0: Deep State, který situaci na frontě od začátku války monitoruje. Přesto ruský prezident Vladimír Putin řekl, že se tak otevírá cesta pro další vojenský postup a dobytí dalších oblastí na Donbase. Kyjev se k tvrzení zatím nevyjádřil. V Karlových Varech uvedou své filmy zahraniční hvězdy letošního festivalu. Americký herec Dustin Hoffman si přál promítat film Absolvent, který natočil před 60 lety. Zahrál si v něm mladého muže, který se bouří proti přetvářce. Britský herec Jesse Eisenberg už dopoledne publiku představí film Dvojník a převezme cenu prezidenta Karlovarského festivalu. Adaptaci příběhu o Frankensteinovi Snímek nevěsta a pak před půlnocí osobně uvede herečka, scénáristka a režisérka Maggie Gyllenhaalová. Radnice v Litomyšli začala regulovat reklamu pomocí nově vydaného manuálu Litomyšl kultivovaná. Chce třeba zamezit zbytečně velkým poutačům nebo výdejním boxům na nevhodných místech ve veřejném prostoru. Podle starosty Daniela Brídla z hnutí generace 89, ale město nechce podnikatelům reklamu zakazovat, spíše nastavit jasná doporučení.
1: Ten manuál by neměl ani tak zakazovat, jako opravdu spíše ukazovat tu cestu. Je tam 11 jednoduchých pravidel pro umísťování reklamy, technické infrastruktury a dalších aktivit v historickém centru a potom 7 doplňkových pravidel mimo historické centrum.
0: Manuál zároveň obsahuje informace o dotacích, které můžou podnikatelé využít při úpravě svých provozoven. Sport. Fotbalisté Argentiny usilují o postup do osmifinále mistrovství světa. Jejich soupeřem jsou Kapverdy, které na šampionátu stejně jako jejich soupeř ještě neprohráli. Závěr utkání komentuje na Radiožurnálu Sport Kristián Švéda.
2: Utkání ještě bude pokračovat, protože základní hrací doba nerozhodla o vítězi. Argentina Kapverdy 1-1. Teď začíná prodloužení, které si můžete naladit na Radiožurnálu Sport. Kristián Švéda, Radiožurnál.
0: Fotbalisté Egypta postoupili do osmifinále světového šampionátu. Austrálii porazili po penaltovém rozstřelu. Po základní hrací době a prodloužení bylo skóre 1-1. A tři čeští cyklisté dnes v Barceloně vstoupí do 113. ročníku Tour de France. V pelotonu slavného závodu pojedou Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. V úvodní etapě je na programu časovka. Titul obhajuje Slovinec Tadej Pogačar.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Brna a překážka za Nepomukem na Plzeňsku. Na dálnici D1 překáží nehoda u Brna ve směru na Vyškov. Ve zúžení před bratislavskou dálnicí na kilometru 195 havarovalo osobní auto. Blokuje tam pravý pruh a tvoří se kolona od kilometru 194. Dálnice D2 je uzavřená obousměrně v místě stavby křižovatky s dálnicí D1 kvůli montáži z kruže. Pracovat se tam bude až do dopoledne. Objížďky jsou vyznačené, vedou po dálnici D1 a přes Brno. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za odbočkou na Teplice. Na 62. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na silnici 20 z Plzně do Písku hlásíte nebezpečnou překážku za Nepomukem. U odbočky na silnici 188 do Horažďovic zasahuje do obou pruhů větší větev.
5: Je jenom v levým pruhu a v pravým pruhu už je jako rozježděná, ale je to docela nebezpečný.
4: Na místo už jede policie a také hasiči, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně zataženo, v severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří místy 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi Noční Radiožurnál a Adam Carda.
6: 6,5 minuty po 2. hodině posloucháte Noční Radiožurnál a dnes a zítra máte poslední možnost získat v naší soutěži audioknihu na radiokartě s názvem Sestry. Jedná se o psychologický román z pera spisovatele a novináře Martina Uhlíře a vy se ocitnete na dovolené s Robertem, který je čerstvě po rozvodu a vydal se nabrat síly. Ovšem narazil na dvě sestry. Jedna je krásná a bezprostřední, druhá tichá a plachá a obě skrývají tajemství. Jak to dopadne, tak to zjistí ti z vás, co s námi budou soutěžit. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. Tak volejte právě teď.
3: Noční Radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Rolling Stones zazněli v nočním radiožurnálu a přiblížili nás k soutěži.
1: Radiožurnál pro vás má psychologický román Martina Uhlíře.
2: Sestry se ptát radši nebudeme. Zůstane to mezi námi, ano?
1: Robert na dovolené u moře nabírá sílu po rozvodu, ale stále ho vyrušuje přítomnost dvou sester, které skrývají tíživé tajemství.
2: Napadlo ho, že je opět vydán na pospas rozmarům jedné ze sester. Možná té šílenější.
1: Audioknihu Sestry na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A jenom doplním, že vyhrát audioknihu na Radiokartě Sestry můžete ještě dnes a také zítra. Teď už ale pojďme zjistit, kdo z vás se jako první dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
3: Haló, dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Karel, zdravím.
0: Karle, já vás také zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak proletnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
3: Ano, rozumím.
0: Dobře, jdeme na to. Martin Uhlíř je znám nejen jako spisovatel, ale zejména jako novinář, který se zabývá oblastí vědy a technologií. A v rámci svých studií strávil jeden rok i na jedné věhlasné americké univerzitě, která je proslulá právě výzkumem. Dnes nás zajímá, o kterou univerzitu jde, a napovím, že sídlí ve státě Massachusetts. Za A to může být Caltech, za B MIT, a nebo za C Princeton. Tak co myslíte? Která z univerzit?
3: To jsou těžké otázky.
0: Dneska je to těžší otázka, to máte pravdu.
3: Můžu ještě jednou?
0: Určitě, určitě. První možnost je Caltech, druhá MIT, anebo za C Princeton. Hledáme univerzitu, která sídlí ve státě Massachusetts a právě jeden rok na ní strávil i autor knihy Martin Uhlíř. Tak pojďme na to.
3: Tak já to pustím. Princeton.
0: Zkoušíte Princeton za C?
3: Ano.
0: Tak to je mi bohužel líto, to není správná odpověď, ale i tak díky za účast.
3: A zkuste
0: to třeba zítra. Díky, naslyšenou.
3: Nastanou.
0: Tak pojďme na dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
4: Dobrý den, tady Marie.
0: Dobrý den, Marie. Slyšela jste otázku a možnosti?
4: Ano.
0: A víte, zbyly vám tam dvě možnosti, Caltech a MIT.
4: Já taky hádám, já bych řekla tu dvojku.
0: To Bčko. MIT znamená Massachusetts Institute of Technology. Takže samozřejmě správná odpověď, já vám gratuluji.
4: Děkuju.
0: Byla to sice typovačka, ale dopadlo to, to je důležité. Jenom vás tedy poprosím, vydržte ještě chviličku na telefonu, díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit ještě zítra o audioknihu Sestry.

0: Filmový festival jako velkolepá oslava narozenin. Tak večer začal jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Na letošní ročník přijeli světoví tvůrci, o které přehlídka podle organizátorů usilovala roky. Křišťálové globy na zahajovacím večeru převzali herci Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová.
1: V 60. festivalu otevřela známá narozeninová melodie a další následovaly. Během 10 minut se na pódiu vystřídala asi desítka českých herců a zpěváků se skladbami upravenými na míru festivalu.

0: jsem.
1: Tak načpis.
2: Chodil do kina.
3: A právě Marek Eben pak jako tradičně provázel večerem.
4: Když mě bylo 60, tak jsem se z toho zpamatovával do 62. Musíte všecky pozvat, nesmíte na všecky zapomenout. Pak jsou ti, které nechcete pozvat, ale musíte z nějakého důvodu. A doufáte, že nepřijdou.
3: Cenu prezidenta festivalu letos převzala herečka Maggie Gyllenhaalová.
5: Děkuji za inspiraci, za popud, stát se režisérkou a děkuji za tuto krásnou cenu.
3: Gyllenhaalová v řeči vzpomínala na to, jak studovala v Praze a jak ji tehdy zaujala hra herců z divadla Na zábradlí. Tehdy ale netušila, koho sleduje.
5: Hráli experimentální verzi Racka, ale milovala se mi a doteď si ji pamatuju. A minulou noc mi řekli, co jsem nevěděla, že ten herec, který tehdy hrál Trigorina, byl Jiří Bartoška.
3: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
6: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mě bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla a pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji.
3: Hoffman na festivalu taky uvede svůj průlomový film Absolvent z konce 60. let. Z Karlových Varů.

0: 2 hodiny a 30 minut. Stručné zprávy má Martin Matějka.
1: Na podporu stovky dětí z dětských domovů, kteří neodjeli na letní tábor, lidé poslali už více než 2,5 milionu korun. Program dětem zrušil na poslední chvíli spolek Tábory Aurora. Vedení dětských domovů jim přitom zaplatilo desítky tisíc korun. Aby domovy mohly dětem zařídit náhradní program, požádali veřejnost o pomoc. Cílovou částku lidé poslali za jediný den. Podle organizátorů sbírky se díky tomu podaří děti na tábory nakonec poslat. Ředitelé některých domovů už podali na spolek trestní oznámení. Energetická společnost ČES od konce srpna zvýší ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Elektřina třeba u dvouletých tarifů tak zdraží zhruba o 6, plyn o přibližně 17%. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých týdnech a měsících zdražovaly i další dodavatelé. Čeští policisté společně se svými tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří se podle nich podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojena s více než 11 podvody na českých občanech, při kterých vznikla škoda přes 553 milionů korun. Informovala o tom Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. A průtoky na řekách v povodí Orlice na východě Čech dál klesají. Podle Povodí Labe se na většině toků pohybují jen mezi 10 a 45% dlouhodobého průměru. Hydrologické sucho už evidují vodohospodáři na několika místech Tiché i Divoké Orlice. Důvodem je hlavně dlouhodobý nedostatek srážek a vysoké teploty, které zvyšují odpar vody. Sport. Fotbalisté Argentiny bojují o postup do osmifinále mistrovství světa. Jejich souboj s Kapverdami dospěl do prodloužení, které na radu žurnálu Sport komentuje Kristián Švéda.
2: Před malou chvílí Argentina dala gól díky hlavičce Romera, který se prosadil po rohovém kopu, který zahrával Lionel Messi. Takže 111. minuta, Argentina Kapverdy 3-2, prodloužení skončí zhruba za nějakých 10 minut. Zbytek zápasu poslouchejte na radiožurnálu Sport. Kristián Švéda, radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Brna a uzavřená D2 před Brnem. Na dálnici D1 překáží nehoda v omezení u Brna ve směru na Vyškov. Na kilometru 195 havarovalo osobní auto ve zúžení před bratislavskou dálnicí. Na kilometru 195 blokuje pravý pruh. Jede se pomaleji od kilometru 192 a zdržíte se kolem 10 minut v osobním autě. V místě nehody se pohybují lidé, tak projíždějte opatrně. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená v místě budované dálniční křižovatky u Brna. Silničáři tam budou pracovat až do dopoledne. Objížďky jsou vyznačené, vedou přes Brno a po dálnici D1. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 teď za sjezdem na Ořech opravují vozovku. Na 17. kilometru je zúžení do levého pruhu a projíždí se už plynulé, kolona se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme reprízu našeho pravidelného pátečního pořadu Co se děje se světem, moderuje Jan Pokorný.
5: Dnes začínají už úplně všude prázdniny, část médií přeřadila na letní program, ne vždycky to jde a v případě rozhovorů Co se děje se světem, to snad nejde vůbec. S expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnost Vlastislavem Břízou z Univerzity Karlovy se budeme potkávat i v době dovolených. Dobrý den.
6: Dobrý den i vám.
3: Co se děje se světem?
5: Nejdřív blahopřeju k přesnému odhadu, jak jste před několika týdny předpovídal, tak se stalo. Na mistrovství světa ve fotbale v ostře sledovaném zápase remizoval Irán s Egyptem 1-1.
6: No, tak byla to odlehčená předpověď nás dvou, ale je pravda, že to vyšlo.
5: Je před námi další ostře sledovaná, omlouvám se za nadužívání toho sousloví, akce Summit NATO v turecké Ankaře. Bude 7. a 8. července. Až spolu budeme mluvit příští pátek, zřejmě rozebereme jeho výsledky a rozličné reakce. Zatím se říká, že se očekává ostrý střet mezi evropskými zeměmi a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Myslíte si to taky?
6: V tomto případě ovšem to slovo ostře sledovaná událost není nadužívané a hodí se mistrně. Dvakrát bych ho potrhl, že jste ho zvolil zcela správně.
5: Jsem ho dvakrát použil, tak byste ho dvakrát
6: dobře, potrhl. Ale ono to tak opravdu bude. Ta Ankara bude výjimečná. Není to tak, že to bude jeden z řady summitů. Těch důvodů je víc, těch témat tam bude 5 nebo 6, které budou opravdu významná. Jedním z nich je to, co vy říkáte na začátku. Ano, očekává se střet mezi euroatlantickou civilizací, doslova, mezi břehy Atlantiku, mezi Spojenými státy a Evropou. Já bych však nečekal žádné fatální křičení. Já bych to spíš viděl, že celým tím summitem se potáhne jako červená nit určitá hořká pachuť stran Spojených států toho, jak se evropské státy NATO postavili ke kampani v Perském zálivu, která začala 28. února. Kdybych to měl shrnout, tak bych čekal výtky stran neangažovanosti evropských zemí v tomto konfliktu, respektive dokonce i některých zemí, kteří házeli dokonce klacky pod nohy Spojeným státům. Na druhou stranu, proč si myslím, že ve finále to nebude tak vyhrocené a bude tam ta hořká pachuť, jak jsem to nazval, tak bude angažovanost Marka Rutteho, generálního tajemníka. Krásně to předznamenala jeho cesta minulý týden za oceán k Donaldu Trumpovi, kde vedle těch grafů ukazoval, jak narostly výdaje na obranu, právě konstatoval, že ne, že je to mýlka Spojených států, že by Evropa nepomohla dostatečně, ale ukázal jasná fakta z Evropy během oné kampaně Perském zálivu, války Spojených států a Izraele proti Iránu, odstartovalo 4 až 5 tisíc amerických letadel. Je vidět, že Evropa se angažovala. Není to tak, že ne. Angažovala ve smyslu, že nebojkotovala, naopak vycházela vstříc. On tam dokonce uvedl i krásný příklad Bukurešti, která musela na určité sloty časový perimetr uzavřít svoje mezinárodní letiště pro civilní provoz, protože tam odsud startoval americké tankary. Takže Mark Rutte se to pokusí obrousit.
5: A propos, Mark Rutte ve středu říkal, že NATO sice zůstane transatlantickou aliancí, ale že ve vztahu Evropy a USA je potřeba najít novou rovnováhu, cituji doslova. Jak se taková nová rovnováha asi tak přibližně hledá?
6: To bude jeden z hlavních bodů toho summitu NATO. Já bych to nazval jako NATO 3.0. Spojené státy tam přijedou s hlavním a zásadním požadavkem odlehčit svým konvenčním silám v Evropě, tak, aby mohli je rozmístit, dislokovat v Indo-Pacifiku a být připraveni na tu novou potenciální hrozbu. Je to vlastně prosazování nového fáze vývoje aliance, která se má vrátit blíže k pojetí kolektivní obrany. Tak to bude to ten americký postulát, jakési rovnocenné partnerství. Já bych to ilustroval na příkladu. Kdyby se Čína s Ruskem dohodli, rozumějte, to není scénář, který vlastně je úplně sci-fi, protože mezi nimi platí ono partnerství bez hranic, a Čína by zkusila zaútočit na Tajván a Rusko by jí mělo odlehčit útokem na evropské křídlo NATO. Tak si představte tu situaci, kdy vlastně Evropa by žadonila Spojené státy, aby jí pomohly. A Spojené státy by nebyly schopny vést válku na dvou frontách takové intenzity. Proto Spojené státy chtějí to rovnocenné partnerství. A má to svoji logiku. Evropa je silná, 80 let po válce, bohatá, postav se na konvenční nohy sama, ubraň Evropu. My se postaráme o tu hrozbu v Indo-Pacifiku v Číně. Takže to bude podle mě to poselství, které tam bude diskutováno, jakési NATO 3.0, nové rovnocenné partnerství, odlehčení Spojených států, stažení konvenčních sil z Evropy.
5: S tím v podstatě souvisí takový vzkaz, který vyslal americký prezident Donald Trump, když říkal, kdyby se summit nekonal v Turecku, nemyslím si, že bych na něj jel, jedu tam z úcty k prezidentu Erdoánovi. Čím je Trumpovi Erdoğan teď?
6: Já bych to trochu odlehčil, myslím si, že by tam jel i přesto. Nicméně máte pravdu, že on jak má určité periody, kdy někoho má oblíbeného, dokonce se i někdy do někoho zamiluje, viz Elon Musk, vzpomněte, jestli do něj doslova do písmene zamiloval, potom byla ta roztržka zase partnerská s ním a mezi Elonem Muskem, když jsem to teď zlehčil, tak v tuto fázi je na výsluní Erdoğan. Tam to není tak fyzické, jako to bylo s Elonem Muskem, ale jednoznačně mezi nimi funguje chemie. To je vidět. Vlastně oni mají i navíc podobné vzorce chování. Jsou to razantní lídři, ostatně to Donald Trump má rád, když někdo je razantní lídr a je schopen prosadit to, co avizuje. Čili to je vlastně shrnutí toho, jak teď ti dva spolu fungují. Dokonce, když bych měl citovat přesně prezidenta Trumpa, on konstatoval, tuším před minulý týden větu, když něco potřebuje na to od Erdogana, tak volá Trumpovi. To je věta Donalda Trumpa, čímž vystihuje to, že Turecko většinou dělá obstrukce, ale ve chvíli, kdy na to, respektive Mark Rutte zavolá prezidentu Trumpovi, aby to zprostředkoval, tak potom Erdogan vyjde vstříc. No je to i hra Erdogana.
5: Když to řekneme možná trochu eufemisticky, uvnitř Severoatlantické aliance je tedy teď před summitem živo. Myslíte, že vznikají uvnitř aliance další podaliance?
6: Jednoznačně ne, vznikají. Oni tam jsou, ale přirozeně. Není to tak, že by to mělo být něco negativního. Namátkou jich mohu zmínit hned několik. První, Seversko-Balská skupina. To je ale logické, protože je to ten tlak z východu, navíc Finsko, Švédsko, noví členové NATO, takže se minimálně v oblasti nákupu dávají dohromady a snaží se zajistit lepší přísun materiálu za výhodnější ceny. Další je východní křídlo. Tam spadají vedle pobaltských států, nebo začněme Finskem, pobaltské státy, Polsko až po Rumunsko. To je ta vozba proti potenciálnímu nepříteli Rusku. No a pak dlouhodobě to jsou velké evropské mocnosti. Francie, Německo, Británie. To má taky logiku, protože tyto tři státy, největší vlastně v rámci Evropy, když se dohodnou, tak ostatní následují. Takže ano, jsou tam určité, a to není pnutí, jsou tam určité subaliance, které ale ve finále spolupracují na té vyšší míře.
5: Vy jste na začátku mluvil o tom, že summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude mít na stole 5-6 hlavních témat. Zkusím odhadnout, kolik budou dávat členové NATO na obranu a zda mají platit závěry z Hágu?
6: Jednoznačně to bude první téma. V Čechách vznikla jakási iluzorní představa, že se tam budou řešit 2%, které byly schváleny v roce 2014, protože my je dodnes ani neplníme. My, poslední tři státy, my Albánie, Slovinsko. Ale tak to vůbec nebude. Bude to přesně, jak říkáte, tam se budou řešit už 3,5 plus 1,5%. Ta trajektorie, jak se k ním dostat, to nemusí být příští rok, ale 2% už je dávno ze stolu. To už není téma. V tomto my tam pojedeme vlastně s křížkem po funuse.
5: Dobrá, tak to první téma máme za sebou. Pak bych zkusil odhadnout, za jakých podmínek se budou státy NATO snažit nebo nesnažit pomáhat Spojeným státům v případě podobných akcí, jako byla ta vůči Iránu.
6: To souvisí s tím NATO 3.0. Odlehčením Spojených států, stahováním konvenčních jednotek a role rovnoměrná, rovnocenná, partnerská ve vazbě na Spojené státy. Ale víte, ono nám to ve finále pomůže, protože obzvláště v tom turbulentním světě, ve kterém žijeme, v době mezivládí, v době, kdy síla dominuje mezinárodním vztahům, mezinárodní právo již neplatí tak, jak platilo, menší státy nemají takový význam, jaký mývaly, tak prostě jednoduše platí ta hard power, ta tvrdá síla. A my, když se osamostatníme, budeme jí mít, tak to pověstné já pán, ty pán, my ve vazbě na Spojené státy, byť partnersky, bude platit více. A ten hlas ve Washingtonu evropského křídla NATO bude zohledněn více. Budeme už v budoucnu moci sedět u toho stolu, pověstného stolu pro dospělé. Jak s Čínou, tak ve vazbě na rusko-ukrajinský konflikt, tak i z očí do očí podívat se Spojeným státům. To si myslím, že vlastně je i v náš prospěch. Takže ano, to bude to druhé stěžení téma.
5: Ono se to občas objevuje v řádcích, nebo spíše mezi řádky. Kdo by měl mít hlavní slovo při jednání s Ruskem po konci války na Ukrajině? Myslíte si, že Donald Trump by připustil, aby to byl někdo jiný než on?
6: No, myslím si, že čím dál tím větší slovo, a je to krásně vidět v posledních 6 měsících, bude mít paradoxně Ukrajina sama. To, že se dokázala emancipovat, to, že dokáže její vojensko-průmyslový komplex vyrábět nezávislé zbraňové systémy, to, že je schopna tyto zbraňové systémy efektivně používat, narušovat logistické vazby v Ruské federaci, narušovat schopnost Ruska vyvážet ropu, jiné komodity, nedostatek benzínu, to, co vlastně vidíme teď nově, je to poslední týden, jsou to útoky na velitelská centra, která spojují družicové systémy a pozemní vojska, satelitní snímkování. To všechno jsou vlastně nezávislé kroky, které Ukrajina dělá sama a tím pádem nutí Ruskou federaci přemýšlet více nad tím tu válku uzavřít. Protože kdybyste se mě zeptal, co donutí Rusko uzavřít mír, tak podle mého názoru to je jedna jediná věc, že prezident Putin si spočte, že na bojišti toho docílí méně než za jednacím stolem. Takže Ukrajina. A vedle toho si myslím ano a souhlasím s vámi, že to budou Spojené státy, protože to je partner, kterého i ruská strana prostě bere jako velkou těžkou váhu. Takže Ukrajina sama plus role Spojených států.
5: Vybral jsem za sebe tři témata, o kterých soudíme, tedy že se objeví na stole při jednání Severoatlantické aliance v Ankaře 7. a 8. července. Která byste dodal vy?
6: Určitě nesmíme zapomenout Ukrajinu, rusko-ukrajinský konflikt. Nesmíme zapomenout separátně Blízký východ jako takový, včetně Libanonu, nejenom ten Irán. A potom téma, které bude rovněž důležité, a to je vlastně, málo to zaznívá, protože to není tak chytlavé. Ale my jsme v situaci, kdy válka velké intenzity na Ukrajině nám ukázala, že to, co jsme si 30 let říkali, že budou pouze malé chirurgicky přesné řezy speciálních jednotek, nemusí být tak docela pravda. A my jsme díky tomu nevytvářeli žádné zásoby munice. Na to, především evropské křídlo, není připraveno na to vést dlouhou válku vysoké intenzity, protože by jí došly zásoby munice. A to musí být změněno, na tom se již pracuje a budou tam dokonce i speciální pracovní skupiny na toto téma, jak to napravit. A čas summitu bude věnována setkání významných zbrojařů s představiteli NATO, jak toto vákuum v úvozovkách zaplnit a zamezit tomu, kdyby taková válka přišla, aby nám nedošly zásoby munice. Takže to bude ještě další důležité téma toho summitu.
5: A pak je tam ještě jeden nikoliv nepodstatný rozměr. Dá se předpokládat, že ty diskuse budou alespoň uvnitř vzrušené. Jejich aktéři ale by možná měli být obezřetní, protože i tady platí, že nepřítel naslouchá. Co asi čeká od summitu Vladimír Putin?
6: Tak jeho největší sen by byl, kdyby Donald Trump práskl do stolu, řekl, že s Evropou nedala nepočítá a odletěl. To si ale nemyslím, že nastane. Potom by měl ještě druhý sen, totiž, že by Spojené státy řekly, že vedle omezení konvenční přítomnosti v Evropě zvažují i omezení jaderného deštníku nad Evropou. Ale myslím si, že to jsou dva sny, které nebudou vyplněny. Donald Trump zůstane a vůbec nebude zpochybňován jaderný deštník nad evropskými spojenci. Takže to jsou hlavní sny, které by prezident Putin měl, ale jinak se samozřejmě pokusí doufat, že bude naplněno ono latinské divide et impera, rozděl a panuj. To znamená ty spojence rozdělit, aby se navzájem pohádali a on, aby se smál jako ten třetí vzadu. Ale myslím si, že ta pravděpodobnost není tak velká. Na druhou stranu je pravda, že se bude odehrávat ve specifickém prostředí, na specifickém místě, v Turecku. Turecko je poslední půl rok ještě významnější, než se může zdát. Ono to má několik rozměrů. Za prvé poloha, protože je to stát, který částečně leží v Evropě, částečně v Asii. Kontroluje, je klíčem k úžinám Bospor Dardanely, taky podstatné z hlediska jak dějinného, tak i současného uspořádání. Je to vstupní místo na Blízký východ, další důležitý bod. Je to stát, který se snaží lavírovat a dělat prostředníka mezi Ruskem a Ukrajinou. To je další rozměr. On dodává oběma stranám vlastně všechno, od potravin přes munici, prostě jede, snaží se na tom vydělat co nejvíce. No a konečně poslední málo zmiňovaný rozměr za mě sehrálo negativní roli v tom americko-iránském konfliktu nebo izraelsko-americkém proti Iránu, protože aktivně hordovalo za to, aby se Kurdové, proti kterým on Turecko tak význačně vehementně bojuje, protože se jich bojí právě ve vazbě na to, aby nebyl vyhlášen Kurdistán, vlastně právo na sebeurčení Kurdů, kteří žijí v tuto chvíli mimo jiné v Turecku, v Iráku, v Iránu, těch států je víc. A zamezil aktivně, podílel se na zamezení aktivní účasti iráckých Kurdů proti Iránu během té americko-izraelské kampaně. Takže je vidět, že on opravdu funguje na více frontách. Navíc právě tou chemií, o které jsme se bavili s Donaldem Trumpem, on se snaží zamezit roztržce, která v minulosti vznikla, protože je podstatné Turecko. V minulosti objednalo F-35. Spojené státy je schválili, načež došlo k tomu, že Turecko koupilo protivzdušný systém, systém protivzdušné obrany S-400 od Ruska. V tu chvíli ten kontrakt byl stopnut, protože samozřejmě by se mohlo cvičit v úvozovkách to vojsko na F-35 ve vazbě na ten protivzdušný ruský systém a mohly by se dostat nepříjemné informace k protivníkovi, protože bez zesporu určitě do nich náhled má Ruská federace. A dokonce se stalo to, že i ty F-16, kterých má Turecko rovněž dost, tak jeden čas museli být uzemněny, protože neměli náhradní díly. Tak se snaží prezident Erdogan právě těmi osobními vazbami toto narovnat. Takže těch rovin tam je více.
5: Říká Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost, který působí na Univerzitě Karlově.
3: Co se děje se světem? Události končícího týdne v kontextu.
5: Počet obětí čtvrtečního ruského útoku na Kyjev stoupl na 30. Záchranné týmy dnes v noci objevily další 3 mrtvá těla. Rusko přitvrzuje?
6: No, když máme čísla, tak to tak úplně nevypadá v tom smyslu, že by se ty útoky nějak zintenzivňovaly. Protože v červnu vlastně proběhly 2 takto podobně velké útoky. Předtím jich bylo více. Těch důvodů je několik. První důvod je, že Rusko se právě na podobný útok snažilo shromáždit co nejvíce útočných prostředků. Druhý důvod je, ten jsme ještě nezmínili, protože Ukrajina, která spustila minulý týden 40-denní kampaň, jejímž cílem je dostat Rusko k jednacímu stolu, vytvořit tlak pomocí různých stupňů a form útoků proti Ruské federaci, tak jeden z nich je útoky na vojensko-průmyslový komplex vyrábějící balistické rakety. To je podstatné z toho důvodu, k tomu se právě dostanem, že největší penetrační schopnost v případě ruských vojenských útoků proti Ukrajině leteckých mají právě balistické rakety. Protože oni mají největší rychlost jak letu, tak dopadu. Letí několik málo minut a vy máte jenom omezenou škálu prostředků, která proti nim může být nasazena. Mimo jiné americké patrioty. Nedostává se právě těch raket do patriotů. Tím pádem ta penetrace opravdu je vyšší. Když se podíváte na strukturu toho útoku, tak zhruba z těch 500 dronů jich bylo 95% zastaveno. Klobouk dolů, snad ani nelze říct větší poklonu proti dronové obraně Ukrajiny, než prostě buď mlčet, anebo břinknout čelem o zem, kdybych to měl takhle doslova říct. Potom to jsou střely s plochou dráhou letu. Tam dokonce u některých typů kalibr, což jsou střely s plochou dráhou letu, které letají pod zvukovou rychlostí, jsou většinou odpolované z Černého moře, ať už z ponorek nebo hladinových lodí Ruské federace, tak byla 100% úspěšnost, byly zastaveny všechny. Podobně to byly střely odpolované z letadel Ruské federace, ze strategických bombardérů, které doletnou k území Ukrajiny a odpálí střely H-101. I tam byla ta úspěšnost kolem 90%, takže velká, ale u balistických raket tomu tak nebylo. Tam drtivá většina prošla, jak těch Iskanderů. Navíc oni se Rusové ještě naučili dávat na ně klamné cíle, takže ta protivzdušná obrana je zahlcená. Tak potom u těch Zirkonů, to je hypersonická střela s plochou dráhou letu, která opravdu má rychlost kolem 8-9 machů a tam prošly všechny. Takže abych dokončil tu myšlenku z úvodu té odpovědi. Ukrajina se zaměřila na ten vojensko-průmyslový komplex, který vyrábí balistické rakety. Začala útočit na továrny, které vyrábí elektroniku, avioniku, odpalovací zařízení. A to je jeden z těch důvodů, proč ten minulý měsíc jich nebylo použito tolik. Takže kombinace toho, že Rusko se snaží dát dohromady víc systémů, k tomu porušení toho dodavatelského bratrského řetězce a třetí důvod. Teď jsme si všimli, to byl první útok, kde byla větší část těch dronů, ne, že by to byla většina, ale stoupá podíl dronů, které jsou rychlejší. Ne na vrtulový pohon, ale na proudový pohon. A Ruská federace teď předělává ten řetězec výrobní tak, aby jich mohla vyrábět víc. Takže tyto tři důvody vedly k tomu, proč v tom červnu byly jenom 2 velké útoky, ale teď ten červencový již měl trošku jinou strukturu a proto tak velká účinnost.
5: Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy, byl hostem rozhovoru Co se děje ke světem. Mějte se hezký víkend.
6: Moc díky, krásný prodloužený letní víkend, už ne tak tropický.
3: Co se děje se světem? Události končícího týdne v kontextu.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Martin Matějka a zpravodajský souhrn.
3: V Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálový globus za přínos filmu převzal herec Dustin Hoffman. Poslanci si schválili změny v jednacím řádu. Fotbalisté Argentiny zdolali Cap Verde v prodloužení 3-2 a jsou v osmifinále mistrovství světa. A dnes bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo a lokálně s deštěm nebo přeháníkami, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: V Karlových Varech večer slavnostně odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii převzal americký herec Dustin Hoffman, držitel 2 Oscarů za filmy Kramerová versus Kramer a Rain Man. Potěšilo ho, že pořadatelé mu promítli sestřih všech jeho rolí.
4: If you're very lucky.
5: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mě bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla. A pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji. Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmu.
3: Sněmovní jednací řád by se mohl už brzy změnit, počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou v pátek schválili poslanci. Předkladatelé si od změn slibují, že omezí obstrukce.
6: Největší debatu při projednávání novely vyvolal pozměňovací návrh opozičních starostů. Do úprav jednacího řádu chtěli přidat paragraf označovaný lex střízlivost, tedy povinnost, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu, pokračuje poslanec starostů Jan Berky.
7: My se tu pořád všichni tváříme, že se tu prostě nepije, že sem nechodí lidi ve stavu, kdy mají něco v sobě. Já ten dojem teda rozhodně nemám.
6: Opilého poslance měl podle návrhu vykázat z jednání předsedající schůze. To by ale bylo komplikované, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
8: Předsedající schůze nemá možnost věc vlivu alkoholických nápojů na jednotlivé poslance a poslankyně jakkoliv ověřit.
6: Pozměňovací návrh u poslanců nakonec podporu nenašel. Změny jednacího řádu mají platit 15 dní po vyhlášení ve sbírce zákonů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Vlády Česká a Maďarska plánují společné zasedání, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě během návštěvy Budapešti. Sejít by se podle něj mohli už na podzim.
9: Na uspořádání společné schůze vlád se podle Macinky dohodli premiéři Andrej Babiš z hnutí ANO a šéf strany TISA Péter Maďar. Detaily ladil během návštěvy v Budapešti.
10: A myslím, že by to teoreticky mohlo být ještě letos. Já určitě bych byl pro, aby to bylo dříve než třeba později. Stejná představa i na maďarské straně, termín zatím nemáme.
9: Ministra Macinku přijala šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Probírali spolu taky například otázku vstupu Ukrajiny do Evropské unie a spolupráci Vyšegrádské čtyřky. Macinku přijal i předseda poslaneckého klubu opozičního Fidesu Gergej Gujáš. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Fotbalisté Argentiny jsou v osmifinále mistrovství světa. Cap Verde zdolali 3-2 v prodloužení. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který vyřadil Austrálii po penaltách 2-1. Za necelou půl hodinu nabídneme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport utkání Kolumbie s Ghanou. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová prošly do čtvrtého kola Wimbledonu a v osmifinále si zahrají proti sobě. Krejčíková už jeden duel proti krajance na turnaji zvládla, když porazila Nikolu Bartuňkovou 6-2 a 7-5. A v posledním setu vedla Krejčíková 5-2 a 40-15, ale dokončit zápas pro ní bylo složitější.
11: Myslím si, že v takových zápasech vlastně je to jako docela prostě normální, že ten konec není jako vždycky prostě jednoduchý a na jednu bránu. Jako už hrajeme na tak vysoké úrovni, že vám to tam jako nikdo nedá na zlatým podnose. Přišla tam zápletka, myslím si, že ona už neměla pak jakoby co ztratit, takže do toho ještě víc přiriskovala. Povedlo se jí to, bylo to 5-5, no a pak se zase začalo hrát znova, no.
3: Karolína Muchová porazila Tajku Savankevovou taky 2-0 na sety.
0: Zelená vlna s známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 u Brna a v Brně uzavřená D2. Na dálnici D1 pozor u Brna ve směru do Ostravy. Za odbočkou na centrum na kilometru 195,5 havarovalo osobní auto, blokuje pravý pruh ve zúžení. Kamiony zpomalují už na kilometru 190. Osobní auta v levém pruhu jedou rychleji, zdrží se kolem 10 minut. Na D1 zbystřete také při průjezdu Ostravou ve směru na Brno. V omezení na kilometru 356 stojí porouchané vozidlo, je to s opatrností průjezdné. Dálnice D2 je uzavřená na příjezdu do Brna směru z Bratislavy. Silničáři budou do rána pracovat v místě budované dálniční křižovatky. Objížďka vede sjezdem na D1 směr Ostrava, otočením na odpočívce na D1 směr Praha a na Brno se pak sjíždí na kilometru 194. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 připomínáme omezení za Ořechem. Na 17. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Kolona se už netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno a teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
13: Společnost vám dělá noční radiožurnál 6 minut po 3. hodině a dočkali jsme se víkendu, je tu sobota 4. července. A chtěli byste, aby do vás proniklo něco z Cimrmanovy geniality? Není nic jednoduššího, než se posadit na jeho lavičku. Právě na ní tento týden herci divadla Járy Cimrmana dotočili druhou sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana. Za největším českým géniem vás vezmeme za chvíli v nočním radiožurnálu.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Miraj v nočním radiožurnálu. Cimrmanovo ohniště, Cimrmanovo pádlo nebo skalní věž Járy Cimrmana. Síť míst pojmenovaných po největším Čechově stále hustší. Herci divadla Járy Cimrmana po těch nově objevených putují už v druhé sérii České televize Stopy Járy Cimrmana. Tento týden cyklus dokončili, poslední klapka padla v severních Čechách.
1: Akce, vidíte tamhle tu lavičku?
2: To vypadá, jako kdyby ji někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
1: Jasan.
2: Já myslím, že to bude spíš topol.
3: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ní za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
4: To dřevo je jasan.
5: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
6: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky. A přece jenom už je taky půl deváté.
3: Marek Šimon, čtvrtý nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
5: Pátý, pardon.
2: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
3: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
6: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v Pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Járy Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek,
3: místní cimrmanolog,
6: místní cimrmaniak, ji takhle krásně opravil.
3: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
6: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v Pískovcových skalách. Nejdřív to byly Prachovské skály, potom jsme se podívali na Pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního.
7: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli, jo?
3: Miroslav Táborský tento týden natáčí Stopy Járy Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
2: No je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá. No.
3: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Járy Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky, a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
2: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolo jdoucí a taky je i trochu pobavit.
3: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Sportem pokračuje noční radiožurnál. V Barceloně totiž dnes se začne Tour de France a na startu bude i trojice českých cyklistů. V různých týmech pojedou Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba, kteří budou mít hodně odlišné role ve slavném etapovém závodu.
1: Já bych byl spokojený samozřejmě, kdyby Mats získal zelený dres. A...
2: Mats Pedersen byl nejlepším spurtérem loni na Giro d'Italia a Matyáš Vacek si tehdy udělal velké jméno tím, jak ho k tomu dovezl. Teď by rád stejný úspěch svého kolegy zopakoval na Tour de France.
1: Aspoň kdybychom získali půlku toho, co jsme získali loni na Giro, takže by to byl extrémní úspěch. Chci, aby jsme tam měli dobrou atmosféru, aby jsme jeli na takový tý naší vlně a užívali si to a zároveň vlastně každý den podávali ten nejlepší výkon. Budu pomáhat Ayusovi vlastně, aby získal to pódium na tý Tour de France, což taky nebude jednoduchý, ale budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
2: Pomáhat spurterovi a zároveň být v kopcích k dispozici.

0: pozici Juanu Ayusovi, to je pro Matiase Vacka nesmírně náročná úloha, ale na nedávném závodě kolem Švýcarska ukázal, že má výbornou formu. Pro Vacka to bude premiérová Tour de France, stejně jako pro Jakuba Otrubu. Jeho méně známá formace Caja Rural Seguros je na Tour de France na pozvánku a Otruba se do finální sestavy propracoval na poslední chvíli.
1: Určitě to bývá, že pokud ten člověk není vyloženě lídr toho týmu, tak ta nominace se dělá na poslední chvíli. Kuba se skvěle ukázal na mistrovství republiky, už předtím jsem četl, že měl dobrou šanci jet, takže je možný, že až po těch jeho výkonech na mistrovství republiky pár dní zpátky teprve opravdu stoprocentně to místo mu potvrdili.
0: Komentuje to bývalý závodník Petr Vakoč. Po druhé bude na Tour Pavel Bittner, který se chystá především na sprinterské dojezdy na rozmezí prvního a druhého týdne závodu. Rád by vylepšil loňské čtvrté a páté místo v etapě.
2: Na Pavla Bittnera jsem se ptal Marka Cavendishe, jakože nejlepšího sprintera vlastně Tour de France historie, tak jsem se ptal, jak vidí Pavla Bittnera, a on říkal, že to je pro něj zajímavé jméno, už jenom tím, že Pavel Bittner bude vlastně hlavním highlightem toho jeho týmu Picnic Post NL. Ten tým by měl jet na něj a měl by mu připravovat ty pozice. Taky je to skvělé, že máme českého závodníka, který je jakoby lídrem své stáje, což je úplně jako výjimečná záležitost a podařilo se to jen několika cyklistům v historii, že by celý tým na ně pracoval.
0: Říká šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek, náš reportér na Tour, od kterého uslyšíte každý den aktuální informace přímo od trati. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Je přesně 15:30. Vysíláme zprávy s Martinem Matějkou.
1: Rusko tvrdí, že dobylo východoukrajinské město Kostiantynivka. To je nejen významné průmyslové centrum regionu, ale také klíčový obranný bod na cestě ke strategickým městům Kramatorska, Slaviansk, které stále ovládají ukrajinské síly. Moskva taky uvedla, že kontroluje celou Luhanskou oblast. Ani jedno tvrzení ale neodpovídá mapám serveru Deep State, který situaci na frontě od začátku války monitoruje. A přesto ruský prezident Vladimír Putin řekl, že se tak otevírá cesta pro další vojenský postup a dobytí dalších oblastí na Donbase. Kyjev se k tvrzení zatím nevyjádřil. Na ostrově Rodos zemřel 19-letý Čech, kterého v osobním autě srazil 61-letý Řek. S odvoláním na policii to uvedl řecký server Rodiaky. Neštěstí se stalo na silnici v pobřežní ulici Afantu na severozápadě ostrova, po které šel mladík pěšky. Čech na místě podlehl svým zraněním. Řecká policie řidiče zadržela a zahájila proti němu trestní stíhání. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila pokračující rozšiřování židovských osad na západním břehu Jordánu za nepřijatelné. Řekla to v Korku po jednání s irskou vládou. Zároveň potvrdila, že unijní exekutiva v nejbližší době předloží návrhy možných řešení ohledně zákazu dovozu zboží z těchto nelegálních osad. Irsko aktuálně předsedá Evropské unii a chce, aby členské státy o této problematice rozhodly co nejdřív. A o provozování rychlíků na lince R10 mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem mají zájem České dráhy a Regiojet. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 3,25 miliardy korun. Ministerstvo dopravy v 10 hodin dopoledne ukončilo příjem přihlášek a teď začíná obě nabídky vyhodnocovat. Vítěz tendru získá smlouvu na 6 let a provoz zahájí v prosinci 2028.
2: Sport.
1: Fotbalisté Argentiny zdolali v úvodním kole playoff Cap Verde 3-2 v prodloužení a postoupili do osmifinále. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který po penaltách vyřadil Austrálii 2-1. Aktuálně hraje Ghana s Kolumbií a utkání vidí Kristián Švéda.
3: Ve druhé minutě jsme viděli už jednu prudkou střelu fotbalistů Ghany, ale ta nemířila mezi tři tyče, takže stále platí nerozhodné skóre teď už na začátku třetí minuty mezi Kolumbií a Ghanou 0-0. Pokud chcete, můžete poslouchat přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Kristián Švéda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka mezi tunely na Pražském okruhu a nehoda na D1 u Brna. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 hlásíte nebezpečnou situaci mezi tunely. Na 10. kilometru leží v pravém pruhu kusy pneumatiky z nákladního auta.
5: V pravém pruhu kus pneumatiky z nákladňáku, je to vidět na poslední chvíli.
4: Na D1 překáží nehoda u Brna ve směru na Vyškov. Ve zúžení před bratislavskou dálnicí na kilometru 195 havarovalo osobní auto. Blokuje tam stále pravý pruh a tvoří se kolona teď už od kilometru 190. Osobním autem se zdržíte téměř čtvrt hodiny. Na dálnici D49 z Hulína do Frištáku pozor na nehodu za odbočkou na Holešov. Na 7. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Projíždějte kolem opatrně. A dálnice D2 je uzavřená obousměrně v místě stavby křižovatky z dálnicí D1 kvůli montáži z kruže. Pracovat se tam bude až do dopoledne. Objížďky jsou vyznačené, vedou po dálnici D1 a přes Brno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Za chvíli vám v nočním Radiožurnálu nabídneme další díl našeho prázdninového projektu Letní autoškola Radiožurnálu. Tentokrát se podíváme na to, jak je to s telefonováním za volantem.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: V nočním radiožurnálu teď přinášíme další radu pro řidiče z naší série Letní autoškola radiožurnálu.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: V letní autoškole radiožurnálu se věnujeme situacím, které řidiči řeší dnes a denně. Jednou z nich je i používání telefonu za volantem. Možná navigace, možná rychlý hovor a člověk si říká, co je vlastně ještě v pořádku. Takže jednoduchá otázka dnešního dne. Smím telefonovat během jízdy? Plukovník Jan Straka nám to objasní. Pane plukovníku, mohu nebo nemohu telefonovat?
3: Můžete telefonovat. Samotné telefonování není trestné, nicméně, jak zákon hovoří, řidič nesmí držet v ruce telefon nebo jiné obdobné zařízení. V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, telefonovat můžete. Tady je důležité ještě říct, že samozřejmě to samotné držení telefonu jako jedna z těch hlavních příčin nevěnování se řízení není ale jediná. I když telefonujete, tak pořád platí ta povinnost, že se musíte plně věnovat řízení vozidla.
2: Co znáte z vaší praxe, že lidé dělají za volantem?
3: Není možné, aby člověk při tom hovoru koukali nám, hledal něco v taškách, dejme tomu, případně vykonával další činnosti, které nesouvisí s tím samotným řízením. Byť to není telefonování ani držení hovorového zařízení v ruce, ale je to nevěnování se řízení jako takové.
2: Takže nemůžu za jízdy držet telefon, i když jen koukám do navigace?
3: Ano, je to špatně. To je právě to držení hovorového nebo jiného záznamového zařízení v ruce za jízdy. Nemůžete. Jediné, co asi můžete, je přijmout hovor tím, že si ťuknete na display.
1: Letní autoškolu radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
5: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Na fotbalovém mistrovství světa se hraje poslední zápas úvodního kola play-off. Kolumbie nastoupila proti Ghaně a utkání komentuje na Radiožurnálu Sport reportér Kristián Šveda.
2: 21. minuta zápasu. Kolumbie vede nad Ghanou 1-0 a je to díky Ariasovi, který ve 14. minutě využil povedeného centru Suáreze z pravé strany a dorážel z malého vápna. Gól do sítě, takže Kolumbie Ghana 1-0. Ve 21. minutě už jsme viděli dvě vynucená střídání kvůli zraněním. Nejprve střídali Kolumbijci, ze hry odešel hrotový útočník Cordoba, místo něj přišel právě Suárez. Teď se věnujeme tomu, co se děje na hrací ploše centra. Kolumbie z levé strany do pokutového území ve 21. minutě, ale nepřesný, zkoušel to Mojica a ten balon se dokutálel až za postranní čáru, takže autové vhazování pro fotbalisty Ghany. Zkouší to Mensah postupně rozehrát a dostat balon z té svízelné situace, to se nedaří. Takže Kolumbijci ve středu hřiště můžou kombinovat. Teď o balon přišli Semenyo, si za ním dere a byl trochu přidržený, nicméně ne nijak nedovoleně podle názoru hlavního rozhodčího, takže pokračuje se ve hře dál. Rychle se může dostat i k tomu druhému vynucenému střídání. To první bylo na straně Kolumbie, na straně Ghany musel ze hry odejít stoper Senaya a místo něj přišel na hřiště Seydu. Takže dvě zranění v krátkém čase a dvě střídání. Teď centr na pravou stranu Kolumbie. Balon už ale opustil hrací plochu. Muñoz se sice zlobí, ale není mu to nic platné. Takže dvě vynucená střídání a hlavně jsme viděli změnu skóre v prvních 22 minutách. Vy o tom teď posloucháte v přímém přenosu. Kolumbie Ghana 1-0 zásluhou Johna Ariase ze 14. minuty. Pokud byste chtěli poslouchat přímý přenos tohoto utkání, můžete si naladit digitální stanici Radiožurnál Sport. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I opravdu.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Martin Matějka přináší zpravodajský servis.
1: Karlovarský filmový festival odstartoval. Davy lidí přivítali hollywoodské hvězdy Dustina Hoffmana i Harveyho Keitla. A kvůli pádu lanovky na ještě to obžaloval státní zástupce 3 lidi a jednu firmu. Fotbalisté Argentiny jsou v 8. finále mistrovství světa Kapverdy porazili 3-2 v prodloužení. A dnes bude slunečno od severozápadu přechodně až zataženo a lokálně s deštěm nebo přeháníkami, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: V Karlových Varech večer slavnostně odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii převzal americký herec Dustin Hoffman, držitel 2 Oscarů za filmy Kramerová versus Kramer a Rain Man. Filmové hvězdy vítali v Karlových Varech davy lidí. Po červeném koberci se prošli také herci Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg a Harvey Keitel, který na festival dorazil už po třetí.
3: Americký herec Harvey Keitel měl pro Karlovy Vary jen slova chvály. Lázeňské město označil za úžasné, nádherné a dojemné. Už v roce 2004 ve Varech převzal křišťálový globus za přínos kinematografii. Stejně jako letos ho i tehdy doprovázela manželka Daphne a vlastně tak trochu i syn Roman.
4: Když jsme sem poprvé přijeli, tak jsem byla těhotná. Teď je Romanovi 21 a jsme tu znovu.
3: Harvey Keitel letos ve Varech uvádí kultovní snímek Špinavá ulice režisér na Martina Scorseseho. Jeho snímky označil za silné, krásné a pronikavé. Z Karlových Varů Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na ještět 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
5: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
6: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
5: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
7: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
5: Jedna z kabin lanovky na Ještědce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
1: Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kiš z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá a říká, že kapacitu mají zatím dostatečnou.
8: Určitě jsme na to připraveni, je možnost se objednávat jak telefonicky, tak webově. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další. Já to vnímám jako velmi pozitivně.
1: Ženy můžou nadále využít i původní způsob s žádankou.
2: Sport.
1: Na fotbalovém mistrovství světa se hraje poslední utkání úvodního kola playoff a Kolumbie nastoupila proti Ghaně a zápas na Radiožurnálu Sport komentuje Kristián Švéda.
9: Ve 34. minutě i dál platí skóre mezi Kolumbií a Ghanou 1-0. Prosadil se Arias, to je zatím jediný střelec, teď budou mít Ghaňané rohový kop. Kristián Švéda, Radiožurnál.
1: Ve zbylých zápasech Argentina zdolala Kapverdy 3-2 po prodloužení a zahraje si v 8. finále s Egyptem, který vyřadil Austrálii 2-1 po penaltovém rozstřelu. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do 8. finále Wimbledonu. V českém derby porazila Nikolu Bartuňkovou 2-0 na sety. V dalším duelu jej čeká Karolína Muchová. Ta vyhrála nad Tajkou Savenkovou taky 2-0 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na D49 za Holešovem. Na dálnici D1 překáží nehoda v omezení u Brna ve směru na Vyškov. Na kilometru 195 havarovalo osobní auto. Ve zúžení před bratislavskou dálnicí blokuje pravý pruh. Kolona kamionu se tvoří už od kilometru 190. V osobním autě se zdržíte přes 20 minut. Na dálnici D49 z Hulína do Frištáku vyšetřují nehodu za odbočkou na Holešov. Na 7. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Počítejte s omezením. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená v místě budované dálniční křižovatky u Brna. Silničáři tam budou pracovat až do dopoledne. Objížďky jsou vyznačené, vedou přes Brno a po D1. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 teď za sjezdem na Ořech opravují vozovku. Na 17. kilometru je zúžení do levého pruhu a kolona se tam netvoří. A na silnici 38 z Kolína do Čáslavy buďte ve střehu v okolí odbočky na Kutnou horu. Na vozovce se pohybují srny.
11: Přebíhá přes vozovku, ať na to řidiči dávají pozor, my jsme taky měli co dělat, aby jsme si ji všimli, hlavně tady není osvětlení, takže ty zvířata opravdu nejsou vidět.
10: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo, v severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 na Moravě a ve Slezsku naměří až 28 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
0: Přeji příjemné probuzení, vstáváte do soboty 4. července a v tuhle chvíli máme 6 minut po 4. hodině. A i hospody mají své pamětní desky. Například v Plzni, bývalý štamgastě restaurace U koců, slavnostně takto odhalili vzpomínku na studentská léta a svérázného hostinského. Za chvíli si 80. léta minulého století můžete připomenout přímo na místě činu.
2: Noční radiožurnál
12: a Adam Carda.

0: Tam, kde bývala v Plzni restaurace U koců, svítí nová pamětní deska. Slavnostně ji odhalili bývalí štamgasti a studenti Masarykova gymnázia. Nechali na ní vytesat nápis: v 80. letech minulého století zde hostinský magistr Jiří Karpíšek naléval pivo studentům a pomáhal jim tak přežít reálný socialismus. Čest jeho památce. A společně pak zavzpomínali na návštěvy restaurace.
1: Před 40 lety jsme chodívali do hospody U koců, která byla právě tady v těchto oknech a vstupovalo se do ní těmito dveřmi. A na tuto hospodu chceme dnes vzpomenout.
2: V Purkyňově ulici se sešla pestrá společnost i bývalý konzument restaurace U koců David Hinčík, dnes psychiatr ve fakultní nemocnici v Plzni.
3: Ta hospoda měla u MacArthurový stoly a rozvrzaný židle a byly to ty tlustostěný půl litry.
2: Toto lítalo. Čtvrté cenové skupiny.
3: Ano, čtvrté až páté cenové skupiny.
4: Je to asi taková nostalgie, ono to opravdu bylo takový pro nás magický místo.
2: Spoluautorem nápadu a desky je Pepino, mimochodem dotáhl to na praktického lékaře v Nýřanech.
4: Je to možný, možná jsem to mohl dotáhnout i dál, kdybych sem pořád nechodil.
2: Štamgastem tu býval sochař Jaroslav Šindelář mladší. Takovouhle podobnou ceduli už jste jako dělal někdy v životě?
5: S tímhletím obsahem opravdu ne. Většinou se to týká samozřejmě závažnějších témat. Tady to je jako na hraně recese. Přesto to má svoji hodnotu a vážnost. Není to jenom prostý humor. Myslím, že to v sobě kloubí jaksi všechny ty atributy, co by pamětní deska měla mít, jako silnou myšlenku, důvod a myslím, že je kvalitní výtvarně.
2: Jsou tam přeškrtnuté čárky, jako to dřív bývalo na účtenkách, občas někde do dneška.
5: A jako vlastně to evokuje nějak tu restaurační kulturu té doby, i ten řez toho písma je k tomu volený. Myslím si, že to jako má jako všechny parametry pamětní desky, abych tak řekl.
2: Kdy přesně hospoda U koců zanikla, to už nikdo nepamatuje. Památka zůstává, pokud možno, na věky.
5: Ano, je to tak.
2: Z Purkyňovy ulice v Plzni, Lubomír Smatana, Radiožurnál.
0: A v nočním Radiožurnálu se z Plzně přesuneme na silnice.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A přesuneme se do Prahy na východní část Pražského okruhu. Pokud jedete od jižní spojky na Černý most, tak buďte velmi opatrní u sjezdu na Hradec Králové. Na 60. kilometru leží na vozovce mezi pravým a levým pruhem sražená srna, hlásí řidiči.
8: Tak, na středové čáry a je to jako hodný kus mesa. Ak tam na nějaký osobák pálí, tak má predok rozbitý.
7: Východní Pražský okruh, 60. kilometr, směr Mladá Boleslav, pozor na sraženou srnu mezi pravým a levým jízdním pruhem. Další zelená vlna ve zprávách půl.
6: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Políčko nám chybí doplnit do osmifinálové tajenky mistrovství světa ve fotbale. A jestli to bude spíš Kolumbie nebo Ghana, tak to nám prozradí Kristian Šveda, který sleduje konec první půle utkání.
1: Šestá z celkových šesti nastavených minut nad rámec hrací doby v prvním poločase se rozeběhla. Kolumbie vede nad Ghanou 1-0. Před malou chvíli se reprezentanti jihoamerické země, tedy Kolumbie, provinili nedovoleným zákrokem, byl to střídající Suárez, takže rozehrávka Ghany na vlastní polovině. Kdo má k vítězství blíž? Samozřejmě teď Kolumbijci díky tomu, že vedou 1-0, prosadil se Arias a Ghana zatím nemá ve statistikách ani jednu střelu na branku, oproti tomu Kolumbijci už vystřelili na bránu soupeře třikrát. Teď se to ale na straně Ghany pokouší změnit Seydu na pravé straně, už otáčí ale hru přes stopery doleva, o balon se hlásí Semenyu. Semenyu už se blíží k pokutovému území, už se tam dokonce i dostal levačkou, přihrává na úroveň penaltového puntíku. Tam ale nebyl připravený nikdo z jeho spoluhráčů a teď ostrá srážka ve středu hřiště. Sibo, ten, to je záložník Ghany a proti němu taky útočník Kolumbie Suárez, tam byli v ostrém střetu, tak věřme, že budou oba muži v pořádku. Suárez tam docela převálcoval Siboa a oba skončili na trávníku. Sibo ještě předtím stihl odehrát ten balon, tak snad z toho žádné zranění nebude. Už dvě vynucená střídání jsme viděli a to hned z kraje zápasu. V 8. a ve 13. minutě střídala nejprve Kolumbie a pak i Ghana vinou zranění. Nastavený čas je pryč, začala už 7. z celkových avizovaných 6 nastavených minut, ještě hlavní rozhodčí nepískl do píšťalky, očekávám to každou chvíli, možná teď ještě nechá Ghanu rozehrát tu standardní situaci. Kolumbie vede 1-0 v prvním kole play-off mistrovství světa, tým, který vyhraje, půjde na Švýcarsko. Tak ano, ještě rozehrávka, ještě uvidíme v první půli jednu akci. Semenyu centruje do pokutového území Kolumbie, ale teď hlavní rozhodčí končí první poločas. Viděli jsme tady jen jednu branku, ve 14. minutě skóroval na straně Kolumbie John Arias a tak vede jeho americká země nad Ghanou po prvním poločase 1-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.

0: Je půl páté. Martin Matějka doplní krátké zprávy.
1: Oba nadcházející státní svátky můžou obchody zůstat otevřené. Na svátek Cyrila a Metoděje a den upálení mistra Jana Husa nemusí ze zákona zavírat velké prodejny a supermarkety. A přesto si před nákupem raději ověřte otevírací dobu, protože obchody mohly dát svým zaměstnancům volno. Některé prodejny navíc mohly změnit otevírací hodiny na začátku školních prázdnin. Spojené státy dnes slaví 250 let nezávislosti. Američané se těší na tradiční průvody, grilování nebo slavnostní ohňostroje. Kongres pro pořádání oslav zřídil organizaci Amerika 250. Paralelní sdružení Freedom 250 ale založila i republikánská administrativa Donalda Trumpa a ta podle demokratů manipulovala dárce, kteří chtěli přispět na oficiální organizaci. Na výstavišti v Erfurtu dnes začíná sjezd krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Tamní úřady a policie se připravují na masivní protesty. Do hlavního města Durinska podle odhadů míří až 50 tisíc demonstrantů. Policie kvůli tomu už od pátku kontroluje hlavně autobusy, které míří do města. A víkendové počasí bude proměnlivé. Podle meteorologů se budou teploty držet pod 30 stupni Celsia. A v sobotu by mělo být slunečno, večer se ale začne obloha od západu zatahovat a postupně se ochladí. A v severní polovině Čech by mělo z kraje noci i pršet. A déšť se udrží až do neděle. Na většině území můžeme očekávat občasné přehánky. A k tomu bude oblačno a větrno. Letní teploty kolem 25 stupňů se udrží jen na jižní Moravě.
2: Sport.
1: Fotbalisté Ghany nastoupili v úvodním kole playoff mistrovství světa proti Kolumbii. Vítěz se v osmifinále utká se Švýcarskem, zápas komentuje Kristian Švéda.
3: Po prvním poločase platí, že Kolumbie vede 1-0 nad Ghanou a to díky golu Ariase ze 14. minuty. Kristian Švéda, Radiožurnál.
1: Argentina porazila 3-2 po prodloužení Kapverdy a utká se s Egyptem. Ten vyřadil po penaltách Austrálii 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na D49 za Holešovem. Na dálnici D1 už se bude rozjíždět kolona před Brnem ve směru z Prahy a v omezení před bratislavskou dálnicí na kilometru 195 už je totiž po nehodě uklizeno, jede se dvěma pruhy. Na kilometru 190 přesto ještě v pravém pruhu zastavují kamiony. Na kilometru 194 už ale jedou oba pruhy. Na dálnici D49 z Hulína do Frištáku pozor na nehodu za odbočkou na Holešov. Na 7. kilometru osobní auto narazilo do svodidel, projíždějte opatrně. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 připomínáme omezení za Ořechem. Na 17. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě vozovky. Kolona se tam teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří místy 24 až 28 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
5: V poslední době to na začátku prakticky každého jednání sněmovny vypadalo nebo vypadá stejně, než se začne jednat o zákonech, vystupují politici dlouhé hodiny s návrhy na změnu programu schůze. Už brzy by to ale mohlo skončit. Poslanci si včera odsouhlasili změny v jednacím řádu. Za chvíli je v nočním Radiožurnálu představíme.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Poslanci si včera schválili nová pravidla pro jednání sněmovny. Novela jednacího řádu prošla závěrečným třetím čtením. Podle předkladatelů má především omezit obstrukce a zajistit efektivnější projednávání zákonů.
1: Novela jednacího řádu má zkrátit řečnickou dobu hlavně u načítání programu, které zabírá i několik hodin. Časový limit by se pak měl týkat taky poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně. Sněmovna hlasovala taky o víc než 20 pozměňovacích návrhů. Tím nejkontroverznějším, který rozdělil koaliční i opoziční poslance, byl takzvaný lex střízlivost, který do novely chtěli přidat opoziční starostové. Žádali do zákona zakotvit, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu. Předsedající schůze by pak z jednání mohlo opilého poslance vykázat. Takovou změnu podpořil například předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, i když připustil, že kontrola alkoholu by byla problematická.
2: Tady je ordinace ve sněmovně, takže by zřejmě musel být ten lékař vyzván, aby tedy přišel, odebrat krev nebo dát fouknout. A co se stane, když ten poslanec odmítne třeba tu dechovou zkoušku, protože my ho nemůžeme podle ústavy žádného poslance přinutit k tomu, aby tu dechovou zkoušku si tady udělal. Ten návrh je z tohoto pohledu nedotažený.
1: Návrh nakonec neprošel, a to jen těsně. Opoziční TOP 09 pak chtěla prosadit, aby novela jednacího řádu platila až od dalšího volebního období. Důvody vysvětloval na plénu předseda strany Matěj Ondřej Havel.
3: Pozor na to načasování. Pozor na tu dobu. Sedáte na lopatu, když podpoříte jednací řád v tuhle chvíli, odzbrojíte opozici v boji za nezávislost veřejnoprávních médií, a to bude bitva, která nebude úplně jednoduchá.
1: Ani tento pozměňovací návrh ale neprošel. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Pak měli poslanci na programu závěrečné třetí čtení rozsáhlé novely stavebního zákona. Jde o návrh koaličních poslanců, který má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Jak před poslanci řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
4: Novela stavebního zákona má přinést více dostupných bytů, škol, školek, moderních nemocnic, dopravní a technické infrastruktury, a to bez zbytečného papírování a běhání po úřadech. Jednoduché procesy, přehledné řízení, srozumitelná pravidla. Čím jednodušší stavba, tím jednodušší proces.
1: Opozice novelu od samého začátku kritizuje, nejen proto, že podle ní stavební řízení nezrychlí, ale i proto, že je to návrh poslanecký a ne vládní. A neprošel proto řádným připomínkovým řízením. Nemohla se k němu vyjádřit například některá ministerstva. K hlasování se poslanci nedostali, debatu nedokončili. Pokračovat by měli příští týden. Jana Čermáková, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Kolumbie nebo Ghana? Kdo bude posledním osmifinalistou na mistrovství světa ve fotbale, zatím nevíme, ale průběh zápasu sleduje a pro Radiožurnál Sport komentuje Kristian Šveda.
2: 58. minuta, Kolumbie, Ghana 1-0. Teď měli ale Kolumbijci dvě veliké šance v posledních okamžicích. Luis Díaz nejprve skóroval, ale stál v offsideu, takže ta branka byla zrušena. A teď, jak jste slyšeli, tak Luis Díaz zakončoval po přihrávce z pravé strany, ale zaskvěl se proti němu brankář Ziggy. To je ghanský golman. Takže 58. minuta, Kolumbie, Ghana 1-0 v prvním kole play-off fotbalového mistrovství světa. Kdo zvítězí, bude hrát se Švýcarskem. Zatím tedy jihoamerická země má k postupu blíž a teď má i několik dobrých příležitostí. Stále platí, že Ghana nevystřelila na branku. Vidíme, jestli se to změní teď po centru Iñakiho Williamse z pravé strany. Balon proletěl až do pokutového území. Je u něj Semenyu a dává nahoru nad vápno. Odraženému balonu se ale nedostal nikdo z fotbalistů Ghany. Navíc faul na Luise Suareze. Pardon. Takže bude následovat standardní situace z vlastního pokutového území, z vlastní poloviny Kolumbie, takže žádná velká další ofenzivní akce Ghany se nekoná. Pokud byste chtěli si naladit přímý přenos i z tohoto duelu fotbalového mistrovství světa, můžete na Radiožurnálu Sport, ještě jednou zmíním to podstatné. 60. minuta zápasu prvního kola playoff mistrovství světa ve fotbale, Kolumbie, Ghana 1-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: A za 7 minut, bude přesně 5, začne ranní víkendový Radiožurnál. Tou dobou s vámi bude Štěpán Pokorný. Přeji tedy příjemnou sobotu všem. Od mikrofonu se loučí Adam Carda.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 5 hodin, zprávy má Tereza Tomášková.
1: Herec Dustin Hoffman převzal na Karlovarském festivalu Křišťálový globus. Klíšťata budou v následujících dnech aktivnější. Fotbalisté Ghany bojují na mistrovství světa s Kolumbií o postup do osmifinále. Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Karlových Varech začal mezinárodní filmový festival. Americký herec Dustin Hoffman na festivalu převzal Křišťálový globus za přínos světové kinematografii a uvádí svůj film Absolvent. Do Varů dorazil taky americký herec Jesse Eisenberg, který v rozhovoru pro Radiožurnál mluvil o svých kořenech ve střední a východní Evropě.
3: Rodina pochází z jihovýchodního Polska. Mamka je z Moldavska, táta je Polák. Vždycky jsem chtěl pracovat v Polsku. Líbila se mi taky práce tady v Česku, v Liberci. Příští týden bych měl dostat občanství v Polsku, takže se sem budu moct vracet častěji.
1: O víkendu se bude po deštích zvyšovat aktivita klíšťat, varují meteorologové. Lidé by měli používat repelenty, nesedat si do trávy a po návratu domů se prohlédnout. Riziko, že bude klíště nakažené, je přitom momentálně větší v městských parcích než uprostřed lesa. Podle Státního zdravotního ústavu letos ve srovnání s loňskem stoupl počet případů boreliozy na 4násobek. Je to ale i kvůli novému systému hlášení od lékařů. Reálný nárůst je podle ústavu mírný. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů jednal v Budapešti o oživení Vyšegrádské čtyřky. Se šéfkou tamní diplomacie Anitou Orbánovou mluvili i o procesu přistoupení Ukrajiny k Evropské unii a o přípravě plánovaného společného zasedání české a maďarské vlády. Podle Macinky by mohla být schůzka už na podzim. Ve vztazích mezi Českem a Maďarskem je teď podle něj silný potenciál, a to jak v rámci Vyšegrádské skupiny, tak i mimo ni.
4: Naše vláda bude partnerem té maďarské vlády poměrně dlouho, to znamená nějaké 3,5 roku do českých voleb, takže vlastně ta V4 bude teďka trošku stát na nás, protože my budeme spolu mít spoustu času ve funkcích jak v Maďarsku, tak v České republice, takže v česko-maďarských vztazích máme možnost plánovat třeba na delší dobu.
1: Přes 60% Čechů plánuje i v zahraničí platit kartou, ukazuje to studie společnosti Visa mezi tisícovkou respondentů. Česká bankovní asociace ale varuje před zbytečnými poplatky, které se s platbou můžou spojovat. Expert asociace Tomáš Hládek lidem radí, aby na terminálu volili místní měnu a neplatili v českých korunách.
5: V případě, že nám nabídnou v zahraničí, že můžeme rovnou platit v korunách, tak ten převod provádí provozovatel nějaké sítě nám v tu chvíli neznámým kurzem. Pokud si nedokážeme přepočítat, kolik by to asi tak mělo být, můžeme zaplatit nemalé poplatky, které s takovým převodem jsou spojeny.
1: Sport. Fotbalisté Argentiny jsou v osmifinále mistrovství světa. Kapverdy zdolali 3-2 v prodloužení. Jednu branku dal Lionel Messi, který tak má 7 gólů v tabulce střelců na tomto šampionátu. Dalším soupeřem obhájců titulu bude Egypt, který vyřadil Austrálii po penaltách 2-1. Kolumbie hraje s Ghanou a na Radiožurnálu Sport zápas komentuje Kristián Šveda.
6: V 70. minutě platí, že Kolumbie vede nad Ghanou 1-0, zatím jediným úspěšným střelcem je Arias, skóroval ve 14. minutě. Přímý přenos můžete dál poslouchat na Radiožurnálu Sport. Kristián Šveda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D5 za Prahou a zavřená D2 u Brna. Na dálnici D5 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Plzeň. Hned za nájezdem z Pražského okruhu stojí kvůli poruše dodávka. A pozor, dejte na D5 z Prahy do Plzně také u Rudné. Na 4. kilometru v okolí čerpací stanice máme hlášený pohyb lidí na vozovce. Dálnice D2 je uzavřená obousměrně v místě stavby křižovatky s D1 u Brna kvůli montáži skruže. Pracovat se tam bude až do dopoledne. Objížďky jsou vyznačené, vedou po dálnici D1 a přes Brno. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 budete brzdit za Ořechem. Na 17. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě vozovky a před zúžením se už ale nezdržíte. A na Plzeňsku pozor na nehodu na silnici 180 z města Touškov do Nýřan. Za Myslinkou havarovala 2 osobní auta, průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20, na horách 15. Foukat má mírný severozápadní vítr, na jižní Moravě s nárazy kolem 50 km za hodinu. Večer by měl slábnout. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
6: Dobré ráno vám přejeme v 5:05. Máme druhou prázdninovou sobotu a začíná ranní radiožurnál. No a hned půjdeme k vodě. Novinku má v letošní sezóně koupaliště v Havířově. Bez dozoru dospělého tam můžou děti už od 12 let. Dozor rodičů převzali plavčíci. No a jak se to celé osvědčilo, tak to uslyšíte za chvilku ve vysílání radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Mnohem víc teenagerů míří v horkých dnech na havířovské koupaliště Jindřich. Letos je to vůbec poprvé, kdy se mohou nezletilí od 12 let pohybovat v areálu bez dozoru dospělé osoby. Rodiče tak mají o starost méně, plavčíci naopak více zodpovědnosti.
1: Můžeš tady víc užít a hlavně rodiče nás neupozorňují, ať si dáme na sebe bacha.
2: Nela chodí do 6. třídy a na koupališti je sama se svou kamarádkou.
1: Jezdíme hlavně po tobogánech.
2: Plavčíci se teď musí více starat o bezpečnost nezletilých. Koupaliště je výjimečné tím, že je na něm stále přítomný i lékař Jindřich Dolanský.
3: Je to navíc kategorie pubertálního věku, když je ten jedinec sám, tak je poslušný, ale v momentě, jak už jsou dva, tři, tak v tom davu už začnou skotačit, vymýšlet nějaké, já nevím, řekl bych kraviny, ale o toho je ten plavčík, který zasáhne, usměrně, umravní a oni přesně vědí tady tyhle ty naši plavčíci, že v této kategorii se musí více a speciálně věnovat.
2: Koupaliště se tak stalo bezpečnou variantou, kam mohou jít teenageři k vodě.
3: A když tahle ta kategorie se nedostala v loňském roce na naše koupaliště, tak co jim zbývalo? Šili na venkovní nechráněné vodní plochy, kde mohli skotačit a tam se odvíjelo určité riziko nějakého zranění.
2: V okolí jsou hned dvě velké přehrady a další rybníky. Návštěvnost koupaliště meziročně vzrostla a jedním z důvodů je i snížení věkové hranice pro vstup, říká ředitel správy sportovních a rekreačních zařízení Nazim Afana.
4: Jde vidět, že děti od 12 let hojně využívají koupaliště, a to bych řekl ve stovkách, neli nižších tisících. Je to takový atyp, jsme vděční za to, že pana doktora máme.
2: Návštěvníky do areálu lákají také opravené tobogány a jiné atrakce. Z Havířova Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Dnes po ránu je nad Českem skoro jasno až polojasno. Zvětšená oblačnost se objevuje v oblasti Jeseníků, Beskyd a také v severní polovině Jihočeského kraje. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 13 a 9 stupni. Tepleji je v centru Prahy, konkrétně v Klementinu neklesla teplota pod 17,5 stupně. V Ústí nad Labem je kolem 15 stupňů. Naopak na horách výjimečně i slabě mrzne. Na šumavském Březníku

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: A na fotbalovém mistrovství světa se hraje poslední zápas úvodního kola play-off. Kolumbie nastoupila proti Ghaně a utkání komentuje na Radiožurnálu Sport Kristián Šveda.
2: 87. minuta utkání, Kolumbie vede nad Ghanou 1-0. Zatím stále jediným úspěšným střelcem utkání je Arias. Prosadil se ve 14. minutě. Teď Luis Díaz před malou chvílí pro Kolumbii se snažil navýšit skóre na 2-0, ale jeho rána byla zblokovaná. Navíc v zápětí, když šla Ghana do breakové situace, tak Luis Díaz zatáhl za unikajícího Ovusa, takže byla to nedovolená situace, respektive nedovolený zákrok. Kolumbie musí se bránit napadání teď akci Ghany. Fotbalisté africké země postupují dopředu, už jsou v blízkosti pokutového území, ale mimo hru se provinili nedovolený.

Tím zákrokem konkrétně Nuamach zatáhl za bránícího Puertu úplně mimo souboj o balón. Puerta se dokonce drží za ústa, tak snad tam nepřišel nějaký tvrdý zákrok do obličeje. Věřme, že to bude v pořádku. Nakonec mně se zdálo, že to byla taková pošťuchovaná a ne žádný zákrok do úst. Krev Puertovi neteče, tak věřme, že bude v pořádku. To podstatné je skóre Kolumbie Ghana v 88. minutě prvního kola playoff fotbalového mistrovství světa 1-0. Tým, který zvítězí, si zahraje osmifinále se Švýcarskem. Pokud chcete, můžete zbytek zápasu poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Kristián Švera, Radiožurnál.

0: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
1: Speciální půlhodina zaměřená na atraktivní téma.
2: Fascinace zločinem nebo sonda do lidské psychiky? Proč je filmové zobrazení skutečných zločinů tak populární? A jaké jsou jeho hranice etické nebo technické? A co už je vlastně za hranou zákona?
1: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
0: Dnes od 15 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: hvězda. Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Stát už letos vybral od řidičů za dálniční známky přes 5 miliard korun. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém spravuje. Nejvíce prodalo 10 denních známek, po nich následovaly roční. Podle mluvčí Cendisu tržby za dálniční známky meziročně mírně rostou pravidelně. V německém Erfurtu začíná sjezd krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Úřady i policie se připravují na masivní protesty. Do hlavního města Durinska podle odhadů míří až 50 tisíc demonstrantů. Policie kvůli tomu už od pátku kontroluje hlavně autobusy, které míří do města. Obyvatelé Liberku na Rychnovsku a místních částí Hláska a Bělá musí do konce září výrazně šetřit pitnou vodou. Úřad kvůli jejímu dlouhodobému nedostatku zakázal napouštění bazénů z obecního vodovodu, zalévání zahrad, mytí aut nebo využívání vody pro stavební práce. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
4: Sport.
3: Fotbalisté Kolumbie bojují s Ghanou o postup do osmifinále mistrovství světa. Závěr duelu sleduje Christian Švéda.
5: Osmá nastavená minuta, původně avizovaných jich bylo 6, ale duel stále pokračuje. Kolumbie vede nad Ghanou 1-0, zatím jediným úspěšným střelcem je Arias. Zbytek zápasu můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Christian Švéda, radiožurnál.
3: Argentina porazila Kap Verdi 3-2 po prodloužení a v osmifinále se utká s Egyptem. Ten vyřadil Austrálii po penaltách 2-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u Velké Bíteše a zavřená D2 před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně před sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 162 stojí osobní auto s defektem pneumatiky. Odstavný pruh je zablokovaný. Dálnice D2 je uzavřená na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Silničáři pracují v místě budované dálniční křižovatky. Objížďka vede sjezdem na D1 směr Ostrava, otočením na odpočívce směr Praha a na Brno se pak sjíždí na kilometru 194. Směrem z Brna na Bratislavu je už D2 průjezdná. A na Plzeňsku překáží nehoda na silnici 180 z města Touškov do Nýřan. Za Myslinkou havarovala dvě osobní auta. Kvůli vyšetřování je tam omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Probouzíte se do rána s malou oblačností. Téměř nad celým naším územím je skoro jasno až polojasno. Zvětšená oblačnost se objevuje hlavně na horách, konkrétně v oblasti Jeseníků, Beskyd, no a pak také v severní polovině Jihočeského kraje. A dnes v noci dokonce na některých místech mrzlo. Kde? To nám řekne meteorolog Pavel Borovička.
8: Teploty se pohybují nejčastěji mezi 13 a 9 stupni Celsia. Teplej je v centru Prahy. Stanice Praha Klementinum má 17,5 stupně Celsia. Stanice Ústí nad Labem Paňov anebo Osoblaha mají teplotu kolem 15 stupňů. Naproti tomu na horách výjimečně i slabě mrzne. Březník má minus 2,6 stupně Celsia.
7: Přes den pak čekáme nebe skoro jasné nebo polojasné, postupně ale bude od severozápadu oblačnosti přibývat a večer se na severu a právě i na severozápadě objeví déšť. A tam také bude chladněji, odpoledne jen kolem 20 stupňů. Jinde ukážou teploměry od 22 do 26 stupňů. V tisíci metrech na horách naměříte kolem 15 stupňů Celsia. Pocitovou teplotu dnes ale bude snižovat vítr, který zpočátku bude foukat jen mírně, zesílí ale na čerstvý, nárazový a k večeru ustane. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, 5 hodin 34 minuty, pokračujeme muzikou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Ráno přijdou, odpoledne odejdou a přespí doma. Takhle prožívají první prázdninové dny děti, které začaly chodit na letní příměstské tábory. Jak si užili jeden z prvních v Pardubicích, tak to uslyšíte v další reportáži ranního radiožurnálu za chvilku.

0: létě vyrážejí děti na tábory, některé z nich ale bez spacáku a zubního kartáčku. Nic z toho nepotřebují, protože každý den přespávají doma. Přesně takhle fungují letní příměstské tábory, které začaly s prvním prázdninovým týdnem. Třeba ve středisku volného času v Pardubicích připravili pro děti různé hry, sportovní aktivity a tvoření.
1: Na příměstský tábor v těchto dnech chodí i sedmiletá Johanka.
2: Já jsem se sem přihlášila, aby jsem si tady potkala kamarádky a poznávala jsem výlety.
1: A už se ti to daří tady potkávat nové kamarády? Kýveš hlavou, takže ano. A co teď právě děláte?
2: Vyráběli jsme takovej sutelej voní.
1: Sem na příměstský kemp v pardubickém středisku volného času na Olšinkách chodí většinou menší děti. Program pro ně vymýšlí lektorka Lenka Bartuňková.
3: Náš tábor je kreativně sportovní, takže máme rozdělený vlastně dopoledne, odpoledne. Dopoledne se většinou věnujeme tomu kreativnímu tvoření, odpoledne se věnujeme spíše sportovním aktivitám.
1: Jak to máte se stravováním?
3: Děti mají zajištěný dopolední, odpolední svačiny a obědy.
1: Pardubické Betě připravili na letní prázdniny 20 příměstských táborů. Všechny se až na pár míst podařilo naplnit.
3: Najdou si tady místo i děti, které by na klasický tábor nedojeli, protože se jim třeba stýská nebo prostě nemají rádi spát v cizím prostředí. Takže takhle děti ráno přijdou, odpolko odejdou a nesetkáváme se tolik s tím stýskáním.
1: Podobně to vnímá i ředitelka volnočasového střediska Miriam Lukešová.
4: Rodiče si myslím, že považují prostředí toho střediska volného času za bezpečné, prověřené, takže nemají obavu sem děti dát a je to pro ně řešení vlastně v době, kdy nemohou si vzít dovolenou, takové jako nejlepší.
1: Oblíbenost příměstských táborů zvyšují podle Lukešové i příznivé ceny. Třeba tady dají děti za jeden pětidenní kemp většinou 3 000 korun. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.

0: V minulé sezóně nemělo Brno jako město v nejvyšší fotbalové lize ani jeden tým, teď bude mít rovnou dva. Po počasí s Marcelou Hálovou povíme víc.
1: Počasí. Nejchladněji je dnes po ránu na horách, kde v noci klesla teplota dokonce i pod nulu. Na šumavském Březníku byly například minus 2,6 stupně Celsia. Naopak nejtepleji zůstalo v centru Prahy 17,5 stupně nebo v Ústí nad Labem kolem 15 stupňů. A nejčastěji se teplota po ránu pohybuje mezi 9 a 13 stupni, takže je poměrně chladné ráno. Nikde ale neprší a nebe je krom hor, kde se drží víc mraků, většinou jasné nebo polojasné. Zvětšená oblačnost je jen na severu Jihočeského kraje. Přes den pak bude nad naším územím mraku od severozápadu přibývat a tam také počítejte s deštěm. Doplní to i poměrně silný vítr. Zpočátku bude foukat mírný, postupně se ale rozfouká na čerstvý vítr, který hlavně na jižní Moravě bude mít nárazy kolem 55 km v hodině. K večeru bude vítr slábnout. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
4: Vzal si dva leasingy, dvě hypotéky, děl z toho nervy, tak začal brát.

0: Posloucháte Radiožurnál. Když se chtěli fanoušci z Brna v minulé sezóně jít podívat na prvoligový fotbal, tak museli do Uherského Hradiště, Olomouce nebo případně Zlína. V následujícím ročníku ale budou mít na výběr hned ze dvou klubů v první lize. Po vítězi druhé ligy Zbrojovce si totiž nejvyšší soutěž zahraje i Artis. Ten přijal nabídku Ligové fotbalové asociace po vyřazení Karviné.
1: Jsme stavili kádr na druhou ligu. Teďka víme, že během krátkého času budeme muset tu strategii úplně přehodnotit a budeme muset postavit ten kádr tak, aby jsme z první ligy nespadli. Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
2: Říkal na Radiožurnálu Sport generální ředitel Artisu Brno Petr Kuba. Třetí tým uplynulé sezóny druhé nejvyšší soutěže byl Ligovou fotbalovou asociací osloven potom, co nabídku odmítlo Táborsko. S tímto postupem nesouhlasí Dukla, která byla ve skončeném ročníku první ligy poslední a sestoupila. Majitel pražského klubu Matěj Turek řekl, že se Dukla obrátí na soud. Pokračuje mluvčí LFA Pavel Jahoda.
3: Pro posouzení celé situace však byla rozhodující skutečnost, že soutěžní ročník 25-26 byl ke dni 22. června 2026 oficiálně ukončen a Dukla se na základě konečné tabulky stala přímo sestupujícím klubem.
1: My to nijak nevnímáme, protože si myslíme, že to je spor mezi Duklou a LFA. Ze strany LFA jsme byli ujišťování, že je všechno v pořádku, takže tohle si musí vyřešit tyhle dvě strany a věřím, že nás to nijak nedotkne.
2: Dodal ke sporu mezi pražskou Duklou a Ligovou fotbalovou asociací generální ředitel Artisu Petr Kuba. Jelikož Artis nahradil vyřazenou Karvinou až po losu soutěže, tak budou hned v úvodním kole šance ligy hrát oba brněnské celky doma. Týmy z druhého největšího českého města se tak budou muset podělit o jednom víkendu o stadion Srbská. Znovu se totiž losovat program nebude.
1: Toto v těch výjimečných případech bude moct vyřešit tím, že jeden klub bude hrát pátek a druhý neděli, tak aby se to zvládlo.
2: Řekl Petr Kuba, historicky první brněnské ligové derby mezi Artisem a Zbrojovkou je na programu v 8. kole v polovině září. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Vláda chce do 3 let zvýšit nástupní platy policistů a hasičů na 50 tisíc korun. V Íránu začíná pohřeb někdejšího vůdce země Alího Chamenejího. Rakev je vystavená ve velké teheránské mešitě. V čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. A bude slunečno během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Noví policisté, hasiči nebo příslušníci vězeňské služby by mohli mít do 3 let nástupní plat 50 tisíc korun měsíčně. Vláda ho chce každý rok navyšovat o 5%. Potvrdil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. A platy se podle něj mají navyšovat všem příslušníkům, nejen nováčkům.
3: Dneska ten nástupní plat je kolem 42 tisíc korun, takže my, když to takto rozdělíme, já si myslím, že to bude pomoct. Já vím, že řekněme ten platový vývoj, že se to mění, mění se i průměrná mzda, ale tohoto chceme docílit.
1: Předchozí ministr Vít Rakušan z hnutí STAN připomíná, že vláda slíbila okamžité navýšení platů. Současné prohlášení podle něj jen kopíruje plán bývalého kabinetu. V Teheránu začíná veřejný pohřeb bývalého íránského nejvyššího vůdce Alího Chamenejího. Trvat bude 6 dnů. Očekává se účast milionů Íránců.
4: Rakev zabalená do íránské vlajky bude ve velké teheránské mešitě až do pondělního průvodu íránskou metropolí. V úterý bude rakev přesunutá do svatého města Kom a ve středu do sousedního Iráku, kde tvoří šítská komunita většinu obyvatelstva. Nakonec bude Chamenej pohřbený ve čtvrtek 9. července v mauzoleu imáma Alího Rezy ve svém rodišti v Mašhadu. Pohřeb íránský režim odkládal. Chamenej zemřel ve věku 86 let při útoku na Tehrán, kterým Spojené státy a Izrael 28. února zahájili válku s Íránem. Jana Karasová, Radiožurnál.
1: V Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálové globy na zahajovacím večeru převzali herci Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová.
5: Šedesátiny festivalu otevřela známá narozeninová melodie a další následovaly. Během 10 minut se na pódiu vystřídala asi 10 českých herců a zpěváků se skladbami upravenými na míru festivalu.
6: Divákům těm je tuhej, i když nic neuvítěj.
5: Cenu prezidenta festivalu letos převzala herečka Maggie Gyllenhaalová.
7: Děkuji za inspiraci, za popud, stát se režisérkou a děkuji za tuto krásnou cenu.
5: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos.
8: Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmu.
5: Z Karlových Varů, Lucie Pávová, Radiožurnál. Sport.
9: Fotbalisté Argentiny jsou v 8. finále mistrovství světa. Kapverdy zdolali 3-2 v prodloužení. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který vyřadil Austrálii po penaltách 2-1. Dále Kolumbie porazila Ghanu 1-0. A čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve 4. kole totiž na sebe narazí Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Krejčíková porazila 6-3 a 7-5 krajanku Nikolu Bartuňkovou. Muchová 6-2 a 7-6 Savankevovou z Thajska. Karolína Muchová přiznává, že o možném českém duelu dopředu věděla.
10: Tak viděla jsem už před tímhle kolem, že potom budu mít nějakou Češku. Myslím si, že obě dvě by byly strašně těžké. Vyhrála Bára, která na té trávě víme, že umí hrát a vyhrála ten turnaj, takže těžký kolo další.
9: O postup do 8. finále dvouher ještě budou bojovat Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D6 u Sokolova a překážka na D1 u Jihlavy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu počítejte s možnými komplikacemi u Sokolova. Za odbočkou na centrum na kilometru 132,5 osobní auto po nehodě začalo hořet. Na místo jedou záchranáři. Poslední volný sjezd před nehodou je exit 132 Sokolov centrum. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte opatrnost u sjezdu na Jihlavu. Na kilometru 112 stojí porouchané vozidlo. A ve směru z Prahy do Brna nepřehledně zastihněte stojící vozidlo u Velké Bíteše na kilometru 162, na něm mění kolo. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové podobná situace za Chlumcem nad Cilinou. Na 66. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. A dálnice D2 je uzavřená na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Silničáři pracují v místě budované dálniční křižovatky s D1. Objížďka je značená, vede po dálnici D1 a přes Brno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré ráno vám přejeme, s radiožurnálem jste 6 minut po 6. hodině. Místo lyžařů teď lanovky vozí turisty a cyklisty. Horské areály se přes léto mění v centra aktivní dovolené. No a my se za chvilku vypravíme v našem vysílání na šumavský Zadov. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Místo lyží pohorky, kola nebo koloběžky, lyžařské areály se přes léto mění a lákají návštěvníky na přírodu i adrenalinové zážitky. Například na šumavském Zadově se v létě po sjezdovkách místo lyžařů prohánějí horské káry.
1: A pouštíme
2: jakouší prstu.
1: S provozním lyžařského areálu Zadov Petrem Vondrašem pozorujeme pumu, která zrovna tahá jednu káru nahoru.
3: My jsme vlastně tady na dolní stanici v Leku, kde nástupní místo pro káry. A ty káry se, jak tady vidíte, tahají pomocí těch klasických lyžařských závěsů, které možná lyžaři znají ze zimy.
1: Soňa Kopfová přijela se svojí rodinou, dneska s dětmi.
4: Bylo to úžasný, nejdřív jsme se teda báli, jako my maminky, ale bylo to v pohodě a kluci si to užili moc, jako děti.
5: Já jsem Iva. My ještě lanovkou pojedeme jednu jízdu nahoru a půjdeme do lanového centra a po cestě máme cukrárnu tady vyhlášenou, takže zajdeme ještě do cukrárny.
1: Paní Laťka přijela až ze Zlína.
6: Byli jsme na Modravě a dneska jdeme vyzkoušet ty kárky a podíváme se na Zadov.
1: Kromě horských kár nabízí lyžařský areál v létě lanovou dráhu i další vyžití. Přibližuje ředitele lyžařského areálu Zadov Luděk Sáska.
7: Provozujeme rozhlednu na bývalém Skokanském můstku. V provozu je půjčovna terénních koloběžek, které vozíme zároveň i na lanové dráze. Přepravujeme samozřejmě i horská kola, elektrokola na lanové dráze. V provozu máme i lanové centrum.
1: První větší příval návštěvníků pracovníci areálu očekávají v příštím týdnu.
7: Je státní svátek, prodloužený víkend, ale obecně první polovina července většinou je návštěvnost nejslabší. Samozřejmě vyhrává jako první dovolená moře a pak teprve přijdou na řadu Čechy a České hory.
1: Letní vyžití pro návštěvníky má například i lyžařský areál Lipno. Kromě lanového parku nabízí třeba stezku korunami stromu nebo hřiště Království lesa. Ze Zadova Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Show Must Go On od Queen jste slyšeli na Radiožurnálu. Máme 6:45. A jsou tu zprávy.
1: Hradci Králové by dnes měli lidé kvůli střelbě z historických zbraní počítat s nadměrným hlukem. Magistrát upozorňuje, že při vzpomínkových akcích ke 160. výročí bitvy u Hradce zazní na Velkém náměstí v 4:30 odpoledne hromadná salva nastoupených jednotek při vojenské ceremonii. V 7 večer pak začne bitevní ukázka v Šimkových sadech, kde vojáci použijí i historická děla. Na Slovensku dnes můžou lidé v referendu rozhodnout o zrušení doživotní renty pro premiéry a obnovení elitních složek policie, které současná vláda rozpustila. Aby byly výsledky hlasování platné, musí se zúčastnit aspoň 50% oprávněných voličů. Kvůli začátku dovolených se ale očekává nízká účast.
2: Počasí.

0: Na lotyšském ostrově Kypsala mají nenápadnou slepou uličku, která znamenala únik před smrtí v ryšském getu nebo koncentračních táborech. Na jejím konci žili Žanis a Johana Lipkovi. Společně za druhé světové války zachránili přes 50 židů. Dnes tuto pohnutou historii připomíná na konci slepé uličky památník Žanise Lipkého.
1: Žanis Lipke pomohl Sofii Šternové a její dceři Haně. To byly polské židovky, které ale žily v Berlíně. Odtamtud je sem, do Rigy, poslali transportem.
2: Vypráví jeden z příběhů přeživších, ředitelka památníku Žanise Lipkého, Lolita Thompsone.
1: V getu Sofia potkala židovského lékaře Zelika Šmuljana, který se do ní zamiloval a rozhodl se jí pomoct. Vyhledal proto Lipkého. Víme, že Hana začala při útěku plakat. Žanis měl v kapse jablko. To jí podal a německy jí řekl, že tam, kam jdou, je spousta takových jablíček.
2: Sofia a Hana válku přežili. Židovský lékárník Zelik Šmuljan ne. Mimochodem, ta jabloň, ze které Žanis dal Haně jablko, tu dodnes roste. Jen na sousední zahradě. Kdo ale vlastně byl Žanis Lipke?
1: Jeho skutečné jméno bylo Janis, ale Janis je tu každý druhý muž, takže si říkal Žanis. Po válce pracoval jako dělník v přístavu v Docích. Byl zapletený do pašeráctví, tehdy totiž platili vysoké daně na luxusní zboží, jako byly čaj, káva, hedvábí. Takže takové věci vynášel, což bylo zakázané. Jednou ho chytili, ale určitě to neudělal jedinkrát.
2: Pokud vás zajímá, jak se během náhlých kontrol dařilo Lipkému a jeho ženě tajit, že někoho skrývají, poslechněte si zítřejší zápisník zahraničních zpravodajů na Radiožurnálu od 9 hodin. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.pamětnároda.cz.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: 6 hodin a 30 minut. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Rusko tvrdí, že dobylo východoukrajinské město Konstantinivka. Jde nejen o významné průmyslové centrum, ale taky klíčový obranný bod k městům Kramatorsk a Slaviansk. Moskva taky uvedla, že kontroluje celou Luhanskou oblast. Ani jedno tvrzení ale neodpovídá mapám serveru Deep State, který situaci na frontě od začátku války monitoruje. Kyjev se k tvrzení zatím nevyjádřil. Na severovýchodě Prahy, v Mělníku a Neratovicích je ode dneška část domácností bez teplé vody a tepla. Důvodem je plánovaná odstávka kvůli opravám v Mělnické elektrárně, která oblasti zásobuje. V Praze se to týká třeba Bohnic, Kobylis, Proseka nebo Hloubětína a Horních Počernic. Omezení potrvá do 10. července. Na řeckém ostrově Rodos zemřel 19-letý Čech. Srazilo ho auto v pobřežní obci Afantu na severozápadě ostrova. Mladík šel pěšky. Svým zraněním na místě podlehl. Řidiče policie zadržela a zahájila proti němu trestní stíhání.
3: Sport.
2: Fotbalisté Argentiny na mistrovství světa zdolali Kapverdy 3-2 v prodloužení a postoupili do osmifinále. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který po penaltách vyřadil Austrálii 2-1. Kolumbie porazila Ghanu 1-0 a čeká ji zápas se Švýcarskem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná dálnice D5 za Žebrákem a D6 u Sokolova. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je neprůjezdná za Žebrákem. Na 30. kilometru zasahují záchranáři u srážky dodávky s nákladním autem. Sjíždějte na Žebrák na 34. kilometru, místo pak objedete po souběžné silnici 605. Zavřená je teď také dálnice D6 z Karlových Varů do Chebu po vážné nehodě u Sokolova. Na kilometru 132,5 hořelo osobní auto po nárazu do protihlukové stěny. Sjíždějte na kilometru 132, objíždějte přes Sokolov. Na D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za Chlumcem nad Cidlinou. Na 66. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnešní ráno je docela chladné, ale většinou také slunečné. Nad celým naším územím totiž je skoro jasno nebo polojasno. Víc mraků se drží na horách, přesně v oblasti Jeseníků, Beskyd a pak také v severní polovině Jihočeského kraje. A jaké počasí nás čeká přes den? Odpověď pro nás má meteorolog Pavel Borovička.
6: Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat a večer se v Čechách ojediněle objeví déšť. Nejvyšší teploty budou mezi 22 a 26 stupni Celsia, na severu a západě Čech bude teplota pouze kolem 20 stupňů.
5: A podobné teploty nás čekají i zítra, bude mezi 20 a 24, na jižní Moravě kolem 26 stupňů. Počasí se ale trochu pokazí, bude oblačno až zataženo, na většině území se objeví přehánky nebo občasný déšť, ojediněle může i zabouřit. Na jihozápadě budou srážky četnější až odpoledne. Večer pak ale bude od severu déšť ustávat a také tam bude ubývat mraků. A ještě stále bude větrno, tak jako dnes bude foukat čerstvý nárazový vítr. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, chvilku po půl sedmé posloucháte Radiožurnál. Národní divadlo poprvé v historii uvede světovou premiéru své inscenace ve Francii. Laterna Magica už dnes představí na festivalu v Avignonu hru inspirovanou dosud téměř neznámým textem Václava Havla. Víc za chvilku na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Jeden muž, jedna vězeňská cela a 7 dní života. Libretto perpetuum mobile napsal na jaře roku 1989 Václav Havel ve vězení na Pankráci. Teď i na jeho motivy vznikla nová inscenace Laterny magiky Národního divadla Perpetuum Havel. Světovou premiéru má dnes odpoledne na festivalu ve francouzském Avignonu. Pro Národní divadlo jde o historicky první premiéru ve Francii.
1: Absurdní fraška o 7 dnech vězně pana A.
2: Říká režisér Petr Boháč, který se při psaní scénáře inspiroval nejen Havlovým textem, ale třeba také zážitky a projevy v soudních síních současných ruských a běloruských politických vězňů.
1: My jsme vzali jednu věc, která je relativně neznámá, a napsal jí z vězení, napsal o vězních. My jsme ji trošku upravili, protože jsme se bavili se současnými vězni, které prošly Lukašenkovým peklem vězenským. A díky tomu jsme to nám mohli nahlédnout, ten jeho text, aktuálně a současně. A jsem rád, že ji můžeme teďka vidět v Avignonu. Že ta premiéra v Avignonu právě téhle kusu může konfrontovat jiného diváka než českýho. A to je vždycky dobře.
2: Jediné libreto pro nonverbální divadlo z pera Václava Havla převede na scénu performer Roman Zotov-Mikšin. Podle něj je potřeba mluvit o tom, jestli je svoboda stále svobodou a kde jsou hranice pravdy a lži.
3: Chci, abychom tou inscenací znova otevřeli ten dialog. Pro mě to je příležitost mluvit za všechny politické vězně, co sedí v tuto chvíli neprávem ve vězení. Vzpomínat na ty, co seděli a co zemřeli, co byli zabity a co stále sedí po celém světě.
2: V Avignonu nevystupuje Roman Zotov-Mikšin poprvé. Na tamní divadelní přehlídce se představil už v loňském roce s inscenací The Last of Soviets, která získala pozitivní ohlasy i od zahraniční kritiky.
3: Se moc těším, až se to potká s místním publikem, protože pokaždé s každým publikem je to jinak a jsem zvědavý, jak se ta inscenace obohatí o podměty, které budou přicházet od lidí, od diváků.
2: Tým Laterny magiky Pražského národního divadla uvede novinku Perpetuum Havel na avignonské scéně La Manufacture. S inscenací tam vystoupí celkem 8krát, naposledy 20. července. Česká premiéra se pak uskuteční 10. září v Pražském paláci Akropolis. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Ve Skoronicích u Kyjova se tento týden děti učili malovat typické moravské lidové motivy. Za vzor jim posloužily slovácké vzory na šatcích, mašlích, kloboucích nebo lemování oken. Podle lektorek je potřeba vztah k folkloru předávat dalším generacím a naučit je správnou techniku malování. Na letní školu malování přijelo 39 dětí.
1: Vezmu bílou barvu a nanáším to na plátno a mašle na to družení. Snažím se, aby ta modrá barva, kdyby splývala s těma bílýma mašlama.
2: Na plátně pod rukama 16-leté Kláry právě vzniká ozdoba pro krále.
1: Je to jak kdyby malý chlapec, který sedí na tom koni. Dává se zezadu na hlavu. Tady má uprostřed jedno kolečko plných mašlí, uprostřed je růže bílá, ještě na vrchu jsou ozdoby.
2: Děti kreslí detaily z kordulek nebo jubky. Většinou se objevují motivy květu růže, poměnky, chrpy nebo borůvek a listů. Eliška Plachá pomáhá na letní škole folklorního malování už od prvních ročníků.
3: A tak to potom ještě si tady dodělej, aby bylo vidět, že je to mašla. Takovou tu osmičku té mašle, víš? Takže hlavně se tady používají akrylové barvy. Štětce používáme spíš hlavně jako ty plochý a pak samozřejmě ty takový maličký na ty různý detaily. Ale hlavně tady ty děcka jsou velice šikovní, takže když jim trochu poradíme, tak oni to zvládnou levu za ním. Já teda jako velice ráda tady pomáhám. Ono je hlavně vidět, že ty děcka to baví.
2: Děti většinou potřebují poradit, jak mají vzory umístit v prostoru nebo jak správně položit štětec, dodává lektorka Lenka Jurečková.
4: Děti nejraději začínají ornamenty, které jsou tady jasně dané a předepsané, takže zkouší předkreslovat výšivky a snažíme se držet vlastně toho motivu, aby byl přesný. Jinak dál ten ornament se samozřejmě rozvíjet může a záleží na každém.
2: Obrazy pořadatelé ve Skronicích vystaví 6. září. Hana Novotná, Radiožurnál.
0: Je 6:45. Přejeme vám pěkné ráno.
5: Čeští policisté s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizovaná skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovala lidi, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Mezi zadrženými bylo i 6 Čechů. Víc chystáme do zpráv 7. Na trať mezi Táborem a Bechyní se dnes vrací historický vůz Elinka. Jde o jeden z nejcennějších exponátů železničního muzea Pražského národního technického muzea. Zájemci se vlakem svezou každou prázdninovou sobotu při akci Léto na Bechyňce. Fanoušci železnice taky budou mimořádně možnost vidět pohromadě parní lokomotivu Všudybylka, křížíků v historický elektrický vůz a historickou elektrickou lokomotivu Bobinka v depu Tábor u Točky.
6: Počasí.
7: Dnes po ráno je jasno až polojasno, místy ale docela chladno. Dokonce mrzlo nejčastěji na Šumavě, na Březníku 2,5 stupně pod nulou, na Rokycké slati nebo na Kvildě téměř 2 stupně pod nulou. Teď už je tepleji, teploty stoupají a odpoledne se zastaví na 22 až 26 stupních. Na severu a severozápadě bude o trochu chladněji, jen kolem 20. Během dne bude právě na severozápadu přibývat oblačnost, ale na jihovýchodě bude ještě dostatek slunečního svitu. Tam také bude nejtepleji. Až k večeru se výjimečně hlavně v Čechách objeví déšť. Zítřek pak ale bude se zataženým nebem, na většině území zaprší, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Teploty zůstanou podobné těm dnešním. Hezký víkend.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Česku vzbudil vlnu solidarity příběh více než stovky dětí z dětských domovů, kterým spolek Tábory Aurora na poslední chvíli zrušil letní tábory. Během jediného dne vybrali Češi přes 2 miliony 600 tisíc korun. Díky tomu nakonec mohli děti odjet na náhradní akce.
1: Některé organizace dostaly e-mail s upozorněním, že bohužel se tábory ruší. My jsme tuhle informaci neměli, takže vzhledem k tomu, že bylo domluveno, že děti budou čekat na nádraží, ne v dětském domově, tak se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje a kde je chyba.
2: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i přes 100 tisíc. Pro dětské domovy, které přišly o peníze, tak vznikla veřejná sbírka na webu Znesnáze 21. Organizátoři původně plánovali vybrat aspoň 2 miliony korun. Už včera ale lidé poslali o zhruba 600 tisíc víc. Díky finální částce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
3: Samozřejmě někde i se bavíme, že budeme potřebovat vlastně těm domovům i pomoct vlastně v tom, že budou muset pokrýt ty náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově a ten domov byl nějakým způsobem jede v tom prázdninovém režimu.
2: Sbírka už je uzavřená. Organizátoři ji chtějí zachovat transparentní a nechtějí vybírat další finance od lidí, kteří by chtěli podpořit jiné příběhy. S organizátorem mluvil i Roman Hůška, který je provozovatelem místa, kde se měl tábor konat.
4: Byl velmi právě nekonkrétní, to zná nebylo jasný, na jaký termín, pro kolik dětí a byl to takový jenom výkřik prostě do prázdna, když jsem chtěl, aby to nějak specifikoval, tak se odmlčel.
2: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Telefon uvedený na webu nikdo nezvedal. Reportéři Českého rozhlasu se proto vypravili na dvě adresy. Do pražských Stodůlek, kde je podle obchodního rejstříku jeho sídlo. Tam je ale jen panelový dům se zvonky na obyvatele. Předseda spolku Roman Kalášek má v rejstříku uvedenou adresu v Chomutově. Tam ale na zvonění nikdo nereagoval. Některé dětské domovy už na organizátora podali trestní oznámení. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Phil Collins, další rocková legenda v ranním víkendovém radiožurnálu. Je 7 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Česká a turecká policie zadržela 50 lidí z podvodného call centra. Ve Spojených státech kvůli rekordnímu horku ruší některé z akcí oslav výročí nezávislosti. Fotbalisté Argentiny na mistrovství světa vyřadili Kapverdy po výhře 3-2 v prodloužení. A bude slunečno během dne, přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojedinělé déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Čeští policisté s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizovaná skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovala lidi, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Mezi zadrženými je podle mluvčího Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakuba Vinčálka i 6 Čechů.
3: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky, při nich vznikla škoda přesahující 500 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
1: Při domovních prohlídkách našla policie i padělané služební průkazy nebo technologie na vytváření deepfake videí v reálném čase. Spojené státy slaví 250 let nezávislosti a zároveň bojují s rekordní vlnou veder, která zasáhla celý východ země. Ve Washingtonu teplota překonala rekord starý 154 let. 38 stupňů Celsia hlásí i New York a Boston. Philadelphia kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod v zemi a úřady varují před přetížením elektrické sítě. Slavnostní průvod i pouť všech států zrušil i Washington.
4: Američanka Jennifer přijela do Philadelphie z New Yorku, aby se zúčastnila slavnostního pochodu. Je zklamaná, že město průvod zrušilo, měl být největší v historii. Rekordní vlna veder nutí vedení měst odložit na neurčito i většinu dalšího venkovního programu. Dnešek samotný vrchol oslav má být vůbec nejteplejším 4. červencem v historii metropole. Nemocnice hlásí podle úřadu mimořádně vysoký počet pacientů s přehřátím. Spotřeba elektřiny vyskočila o 40% a ministerstvo energetiky vydalo mimořádné příkazy na ochranu sítě. Vedra mají trvat přes celý víkend. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V Horním Slavkově dnes položí kameny zmizelých, takzvané štolprštajny. Umisťují se před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Účastníci se sejdou v 9 hodin před Pluhovým domem, kde uctí památku rodiny z Horního Slavkova. Pokračuje starosta města Alexandr Terek.
5: Jedná se o rodinu Fischerů, konkrétně teda o 4 osoby této rodiny, kteří byli deportováni do Terezína a prostě postihlo je osud židovských rodin z té předválečné a válečné době a přijde nám to jako v uvozovkách povinnost vzpomenout i na tuto nehezkou historii města a občany města.
6: Sport. Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa. Obhájci titulu porazili v Miami Kapverdy 3-2 po prodloužení. Výkon ostrovní země, která má 500 000 obyvatel a hrála na světovém šampionátu poprvé, ocenil trenér vítězné Argentiny Lionel Scaloni.
7: Gratuluju Kapverdám k výkonu. My jsme ale věděli, že budou náročným soupeřem. Trpěli jsme, hodně jsme na hřišti trpěli. Zasloužili jsme si vyhrát, i když nám to soupeř rozhodně nedělal jednoduché. Zaměřil bych se ale taky na pozitiva. Náš tým se prostě nikdy nevzdává.
6: Útočník Argentiny Lionel Messi posunul dalším gólem svůj rekord v počtu branek na mistrovstvích světa. Má jich 20. V osmifinále se Argentina utká s Egyptem, který porazil Austrálii 2-1 po penaltách. Postup slaví taky Kolumbie po vítězství 1-0 nad Ghanou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná D5 za Žebrákem a nehoda na D6 u Sokolova. Následky nehody blokují provoz na dálnici D5 z Plzně do Prahy. Za Žebrákem se srazila dodávka s nákladním autem. Místo je neprůjezdné, sjíždějte na 34. kilometru na Žebrák. Místo pak objedete po souběžné silnici 605. Na dálnici D5 tentokrát z Prahy do Plzně nepřehledněte stojící vozidla. První za Cerhovicemi na 47. kilometru, další je dodávka před sjezdem na Plzeň Slovany. Opatrně stojí v zatáčce na 73. kilometru a v pravém pruhu se pohybují lidé. Dálnice D6 z Karlových Varů do Chebu byla u Sokolova uzavřená, teď je opět průjezdná po vážné nehodě. Na kilometru 132,5 dále vyšetřují, hořelo tam osobní auto po nárazu do protihlukové stěny. A teď už opatrně projedete jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20, na horách 15. Foukat má mírný severozápadní vítr, na jižní Moravě s nárazy kolem 50 km za hodinu. Večer by měl slábnout. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré ráno, vysílání radiožurnálu pokračuje chvilku po sedmé a třeba jste zrovna vy teď vyrazili na dovolenou autem. My vám rádi děláme společnost a můžeme i v zahraničí. Pokud budete chtít, stačí si nás naladit třeba v aplikaci Můj rozhlas. No a kam povede naše další cesta ve vysílání ranního víkendového radiožurnálu? Do anglického Cholmondeley se dnes vrací obraz, který tam v roce 1940 namaloval František Besperát. Malíř a příslušník československých jednotek ve Velké Británii, které se tam před 86 lety začaly formovat. Počkejte si na další podrobnosti, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Štěpán Pokorný.

0: anglickém Cholmley nedaleko Liverpoolu si dnes připomínají příjezd československých vojáků do Velké Británie, kam přišli po kapitulaci Francie v červenci roku 1940. Tehdy se začaly formovat československé jednotky v Británii. V jejich řadách se sešli muži mnoha profesí a životních osudů. Studenti, dělníci, profesionální vojáci i umělci. Dílo jednoho z nich, malíře Františka Besperáta, které vzniklo v Cholmley parku v létě roku 1940, se tam dnes vrací.
1: This painting is actually a picture of Cholmley Park in 1940.
2: Jerry Manolasová ukazuje středně velké plátno. Je na něm vyobrazen park s jezírkem a několik stanů. Právě takových stanů, ve kterých v Cholmley Čechoslováci první měsíce žili. Autorem je nepříliš známý, nicméně zajímavý malíř František Besperát.
3: Neměl akademické vzdělání, ale měl bez pochyby velký talent. Na každý pád představa, jak v létě roku 1940 stojí a maluje tento obraz, je prostě neuvěřitelná.
2: Svěřuje se Jerry Manolasová. Její dědeček Bohuslav Šulc byl jedním ze 4000 Čechů a Slováků, kteří v červenci 1940 do Cholmley přišli. Oč těžší byly životní podmínky ve vojenském táboře, o to vřelejší bylo přijetí ze strany místních obyvatel.
3: Přišli unavení a vyčerpaní. Místní lidé je navštěvovali, nosili jim jídlo na přilepšenou a zvali k sobě domů na čaj.
2: Takové válečné přátelství je i součástí historie obrazu Františka Besperáta. Ten svoji olejomalbu věnoval jedné místní rodině. To také dokládá ručně psaný nápis na zadní straně rámu.
3: Tento obraz namaloval v roce 1940 československý umělec v parku Cholmley, kde byl umístěn po evakuaci z Dunkerku. Obraz věnoval paní Blakeové z Bradley za její laskavost vůči příslušníkům České svobodné armády.
2: Případné potomky paní Blakeové Jerry Manolasová zatím nenašla. Obraz samotný koupil před časem v aukci místní občan a když zjistil, jakou má spojitost s Čechoslováky, věnoval ho pamětnímu sdružení československých veteránů. Obraz dnes během vzpomínkového shromáždění uloží do kaple k ostatním památečným předmětům spojeným s československo-britskou historií. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Tolik Morčíba a po zprávách s námi navštívíte Zámecký park v Paskově. Je 7 hodin a 15 minut. Posloucháte Radiožurnál.
1: V Karlových Varech dnes uvedou své filmy některé zahraniční hvězdy letošního festivalu. Americký herec Dustin Hoffman zahájí promítání filmu Absolvent, který natočil před 60 lety. Britský herec Jesse Eisenberg už dopoledne publiku představí film Dvojník a převezme cenu prezidenta Karlovarského festivalu. Adaptaci příběhu o Frankensteinovi, snímek Nevěsta, pak před půlnocí osobně uvede herečka, scénáristka a režisérka Maggie Gyllenhaalová. Na Velehradě začínají dny lidí dobré vůle. Cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům zemi. Připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každý rok na ně přijíždějí desítky tisíc lidí. Slavnosti v 18 hodin symbolicky zahájí modlitba za vlast. Pak bude benefiční koncert Večer lidí dobré vůle.
2: Počasí.
3: Dnes po ránu je nad Českem skoro jasno až polojasno, zvětšená oblačnost se objevuje v oblasti Jeseníku, Beskyd a také v severní polovině Jihočeského kraje. Teploty klesly na 13 až 9 stupňů, tepleji kolem 17 stupňů zůstalo v centru Prahy a kolem 15 v Ústí nad Labem. Naopak na horách dnes po ránu výjimečně i slabě mrzlo. Teploty už ale stoupají přes den na horách kolem 15 stupňů, na severu a severozápadě kolem 20 a jinde od 20 do 6.

0: Paskově na Frýdecko-Místecku začala obnova zámeckého parku. 17-hektarový areál měl nejistou budoucnost. Dnes je ale pod ochranou památkářů a také na seznamu Natura 2000. Park je totiž domovem silně ohroženého brouka páchníka hnědého a velký citový význam má i pro mnohé místní.
1: To bylo celý život, aj pre naše děti, aj to. Je to tu krásné, děti se tu hrají, my teď jsme spokojní.
2: Kolik času tady strávíte třeba tady takhle přes jaro, léto?
1: Jo, každý den, alebo každý druhý den, jako kdy, aby nám zůstal. No víte, jak to je.
3: Svetoslava Bocková se trochu bojí o budoucnost parku, ve kterém roste zhruba 1200, někdy až skoro 200 letých stromů.
4: Na těch stromech, které jsou silněji napadené jmelím, tak bude odstraněno jmelí, bude provedena úprava těch suchých větví.
3: Říká mi Richard Dvorník, který má na starost mimo jiné městskou zeleň v Paskově. Stojíme u vodního mlýnku, u náhonu z řeky Ostravice, který už vypadá poněkud zanesený.
4: Ano, v rámci té revitalizace parku se budou provádět mimo jiné i úpravy toho vodního toku říčky a bude to zejména odstranění těch nánosů toho bahna, vyčištění toho koryta, zpevnění břehů.
3: Teď jsme přišli na místo zarostlé lopuchy.
4: Už od těch nejstarších dob jsou doložené sádky. Byly to 4 menší obdélníkové nádrže, ve kterých se chovaly sladkovodní ryby pro zámeckou kuchyni.
3: Takže ty se tady vrátí?
4: Ty se tady vrátí, ale ta reminiscence bude taková, že to budou 2 větší vodní plochy.
3: A ryby?
4: Pokud se tam vyskytnou přirozeně, tak tam budou, ale po domluvě s ochranáři nebudeme dělat žádnou jakoby cílenou výsadbu ryb.
3: Obnova parku potrvá do konce příštího léta. Celou dobu bude park přístupný kromě míst, kde se bude zrovna pracovat. Z Paskova František Kuča, Radiožurnál.

0: 7 hodin a 30 minut. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Stát už letos vybral od řidičů za dálniční známky přes 5 miliard korun. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém spravuje. Nejvíce prodalo 10 denních známek, po nich následovaly roční. Podle mluvčí Cendisu tržby za dálniční známky meziročně mírně rostou pravidelně. V Íránu začíná veřejný pohřeb někdejšího nejvyššího duchovního vůdce země Alího Chamenejího. Jeho tělo s rakví bude až do pondělí vystavené ve velké teheránské mešitě. Pak se přesune do svatého města Kom a následně k šíjickým věřícím do Iráku. Samotný pohřeb bude ve čtvrtek v mauzoleu ve městě Mašhad. Chamenejí zemřel při amerických útocích na Teherán už před 4 měsíci. Íránský režim ale jeho pohřeb dlouho odkládal. Nad brněnskou přehradou se dnes rozzáří poslední ze soutěžních ohňostrojů letošní přehlídky Ignis Brunensis. Má název Kyvadlo světla a ticha a jeho tvůrci jsou z Finska. Ještě před ohňostrojem od 10 hodin večer budou moct diváci sledovat dronovou show Zrození života za použití 500 světelných dronů. Sport. Fotbalisté Argentiny porazili v Miami Cap Verde 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále mistrovství světa. V něm se utkají s Egyptem, který vyhrál v Dallasu nad Austrálií 2-1 po penaltách. Úvodní kolo play-off zvládla taky Kolumbie díky vítězství 1-0 nad Ghanou. Po 17. hodině začne týmovou časovkou cyklistická Tour de France. Nastoupí i tři Češi, Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D5 za Žebrákem a vážná nehoda na D6 u Sokolova. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je neprůjezdná po nehodě za Žebrákem. Na 30. kilometru havarovalo více vozidel. Na místě teď pracují záchranáři a hasiči.
4: Mají tam těžkou techniku, je tam i jeřáb, je tam jedno auto na boku, na svodidlech, 5 aut tam je rozbitých.
3: Sjíždějte na Žebrák na 34. kilometru, objedete to po souběžné silnici 605. Na D6 z Karlových Varů do Chebu se uklízí po vážné nehodě u Sokolova. Na kilometru 132,5 hořelo osobní auto po nárazu do protihlukové stěny. Bylo to zavřené, teď už s opatrností projedete jedním pruhem. Na D6 z Prahy do Karlových Varů spozorněte za Velkou Dobrou. Na 21. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A u Turnova je teď obousměrně neprůjezdná silnice 35 do Jíčí. Na konci Turnova v ulici Na Kamenci spadl na vozovku strom a vzrostlý smrk teď odstraňují hasiči a momentálně neprojedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme skoro jasno nebo polojasno, postupně ale bude od severozápadu oblačnosti přibývat a večer se na severu a právě i severozápadě objeví déšť. Tam také bude chladněji, odpoledne jen kolem 20 stupňů. Jinde ukážou teploměry od 22 do 26 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 15 stupňů Celsia a pocitovou teplotu dnes bude snižovat vítr, který zpočátku bude foukat jen mírně, zesílí ale na čerstvý nárazový, k večeru pak ustane. Pokračujeme meteorolog Pavel Borovička.
6: V noci na neděli klesne teplota na 15 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty budou mezi 20 a 24 stupni. Na jihu Moravy vystoupí teplota až k 26 stupňům Celsia.
5: Počasí se ale trochu zhorší, zítřek bude se zataženým nebem, na většině území zaprší a ojediněle se mohou objevit i bouřky. Pondělní sváteční den začne se zataženým nebem, na většině území se ještě vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a teploty stále mezi 20 a 26 stupni. To byly zprávy. A teď už je s vámi v ranním radiožurnálu znovu Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, 7 hodin 34 minut. Vláda slibovala, že nástupní platy policistů, hasičů a dalších bezpečnostních složek zvýší na 50 tisíc korun měsíčně. Dočkají se už v dohledné době a dostanou víc peněz už i stávající příslušníci bezpečnostních sborů. Tak to probereme za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
2: I opravdu.

0: 50 tisíc korun měsíčně, takový má být nástupní plat nových policistů, hasičů a dalších příslušníků bezpečnostních sborů. I to byl jeden z předvolebních slibů současné vlády a dočkat by se měli, ale až od roku 2029. Podle odborářů je to pozdě. O plnění vládních slibů a programovém prohlášení kabinetu řekne víc Anna Müllerová. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Jak se tedy budou nástupní platy v bezpečnostních složkách navyšovat?
1: Ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO mluví o tom, že každoročně by měly platy stoupat o zhruba 5%, a to až na finálních 50 tisíc hrubého měsíčně pro nováčky. Zapomínat ale nechce ani na už sloužící policisty nebo hasiče a další složky.
2: Zároveň dojde i k navýšení stávajících policistů, kdy se jim ty jednotlivé tarifní třídy budou, řekněme, takto proporcionálně navyšovat.
1: Aleš Lehký z Unie bezpečnostních složek nicméně upozorňuje, že tempo zvyšování platů je pomalé.
3: Se základním vzděláním dostanete u armády 48 hrubého plus a u policie nebo u bezpečnostních složek obecně musíte mít to středoškolské vzdělání a tu hrubou mzdu takovou nemáte.
1: S ministrem vnitra ale dál odboráři vyjednávají. Klíčové podle nich bude letošní září, kdy bude zveřejněný návrh státního rozpočtu na příští rok.
0: Právě o rozevírání nůžek mezi armádou a ostatními bezpečnostními složkami mluvila už bývalá vláda. Shodne se současný i bývalý kabinet na řešení, jak tomu zabránit?
1: No právě bývalá vláda loni rozhodla o plánu, že se budou platy bezpečnostních složek navyšovat postupně. A ten prý jen současná vláda podle bývalého ministra vnitra Víta Rakušana z Hnutí STAN převzala.
4: Ten příslib, alespoň verbálně před volbami, byl takový, že těch 50 tisíc přijde neprodleně. Pokud se bavíme o roku 2029, tím pan ministr Metnar říká, že dodržuje střednědobý plán schválený naší vládou.
0: Podobný slib obsahuje programové prohlášení v kapitole, která se týká ministerstva spravedlnosti, přesně možných zaměstnanců vězeňské služby. Ladí ministři postup společně?
1: Ano, ladí. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO už některé věznice plní ten nástupní plat ve výši 50 tisíc korun.
5: Po absolvování čtyřměsíčního kurzu základní odborné přípravy v Akademii vězeňské služby ti noví příslušníci začínají na příjmu 50 tisíc korun.
1: A já dodám, že samozřejmostí i v dalších 80% věznic to má být do konce volebního období, tedy taky do podzimu roku 2029.
0: Anna Müllerová, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Filmový festival jako velkolepá oslava narozenin tak večer začal jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Na letošní ročník přijeli světoví herci, o které festival podle organizátorů usiloval roky. Křišťálové glóby na zahajovacím večeru převzali herci Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová.
1: V 60. festivalu otevřela známá narozeninová melodie a další následovaly. Během 10 minut se na pódiu vystřídala asi desítka českých herců a zpěváků se skladbami upravenými.

0: Jsem.
1: Tak načpis.
2: Chodil do kina.
3: A právě Marek Eben pak jako tradičně provázel večerem.
4: Když mě bylo 60, tak jsem se z toho vzpamatovával do 62. Musíte všecky pozvat, nesmíte na všecky zapomenout. Pak jsou ti, které nechcete pozvat, ale musíte z nějakého důvodu. A doufáte, že nepřijdou. Jo.
3: Cenu prezidenta festivalu letos převzala herečka Maggie Gyllenhaalová.
5: Děkuji za inspiraci, za popud, stát se režisérkou a děkuji za tuto krásnou cenu.
3: Gyllenhaalová v řeči vzpomínala na to, jak studovala v Praze a jak ji tehdy zaujala hra herců z divadla Na zábradlí. Tehdy ale netušila, koho sleduje.
5: Hráli experimentální verzi Racka, ale milovala jsem ji a doteď si ji pamatuju. A minulou noc mi řekli, co jsem nevěděla, že ten herec, který tehdy hrál Trigorina, byl Jiří Bartoška.
3: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
6: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mě bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla. A pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji.
3: Hoffman na festivalu taky uvede svůj průlomový film Absolvent z konce 60. let. Z Karlových Varů, Lucie Pávová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál je 7:45. Před námi jsou krátké zprávy.
8: O víkendu se bude po deštích zvyšovat aktivita klíšťat, varují meteorologové. Lidé by měli používat repelenty, nesedat si do trávy a po návratu domů se prohlédnout. Riziko, že bude klíště nakažené, je přitom momentálně větší v městských parcích než uprostřed lesa. Podrobnosti chystáme do zpráv 8. Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nejezdí pražské metro na části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá až do 10. července.
9: Počasí.
10: Nejchladněji je dnes po ránu na horách, kde v noci klesla teplota dokonce i pod nulu. Naopak nejtepleji zůstalo v centru Prahy nebo v Ústí nad Labem, tam bylo nad 15 stupni. Nikde aktuálně neprší, nebe je krom hor, kde se drží mraků víc, většinou až polojasné. Zvětšená oblačnost je ještě na severu Jihočeského kraje. Přes den bude nad naším územím mraků od severozápadu přibývat a také tam počítejte s deštěm, ten přijde až k večeru. Teploty mezi 20 až 26 stupni. Doplní to i poměrně silný vítr. Zpočátku bude foukat mírný, postupně čerstvý, který ale hlavně na jižní Moravě bude mít nárazy kolem 55 km v hodině. K večeru pak bude vítr slábnout. Krásný den.
9: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Argentiny jsou v osmifinále mistrovství světa. Cap Verde zdolali 3-2 v prodloužení. Jednu branku dal v Miami Lionel Messi, který se tak se 7 góly osamostatnil v čele tabulky střelců na aktuálním šampionátu. Podrobnosti přidáme s Adamem Procházkou ze sportovní redakce. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Argentinci se na postup možná nečekaně nadřeli, co bylo důvodem.
2: Cap Verde mnohokrát podržel brankář Vozíňa, který se už v základní skupině blízkl čistým kontem proti evropským šampionům Španělům. Africký tým hrál navíc v defenzivě hodně disciplinovaně. Argentina to nakonec zvládla i díky vlastnímu gólu obránce Cap Verde Borgese. Právě tahle branka rozhodla ve 111. minutě prodloužení, ale Cap Verde si budou fotbaloví fanoušci pamatovat, je to jeden z těch nejzajímavějších příběhu letošního šampionátu. Mluvíme totiž o ostrovní zemi, která má jenom 500 000 obyvatel a hrála na mistrovství světa vůbec poprvé. Výkon Cap Verde ocenil taky trenér Argentiny Lionel Scaloni.
3: Gratuluju Cap Verdám k výkonu. My jsme ale věděli, že budou náročným soupeřem. Trpěli jsme, hodně jsme na hřišti trpěli. Zasloužili jsme si vyhrát, i když nám to soupeř rozhodně nedělal jednoduché. Zaměřil bych se ale taky na pozitiva. Náš tým se prostě nikdy nevzdává.
2: A k výhře Argentiny pomohl zase útočník Lionel Messi. Díky jednomu gólu znovu posunul svůj rekord v počtu branek na mistrovství světa. Má jich celkem už 20. A aby těch rekordů nebylo málo, Messi si připsal taky 9. asistenci na světových šampionátech a tím překonal maximum dalšího slavného Argentince Diega Maradony.
1: No a pojďme dál, s kým se Argentinci utkají v osmifinále.
2: S Egyptem, který v Dallasu vyřadil Austrálii, taky po mimořádně vyrovnaném zápase, který došel po remíze 1-1 až do penalt. V nich uspěli právě Egypťané, no a postup slaví taky Kolumbie díky vítězství v Kansasu 1-0 nad Ghanou.
1: Ve studiu ranního víkendového radiožurnálu Adam Procházka o fotbale. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Pokračuje ranní víkendový radiožurnál a ve zprávách s námi vyrazíte i na Wimbledon. Je 8 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Policisté a hasiči by mohli mít do 3 let nástupní plat 50 tisíc korun měsíčně. V německém Erfurtu začíná celostátní sjezd krajně pravicové strany AfD. Policie je v pohotovosti. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová postoupily do osmifinále Wimbledonu. V dalším kole si zahrají proti sobě. Po nehodě je opět průjezdná dálnice D5 z Plzně do Prahy na 30. kilometru a bude slunečno během dne, přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Noví policisté a další příslušníci bezpečnostních složek by mohli mít do 3 let nástupní plat 50 tisíc korun měsíčně. Každý rok by měl stoupnout o 5%. Opozice i odbory ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování.
3: Navýšení nástupního platu má zmenšit rozdíl ohodnocení mezi příslušníky bezpečnostních složek a armádou a taky přispět k vyšším náborům. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO chybělo na začátku roku zhruba 5000 policistů.
4: Každý počátek roku, to znamená 2027, 2028, vždy dojde k navýšení.
3: Podle jeho předchůdce Víta Rakušana ze STAN ale současná vláda jen okopírovala plán bývalého kabinetu.
5: Jenom tady není naplněný ten populistický slib 50 tisíc vlastně po nástupu vlády jako takové.
3: Podle odborářů z Unie bezpečnostních složek nabízí armáda mnohem atraktivnější náborové podmínky, takže s nás rekrutuje nováčky. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Policie v německém Erfurtu je v pohotovosti. Na tamním výstavišti dnes začne celostátní sjezd krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Do města míří taky na 50 tisíc jejich odpůrců.
6: Sociálně demokratický ministr vnitra v Durensku Georg Mayer řekl středu německému rozhlasu, že všechny formy protestu jsou v pořádku, ale nesmí docházet k porušování zákona a násilí. Policie už včera kontrolovala na příjezdu do města zejména autobusy. Dnes dopravní situaci zkomplikuje taky to, že v Durensku je první den letních prázdnin a hodně lidí se vydává na cesty. AfD se v Erfurtu sejde na výstavišti, kde už včera demonstrovali proti sjezdu desítky lidí. Strana před podzimními volbami nechystá změny v čele, ale na nižších úrovních vedení se mohou projevit boje o moc. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: O víkendu se bude po deštích zvyšovat aktivita klíšťat, varují meteorologové. Lidé by měli používat repelenty, nesedat si do trávy a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kybicová.
7: Měli bychom na klíštěta myslet, i když se jdeme projít se psem do parku a zvlášť právě v těch městech, protože tam klíštěta podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíštěta mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
1: Podle dat Státního zdravotního ústavu letos ve srovnání s loňskem stoupl počet případů boreliozy na 4x. Je to ale i kvůli novému systému hlášení od lékařů. Reálný nárůst je podle ústavu mírný.
8: Sport. Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa díky výhře v Miami 3-2 po prodloužení nad Kapverdami. V osmifinále je čeká Egypt, který po remíze 1-1 v Dallasu vyřadil na penalty Austrálii a Kolumbie přehrála v Kansasu Ghanu 1-0. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová prošly do čtvrtého kola Wimbledonu a v osmifinále si zahrají proti sobě. Muchová vyhrála 6-2 a 7-6 nad Savankevovou z Thajska. Krejčíková zvítězila nad Nikolou Bartuňkovou 6-2 a 7-5. V posledním setu vedla Krejčíková 5-2 a 40-15, ale dokončit zápas pro ní bylo složité.
9: Myslím si, že v takových zápasech vlastně je to jako docela prostě normální, že ten konec není jako vždycky prostě jednoduchý a na jednu bránu. Jako už hrajeme na tak vysoké úrovni, že vám to tam jako nikdo nedá na zlatým podnose. Přišla tam zápletka, myslím si, že ona už neměla pak jakoby co ztratit, takže do toho ještě víc přiriskovala. Povedlo se jí to, bylo to 5-5, no a pak se zase začalo hrát znova, no.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Otevřená D5 u Žebráků a omezení na D1 před Brnem. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je po nehodě za Žebrákem opět průjezdná. Na 30. kilometru ještě řeší hromadnou nehodu více aut. Dálnice byla hodinu asi zcela uzavřená. Teď už se ale dá projet pravým pruhem a kolona z kilometru 34 se dává postupně do pohybu. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu opatrně u Sokolova. Na kilometru 132,5 ještě dořešují nehodu osobního auta do protihlukové stěny. Projíždí se jedním pruhem a to zcela plynule. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškovy a Ostravy čekejte zdržení u sjezdu na Slavkov u Brna. Na kilometru 209,5 pracují silničáři v pravém pruhu, projíždí se tak pouze levým a kolona z kilometru 211 je asi na 10 minut. A dálnice D2 je na příjezdu do Brna ve směru z Bratislavy opět otevřená. Po noční uzavírce kvůli opravám se dá z D2 na D1 směrem na Prahu opět najet a dá se dojet po D2 i směrem do Brna do Hněvkovského ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť, teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré ráno, je to první festivalové ráno v Karlových Varech, kde letos slaví 60. narozeniny, filmové přehlídky. No a my slavíme samozřejmě taky tradičně na Sadové kolonádě, můžete už teď vidět náš Airstream. Tak pokud máte cestu na festival, určitě se u nás zastavte. Vysílání Radiožurnálu tam přepojíme už za hodinu. Je 6 minut po 8, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový Radiožurnál
10: a Štěpán Pokorný.

0: Spojené státy americké dnes slaví 250. výročí, právě čtvrt tisíciletí nazpět otcové zakladatelé podepsali deklaraci nezávislosti, dokument, kterým 13 kolonií vyhlásilo nezávislost na Velké Británii. O oslavách více zjišťoval Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Kongresem ustavená organizace America 250 plánuje velké show v Los Angeles a New Yorku. Bude se u nich vybírat na charitu a přenášet se budou v televizi, ale různé akce se plánují prakticky po celé zemi. Američané tento svátek slaví tradičně alegorickými průvody, grilováním a ohňostroji. Letošní oslavy komplikují extrémní vedra, kvůli kterým se některé akce musí rušit, třeba plánovaný obří průvod ve Filadelfii.
0: A akce plánuje samozřejmě taky Bílý dům.
1: Ano, Trumpova administrativa si zřídila vlastní organizaci Freedom 250. Podle demokratických kongresmenů se snaží skrz ní celonárodní oslavy zneužít k podpoře prezidentova ega, jeho politické ideologie a osobních projektů. Freedom 250 to odmítá a ve Washingtonu pořádá okázalé akce, včetně soutěže Ultimate Fighting Championship ve smíšených bojových uměních v aréně postavené přímo u Bílého domu.
0: Prezident Donald Trump už měl projev u národního monumentu Mount Rushmore v Jižní Dakotě. Co řekl?
1: Trump u skály s vytesanými obličeji čtyř významných amerických prezidentů zmínil, že identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů přímo na své půdě. Prý se znovu objevuje komunistická hrozba.
2: Jsme nejsvobodnější lidi na světě. Máme tu nejpočestnější a nejstálejší ústavu na světě. Jsme nejsilnější a nejmocnější země na světě a s boží elegancí jsou Spojené státy americké nejúspěšnější a nejvýjimečnější národ, který v historii lidstva existoval.
1: Trumpovu vizi USA odmítl newyorský demokratický starosta Zohran Mamdani, který vyzdvihl Spojené státy naopak jako zemi založenou na přistěhovalectví, a úplně stejnou věc vyzdvihl u příležitosti výročí i papež Lev XIV.
0: Dominik Tesár v ranním víkendovém radiožurnálu. Díky.
1: Naslyšenou.

0: 8 hodin a 15 minut. Jsou tu krátké zprávy.
1: Na Slovensku dnes můžou lidé v referendu rozhodnout o zrušení doživotní renty pro premiéry a obnovení elitních složek policie, které současná vláda rozpustila. Aby byly výsledky hlasování platné, musí se zúčastnit aspoň 50% oprávněných voličů. Kvůli začátku dovolených se ale očekává nízká účast. Obyvatelé Liberku na Rychnovsku a místních částí Hláska a Bělá musí do konce září výrazně šetřit pitnou vodou. Úřad kvůli jejímu dlouhodobému nedostatku zakázal napouštění bazénu z obecního vodovodu, zalévání zahrad, mytí aut nebo využívání vody pro stavební práce. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
2: Počasí. Dnes bude větrno a na severozápadě se objeví déšť. Nebe čekáme zpočátku skoro jasné nebo polojasné. Během dne ale bude od severozápadu oblačnosti přibývat a večer se na severu a právě i severozápadě objeví déšť. Tam také bude chladněji. Odpoledne jen kolem 20 stupňů. Jinde ukážou teploměry od 22 do 26 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 15 stupňů. A foukat k tomu bude mírný, postupně čerstvý severozápadní vítr, který bude mít místy hlavně na jižní Moravě nárazy kolem 55 km v hodině. Večer se bude měnit na západní a bude slábnout. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdnu.

0: Posloucháte ranní víkendový radiožurnál. Ještě za tmy se v iránském Teheránu podle tamních státních médií otevřela velká mešita, ve které je vystavená rakev bývalého iránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Ten byl zabitý při americko-izraelských útocích, kterými na konci února začaly válku proti Iránu. Iránský režim očekává, že na odložený pohřeb přijdou miliony lidí. Víc k tomu teď povíme s blízkovýchodní zpravodajkou radiožurnálu Janou Karasovou. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Co se teď kolem velké mešity v Teheránu děje?
1: Z iránské metropole přicházejí fotky davu tisíců lidí, kteří se chtějí s Chameneím rozloučit. Většinou jsou oblečení v černém a web katarské televize Al Jazeera poznamenává, že mnoho těch truchlících má červené vlajky s nápisem mučedník, které jsou obvykle spojované s požadavky na pomstu. Zpravodajská agentura AFP z místa taky popisuje, že ten dav skanduje i hesla volající po pomstě. Ve velké mešitě je podle záběru vystavená rakev s tělem Chameneího, ale taky rakev s pozůstatky několika členů rodiny, včetně zhruba roční vnučky, kteří byli při tom útoku zabití společně s Chameneím. Všechny rakve jsou zakryté iránskou vlajkou a včera do Tehránu taky přijelo na neveřejnou část toho rozloučení několik zahraničních delegací. Média psala například do delegaci Číny nebo Pákistánu.
0: A na která místa rakev z pozůstatky dál poputuje?
1: Tak na pondělí je naplánovaný 10-kilometrový průvod centrem Teheránu k náměstí Azady, tedy místu revoluce v roce 1979, která nakonec vedla k nastolení toho současného režimu Islámské republiky. Potom rakev s tělem Chameneího bude po té tehránské části putovat do šítských poutních měst, nejdřív do Komu v Iránu a pak do sousedního Iráku na žádost tamní vlády. Vystavená bude ve městech Nadžaf a Karbala a nakonec bude bývalý iránský duchovní vůdce příští čtvrtek pohřbený v iránské Mašhadu. On se tam narodil a je tam taky svatyně imáma Rezy, tedy mauzolem 8. imáma šítského islámu a nejvýznamnější poutní místo Iránu.
0: Ve vysílání radiožurnálu blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den.
0: A teď pro vás máme kapelu Pink Floyd.

0: Česká jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ženský světový tenis je zpět v Praze a větší než kdy dřív. Tradiční turnaj WTA Live Sport Prague Open, tentokrát na centru legendární Štvanice. 18. až 26. července. Více na livesportprageopen.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Osm hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Rusko tvrdí, že dobylo východoukrajinské město Konstantinivka. Jde nejen o významné průmyslové centrum, ale taky klíčový obranný bod k městům Kramatorsk a Slaviansk. Moskva taky uvedla, že kontroluje celou Luhanskou oblast. Ani jedno tvrzení ale neodpovídá mapám serveru Deep State, který situaci na frontě od začátku války monitoruje. Kyjev se k tvrzení zatím nevyjádřil. Na severovýchodě Prahy, v Mělníku a v Neratovicích je ode dneška část domácností bez teplé vody a tepla. Důvodem je plánovaná odstávka kvůli opravám v Mělnické elektrárně, která oblasti zásobuje. V Praze se to týká třeba Bohnic, Kobylis, Proseka nebo Hloubětína a Horních Počernic. Omezení potrvá do 10. července. Ukázky práce se psy můžou dnes celý den sledovat zájemci pod hradem Grabštejn na Liberecku. Vojáci z kinologického centra jim předvedou například vyhledávání munice a zbraní nebo použití psů při obraně. Areál v podhradí bude otevřený do 16 hodin. Prohlídky budou i v nedalekém veterinárním muzeu. Sport. Fotbalisté Argentiny a Egypta se utkají v osmifinále mistrovství světa. Argentina porazila v Miami Cap Verde 3-2 po prodloužení. Egypt v Dallasu po remíze 1-1 vyhrál na penalty nad Austrálií. Úvodní kolo playoff zvládla taky Kolumbie díky vítězství 1-0 nad Ghanou. A čeští basketbalisté prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa se Švédskem 76-87. Šanci zajistit si postup do další fáze budou mít Češi znovu v pondělí, kdy budou v Brně hostit Estonsko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Chudec na D1 na Vysočině a nehoda na D5 za Žebrákem. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna velmi opatrně na Vysočině za sjezdem na Tasov a Osovou Bytýšku. Na kilometru 159 jdou po krajnici dva chodci. Do jízdního pruhu nevstupují, ale velmi opatrně nepřehlédněte je. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy vázne provoz mezi Žebrákem a Zděcemi. Na 30. kilometru dořešují hromadnou nehodu v levém pruhu. Kolona tam má asi 3 km, zdržení 15 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Ostravy a Vyškova u sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 209,5. Tam překáží omezení práce silničářů v pravém pruhu. Kolona z kilometru 211 je asi na 10 minut. Na silnici 9 z České Lípy do Nového Boru pozor za výjezdem z Lípy. U pneu servisu se srazila dvě osobní auta, projíždí se pomaleji, kolony se netvoří. A silný provoz naopak čekejte na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic na příjezdu do Benešova. Zdržení před prvním kruhovým objezdem asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Víkend bude větrný, přes den se vždy rozfouká čerstvý, místy i nárazový vítr. Dnes bude počasí ještě docela slunečné, zatahovat se bude od severozápadu a večer tam též může sprchnout. Zítra už nás čeká oblačno až zataženo a zaprší na celém našem území. Také se mohou objevit bouřky. Teploty ale budou po oba dva víkendové dny docela příjemné, většinou mezi 20 a 26 stupni. Nejchladněji bude na deštivějším severu a severozápadě, nejtepleji na jižní Moravě. A jak začne příští týden, to nám řekne meteorolog Pavel Borovička.
6: Pondělí přes den bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26 stupňů.
5: A velkou oblačnost očekáváme také v úterý, teploty ale stále docela příjemné, mezi 21 a 26 stupni, na jihu Moravy už ale opět budou šplhat až ke 30. Naopak v severních Čechách ukážou teploměry jen kolem 19 stupňů. A podobné počasí, jen trochu chladněji, nás čeká ve středu. V druhé polovině týdne se ale počasí výrazně zlepší, bude slunečno a teploty budou postupně pozvolna stoupat. To byly zprávy. A po nich pokračuje ranní vysílání Radiožurnálu se Štěpánem Pokorným. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, 8.34. Nejlepším střelcem na aktuálním mistrovství světa je Argentinec Lionel Messi, který svůj tým nasměroval do osmi finále turnaje. No a my se šampionátu budeme podrobněji věnovat za chvilku přímo s Milanem Škodou.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: 8 hodin 38 minut. Fotbalisté Argentiny slaví postup do osmifinále mistrovství světa. Kapverdy nakonec porazili 3-2 po prodloužení. A nejen o tomto utkání si budeme povídat s fotbalovým útočníkem, dlouholetou oporou Slávie Milanem Škodou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Lionel Messi dal gól a je aktuálně nejlepším střelcem turnaje. Opět ta jeho branka vypadala z pohledu diváka velmi jednoduše. Je to tak i ve skutečnosti?
2: No, tak jednoduchý to určitě není, ale Messi prostě je neskutečný a ten pas byl sice dokonalý, ale ten jeho dotek, jak si připravil ten balón k tomu, aby mohl zakončit, byl prostě jako neuvěřitelný a myslím si, že v takovýhle rychlosti a v takovýhle kvalitě to zvládne málo kdo.
1: V čem vidíte aktuálně největší kvality Lionela Messiho? Připomeňme, že je mu už 39 let, o trošičku méně než vám.
2: Tak kvality, tak Messi je furt, nebo poslední dobou furt stejný, má prostě neuvěřitelný dribbling, má neskutečný první dotek, má skvělý pohyb s míčem, takže to jsou jeho asi největší přednosti a hlavně si dokáže v tom vápně najít i ten balón, což jsme viděli i párkrát teďka na mistrovství světa, kdy si prostě jako volný hráč naběhnul do vápna a pak to prostě uklidil.
1: A vy jste tým Messi nebo tým Ronaldo?
2: Já jsem tak u obou. Já prostě se úplně jako nerozděluji na jednoho nebo druhého. Myslím si, že dřív jsem byl určitě tým Ronaldo, protože hrál v Manchester United a tam jsem ho úplně miloval, tam jsem ho měl fakt rád a fandil jsem mu nejvíc. Pak trošku to opadlo, když přestoupil do Real Madrid a teď mi přijde, že trošku víc obdivu možná trošku Messiho, takže mám to prostě tak půl na půl.
1: Pojďme dál, Kapverdy při své premiéře na mistrovství světa v základní hrací době ani jednou neprohráli, ani tedy nevyhráli. Tak jak se vám líbily ty jejich výkony? Je to dobré pro fotbal, že takovýhle malý stát vlastně předvede takovéto výkony, potrápí ty největší favority?
2: Jako mě hodně překvapili. Nečekal jsem, že můžou jít vůbec z té skupiny dál. Já jsem si typoval, že skončí normálně na 4. místě, ale už tím prvním zápasem ukázali, že můžou hrát s těma nejlepšíma, i když samozřejmě nebyl nějakým způsobem lepší, ale prostě to zvládli a vlastně v té základní skupině prostě neprohráli a teď se vlastně dostali až do semifinále, do 16. finále, kde narazili prostě na obhájce titulu a myslím si, že jim jako docela dobře vzdorovali. A jako, měli to samozřejmě těžký, ale myslím si, že nesklamali určitě.
1: Argentina jako jeden z hlavních favoritů obhájce titulu, tak z čeho se má poučit do dalších zápasů po tomto zápase?
2: Ještě jednou, poprosím.
1: Z čeho se má Argentina vlastně poučit po tom zápase s Kapverdami, když tedy to bylo hodně těsné? Co musí Argentina zlepšit, aby ta cesta třeba za obhajobou titulu byla lepší?
2: Já si myslím, že samozřejmě přijdou pro ně těžší zápasy a že ta jejich koncentrace na ten výkon a na ten zápas bude zase o něco větší. A myslím si, že ty další zápasy můžou třeba zvládat i líp, protože by nebyli teďka koncentrovaní, to nechci říct, ale prostě ten soupeř bude těžší a zvládnou to líp v další fázi, si myslím.
1: Na Radiožurnálu jsme mluvili o mistrovství světa s fotbalovým útočníkem a dlouholetou oporou Slávie Milanem Škodou. Moc díky za váš čas a pěknou sobotu.
2: Díky. Naschledanou.

0: Místo tradičního ohňostroje velké hejno dronů nad městem tak skončila po půlnoci oslava zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Ovšem právě drony a ohňostroje rozdělují festivalové fanoušky, za chvilku víc ve festivalovém zápisníku. Je 8:45. Přejeme vám pěkné ráno.
1: V Teheránu začíná veřejný pohřeb bývalého iránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Trvat bude 6 dnů. Očekává se účast milionů Iránců. Víc chystáme do zpráv v 9. A začíná Šrámkova sobotka, festival českého jazyka, řeči a literatury. Letošní 70. ročník má téma hostina. Oficiální zahájení začne v 19:30 v tamní Sokolovně. Na celý týden jsou připravené workshopy, přednášky, společná čtení i tvořivé dílny.
2: Počasí. Dnes po ránu je jasno až polojasno a místy i docela chladno. Dokonce i mrzlo nejčastěji na Šumavě, na Březníku 2,5 stupně pod nulou, na Rokické Slati nebo Kvildě Perle téměř 2 stupně pod nulou. Teď už ale teploty stoupají a odpoledne se zastaví na 22 až 26 stupních. Na severu a severozápadě bude jen kolem 20. Během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti, na jihovýchodě bude ale ještě dostatek slunečního svitu a tam bude také nejtepleji. Až k večeru se výjimečně, hlavně v Čechách, objeví déšť. Zítřek pak se zataženým nebem na většině území zaprší a ojediněle se mohou objevit i bouřky. Teploty ale zůstanou podobné těm dnešním. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou sobotu.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdnu.

0: Nad Karlovými Vary se v noci objevilo 1300 dronů. Svítící stroje vytvářely 10 minut různé obrazy, spjaté s Mezinárodním filmovým festivalem, který včera začal už po 60. Organizátoři se rozhodli místo tradičního ohňostroje využít moderní technologie a nad městem se tak rozletěla velkolepá dronová show, která prý nemá v Česku obdobu. Všech 1300 dronů řídil jeden pilot, ovšem příprava trvala několik měsíců a cena celé akce šla do desítek milionů korun. A pojištěné to celé bylo na 1,5 miliardy. Diváci, jak už to tak bývá, se ale rozdělili na dva tábory.
1: Martina s Petrou se postavili na pravou stranu termálu, kde trošku překáží ve výhledu ta lampa, ta to osvětluje.
2: Třeba to vypnou.
3: Ty už se nemůžeme dočkat.
1: Martina si k tomu vzala víno. 23:59. A kde jsou? Hlavy všech nahoře a drony někde.
3: Já sem chodím nějakých 30 let a v životě to nezačalo přesně. Ani ty ohňostroje, vždycky bylo zpoždění.
1: Stojíme na dobrém místě, co? Úplně přesně před námi.
3: Ideálně.
1: Je jich 1300, Petro?
2: Budeme jim věřit.
1: Paní učitelko, z hlavy. Co to je tohleto tak?
3: Červený koberec.
1: Aha, jo.
2: To bude asi svět, ne? Tam bude Afrika a dole, ne?
1: Je to učitelka, to má ten globus v oku. Petro, přesně.
2: Je to Afrika.
3: Teď už jo, teď už to vypadá. Že?
1: A ta, co bliká, tak bude?
2: To bude asi Česká republika a Karlovy Vary.
1: Křišťálový globus. A to asi spějeme do finále. Jak se drony zjevily, tak zase zmizly.
4: Mně se to líbilo.
1: Tak sice to začalo později, ale ten výsledek nakonec se dostavil dobrý.
5: Já jsem ji viděl poprvé, teda tu dronovou show. Nepřijde mi to úplně něco úžasného teda.
1: Mně se to líbilo.
6: Mně se to taky jako líbilo. Ale jako když porovnám jako Varačka, když tady byly ty ohňostroje, tak to bylo fakt jako husí kůže, úplně wow, efekty a tohle.
5: Jo, nevyvolává to ty emoce jako, takový.
6: No,
5: jo.
6: Není to takový jako, já jsem odpůrce ohňostrojů, ale zároveň teď, když porovnám ten můj zážitek, ohňostroj versus tohle, tak to nemám.
1: Pravila Jana.
6: Pravila Jana.
7: V porovnání s těma možnostma, co to nabízí, ty dronový show, co můžeme vidět právě na YouTube a tak, kam se ta technologie až posunula, tak tohle bylo až trapný. Jo, a hlavně, jak to bylo tak strašně komerční, třikrát Olvin ukázat, ještě pak tam dát QR kód prostě, jo, to je pod úroveň.
8: Já jsem viděla nějaké japonské ty jedice a jako nejde to srovnat jako vůbec, takže já jsem zklamaná, vysloveně zklamaná z toho, co jsem viděla.
1: Ale nepláčete naštěstí.
8: A ještě nebudu.
2: Škoda, že jsme neslyšeli, co k tomu říkali. Asi by to možná trochu měli nejště význam. Ještě.
5: Bylo to takový úplně hluchý.
1: No, stojíme na místě, kde je dobře vidět, ale špatně slyšet. No,
5: tak stojíme u termálu.
1: Audio bylo před termálem, jsem nedosáhlo.
5: Jo, no.
1: Ideální se úterý večer ve 22:30 postavit přímo před termál. Tam mají organizátoři druhý pokus.
2: Jo.
1: A znova uvidíme celou tu dronovou show.
2: Zajímavý nápad.
1: Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 9 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Odboráři vyzývají vládu k jednání o platech příslušníků bezpečnostních sborů. V Iránu začíná pohřeb někdejšího vůdce země Alího Chamenejího. Rakev je vystavená ve velké teheránské mešitě. Fotbalisté Argentiny, Kolumbie a Egypta postoupili do osmifinále mistrovství světa. Odklízení nehody brzdí provoz na dálnici D5 z Plzně do Prahy u Žebráku. A bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Unie bezpečnostních složek v otevřeném dopise vyzývá vládu k jednání o platech příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. Plánované navýšení tarifů o 5% je podle odborářů nedostatečné. Požadují navýšení aspoň o 10%, říká předseda Unie Aleš Lehký.
3: My jsme reagovali na požadavky našich příslušníků, kteří chtějí naplnit ten plán, který vlastně v předvolební kampani nastal. A my se obracíme na vládu, aby přijala rychlejší rozhodování v tom posilování toho rozpočtu na ty finanční nároky pro bezpečnostní složky, aby tomu navýšení těch platů došlo rychleji.
1: Podle plánu ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO by každý rok měly nástupní platy stoupat právě o zmiňovaných 5%. Za 3 roky by tak měly dosáhnout 50 tisíc korun měsíčně. V Teheránu začíná veřejný pohřeb bývalého iránského nejvyššího vůdce Alího Chamenejího. Trvat bude 6 dnů. Očekává se účast milionů Iránců.
4: Rakev zabalená do iránské vlajky bude ve velké teheránské mešitě až do pondělního průvodu iránskou metropolí. V úterý bude rakev přesunutá do svatého města Kom a ve středu do sousedního Iráku, kde tvoří šítská komunita většinu obyvatelstva. Nakonec bude Chamenej pohřbený ve čtvrtek 9. července v mauzoleu imáma Alího Rezy ve svém rodišti v Mašhadu. Pohřeb iránský režim odkládal. Chamenej zemřel ve věku 86 let při útoku na Tehrán, kterým Spojené státy a Izrael 28. února zahájili válku s Íránem. Jana Karasová, Radiožurnál.
1: V Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálové globy na zahajovacím večeru převzali herci Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová.
5: Šedesátiny festivalu otevřela známá narozeninová melodie a další následovaly. Během 10 minut se na pódiu vystřídala asi 10 českých herců a zpěváků se skladbami upravenými na míru festivalu.
6: Divákům těm je tuhej, i když nic neuvítěj.
5: Cenu prezidenta festivalu letos převzala herečka Maggie Gyllenhaalová.
7: Děkuji za inspiraci, za popud, stát se režisérkou a děkuji za tuto krásnou cenu.
5: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos.
8: Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmu.
5: Z Karlových Varů, Lucie Pávová, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Argentiny slaví postup do osmifinále mistrovství světa. V Miami porazili Kapverdy 3-2 po prodloužení. Egypt vyřadil v Dallasu po remíze 1-1 a vítězném penaltovém rozstřelu Austrálii. Kolumbie jde dál díky výhře v Kansasu 1-0 nad Ghanou. A čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve čtvrtém kole se totiž utkají Karolína Muchová a Barbora Krejčíková. Muchová porazila 6-2 a 7-6 Savankevovou z Thajska. Krejčíková zdolala 6-3 a 7-5 krajanku Nikolu Bartuňkovou, která přiznává, že soupeřka zahrála lépe.
10: Nebylo to jako, že by to bylo nějaký vyrovnaný, ale už jsem jako chytila poslední ještě nádech a zkusila jsem to ještě obrátit a konec jsem to nezvládla. Bára je zkušená hráčka a samozřejmě můj výkon mohl být lepší, ale zase Bára zahrála jako dobře.
9: Dnes zabojují o postup do osmifinále Wimbledonu další 3 Češi. Jiří Lehečka, Marie Bousková a Linda Nosková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D5 u Žebráku a také v Praze v Českobrodské ulici. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy čekejte zdržení u Žebráku. Na 30. kilometru v noci havarovala dodávka s nákladním autem. Stále se tam projíždí pouze jedním pruhem. Kolona má asi kilometr a zdržení 10 minut. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna čekejte zdržení za sjezdem na Benešov. Na mostě Šmejkalka na 23. a půl kilometru je omezení. Navíc navíc je tam teď hlášená i nehoda. Kolona je už z 20. kilometru, popojíždí se asi 15 minut. Zdržení je na D1 také na příjezdu do Brna z Ostravy u sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 práce silničářů v pravém pruhu, popojíždí se 10 minut. 10 minut naberete také na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic, tam je kolona před Benešovem, pomalu se jede už od Mrače. A v Praze čekejte komplikace v Českobrodské ulici směrem z centra do Běchovic u nájezdu na Štěrboholskou spojku, řeší nehodu dvou osobních aut v křižovatce, projíždí se tam pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojedinělé déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu začíná magazín Experiment. Dnes mimořádně z Karlových Varů. A slovo má Hanka Skánělová.
12: A přeji vám všem krásné dopoledne tady z Karlových Varů. Už včera večer oficiálně začal Mezinárodní filmový festival, který má v názvu krásnou číslovku. Je to 60. ročník a tak vysíláme z Varů, vysíláme živě Experiment. My se zeptáme, co když pod zemí, kde člověk ztrácí signál GPS a práce může být nebezpečná, bude místo něj pracovat robot. Ve Štole Josef studenti a vědci testují autonomní stroje, které se musí sami zorientovat v temném a také prašném prostředí. Už za chvíli se tam za jedním takovým robotem vypravíme, konkrétně na Příbramsko. V dnešním experimentu vás také vezmeme za studenty a jejich první družicí, která se už velmi brzy vydá do vesmíru. Krásné sobotní dopoledne.
2: Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.

0: A my se v Karlových Varů a z nich se v experimentu teď dostaneme do bývalé zlatonosné štoly Josef Uchotilska na Příbramsku, kde dnes místo horníků pracují studenti, vědci a také roboti. 8 kilometrů podzemních chodeb využívá Fakulta stavební Českého vysokého učení technického jakožto experimentální laboratoř. Testuje tam nejmodernější technologie pro práci v náročných podmínkách a jednou z takových je také autonomní robotický nakladač.
1: Ten robot teďko takzvaně uklízí, to znamená, pracuje s nějakou fiktivní hmotou, kterou vlastně odklízí z jednoho místa směrem ven.
2: Vypadá to jako takový malý bagr.
1: Je takový bagřík vlastně, jenom bez té kabiny pro toho člověka, ale vlastně on je dělaný pro takový místa, kam by se ten normální bagr, který my všichni známe, nevešel, čili prostě je menší a uspůsoben právě těm lomům, kde třeba ty chodby můžou být menší.
3: Stavební inženýr Radoslav Sovják z Českého vysokého učení technického. Tu teď ve štole Josef netěží zlato, ale testuje nejrůznější roboty. Tenhle autonomní nakladač je schopný se sám pohybovat třeba v těžko přístupných lomech.
1: Ty lomy většinou, pro který je tady ten autonomní nakladač navržen, jsou velmi prašné, velmi náročné pro manuální práci, čili vlastně tady tyhle řešení jsou přesně jako uspůsobená pro práce v podzemí, kde je potřeba manipulovat s velkým množstvím materiálu. To prostředí je náročné, je prašné, je možná i nějakým způsobem nebezpečné a proto právě takovéhle vozítka, nakladače, sběrače, který vlastně dokážou pracovat bez jakékoliv lidské obsluhy na tom místě, jsou strašně důležitý.
2: Vy tamhle máte počítače, právě jste toho robota naprogramovali. To znamená, že on funguje plně autonomně, ale vy mu musíte samozřejmě zadat úkol.
1: Přesně tak, on musí mít naprosto přesně zmapované to prostředí, ve kterém pracuje. To je úplně jakoby základ a alfa omega celého toho triku, že ten jako robot se tady autonomně pohybuje. Jakmile on zná to prostředí, ve kterém se pohybuje, přesně ví, kam může, kam nemůže a co má dělat, tak potom už je to jenom na něm. Ale ta digitalizace, to je prostě taková vrstva základní, bez který to nejde.
2: Co vlastně ten bagr všechno může nabírat a zvedat?
1: To portfolio těch věcí, s kterými ten bagr, ten autonomní nakladač může pracovat, je široké, může to být horninová suť, může to být suť i ze stavby vlastně na povrchu. Opravdu je to hodně, může to být různý kaly a různé materiály, prostě které jsou pro člověka nějakým způsobem nebezpečné.
3: Právě prostředí, které je pro člověka příliš náročné nebo nebezpečné, je to, kde by takový robot mohl najít uplatnění, vysvětluje Jiří Šťástka, vedoucí centra experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT.
4: Potřeba takovýhleho stroje vychází z různých aplikací, kde není prostě signál GPS a v podstatě je tam takový nepříznivý prostředí, nebezpečí pro lidi. Jsou prostě místa, například dopravníky, kde se třeba vykládá obilí, prostě kde je vysoká prašnost a ty lidi se tam musí pohybovat. Nebo se to týká i těžby surovin, například v Chile prostě jsou doly, ve kterých je vysoká prašnost a jezdí tam lidé s nakladači.
3: Autonomní nakladač je jen jedním z robotů, které ve štole Josef vědci testují.
4: My tu štolu využíváme k různým oborům. Hlavním naším takovým tématem je ukládání radioaktivního odpadu. My tady máme výhodu, že tady jsou dvě různý horninové prostředí pro výzkum, to znamená, že můžeme i třeba ověřovat, jak ty systémy se chovají v různých horninách.
3: Z bývalé štoly na průzkum zlata se tak stalo místo, kde dnes vědci z Českého vysokého učení technického testují technologie pro budoucí práci v podzemí. Karolína Bur. Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Podzemní laboratoři Josef na Příbramsku ještě chvíli zůstaneme, i když technicky vzato teď vysíláme z Karlových Varů. Vědci z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického tam testují s komerčními firmami nejen autonomní nakladače, ale také drony. Mají pomáhat například s kontrolou staveb tunelů nebo dalších špatně dostupných míst. A jak takový dron vypadá, co všechno konkrétně umí, to vysvětlil Jan Bednář z firmy Fly for Future, reportér z experimentu Karolíně Burdové.
1: My vidíme, že ten dron má vepředu kameru, to znamená, že sleduje všechno.

0: V těch tmavých prostorech, kde potřebujeme mít vždycky tu stejnou informaci pro tu kameru, takže si tím přisvěcujeme tak, aby jsme měli konstantní podmínky, takže si to můžeme libovolně osvěcovat a potřebovali jsme mít hodně intenzivní světlo, aby ta scéna byla dostatečně osvětlená.
1: Ten dron má okolo sebe takovou klec a to je právě asi to velmi specifické na tomhle typu drona.
0: Jo, je to přesně tak. Standardně ta klec mi přidává vlastně jakoby váhu, ale v tomto případě je to pro nás přínosné z toho důvodu, aby v případě nějaké kolize nepoškodil jak ten samotný dron, tak tu konstrukci nebo to prostředí, ve kterém letí. Takže je to pro obě strany bezpečné řešení.
1: Čemu všemu takový dron můžeme pak v praxi využít?
0: Pomáhá to hlavně v takových situacích, kde potřebuju mít informaci o stavu nějaké budovy nebo nějaké struktury v nějakých pravidelných intervalech, kde je velmi náročné tuto inspekci provádět manuálně. Vyžaduje to buď hodně technologie, nebo například vystavení nějakého lešení nebo nějaké plošiny. A pokud používám takovýto dron, tak tu plošinu nepotřebuju a mám to o dost rychleji zpracované. To znamená, zvyšuje to tu efektivitu práce a vlastně i, dejme tomu, časovou informaci. To znamená, jsem schopný to dělat místo například jednou za týden, jednou denně.
1: A kde by tedy ten dron mohl najít uplatnění?
0: Můžeme si představit jakékoliv vnitřní prostředí, to znamená, můžou to být, když jsme tady například v tom podzemí, tak to můžou být šachty, nějaké doly, můžou to být jeskyně, můžou to být také jakékoliv haly, můžou to být výrobní haly, můžou to být elektrárny, jaderné, uhelné, záleží, co je tam, kde potřeba, můžou to být jakékoliv sklady nebo i třeba stavby, takže jakékoliv prostředí, kde jsem v budově v podstatě.
1: Už ten dron funguje v praxi nebo ještě ne?
0: Jo, máme pár klientů, u kterých to nasazujeme. My jako firma se specializujeme na úpravu toho daného řešení pro klienty, to znamená, každý klient má vždycky maličko jinou potřebu a my jsme schopni i ten dron upravit jak z pohledu softwaru, to je palubní autonomie, tak i z pohledu například kamery nebo typu kamery nebo i nějakého jiného senzoru, například nějakého environmentálního, jako třeba detekce nějakého plynu a tak dále, tak jsme schopni to relativně výrazně modifikovat.
1: Dodává Jan Bednář, specialista systémového inženýrství ve Fly for Future. Z podzemní laboratoře Josef na Příbramsku, Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Už příští týden se do vesmíru vydá první český satelit, který je navržený a také postavený výhradně studenty. Družice Kostka z brněnského vysokého učení technického už čeká ve Spojených státech na start rakety společnosti SpaceX. Podle aktuálního harmonogramu by měla na oběžnou dráhu Země zamířit v úterý. A potom tam otestuje technologie, které mají otevřít cestu dalším českým studentským vesmírným misím.
1: Jedná se o prvou družicu v České republice, která je navrhnutá a sestrojená studenty a poletí do vesmíru.
2: Než se ke družici Kostka vůbec dostaneme, musíme s Patricí Janigovou ze studentského týmu Y-Space a fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT projít přísnými pravidly čisté laboratoře.
1: Studenti to sestrojovali v prostorech, kde jsou přísné podmínky na čistotu.
2: Vcházíme do laboratoře CEITEC Nanolab.
3: Úplně přesná velikost je 10x10x11,3 cm.
2: Popisuje mi velikost družice Kostka student Krištof Boháč z FEKTu VUT. Právě ji vytahuje z ochranného kufříku.
3: Odizolává případné nárazy, šoky.
2: Tady nahoře je anténa, po stranách jsou solární panely.
3: Pak máme rádio vlastní výroby.
2: Podle Krištofa Boháče na ní studenti ověří vlastní zařízení, která později využijí při další vesmírné misi.
3: A dále pak naše univerzita boduje meteorologickou stanici na Antarktidě. Budeme využívat tu naši anténu ke sběru dat z této stanice a přenášet ty zpátky k nám na univerzitu.
2: Takže teď ho zase schováte?
3: Následně už poletí do Ameriky, kde bude zaintegrována raketu Falcon 9.
2: Studentská družice Kostka teď čeká na potvrzení termínu startu. Odstartovat by měla v prvních červencových dnech. Zkušenosti z mise studenti využijí při přípravě složitější družice CIMER. Ta se zaměří na výzkum chování bakterií a řas ve vesmíru. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
1: Speciální půlhodina zaměřená na atraktivní téma.
2: Fascinace zločinem nebo sonda do lidské psychiky? Proč je filmové zobrazení skutečných zločinů tak populární? A jaké jsou jeho hranice etické nebo technické? A co už je vlastně za hranou zákona?
1: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
0: Dnes od 15 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
1: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
1: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Filmy, které chcete vidět. Atmosféra, která vás pohltí. Lidé, s nimiž se toužíte potkat. Prostě festival, který musíte zažít. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary již po 60. Letos od 3. do 11. července. Pořadatelem festivalu je Film Service Festival Karlovy Vary.
7: Radiožurnál je 9.30. Tereza Tomášková a aktuální zprávy.
8: Stát už letos vybral od řidičů za dálniční známky přes 5 miliard korun. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém spravuje. Nejvíce prodalo 10denních známek, po nich následovaly roční. Podle mluvčí Cendisu tržby za dálniční známky meziročně mírně rostou pravidelně. Ve Velehradě začínají Dny lidí dobré vůle. Cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi. Připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každý rok na ně přijíždějí desítky tisíc lidí. Slavnosti v 18 hodin symbolicky zahájí modlitba za vlast. Pak bude benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Tropické horko provází ve Spojených státech oslavy 250. výročí nezávislosti. Ve Washingtonu teplota překonala rekord starý 154 let. 38 stupňů Celsia hlásí i New York a Boston. Philadelphia kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod v zemi a úřady varují před přetížením elektrické sítě. Slavnostní průvod i pouť všech států zrušil i Washington. V Hradci Králové by dnes měli lidé kvůli střelbě z historických zbraní počítat s nadměrným hlukem. Magistrát upozorňuje, že při vzpomínkových akcích ke 160. výročí bitvy u Hradce zazní na Velkém náměstí v 17:30 odpoledne hromadná salva nastoupených jednotek při vojenské ceremonii. V 7 večer pak začne bitevní ukázka v Šimkových sadech, kde vojáci použijí i historická děla.
0: Sport.
8: Fotbalisté Argentiny zvítězili nad Kapverdami 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále mistrovství světa. V něm je čeká Egypt, který vyřadil Austrálii po remíze 1-1 a úspěšném penaltovém rozstřelu. Postup slaví taky Kolumbie, která vyhrála nad Ghanou 1-0. Kvalifikaci na sprint ve Velké ceně Británie Formule 1 vyhrál domácí jezdec Lewis Hamilton na Ferrari. Sprint začne hodinu popoledni.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Šmejkalky a také na příjezdech do Brna. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna se postupně rozjíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. V zúžení na 24. kilometru stálo chvíli nepojízdné vozidlo, už ale odjelo. Kolona od Prahy se tak dává do pohybu. Teď se popojíždí mezi 16. a 20. kilometrem. Zdržení od Velkých Popovic na Šmejkalku 15 minut. Zdržení čekejte i na dálnici D1, také na příjezdech do Brna. Nejprve z Ostravy u sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona začíná za Rousínovem na kilometru 213, zdržení 20 minut. A na D1 je před Brnem kolona také na příjezdu z Prahy, a to u Kývalky mezi kilometry 180 a 182, tam je zdržení 10 minut, na vině také práce u držby. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy hlásíte váznoucí provoz za sjezdem na Roudnici. Na 24. kilometru je dlouhodobé omezení a zpomaluje se.
10: Kolem 24. kilometru k tomu zúžení, kde to dneska jede jenom v jednom pruhu, a kolem 24. kilometru se tam tvoří nárazovitě kolona až do zastavení.
9: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26. Tolik zprávy. A pokračuje magazín Experiment z Karlových Varů s Hankou Schánělovou.
12: A přejeme krásné dopoledne tady z Karlových Varů. Jinak v 10 hodin bude naším hostem na Sadové kolonádě oblíbená zpěvačka Marie Rotrová. Tak to vás čeká už za půl hodiny. A teď o čem bude druhá půl hodina dnešního experimentu. V prvním roce po transplantaci srdce musí každý pacient na několik biopsií. Lékaři mu při nich odebírají velmi malé kousky srdeční tkáně. A proč to dělají, my vám to za chvíli vysvětlíme v reportáži přímo z operačního sálu. A mluvit ještě budeme i o tom, že v každé sekundě se podle vědců skrývá celý vesmír plný zajímavých jevů. Krásný den.
11: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
11: I o prázdnu.

0: A nás teď v Radiožurnálu čeká taková reportáž z mikrosvěta. Žilou do srdce zavedou speciální nástroj zakončený miniaturními kleštičkami a z pravé komory odeberou část tkáně o velikosti špendlíkové hlavičky. A právě tak dělají lékaři v pražském IKEMu u pacientů po transplantaci srdce biopsii. V prvním roce jich musí absolvovat hned několik. A díky téměř bezbolestnému zákroku se dozví, jestli se nový orgán takzvaně neodhojuje.
1: Dělali mi to na nový rok, cítím se dobře.
2: Vypráví 49-letý Zdeněk Chmelík, který je půl roku po transplantaci srdce. Od té doby se do IKEMu pravidelně vrací na biopsie.
1: Dneska budu mít 7. biopsii, pak mě čeká 8. to je poslední a pak se uvidí, co bude dál.
2: Popisuje zatímco čeká na úvodní sonografické vyšetření. Krátce na to už leží na sále, připravený na katetrizační zákrok. Kardiolog Vojtěch Milenovský mu při něm odebere několik malých kousků srdeční tkáně.
3: Dobrý den.
4: Pane Chmelík, jak se vede?
5: Lepší a lepší.
2: Usmívá se spokojený pacient. Srdeční tkáň potřebují lékaři zkontrolovat proto, aby zjistili, jestli imunitní systém pacienta nereaguje proti štěpu. V takovém případě by hrozilo jeho odhojení.
6: Chceme to zjistit dřív, než to srdce je poškozeno tou reakcí. Takže když to zjistíme včas pomocí odebrání malého vzorku tkáně, tak potom můžeme ten imunitní systém potlačit pomocí navýšení imunosuprese. To vede k tomu, že vlastně přihojování orgánu probíhá příznivě, ta reakce se zastaví a srdce funguje normálně.
2: Během zákroku bude pacient při vědomí, dělá se jen v místním znecitlivění.
6: Pacienta nic nebolí, protože srdce zevnitř není nervováno, tam nejsou žádné nervy, které by mohly bolet. Jedině na začátku je nepříjemné to píchnutí na krku, kdy tam zavedem hadičku do jugulární žíly, přes kterou potom provádíme to vyšetření.
7: Hlavičku otočit, zhluboka nedýchat.
2: Říká pacientovi na krk zdravotní sestra Kateřina Hrubá dezinfekci. Zavedení jehly do žíly se lékař kontroluje pomocí ultrazvuku.
6: Už jsme našli tu žílu. Teď tam zavedeme tenký drátek.
8: Se rentgenuje.
6: Kontroluju, kde ten drát je a běží do srdce, tam kam má jít. To nepříjemný už máte skoro za sebou.
2: Obrací se na pacienta kardiolog Vojtěch Milenovský. Přes zaváděcí pouzdro pak vloží pod rentgenovou kontrolou do žíly speciální nástroj na biopsie Bioptom. Je zakončený miniaturními kleštičkami.
6: Umožní vykousnout z přepážky mezikomorový malinkatý vzorek, je veliký asi jako špendlíková hlavička. Pronikáme přes trikuspidální chlopeň do pravý komory. Tady už to zařízení otevřu, opřu o septum pravý komory, odeberu malinkatej vzoreček.
8: A pane Chmelíku, vy něco cítíte, když se tam pan profesor pohybuje?
6: Pan Chmelík asi cítí, že to srdce občas jako přeskočí, protože jak se dotknu stěny, tak tam vyvolám extrasystoly. Neměl by cítit žádnou bolest ani píchání.
8: Takže další vzorek. To jsou opravdu miniaturní vzorečky, ano, jak jste říkal, špendlíková hlavička.
6: Tak,
9: okamžitě, jakmile jsou vzorky nabrané, ideální stav, že se hned posílají do laboratoře, kde si to zase nakládají do nějakých svých speciálních roztoků, aby mohli odečíst.
2: Vysvětluje zdravotní sestra Kateřina Hrubá, která už za chvíli předá vzorky na histologické vyšetření. Výsledky budou mít lékaři stejný den v odpoledních hodinách.
6: Ty vzorky jsou prioritně zpracované, čili kdyby náhodou pán měl reakci, rovnou mu podáme tu vyšší dávku imunosupresí.
8: Pan Chmelík má vlastně teď 7. biopsie za sebou, další za půl roku. Jste spokojen, že to je dobře dopadlo všechno dneska?
10: Naprosto. Spokojený. Vždycky to dobře dopadlo.
8: Tak držíme palce, ať jste co nejvíc fit.
10: Já vám děkuju.
2: Podobný výkon dělají lékaři také u pacientů s nově vzniklým srdečním selháním, zvláště pokud mají podezření na zánět srdečního svalu. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Tématem dnešního experimentu radiožurnálu, který vysíláme živě tady z Karlových Varů, jsou biopsie srdce u transplantovaných pacientů. První úspěšná transplantace srdce v někdejším Československu byla na konci ledna roku 1984 právě v pražském IKEMu. Dnes jich tam lékaři dělají 60 do roka. S přednostou kliniky kardiovaskulární chirurgie Ivanem Netukou o nich mluvila vědecká reportérka Andrea Skalická.
1: Kam se, pokud jde o transplantace srdce, posouvá medicína? Co je možné už teď a co by mohlo být teoreticky možné v budoucnosti?
2: Já začnu možná těmi metodami, které jsou již hmatatelně použitelné v praxi. To je systém bijícího srdce, kdy jsme schopni vyjmout srdce, dát ho do speciálního přístroje, kde se okysličuje a promývá krví, tam začne tepat. Tím jsme schopni jednak rozšířit počet vhodných dárcovských orgánů u dárců, kteří mají přechodně zhoršenou funkci srdce díky mozkové smrti a jejím negativním důsledkům pro celý organismus. Po vyjmutí takového orgánu, který bychom jinak nemohli akceptovat, ho jsme schopni takzvanou rekondicí dostat do stavu, kdy ho pak můžeme akceptovat jako vhodné dárcovské srdce.
1: A ve kterých dalších případech vám tyto speciální přístroje pomáhají?
2: Další variantou je rozšíření do oblasti dárcovství po oběhové smrti. To jsou pacienti, kteří nemají smrt mozku, ale mají nevratně poškozená mozková centra, že u nich dochází k zástavě dechu. Po vlastně ukončení oběhu, kdy dochází k zástavě srdce, jsme schopni rychle orgány vyjmout, opět je umístit do těchto speciálních přístrojů, oživit je, zkontrolovat jejich funkci a následně také transplantovat.
1: Tohle je tedy současnost. O čem se, pokud jde o transplantace orgánů, mluví do budoucna?
2: Samozřejmě stále se hovoří o transplantaci zvířecích orgánů. Je to samozřejmě velmi sofistikovaná metoda a několik prvních transplantací již na světě bylo provedeno, a to i u srdce, minimálně dvě ve Spojených státech. Nicméně stále narážíme na řadu bariér, které širší rozšíření této metody omezují.
1: Aktuálně se experimentuje s geneticky upravenými srdci z prasat. Jak dlouho s nimi vlastně žili ti dva pacienti ze Spojených států?
2: Když se v minulosti, ať už to byly opičí orgány nebo prasečí orgány, transplantovaly v 80. letech, ta životnost byla v řádu hodin. V současnosti ti dva pacienti přežívali v řádu týdnů až měsíců. Takže je tam vidět veliký posun, nicméně nastaly komplikace, které se dále budou muset analyzovat a budou muset být zohledněny v té další kultivaci těch orgánů do budoucna.
1: Další možnou metodou budoucnosti je bioprinting. Co obnáší?
2: Bioprinting je ve své podstatě vytvoření neboli natištění orgánů. Můžeme si představit na 3D tiskárně, kde se použijí vlastní buňky pacienta. Tím odpadá ta bariéra, která je tvořena imunitním systémem mezi dárcem a příjemcem. To, co je limitací, je, že ty orgány musí být vyčištěny a vytvořená jejich odolnost za fyziologických podmínek, protože chlopeň, která bude pouze natěštěna a nebude vystavena všem tlakům při svém růstu, tak samozřejmě nebude odolná. Jedna věc je vytvoření z hlediska tvaru a druhá věc je potom vytvoření a odolnost z hlediska funkčních parametrů.
1: A jak daleká je to podle vás budoucnost, kdyby něco takového mohlo být v klinické praxi?
2: Nechci být pesimista, já jsem životní optimista, nicméně bavíme se určitě ještě o řadě let.
1: Dodává přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie pražského IKEMu Ivan Netuka. Andrea Skalická, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Je s vámi živé vysílání radiožurnálu z Karlových Varů a teď to chvíli pravda nebude o filmech. Jak se navazuje chemická vazba nebo jak začíná proudit elektrický proud? To vědci zkoumají tím, že sledují pohyby elektronů. Snímkovat je dokáže jen několik desítek laboratoří na světě, vybavených pro takzvanou atosekundovou vědu. V jedné z nich na univerzitě ve švýcarském Curychu působí Hans Jakob Werner, který spolupracuje s českými experty. Vědecký reportér Martin Srb s ním natáčel, když letos obdržel čestný doktorát vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
1: Atosekunda je velmi, velmi krátký časový úsek. Miliardtina miliardtiny sekundy. Poměr mezi atosekundou a sekundou je podobný jako mezi sekundou a stářím celého vesmíru. Dnes dokážeme vytvořit pulzy laserového světla, které trvají jen několik desítek atosekund. Nejkratší časové úseky, které lidstvo dokáže ovládat. Můžeme s jejich pomocí pozorovat elektrony.
2: Mohli bychom ten laserový puls přirovnat k fotografickému blesku, který posvítí jenom na krátkou chvíli a proto je snímek ostrý?
1: Přesně, zábleskové světlo. Objekt se pohybuje velmi rychle a svítíme na něj jen ve velmi krátkých intervalech. Když jsou dostatečně krátké, můžeme v tomto časovém měřítku rozlišit pohybující se objekty ostře, nebudou rozmazané.
2: Proč je tak důležité zachytit elektrony v pohybu?
1: Pohyby elektronů stojí na začátku všech chemických procesů. Jsou to nejlehčí částice, reagují nejrychleji. Když solární článek zachytí světlo, jako první se rozpohybují elektrony. Chemické vazby jsou také zprostředkované elektrony. Můžeme je teď pozorovat přímo a sledovat, jak se vazby tvoří a rozpadají.
2: Co se podařilo pomocí atosekundové vědy například objevit?
1: Můžeme mezi to počítat třeba pozorování fotoelektrického jevu rozloženého v čase. Elektron se nevymrští okamžitě, ale potřebuje k tomu určitý čas. Dále jsme pozorovali pohyb elektronů v molekulách. Tomu se říká přenos náboje.
2: K čemu tyhle objevy budou dobré?
1: Doufáme, že zjistíme, jak se odehrávají přesuny nábojů v molekulách, čím je ohraničená jejich účinnost, jak bychom je mohli urychlit. A když je urychlíme, jaký to bude mít dopad na pomalejší procesy, například přenos energie do okolí, jak bychom mohli zefektivnit přenos náboje.
2: A tak by bylo možné potenciálně vyvinout třeba nové materiály pro elektroniku nebo fotovoltaiku?
1: Přesně tak, nové materiály, kde bude přenos náboje rychlejší a možná také, kde nebude jenom samovolný, ale bude ho možné nějak ovládat laserovými pulzy.
2: Jak náročná je atosekundová věda?
1: V současném stádiu to je nákladné. Musíme měřit ve váku. Lasery jsou drahé. V tuto chvíli existuje po světě, řekl bych, 50 laboratoří.
2: Vy máte zařízení v Curychu, přitom spolupracujete s českými chemiky.
1: Spolupracuji v Praze s předními světovými skupinami teoretiků. Jejich teorie popisují pohyby elektronů ve složitém prostředí, v kapalinách. V budoucnu bychom chtěli spolupracovat také s Eli Beamlines poblíž Prahy. Byl jsem tam loni v létě a zdejší experimenty využívají i kolegyně a kolegové z atosekundové vědy.
2: Co zajímavého se může odehrávat s elektrony v kapalinách?
1: Experimenty s kapalinami jsou obzvlášť náročné. Dá se to dělat jen s určitými kapalinami, s vodou, alkoholem a jinými rozpouštědly. Můžeme v nich rozpouštět molekuly a experimentovat s nimi. V budoucnu bychom chtěli v roztoku pozorovat třeba reakce, které hrají roli v biochemii.
2: A odhalit tak neznámé děje v živých organismech, říká Hans Werner, atosekundový vědec z Univerzity v Curychu. Martin Srb, Radiožurnál. What's

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, bylo 10 hodin. Jsou tu aktuální zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
3: V Česku stoupá aktivita klíšťat. Slováci v referendu rozhodují o možném zrušení doživotní renty pro premiéry. Další tři čeští tenisté budou hrát o postup do osmifinále Wimbledonu. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 na příjezdech do Brna z Prahy i z Vyškova. A bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území se jejich aktivita po deštích zvýšila na 4. stupeň z 5. To znamená vysoké riziko. Situace by se v příštích dnech na některých místech mohla ještě zhoršit.
4: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
5: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
6: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
5: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliozy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Radiožurnál.
3: Energetické firmy plánují letos investovat do přenosové sítě přes 40 miliard korun. Chtějí tak předejít možným výpadkům elektřiny. Rozsáhlý blackout přesně před rokem postihl velkou část Česka. Například správce páteřní přenosové soustavy ČEPS chce letos investovat asi 13 miliard. Plánuje třeba výstavbu nových dvojitých vedení velmi vysokého napětí nebo výstavbu nových rozvoden. V hlavním městě například vzniká nová transformovna Praha Sever. Další investice plánují i ČES nebo firma EGD. Na Slovensku dnes můžou lidé v referendu rozhodnout o zrušení doživotní renty pro premiéry a obnovení elitních složek policie, které současná vláda rozpustila. Aby byly výsledky hlasování platné, musí se zúčastnit aspoň 50% oprávněných voličů. Kvůli začátku dovolených se ale očekává nízká účast. V kapli hradu Bezděz dnes posvětí sochu Panny Marie Montserratské. Jde o kopii Černé Madony, kterou do někdejšího kláštera v roce 1666 přinesl řád Benediktinů. Originál je ze dřeva, kopie z Labského Pískovce, říká kastelán Bezdězu Kamil Seidl.
7: Po zrušení kláštera byla přenesena do kostela. Tak jsme oslovili akademického sochaře pana Milana Váku, který mimo jiné dělal sochy na Karlově mostě.
8: Sport.
9: O postup do osmifinále Wimbledonu budou dnes v Londýně hrát tři Češi. Jiří Lehečka se utká se Španělem Munarem, Marie Bousková s Ruskou Samsonovovou a Linda Nosková s Rumunkou Kirsteovou, která před časem oznámila, že hraje poslední sezónu kariéry. Podle Noskové jí takové rozhodnutí mohlo pomoci k dobrým výkonům.
10: Oznámila, ale já jí to moc teda nevěřím po tomhle roce. Je to asi jednoduchý, že z člověka to tak nějak spadne a hraje o hodně uvolněněji, co sama to i vlastně říká, že jí to hodně pomohlo. Ale jak říkám, no, úplně jako nevidím, že by končila tento rok.
9: Jako první z Čechů se na kurtu představí Bousková krátce po poledni.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 u mostu Šmejkalka, také před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna popojíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Před 24. kilometrem se pomaleji jede od Pražského okruhu z 12. kilometru. Zdržení celkově na Brno 20 minut. Navíc v koloně hlásíte i nehodu.
12: Na 21. kilometru před otočkou na Benešov došlo k dopravní nehodě dvou aut v pravém jízdním pruhu. Už je to tam odstavené, tak jenom ať řidiči dávají pozor. Jsou tam lidi ve vozovce.
11: Zdržení čekejte i na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy. Kolona začíná u Rousínova na kilometru 214 a asi 20 minut se pak jede krokem do omezení u sjezdu na Slavkov na kilometr 209,5. Na D1 pak je kolona také na příjezdu do Brna z Prahy. Silničáři pracují u Kývalky na kilometru 182, fronta 3 kilometry, zdržení 15 minut. Také na D8 na dálnici z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Duxany práce údržby na 33. kilometru, tam je zdržení 10 minut. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova u Vystrkova také opravují vozovku, zdržení směr Pelhřimov 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20 a na horách 15. Tolik zprávy. A pokračuje vysílání Radiožurnálu z Karlových Varů. Teď je tu Libor Bouček a jeho host.
8: Její hlas je nepostradatelnou součástí české hudební scény. Pro mnohé posluchačky a posluchače u nás otevírala v Česku žánr soulu a R&B, nebo chcete-li rhythm and blues. Pro mnohé je navždy spojena s divadelkem Podvěží, unikátním to televizním pořadem z 80. let. Na svém kontě má desítky hitů, které s ní včera na koncertě v Poštovním dvoře zpívaly stovky fanoušků všech generací. Jsem poctěn, že prvním hostem Radiožurnálu v Airstreamu ze Sadové kolonády v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je právě ona. Marie Rotrová, dobré ráno.
13: Dobré ráno, taky jsem poctěna, Libore. Děkuji.
8: Ten ohlas, který slyší i posluchačky a posluchači Radiožurnálu, je něco unikátního. Já jsem si pokládal otázku, kolik lidí se přijde podívat na vás. Po včerejšku jsem nepochyboval, ale přiznám se, že takovouhle kulisu jsem nečekal, protože přeci jen je sobota 10 hodin a tady před airstreamem Radiožurnálu je plno. Už jste si na to zvykla, že budíte takovouhle pozornost a že kdykoliv se objevíte, tak získáte takovouhle přízeň.
13: Tak kdykoliv ne a zvykla jsem, to je pravda, za tu dobu, co zpívám, tak jsem na to zvykla, ale přesto mě to moc těší, že vás přišlo tolik a myslela jsem, že to bude bez publika. Překvapilo mě to. A je to prima.
8: Je tady varianta, pochopitelně posluchačky a posluchači to nevidí, ale Airstream má takovou věc, že se to dá zavřít celé.
13: Aha.
8: Takže v případě, kdybyste pak chtěla na chvíli pauzu, můžeme to zavřít, ta operace trvá několik desítek minut a pak se to zase bude otvírat.
13: No,
8: ale je to
13: tak
8: čistě,
13: já myslím, že by to bylo takový trochu klaustrofobický. Lepší.
8: Beru
13: ten
8: si to
13: výhled
8: osobně.
13: Na publikum, na zeleně, na Vary.
8: Beru si to osobně, že nechcete být zavřená se mnou v tom Airstreamu. Jak se vám probouzelo do toho festivalového rána?
13: Dneska? Velmi dobře. Já jsem ranní pták, takže mě nic nezaskočí. Žádná ranní akce, klidně můžu začínat v 8. To už jsem po snídani a všechno. Přesto, že zpívám, tak kolikrát, když mám vystoupení v poledne nebo ve 2 odpoledne, tak je to tak příjemný pro mě. Protože jsem denní člověk a ráda zpívám přes den. A včera trochu v těch 9, no, to už já, když nemám koncert, tak už se pomalu dívám na hodinky a chystám skok do postele.
8: K tomu včerejšímu koncertu se dostaneme, opravdu začínal v 9 hodin a vrcholil ve chvíli, kdy padla tma. A musím říct, že pro ty stovky lidí v Poštovním dvoře to byl unikátní zážitek, kdy slyšeli i třeba píseň, která otevře dnešní setkání sobotní na Radiožurnálu ze Sadové kolonády s Marií Rotrovou.
0: Festivalový host Libora Boučka.

0: Marie Rotrová je dnes hostem radiožurnálu prvním z Airstreamu na Sadové kolonádě. Zároveň byla včera prvním interpretem, který rozzářil poštovní dvůr v Karlových Varech, prostor, který je novým koncertním místem, nese název Place. A já se přiznám k tomu, že byla obrovská radost ten koncert vidět. A bylo úžasné vidět tu souhru se Septet plus orchestra. Ale v závěru toho koncertu, kdy přichází ikonický hit Lásko, voníš deštěm, tak to bylo až jako mystický okamžik, kdy se vlastně většina kapely rozestoupí, všichni sledují vás, do toho i to publikum, místo toho, aby okamžitě propuklo v ty závěrečné ovace, tak si užívá tu skladbu. A vlastně přes tu nádhernou hudbu se tam rozhostí takové jako strašně silné ticho. Vnímáte i vy takhle ten moment toho, kdy zazní Lásko voníš deštěm? Že to je absolutně unikátní.
1: Já to prožívám úplně stejně jako publikum. Možná, že se to přenáší právě ode mě, protože to sklidnění po tom koncertu, potom Muž číslo jedna, Z kořápky ořechů, Markétka, jak se rozjedou ty hity, které se lidi zpívají se mnou a místy i tancujou, tak jako to Lásko voníš deštěm na závěr je opravdu mystická věc. Je to, má to nějaký přesah podle mýho soudu a je to geniální písnička s geniálním aranžmá a nádhernou melodií. Já ji miluju a nemůžu ji nezaspívat nikdy.
0: No, milujeme ji úplně všichni. Když jí zpíváte po několikáté, to asi člověku nezevšední. To je tak silný, že to nejde, že jako přeci jenom zažíváte to pořád dokola, nezevšední to, ne?
1: Ne. Je to zvláštní písnička, mám k ní zvláštní vztah, protože jí zpívám pokaždé trochu jinak, podle nálady, jakou mám a pod dojmem celého koncertu. Přiznám se, že některé písničky jsou rutinní, že to prostě odspívám, že jo, třeba zřejmě letos nikde nejsou kytky a střapatá noha, ta holka a tak to je takový to veselý, co jde samoplyne, ale najednou přijde Lásko voníš deštěm. A já sama mám velikou úctu před tou písničkou, před něčím takovým přesahujícím, co si říkám, to musím zvládnout co nejlíp a vložím do toho svoje nejniternější city a vlastně emoce, které běžně ve svým běžným životě vůbec nedávám najevo. Tak to pódium a tahle písnička je pro mě i pro mě uhrančivá.
0: Když se člověk podívá na váš kalendář, tak platí stále to, co jste říkala, že těch koncertů nemáte tolik, jako třeba před 20-30 lety, že jsou tak 3-4 do měsíce. Jak si je ozvláštňujete? Držíte ten playlist, ten soupis těch písní furt stejný, anebo to měníte?
1: Občas písničky měním, ale v podstatě je to taková osnova, jsou to písničky, které musím zpívat, které by mi lidi neodpustili, kdyby nezazněly. A i přesto, že odspívám hodinu a tři čtvrtě svůj normální koncert, tak přijdou dělat, vy jste nezaspívala tohle, vy jste, já jsem tak čekala na písničku Déšť, nebo někdo, já nevím, něco, ale všechno se opravdu zaspívat nedá během jednoho koncertu. Takže měním to občas, měním to i podle délky vystoupení, který mám. Třeba včera to nebylo tak dlouhý, 45 minut vystoupení, tak tam se opravdu nevyšlo všechno, co mám v repertoáru.
0: No, jak vlastně má postupovat ten umělec, který chce představit třeba tu novou tvorbu, ale na svém kontě má ty desítky hitů, kdy skutečně ten, kdo si zaplatil tu stupenku, tak je chce všechny slyšet. To je strašně složitý tam dát ty nové věci, ne?
1: Je to strašně složitý. Dává tam nové věci a proto já nové věci už skoro ani netočím. Naposledy to byla písnička Ráda, kterou mi napsal Jirka Krhut. A to jsem natáčela se skupinou Nedivoč v Ostravském rádiu. Je pěkná, teď mi vyjde u Suprafonu v září takový kompilát, budou to 4 LP a 6 CD. A tam budou některé nevydané písničky, ale i nový. Já mám pár věcí, které jsem natáčela i pro Českou televizi, pro Primu, do seriálů. Tak tam budou i tyhle ty písničky. No a dvě nové nebo tři nové věci, které ani nevydávám nikde, protože opravdu stačí sáhnout do nějakého svého LPčka nebo tak, že tam mám tak načasuj věci, krásné písničky od Jirky Urbánka, který byl můj baskytarista ve skupině Flamingo a napsal krásné věci s Jarkem Nohavicou. Opravdu nádherné věci, které můžu zpívat dneska, vytáhnout a bude to naprosto současná muzika s nádhernými přesahujícími texty. Takže mám opravdu spoustu písniček. Stačí sáhnout někam a pro spoustu lidí to bude nová píseň. Hmm.
0: Jo. Jak je to možné, že, jak jste to sama pojmenovala, že to je tak současné, že jste měla ten cit pro to, že opravdu ten výběr, ta melodika, ten žánr, ten styl byl vždycky jako současný a úplně odlišný od toho, co v Česku bylo slyšet. Že fakt ten rukopis, kdybychom převedli ruce na hlas a výraz, tak ten rukopis je nezaměnitelný. Že jste poslouchala tu hudbu zvenčí, že jste měla jiný vnímání?
1: Ano, dá se říct hodně, já jsem měla naposloucháno. Poslouchala jsem anglosaský kapely, ale taky polské. Pozor, Ostrava, blízko Polska,

0: se mi nelíbí, tak taky prostě nespívám. Já zpívám jenom to, co se mi líbí. Třeba už později, už tolik až ne. Ale v tu chvíli se mi to hrozně líbí, tak to chci natočit.
1: A platí to pořád? Že platí. To Polsko by mělo se dočkat větší pozornosti od nás, než mu dáváme?
0: Já teď nejsem v kontaktu, protože v Praze nějak nechytám polskou televizi.
1: Je to dál trošku.
0: Je to trochu dál. A já, dá se říct, že už neposlouchám moc muziku. Mám radio Beat v autě, ten si poslouchám pořád, sednu do auta a jede pro mě radio Beat, kde slyším všechno, co chci i co nechci. Baví mě to. A radiožurnál přepínám.
1: Tak já jsem přesně tam nechal tu pauzu. Ale věděl jsem vzhledem k té profesionalitě, že to přišlo a myslím si, že podstatné je zmínit to, že to, co padne poslední, tak to platí. A jako poslední padl Radiožurnál.
0: Jo.
1: A jsme rádi za to, že Marie Rotrová poslouchá Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Hostem Radiožurnálu je Marie Rotrová. Tohle byla jedna z těch raritních nových skladeb, která nese název Doma. Ten potlesk je pochopitelný jak té skladby, tak vám vážíme si toho, že tu jste. Ono to může vypadat jako trochu kompenzační vstup vzhledem k tomu, co se odehrálo před chvílí. Ale mě to fakt zajímá, jakou roli v tom vašem životě hrál právě rozhlas a zejména ten ostravský československý rozhlas.
1: Zásadní. Naprosto zásadní roli, protože, abych to vysvětlila, říkala jsem, že budu stručná, teď trochu odběhnu. Ostravský rozhlasový orchestr musel nahrát 50 minut muziky měsíčně. Ono se to nezdá, ale je to hodně, spousta muziky, že musí přinášet nový a nový věci a já jsem, na mě se tam vyřádili, já jsem zpívala furt.

0: Byla to taková moje konzervatoř, kterou nemám. A já jsem se tam vyspívala, rozespívala, zpětný poslech jsem měla, říkali jsme tomu trestný poslech. Jo, když...
1: Co to znamenalo, že jste to nahráli a
0: já následně... jsem to nahrála a hned jsem si to šla poslechnout a pak jsme dolaďovali chyby, nebo jsme si řekli s hudebním režisérem, byli hudební režiséři, což bylo super. Protože trošku dohlíželi na to, jak se to má natočit. A i trošku cenzurovali, jo. Malinko, někdy. Mm-hmm. A tak jsme to natáčeli a já jsem třeba přijela do Mozarta, do Suprafonu a měla jsem během frekvence natočeny 4 písničky. A ty byly úplně zděšeny, říkám, Marie, nekaz tady normy, prosím tě, tady je jedna frekvence pro jednu písničku určena.
1: Takže to byl jako ten ostravský zrychlený přístup byl i následně v tom Suprafonu, ano, že jste ano, prostě ano. Přišla
0: před. Jo.
1: Jak důležitý je ten trénink, protože, jak jste říkala, 50 minut měsíčně je strašně moc. Ten trénink je důležitý i potom následně v té kariéře, že i třeba trénujete teď.
0: Samozřejmě, já před koncertem, nejenom, že i mimo koncert, zpívám si v autě, hlavně v autě. Zajímavý, ale jednou mě to stalo pokutu, protože když zpívám pomalou písničku svoji, pouštím si svoje základy muziku, a k tomu si zpívám a když zpívám pomalu, tak jedu pomalu. Když zpívám rychlou, tak dupnu na plyn a stalo mi to 2500 nedávno. Říkala, ale já se to nemůžu, já jsem zpívala rychlou písničku a nekoukala.
1: A je, jako odpovídá to tomu BPM teoreticky, že když je jako 120, tak jedete 120 a 180
0: no, tak
1: je 180?
0: Já nevím, na to nepočítám.
1: No. Tak spočítal to někdo jiný. Každopádně jsme rádi za to, že známe tu tréninkovou metodu, ale k těm dalším a obecně k těm přípravám na vystoupení se ještě dostaneme. Jsem rád, že zaplněná sadová kolonáda sleduje hosta Radiožurnálu. Dnes je jím Marie Rotrová a budeme si povídat i o tom, jakou spojitost má její kariéra s Karlovými Vary, s Jiřím Bartoškou a zavzpomínáme i na divadelko Podvěží. Těch témat je celá řada. Marie Rotrová je hostem a za chvíli už čerstvé zprávy.

0: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 9:30. Jsou tu další zprávy a s nimi Kateřina Caucidisová.
2: Noví policisté, hasiči a nebo příslušníci vězeňské služby by mohli mít do 3 let nástupní plat 50 000 korun měsíčně. Vláda ho chce každý rok navyšovat o 5%. Potvrdil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Podle opozice i odborů ale vláda slibovala rychlejší navyšování. O víkendu se bude po deštích zvyšovat aktivita klíšťat, varují meteorologové. Lidé by měli používat repelenty, nesedat si do trávy a po návratu domů se prohlédnout. Riziko, že bude klíště nakažené, je teď větší v městských parcích než uprostřed lesa. Asi 20 000 lidí v ulicích východoněmeckého Erfurtu protestuje proti dnešnímu sjezdu krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Demonstranti několik míst ve městě zablokovali. Dočasně byla taky neprůjezdná dálnice, která vede kolem Erfurtu. Část protestujících chtěla zabránit účastníkům sjezdu dostat se do výstavní haly, kde se akce koná. AfD je největší opoziční stranou ve spolkovém sněmu. A obyvatelé Liberku na Rychnovsku a místních částí Hláska a Bělá musí do konce září výrazně šetřit pitnou vodou. Úřad kvůli jejímu dlouhodobému nedostatku na celé prázdniny zakázal napouštění bazénů z obecního vodovodu, zalévání zahrad, mytí auta nebo využívání vody pro stavební práce. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 50 000 korun.
0: Sport.
2: V Barceloně začne cyklistická Tour de France. Na úvod čeká závodníky. Po 17. hodině týmová časovka z tého 13. ročníku se zúčastní tři Češi. Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Titul bude obhajovat Slovinec Tadej Pogačar.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem a také za Prahou. Na dálnici D1 je zdržení na příjezdech do Brna. Směrem z Vyškova u sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona je od Rousínova z kilometru 213 a zdržení pak na Brno asi 20 minut. A na příjezdu do Brna z Prahy po D1 je fronta u Kývalky na kilometru 182, také omezení do jednoho pruhu. Kolona má 3 kilometry. Na D1 pak je silný provoz také za Prahou, směr Brno, a to před zúžením u Šmejkalky. Na 24. kilometru je omezení a pomaleji se jede od Velkých Popovic, čekejte 15 minut navíc. Na D6 na dálnici z Karlových Varů do Chebu pozor u Sokolova. Na kilometru 132 ještě dořešují nehodu osobního auta do protihlukové stěny. Projíždí se jedním pruhem a to plynule. Na silnici 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle je pomalý provoz u Cerekvic. Kolona je tam kvůli omezení, stojí se od Hrušové asi 15 minut. A v Praze dopravu brzdí omezení ve Kbelské, obou směrně si jezdí vždy pouze jedním pruhem a ucpává se kvůli tomu příjezd po dálnici D8. Kolona je od sjezdu na Čakovice na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť, teploty 22 až 26 stupňů na severu a na západě Čech kolem 20. Tolik zprávy. A pokračuje host Libora Boučka z Karlových Varů.
4: A ono by se mohlo zdát, že Karlovy Vary se přesunuly do jiného časového pásma, což se během festivalu často stává, nicméně stále ještě platí na území Česka ten středoevropský čas. 3,5 minuty po 10:30 Radiožurnál vysílá živě ze Sadové kolonády a hostem je Marie Rotrová. Co pro vás znamená tohle nejmenší, ale možná nejkrásnější krajské město v Česku, Karlovy Vary?
5: Karlovy Vary jsou po Luhačovicích. Moje nejoblíbenější lázně. Ty Luhačovice musím ospravedlnit, protože já jsem tam s rodiči a s brachou jezdívali jsme tam na dovolenou každý rok. A prostě je to moje srdcovka, takže Luhačovice a Vincentka, jejich Vincentka je pro mě taky skvělá. Ale Karlovy Vary jsou úžasné lázně. Já tu jezdím od jak živa zpívat A ještě než byl postavený hotel Termál, tak jsme tu hráli v divadle ještě se skupinou Flamingo, ostravskou skupinou. My jsme jezdili na zájezdy, bydleli jsme třeba v Pupu a jezdili jsme všechny lázně, Františkovy lázně, Mariánky a v podstatě všechno, co tu je, Konstantinovy lázně. A takže znám je velmi dobře, minimálně jednou za rok jsme tu vystupovali. A musím říct, že v lázních je vždycky nový publikum, takže se tu dá jezdit téměř každý měsíc a to publikum se obměňuje.
4: Takže ekonomicky je to vlastně výhodná to, záležitost no, tak, vystupovat v lázních.
5: Ale my jsme to hráli tak dvakrát do roka, ale vždycky plno.
4: No já to říkám i v té souvislosti s Mezinárodním filmovým festivalem a s Jiřím Bartoškou, protože Klíč pro štěstí je naprosto ikonická záležitost a ta vznikla taky v Karlových Varech.
5: Vznikla pro Karlovy Vary. Vznikla pro takový super veliký pořad Dva z jednoho města a byl to takový pořad postavený, byla to soutěž postavená na dvou nějakých firmách. My jsme byli kapitánky, já, kapitánka porcelánky, karlovarský porcelánky a Hanka Zogorová byla kapitánka lázní. A
4: Ona měla Vlastimila Harapese, jestli se mi nevím.
5: Vlastimila Harapese, já jsem měla Jirku Bartošku, ano.
4: No a jak složité bylo ho získat pro ten pár, který původně patřil Alanu Delonovi, to znamená stejně těžké váhy?
5: Získal ho Miloš Zapletal, který můj manažer, který přišel na to, on, který vůbec nemá hudební sluch, aspoň mi to vždycky říkal a trvá na tom dodnes. Tak on říká, Mario má tak melodický, krásný hlas, já bych to viděl na Bartošku, protože jsme přemýšleli, kdo by se toho partu ujal. No a byla to trefa do černého, takže Jirka Bartoška to byl a pro nás dva tam vznikla písnička Klíč pro štěstí. A Hanka Zagorová, myslím si, že zpívala nějakou písničku s Vlastíkem Harapesem. No, celý to skončilo tak, že Hanka si toho Vlastíka Harapese vzala a o mě šla fáma, že něco mám s Jirkou Bartoškou. A ještě k tomu řeknu jednu dobrou vzpomínku, že to byla opravdu fáma. My jsme si vykali do poslední chvíle. Začali jsme si tykat někdy v Doupěti, když jsme spolu před, já nevím, 5 lety vystupovali v pražském klubu Doupě. A tak ta fáma tam šla. A vtipný bylo, že už nevím, v kterém městě jsme byli v nějakém hotelu a já jsem po snídani jela ještě s jedním muzikantem, před snídani jsme jeli z toho pokoje do snídaňové haly a cestou přistoupila Jirka Bartoška. Někde tam prostě něco, divadlo tam měli nebo něco, přistoupil do toho, dobrý den a tak. A teď jsme přijeli dolů do té haly a tam na mě čekal Miloš Zapletal, můj manažer. A když nás viděl, jak vystupujeme s tím Bartoškou z výtahu, tak říkám, Marie, neříkej mi, že s ním nic nemáš. Taková náhoda, to byla opravdu náhoda.
4: No, když člověk vzpomíná na tu píseň, tak jestli se, a myslím, že to tak bylo, že tehdy v O2 aréně se objevil i na tom jednom z vašich koncertů jako velké překvapení, tak se vlastně ta, která dovedla Jiřího Bartošku do té největší haly u nás. Jak on si to tehdy užíval?
5: Tak on přišel velmi rád, já jsem ho oslovila osobně a samozřejmě předtím jsme už párkrát spolu někde zpívali, ať to bylo v televizích, různých televizních zábavných pořadech tenkrát, protože ta písnička vznikla nějak v 80. letech, že jo. A takže jsme už na to byli zvyklí a Jirka to perfektně odrecitoval vždycky, většinou v televizi na playback, ale tentokrát to bylo naživo v O2 aréně, no. A on, když přišel na zkoušku, tak se rozhlídnul po té hale a řekl, no, nemůžu to slovo vyslovit, protože to, jako nedá se to vymazat, ale řekl, sakra, to znamená k, to je velký. Ty hale se rozhlídnul, tak ho to strašně zaskočilo. Evidentně byl poprvé v O2 aréně. A měl trému, což jsem velmi udivilo. Ale já jsem je měla taky trochu. jenomže jsem zvyklá. Já jsem zvyklá na veliký haly, protože to byl zrovna taková, byly to moje narozeniny, kulatiny, kdy jsem měla turné po halách a nepřišlo už mi to vůbec jako něco divného, že tam je tolik lidí. Naopak, bylo to míň osobní, míň lidí jsem viděla naživo, viděla jsem masu lidí před sebou a to člověk jako už ani nevnímá.
4: Tu trému máte
5: tu trému
4: pořád?
5: Nemám.
4: Už nemáte vůbec?
5: Mívám ji. Mívám ji někdy, ale je to spíš taková nervozita a říkal bych pocit zodpovědnosti a trošku se bojím. No, nevím, jestli je to tréma, když se člověk bojí. Říká, ježiš, zvládnu to. To
4: a
5: je
4: hrozný,
5: tolik lidí, no sebe, jak to zvládnu. taková ta nejistota najednou, že protože člověk samozřejmě přijde na ten svůj koncert a lidi si na něj koupí vstupenky, a ten interpret má tu zodpovědnost, aby jim splnil to, co očekávají. A je to těžký. Někdy psychicky je to těžký, no. Ale většinou to zvládám úplně levou zadní, ale jsou dny, takový nějaký zvláštní dny, kdy to prožívám trošku s obavami.
4: No, když člověk jede v té nejvyšší intenzitě, tak a musí vlastně tohle obhajovat skoro každý den, tak to je obrovská míra stresu. Existuje nějaký postup, jak se to dá eliminovat, nějaký trik? Protože ten tlak musí být šílený, že každý den téměř, nebo jednou za dva dny.
5: No, já jsem měla období, kdy jsem zpívala 10 koncertů týdně. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, 2 denně. V 5 a v 8. A to byla hrůza. Tak jsem to táhla asi půl roku. A už se to nedalo vydržet, opravdu musela jsem s tím skončit, tak jsem se vdala do Německa a zmizela jsem ze scény.
4: Ne, každý má tu možnost, obzvlášť když je to muž, jako no, tak je to složitější, ale k tomhle odchodu, který proběhl v roce 1988, se možná ještě dostaneme, protože hostem Radiožurnálu je Marie Rotrová.
0: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
7: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Marie Rotrová sklízí jako obvykle nejen za tuhle píseň, ale za svoji přítomnost potlesk z lidí, kteří přišli na Sadovou kolonádu v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, odkud Radiožurnál vysílá živě. A vlastně ten potlesk mi docela nahrál, protože my jsme před chvílí mluvili o tom okamžiku, kdy jste na konci 80. let odešla do Německa a vlastně jste přerušila tu svoji kariéru. A myslím si, že to je i symbolické, protože jestli je něco, co člověk dalšího na vás může obdivovat, je to, že jste si vždycky zachovala chladnou hlavu a nenechala jste se podle mě unést něčím, čemu se říká sláva, která je, řekl bych, minimálně zpochybnitelná na území malé země, protože tady člověk, když překoná státní hranici, tak mizí jakákoliv sláva. Tak jak důležitý ten element pro vás byl? Existuje vůbec ta sláva v Česku?
1: Ne, já se neprožívám, musím říct, často o sobě pochybuju, o věcech, které dělám, a řekla bych, že to ani nebyla ta chladná hlava, spíš půd sebezáchovy, protože mě to ohrožovalo vysloveně psychicky, tak jsem si dala pauzu, ne pauzu, já jsem byla přesvědčená, že už asi zpívat nebudu, že budu hausfrau. Já to mám ráda, ráda vařím, ráda se starám o domácnost, o rodinu, a jako to mě naplňuje hodně, hodně a dobíjí mě to.
0: A to bylo takhle jednoduché, jak naznačujete.
1: Takhle
0: prostě
1: to bylo
0: televizní
1: jednoduché.
0: Televizní pořady, divadelko, podvěží, vyprodané koncerty, samozřejmě ta kvantita obrovská, a najednou prostě se řekla, ne, hausfrau je ta cesta, prostě budu žena v domácnosti.
1: Jo. My jsme tam měli český kamarády a jsme výlety. Jako bavilo mě to, bavil mě Stuttgart, je to krásné město. A jako byla jsem spokojená do té doby, než jsme se vrátili zpátky, protože manžel byl vlastně Čech, emigrant, který měl německou maminku, tak se tam dostal velmi snadno občanství a prodával hudební nástroje, měl tu veliký kontakty, skoro všichni muzikanti v Praze ho znali, na Slovensku, v Polsku. Prodával hlavně do těchto zemí hudební nástroje skvělý, které tady nebyly tenkrát v té době. Takže se s nimi osobně znal, a když otevřel obchod v Praze, tak tam byli furt naložený a zkoušeli si kytary. A
0: zase jste se k tomu vrátil.
1: A já jsem najednou byla v Praze a teď co se sebou, že? Už mi to tak nevyhovovalo úplně být doma, protože on chodil, že jo, taky do práce a tak jako, a teď začaly telefony různým Maruško, a nechtěla by si tohle, uděláme kapelu a měla by si zpívat a pojď něco dělat. A tak to vzniklo postupně, že jsem znovu začala. A začal to vlastně pokračováním divadelka Podvěží, a to bylo v Praze, dělala to Eda Hrubeš. Jmenovalo se to Čin Čin. A udělali jsme pár dílů docela hezkých. A pak to teda, já jsem to ukončila, už nebudem nastavovat tu uvařenou kaši, protože divadelko Podvěží, musím říct, že bylo jenom jednou za čtvrt roku. A mně připadalo po těch 5 letech, že už je moc rotrový. Jo? Je už mě moc. Tak jsem to sama ukončila.
0: Za těch 22 epizod, jo?
1: 20 dílů to bylo, ano. A pak jsme otvírali vlastně takovým galadivadelkem ostravskou halu hokejovou, která byla v té době, která se zahajovala svoji činnost, a začalo to tím divadelkem Podvěží, a potom Miloš Zaplesatá tam ještě dělal, myslím, první mis.
0: Mis, přesně tak.
1: Mis v ostravské hale. No a to galadivadelko bylo takové ukončení divadelek Podvěží, které bylo bombastické, krásné. Potom to dokonce dělala Eurovize, to tenkrát vysílali v Evropě na Silvestra nebo na Nový rok, si pamatuju, ale až po roce.
0: No, byl to nevídaný televizní pořad, jak složité bylo získat tam v té době tu svobodu. Protože mi to přišlo, že fakt jsou svobodný pořady, milé setkání, daleko otevřenější než třeba ostatní televizní pořady.
1: Já nevím. Zvali jsme si hosty, který jsme měli rádi, samozřejmě na všechny se nedostalo. A pak mi to někteří vyčetli i kamarádi, ale bylo to spíše v režii televize, a ty hlavně televize chtěla určitý lidi. A pak jim zakazovali věci jako Ondřej Havelkovi, který tam dělal pastýře ve vánočním dílu, a zakázali mu písničku s Ježíškem a Betlémem a všechno. To by jako bylo docela hustý, protože o Vánocích, že jo, co jiného než hvězda, Betlém, Ježíšek.
0: Říká Marie Rotrová, která je hostem Radiožurnálu.

0: Za 7 minut bude 11 hodin. Potlesk zní na Radiožurnálu pro Marii Rotrovou, která je dnes naším hostem. Když jsme se bavili o tom, co znamená sláva, bavili jsme se o těch dekádách, kdy předáváte radost a budete předávat dál. Shodou okolností čeká vás Slovensko za nedlouho, vlastně 5. července, tušíme koncert v Pezinku.
1: V neděli
0: na Slovensku. Tak se musím dát, co pro vás vlastně ta pozice zpěvačky znamená. Je to poslání, je to řemeslo, je to práce, je to štěstí. Co to všechno je?
1: Je to všechno to, co jste řekl.
0: Jo?
1: Ano.
0: Je to ta kombinace.
1: Je to ta kombinace a je to těšení se na tu energii, protože já říkám můj kapelník, Maruško, ty koncerty jsou jako když člověka polije živou vodou. Já to cítím taky. To politi živou vodou, cítí to kapela a byla bych hrozně ráda, kdyby to trochu cítili i lidi v publiku. A je to opravdu takový zázračný lék.
0: A ten zázračný lék tedy se předává i geneticky? Je to dáno tak, že opravdu v té rodině máte, ať už myslím na vašeho tatínka výjimečného toho skladatele, anebo na Martina s Vítkem, což jsou Sidové, kteří jsou také jako neskutečně zapsáni v dějinách české muziky?
1: Já nevím, já to teď říkám osobně. Můj osobní vztah k tomu svému povolání a k tomu být zpěvačkou. Ten osobní vztah, kdy potřebuju tu energii, potřebuju ty emoce rozdávat a cítit je a vyjádřit je, jak jsem říkala, co v soukromém životě v podstatě neumím. Jsem spíše odtažitá, mnozí říkají chladná, ale já je mám a prostřednictvím hudby a písniček je rozdávám.
0: No a my je přijímáme a nesmírně jsme za to vděční. A já děkuju moc krát za to, že jste byla dnes prvním hostem Airstreamu na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech roku 2026, jubilejní 60. ročník a myslím, že nemohl být lepší host než jste vy. Děkuju moc krát.
1: Já moc děkuji.
0: Naším hostem byla Marie Rotrová a čím jiným uzavřít tu první hodinku než tou následující skladbou. I dál budeme odsud vysílat živě. Poslouchejte Český rozhlas.

0: Radiožurnál je 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Stát za první půl rok na dálničních známkách vybral více než 5 miliard korun. Filadelfie ruší kvůli nebezpečnému horku většinu oslav Dne americké nezávislosti. Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa díky výhře 3-2 v prodloužení nad Kapverdami. Kolony popojíždí po dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy před omezením u Roudnice. A bude polojasno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde 26.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči na dálniční známky zaplatili více než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíce se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky. Následovaly roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
2: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje, letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
0: Ve Filadelfii kvůli nebezpečnému horku zrušili většinu venkovních oslav dnešního 250. výročí americké nezávislosti. Jedno z mála akcí, které se ve městě i tak konat budou, je osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Paragvají.
3: Je to horší než ty v Tampě na Floridě, co bydli.
4: Čechoameričan Petr Starý přijel z Floridy užít si oslavy kulatého výročí Dne nezávislosti na místo, kde ji Spojené státy vyhlásily. Město Filadelfie ale kvůli teplotám skoro 40 stupňů Celsia ve stínu vyhlásilo stav ohrožení a s ohledem na zdraví a životy lidí ruší většinu venkovních akcí. Francouzský fotbalista Désiré Doué ale ví, že on a další hráči ke zdejšímu osmifinále mistrovství světa musí nastoupit. V odpoledním horku na stadionu bez chlazení očekává, že hráči mohou mít i poruchy vědomí. Klimatologové už před turnajem upozorňovali, že kvůli spalování ropy, uhlí a plynu výrazně stoupá riziko zápasů v extrémních podmínkách. Z Filadelfie Jan Kaliba, Radiožurnál.
0: Lyžařská střediska na Českých horách zahájila letní sezónu. Provozovatelé otevírají lanovky, další atrakce a čekají na první návštěvníky. Na šumavském Zadově se mezi novinkami objevily taky horské káry, na kterých lidé jezdí po sjezdovkách.
5: Moc se těšíme.
6: Paní Laťka přijela až ze Zlína.
5: Byli jsme na Modravě a dneska jdeme vyzkoušet ty kárky a podíváme se na Zadov.
7: První větší příval návštěvníků pracovníci areálu očekávají v příštím týdnu. Přibližuje ředitel lyžařského areálu Zadov Luděk Sáska.
8: Je státní svátek, prodloužený víkend, ale obecně první polovina července většinou je návštěvnost nejslabší. Samozřejmě vyhrává jako první dovolená moře a pak teprve přijdou na řadu Čechy a České hory.
7: Letní vyžití pro návštěvníky má například i lyžařský areál Lipno. Kromě lanového parku nabízí třeba stezku korunami stromu nebo hřiště Království lesa. Ze Zadova Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa. Obhájci titulu porazili v Miami Kapverdy 3-2 po prodloužení. Výkony ostrovní země, která má 500 000 obyvatel a hrála na světovém šampionátu poprvé, chválil trenér Argentiny Lionel Scaloni.
10: Gratuluju Kapverdám k výkonu. My jsme ale věděli, že budou náročným soupeřem. Trpěli jsme, hodně jsme na hřišti trpěli. Zasloužili jsme si vyhrát, i když nám to soupeř rozhodně nedělal jednoduché. Zaměřil bych se ale taky na pozitiva. Náš tým se prostě nikdy nevzdává.
9: V osmifinále se Argentina utká s Egyptem, který v Dallasu porazil Austrálii po remíze 1-1 a vítězném penaltovém rozstřelu. Postup slaví taky Kolumbie díky vítězství v Kansasu 1-0 nad Ghanou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D8 u Roudnice a také na D1 před Brnem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy popojíždí kolona před omezením u Roudnice nad Labem. Na 28. kilometru omezení pouze do jednoho pruhu. Kolona je od sjezdu na Budyni z kilometru 35 a to zdržení na Prahu je tam asi půl hodiny. Na D1 z Prahy směr Brno je výrazné zdržení za Prahou před omezením na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru se tam jezdí zúženými pruhy a ta kolona je od Velkých Popovic ze 14. 14. kilometru, celkově také asi na 30 minut. Na D1 zůstávají zdržení na příjezdech do Brna, a to jak od Vyškova, tam u sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 pracují silničáři a ta fronta je od Rousínova z kilometru 213 asi na 25 minut, tak také na příjezdu do Brna z Prahy po D1 fronta je okolo Kývalky na kilometru 182, také práce údržby, tam ta fronta od Ostrovačic má 3 kilometry. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic čekejte kolonu před Benešovem, zdržení je od Mrače za Benešova asi 20 minut a 20 minut se zdržíte i na tahu 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle u Cerekvic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude polojasno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů na severu a na západě Čech kolem 20. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál s Hankou Schánělovou z Karlových Varů.
12: A je to tak, posloucháte Filmžurnál přímo z Karlových Varů. Tady stále ještě trvá tak trochu ta sváteční nálada, kterou jsme dostali díky návštěvě Marie Rotrové. Pokud jste ten rozhovor nestihli, velká škoda mimochodem, určitě si ho můžete později poslechnout i v naší aplikaci Můj rozhlas, kam se dostanou postupně všichni hosté, kteří přijdou k nám na sadovou kolonádu a že jich bude opravdu požehnaně. A teď k tomu, co uslyšíte v následujícím vysílání. S prázdninovými výlety se totiž plní parkoviště na oblíbených turistických místech. Ovšem lidé často nechávají auta tam, kde nemají. A jak tomu chtějí některé obce předejít, to si řekneme za chvíli.
1: Víkendový radiožurnál a Hanka Schánělová.

0: Karlštejn, Lom Ameriku nebo Hlásnou Třebáň ve středních Čechách ode dneška spojují autobusy. Nová linka má pomoci vyřešit problémy s dopravou a parkováním v těchto oblíbených lokalitách. Více nám k tomu přímo z Karlštejna na Berounsku řekne naše reportérka Alena Junová. Zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Nová autobusová linka vyjíždí odsud z Karlštejna a zastavuje v místech, kam často míří turisté. Přiblíží je například k hornickému muzeu Chrustejnská šachta nebo k lomu Velká Amerika. Nová linka 878 pojede vždy o víkendu a státních svátcích, a to ode dneška až do konce října. Odjezdy autobusu také navazují na osobní vlaky z Berouna nebo ze Smíchovského nádraží v Praze. Okolní obce a Středočeský kraj tak chtějí turistům nabídnout alternativní možnost dopravy. Při cestě na některá místa totiž museli lidé víckrát přestupovat a pro turisty tak bylo rychlejší a pohodlnější jet autem. Nová linka by mohla zmírnit provoz mezi obcemi a vyřešit problémy s malou kapacitou parkovišť nebo s odstavováním aut na nevhodných místech. Pokud budou mít autobusy úspěch, mohli by v příštích letech jezdit už od března.
0: Tak to byla naše reportérka Alena Junová z Karlštejna. A problémy s parkováním mají tak jako obvykle také na Jizerce na Jablonecku. A pomoci by s nimi mohl nový parkovací informační systém. Přímo na místě je reportérka Johana Tománková. Hezké odpoledne.
2: Dobré dopoledne, já jsem na parkovišti Jizerka Mořina, je to asi nejvytíženější parkoviště, protože odsud do středu osady Jizerka to je jen necelý kilometr. Parkoviště je tu v tuhle chvíli téměř plné, jsou tady desítky lidí, co přijeli na turistiku nebo na kola. Když je ještě hezčí počasí, tak je tu doslova narváno a lidé to často řeší tak, že auta nechávají podél cest, na výhybnách nebo dokonce na chráněných loukách. Tady vedle mě je chráněná pralouka, takže je to pro ochránce přírody opravdu veliký problém. Jezdí sem policie, někdy i dobrovolníci ze správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Jsou tady různé zábrany. Personální kapacity jsou ale v obou případech omezené. Pomoc by tomu mohl zmíněný parkovací navigační systém. Řidiči by už od Polubného nebo od Kořenova věděli, jestli má smysl sem zajíždět nebo ne. Stavbu zrovna připravuje CHKO Jizerské hory spolu s přilehlými obcemi. Začít by mohla příští rok.
0: Tak to byl stále ještě dopolední pozdrav z Jizerky od Johany Tománkové. Děkuji, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Show, kterou ještě Karlovy Vary neviděli. Takový byl zahajovací večer letošního filmového festivalu. A uvedla ho koláž písní v podání herců a diváků a zpěváků, kteří právě diváky provedli 60 lety, po které se festival vrací do lázeňského města. Reportáž o Varech pustíme přímo z Varů za pár minut.

0: Filmový festival jakožto velkolepá oslava narozenin. Tak večer začal jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu tady v Karlových Varech. A přijeli světoví herci, o které festival podle organizátorů usiloval už roky. Křišťálové globy na zahajovacím večeru převzali herci Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová.
1: Šedesátiny festivalu otevřela známá narozeninová melodie a další následovaly. Během 10 minut se na pódiu vystřídala asi 10 českých herců a zpěváků se skladbami upravenými.

0: jsem.
1: Tak načpit!
2: Chodil do kina.
3: A právě Marek Eben pak jako tradičně provázel večerem.
4: Když mě bylo 60, tak jsem se z toho zpamatovával do 62. Musíte všecky pozvat, nesmíte na všecky zapomenout. Pak jsou ti, které nechcete pozvat, ale musíte z nějakého důvodu. A doufáte, že nepřijdou.
3: Cenu prezidenta festivalu letos převzala herečka Maggie Gyllenhaalová.
5: Děkuji za inspiraci, za popud, stát se režisérkou a děkuji za tuto krásnou cenu.
3: Gyllenhaalová v řeči vzpomínala na to, jak studovala v Praze a jak ji tehdy zaujala hra herců z divadla Na zábradlí. Tehdy ale netušila, koho sleduje.
5: Hráli experimentální verzi Racka, ale milovala se mi a doteď si ji pamatuju. A minulou noc mi řekli, co jsem nevěděla, že ten herec, který tehdy hrál Trigorina, byl Jiří Bartoška.
3: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
6: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mě bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla. A pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji.
3: Hoffman na festivalu taky uvede svůj průlomový film Absolvent z konce 60. let. Z Karlových Varů, Lucie Pávová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

Mobilní vysílací studio Radiožurnálu se jmenuje Airstream, je nám tu fajn a vysíláme a vysílat z něj budeme po celou dobu filmového festivalu v Karlových Varech. Ve zprávách třeba uslyšíte i to, že tady bude mít premiéru český film Čika Čeka, který je v hlavní soutěži. Zůstaňte s námi.

0: Ženský světový tenis je zpět v Praze a větší než kdy dřív. Tradiční turnaj WTA Live Sport Prague Open, tentokrát na centru legendární Štvanice. 18. až 26. července. Více na livesportprageopen.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Oba státní svátky můžou obchody zůstat otevřené. Na svátek Cyrila Metoděje a den upálení mistra Jana Hosa nemusí ze zákona zavírat velké prodejny a supermarkety. Přesto si před nákupem raději ověřte otevírací dobu, protože obchody mohly dát svým zaměstnancům volno. Ukrajinský generální štáb popřel tvrzení Moskvy o dobytí klíčové Kostiantynivky ruskými jednotkami. Mluvčí štábu Andrej Kovalov podle serveru Ukrajinská pravda řekl, že ukrajinské síly pokračují v obranné operaci ve městě i na přístupech k němu. Doplnil ale, že zaznamenali případy, kdy do města pronikaly malé skupiny ruské pěchoty. Město má strategickou pozici na silnici, která vede k posledním velkým městům na Donbasu pod kontrolou Kyjeva. Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitlo milion odběratelů, hlavně v Praze a ve středních, severních a východních Čechách. Způsobilo to výpadky ve výrobě i v dopravě a omezení provozu služeb. Mezinárodní expertní skupina minulý týden potvrdila, že šlo o souběh několika nezávislých technických závad. V Karlových Varech bude mít premiéru český film Čika Čeka. Představí se v hlavní festivalové soutěži. Podle uměleckého ředitele přehlídky Karla Ocha je to snímek s morálním poselstvím. Do běžné distribuce půjde film v srpnu. Sport. Tenistka Marie Bousková nastoupí zhruba za půl hodiny ve třetím kole Wimbledonu. Čeká jí souboj s ruskou Samsonovovou. Postupně se představí taky Jiří Lehečka proti Munarovi ze Španělska a Linda Nosková proti Rumunce Kirsteové. O výkonech českých reprezentantů uslyšíte v živých vstupech přímo z Londýna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dlouhé kolony na D8 u Roudnice a také na D1 před Brnem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy stále čekejte výrazné zdržení před omezením u Roudnice nad Labem. Na 28. kilometru svádí silničáři provoz pouze do jednoho pruhu. Ta fronta je od sjezdu na Budyni z kilometru 35 a v 7-kilometrové frontě naberete asi 40 minut. Na dálnici D1 je velké zdržení na příjezdech do Brna. Směrem od Vyškova u sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona se prodloužila, teď je od Rousínova z kilometru 217 a podle zpravodaje zdržení dosahuje skoro hodiny.
4: Tak už tu jsem 40 minut a teď jsem minul ceduly dalších 20 minut. Jo. Ještě nejsem ani u sjezdu na Slavkov.
3: A na příjezdu do Brna z Prahy pode jedna také velká fronta od Ostrovačic ke Kývalce na kilometru 182. Také silničáři, kolona 7 kilometrů, asi na 40 minut. Dá se sjíždět na Domašov, kilometr 168, objet to po silnici 602. A velká kolona je pak na D1 z Prahy směr Brno před omezením na mostě Šmejkalka. Jezdí se od krokem, nebo jede se krokem od Velkých Popovic ze 14. kilometru, je to na 40 minut. Navíc na konci kolony na 15. kilometru je hlášená i nehoda. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno, během dne čekejte přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20, na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál s Hankou Schánilovou z Karlových Varů.
5: Krásné stále ještě dopoledne. V našem filmovém vysílání máme hodně témat. Jednoho hosta za druhým. Vy to můžete poslouchat živě na našem vysílacím studiu tady na Sadové kolonádě přímo v Karlových Varech.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Přesuneme se do jižního Španělska. Andaluzie čeká na změny, které by mohla udělat ultrapravicová strana Vox. Do vlády regionu se Vox dostává poprvé a opozice se bojí, že by její kroky mohly negativně ovlivnit turismus, který přináší Andaluzii významný příjem. Poslouchejte nás určitě dál.

0: Velká vlna veder se z Evropy přesunula na východ Severní Ameriky. Ve Filadelfii kvůli nebezpečnému horku ruší venkovní části oslav 250. výročí americké nezávislosti, ale fotbalisti Francie a Paraguaje tam dnes nastoupí k osmifinále mistrovství světa. Do velké výhně se za nimi vydal náš zpravodaj, za chvíli ho uslyšíte.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdně.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Město Filadelfie vyhlásilo až do neděle stav nouze kvůli zdraví nebezpečnému horku. Teploty ve stínu šplhají skoro ke 40 stupňům Celsia a pořadatelé tam kvůli tomu ruší jednu venkovní část oslav dnešního 250. výročí americké nezávislosti za druhou. Ovšem fotbalisti Francie a Paraguaje budou muset dnes právě v těch extrémních podmínkách ve Filadelfii odehrát osmifinále mistrovství světa. Do rozpálených ulic i za hráči na stadion se vypravil náš zvláštní zpravodaj.
3: Becky a další texaské babičky, jak se jejich skupina jmenuje, zklamaně sklízejí svá chodítka ozdobená americkou trikolorou do svého auta kvůli nebezpečnému horku. Byl slavnostní průvod, ve kterém měli tady v centru Filadelfie účinkovat, zrušený. A Becky vtipkuje, že holt sebou z Texasu přivezli i počasí.
4: Dneska vedro má být až 40, takže já už jsem začal včera, už jsem začal pít, abych byl zavodněný.
3: Petr starý je Čech a nově i Američan, takže si přijel vychutnat oslavy 250 let nezávislosti své nové země z Tampy, kde bydlí, sem do Filadelfie.
4: Jako klobouk dolů před nima, co hrajou tady v tom počasí. Ještě to vlhko k tomu. 2 kila možná zhubnou, 2-3 kila za ten zápas, a nevím, hodně jako ztratí vody.
5: We are from Bolivia,
3: but... Marcelo s tatínkem jsou z Bolívie a přijeli sem na šampionát podpořit sousední zemi.
5: Paraguay is our neighbor.
3: Čekají ve frontě na prohlídku zvonu nezávislosti a Marcelo trochu doufá, že tohle ukrutné horko by při zápase mohlo trochu utlumit francouzské útočné hvězdy.
5: Mbappé, Olise, Dembélé, they won't be able to play that fast.
3: Je 5 hodin odpoledne, 37 stupňů Celsia. Jsem na tréninkovém stadionu, kde právě na přímé slunce vyběhli Kylian Mbappé a jeho spoluhráči. Francouzi se tu chystají na zápas s Paraguayí, který začne v podobných podmínkách a ve stejný čas.
6: Když hrajete v horku, mnohem víc se potíte, takže ztrácíte víc vody. V určitých chvílích z toho můžete být i trochu mimo. Bude velké horko, ale budeme připraveni vydržet fyzicky celý zápas.
3: Říká na tiskové konferenci Désiré Doué, útočník Francie, a po něm přichází Didier Deschamps. Kouč země, která dala světu pařížskou klimatickou dohodu, sedí před reklamní stěnou, kde mimo jiné září název saudsko-arabské ropné společnosti Aramco, největšího korporátního producenta skleníkových plynů na světě. Podle aktuální studie klimatologů z organizace World Weather Attribution by vlna veder v takovéto intenzitě a rozsahu nebyla možná bez změny klimatu způsobené právě hlavně spalováním ropy, uhlí a plynu. Ptám se tedy trenéra Francie, jak svůj tým na takovéto podmínky připravuje.
7: Horko zatěžuje tělo, takže je zásadní, aby hráči hodně pili a aby se řídili i dalšími radami lékařského štábu. Už doma ve Francii jsme regeneraci hráčů podporovali třeba kryoterapií. Jde dělat spousta věcí, ale základ je hydratace ve dne v noci.
3: Odpovídá na otázku radiožurnálu Didier Deschamps. Fotbal se tu bude hrát v podmínkách, které hráčská asociace FIFPro označuje za zdraví nebezpečné a žádá v takových případech utkání odložit. Z Filadelfie Jan Kaliba, radiožurnál.

0: Je s vámi Film Žurnál, jste s námi v Karlových Varech a právě odtud zdravíme Tomáše Pancíře, který je moderátorem publicistické části hlavních zpráv. Tomáši, co uslyšíme?
1: Dobrý den. Spojené státy americké dnes slaví 250 let své nezávislosti. V jaké atmosféře a jak oslavy tohoto výročí ovlivňuje vedro, ale také další události, které poutají velkou pozornost, třeba svatba Taylor Swift, tak to rozeberu s amerikanistou Krištofem Kozákem. Dnes je to přesně rok, kdy se na několik hodin ocitla velká část Česka bez proudu. Co ukázalo vyšetřování, jestli na tom výpadku měli podíl solární a větrné elektrárny a co by se mělo udělat, aby se podobná situace neopakovala, o tom budu mluvit s naší hlavní ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. A Ukrajina popírá tvrzení Ruska, že se ruské armádě podařilo dobít město Kostiantynivku. O jak strategické místo jde a také o ukrajinském útoku na Petrohrad a jeho okolí budu mluvit s analytikem Lukášem Dičkou z Vojenské akademie Vyškov.
0: A já už jenom přidávám, že ve 12 hodin a 10 minut uslyšíte publicistiku hlavních zpráv, že vás provede Tomáš Pancíř. Tomáši, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál je 12 hodin. Poslechněte si hlavní zprávy.
1: Česká policie zadržela 51 lidí kvůli podvodnému call centru v Istanbulu. Vydávali se za bankéře. Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku začaly dny lidí dobré vůle. Navštěvují je desítky tisíc lidí. Fotbalisté Argentiny, Egypta a Kolumbie slaví postup do osmifinále mistrovství světa. Po požáru je zavřená silnice z Prahy do Karlových Varů u Lubence. A bude oblačno a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26. Je sobota 5. července. Posloucháte zprávy s Kateřinou Sausirisovou.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Čeští policisté společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří v Istanbulu provozovali podvodné call centrum. Organizovaná skupina se při telefonátech vydávala za policii anebo pracovníky České národní banky. Mezi zadrženými je i 6 Čechů.
3: Podvodníci přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Využívali k tomu padělané služební průkazy nebo technologie pro vytváření deepfake videí, vysvětluje mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakub Vinčálek.
4: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky. Vznikla škoda přesahující 500 milionů korun.
3: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Dodává Zdeňka Hildová z České bankovní asociace.
5: Nevolá klientům komerčních bank, aby nějakým stylem nutila vybírat peníze a vytvářela obavu toho, že někde se něco děje.
3: V případě podezření na podvod by se lidé měli obrátit na svou banku nebo na policii na lince 158. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Noví policisté a další příslušníci bezpečnostních složek by mohli dosáhnout na nástupní plat 50 tisíc korun v roce 2029. Každý rok by měl stoupnout zhruba o 5%. Opoziční zástupci a odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování.
6: Navýšení nástupního platu má zmenšit rozdíl ohodnocení mezi příslušníky bezpečnostních složek a armádou a taky přispět k vyšším náborům. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO chybělo na začátku roku zhruba 5 tisíc policistů.
7: Každý počátek roku, to znamená 2027, 2028, vždy dojde k navýšení.
6: Podle jeho předchůdce Víta Rakušana ze STAN ale současná vláda jen okopírovala plán bývalého kabinetu.
8: Jenom tady není naplněný ten populistický slib 50 tisíc vlastně po nástupu vlády jako takové.
6: Podle odborářů z Unie bezpečnostních složek nabízí armáda mnohem atraktivnější náborové podmínky, takže s nás rekrutuje nováčky. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Ve Velehradě začaly dny lidí dobré vůle. Ty doprovázejí oslavy příchodu Cyrila a Metoděje, kteří na Velkou Moravu přinesli v 9. století křesťanskou víru. Letošní ročník je věnovaný zdravotníkům a návštěvníci si proto můžou výjimečně prohlédnout i lebku svatého Lukáše, jejich patrona. Na místě reportérka Michála Kočendová.
9: Lebka svatého Lukáše se tady v Královské kapli Velehradské baziliky návštěvníkům poprvé ukázala před 20 minutami a během toho se u ní vystřídalo už několik lidí. Lebka je ve speciální prosklené bedně, která stojí na stole s červeným ubrusem a hlídají hned několik mužů z ochranky. Relikvie je jinak běžně uložená v katedrále svatého Víta v Praze jako součást svatovítského pokladu. Program dnešních slavností večer zahájí modlitba za vlast, pak následuje benefiční koncert lidí dobré vůle, který živě odvysílají všechny moravské regionální stanice Českého rozhlasu. Součástí dnešního programu je také tradiční mezinárodní setkání vozíčkářů nebo ruční přepisování Bible. Organizátoři během víkendu očekávají až 30 tisíc návštěvníků. Z Velehradu Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na 4. stupni z 5. To znamená vysoké riziko a situace se v příštích dnech ještě zhorší, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav.
10: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice a okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
11: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
12: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
11: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliózy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
1: demonstrace ze strany AfD v německém Erfurtu začal podle plánu. Blokáda odpůrcům nevyšla. AfD vytýkají, že v německých průzkumech sice má největší podporu, ale zároveň čelí obviněním z pravicového extremismu. Podle policie je situace klidná.
13: Aktivisti, kterých dnes může být podle policie a úřadů v Erfurtu kolem 20 tisíc, zablokovali podle středoněmeckého rozhlasu dálnici a dvě další silnice v okolí města. Větší část z 600 delegátů AfD si ale přivstala a do areálu výstaviště ji přivezli autobusy už před 5 hodinou raní. Sjezd tak byl brzy usnášení schopný. V čele strany se nic měnit nebude. Předsedové Alice Weidlová a Tino Krupala nemají protikandidáty. Na místo předsedu ale nově kandiduje blízký spolupracovník durinského lídra Bjarna Hekeho, který reprezentuje radikální křídlo AfD a v minulosti dostával opakovaně pokuty za používání protiústavních symbolů a sloganů. Z Berlína Tomáš Javlín, Radiožurnál.
1: Tropické horko provází ve Spojených státech oslavy 250. výročí vyhlášení nezávislosti. Ve Washingtonu teplota překonala rekord starý 154 let. 38 stupňů hlásí taky New York a Boston. Filadelfia kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod zemi a úřady varují před přetížením elektrické sítě. Slavnostní proud a pouť zrušil i Washington. Iránci se naposledy loučí s nejvyšším vůdcem Alím Chameneím. Zemřel na konci února při cíleném izraelsko-americkém útoku hned první den napadení Iránu americkou a izraelskou armádou. Chameneí byl v 80. letech iránským prezidentem a pak necelých 40 let nejvyšším duchovním vůdcem.
14: Tisíce Iránců v černém se sešli v areálu velké mešity Mosala v Teheránu, kde je tělo Chameneího vystaveno. Mávali šítskými vlajkami, fotkami zesnulého vůdce i transparenty vyzývajícími k pomstě nebo násilí proti Spojeným státům a Izraeli. Podle agentury AFP se skandovalo taky smrt Americe, smrt Izraeli. Lidi vůdce oplakávali a bili se v hruď. Ceremoniálu, které budou trvat do pondělí, se podle úřadů zúčastní na 20 milionů lidí. Pohřeb bude ve čtvrtek ve městě Mašhad. Při útoku na Chameneího zemřela i jeho dcera, zeť, snacha a vnučka. Iránští teologové jako jeho nástupce zvolili Chameneího syna Močtabu. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Britský herec Jesse Eisenberg uvedl v Karlových Varech adaptaci Dostojevského novely Film Dvojník. Ve velkém sále hotelu Termál předtím převzal cenu prezidenta festivalu. Byl u toho reportér Martin Balucha.
15: Jesse Eisenberg nadchnul velký sál hotelu Termál, vystupoval velmi skromně a s velkou energií, řekl, že si festivalovou cenu nezaslouží, ale zároveň mluvil o tom, že každý herec ceny miluje a udělá pro ně všechno. Eisenberg tady na festivalu představil film Dvojník, který podle něj hodně vděčí evropské kinematografii. Americký herec tady uvedl, že příští týden dostane polské občanství, protože má polské předky. A těší se tedy na to, že bude moct častěji pracovat a natáčet právě ve střední Evropě. Ředitel festivalu Krištof Mucha popisoval, že Jesse Eisenberg je výjimečný herec i v tom, že se ozval sám přímo přes e-mail, aby domluvili účast tady na filmovém festivalu. Z Karlových Varů Martin Balucha, Radiožurnál.
16: Sport. Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa. V Miami porazili Kapverdy 3-2 po prodloužení. V dalším kole je čeká Egypt, který v Dallasu vyřadil Austrálii po remíze 1-1 a vítězném penaltovém rozstřelu. Úvodní kolo play-off zvládla taky Kolumbie díky výhře v Kansasu 1-0 nad Ghanou. A tři čeští tenisté dnes zabojují o postup do osmifinále Wimbledonu. Z Londýna o tom bude informovat reportér Jaroslav Plašil.
17: Jako první je Marie Bousková, která se utká s Ludmilou Samsonovou, má s ní lehce negativní bilanci, budou hrát teď tedy na trávě. Teplota 23 stupňů lehce fouká, ale mělo by se dnes oteplovat. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Silnice číslo 6 z Prahy do Karlových Varů je na Lounsku mezi Petrohradem a Lubencem neprůjezdná, a to obousměrně u obce Lešky. Zasahují tam hasiči u větší nehody dvou aut, jedno z nich navíc i hoří. Nedá se tedy projet na Prahu ani na Vary, objízdná trasa pro větší auta je dlouhá přes Blšany a Podbořany, menším osobním autem se dá jet i přes centrum obce Lešky. A na dálnici D1 čekejte velké zdržení na příjezdu do Brna směrem z Vyškova u sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5. Je zúžení pouze do levého pruhu. Kolona od Rousínova z kilometru 215 skoro na 50 minut. Dá se sjíždět právě na Rousínov, exit 216 a pak to oběd k Rohlence po souběžné silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Většinou je polojasno, během dne bude přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť, teploty nejčastěji 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Tomášem Pancířem.
19: Jaká atmosféra provází oslavy 250. výročí nezávislosti Spojených států? Co bylo přesně před rokem příčinou kolapsu části přenosové sítě, který zasáhl Česko? A daří se ukrajinským obráncům nadále držet strategickou konstantininku? Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů na její půdě a komunismus je smrtelnou hrozbou pro americkou svobodu. To řekl v předvečer 250. výročí nezávislosti Spojených států před slavným národním památníkem v Jižní Dakotě, kde jsou do žulového masivu vysekané podobizny čtyř velkých bývalých amerických prezidentů, současný prezident Spojených států Donald Trump. Agentura AP podotýká, že Trumpův projev se výrazně lišil od typicky apolitických a sjednocujících projevů, které v minulosti na Den nezávislosti pronášeli prezidenti jako Gerald Ford nebo Ronald Reagan. Donald Trump má vystoupit s projevem také dnes ve Washingtonu. Naplánované velkolepé oslavy ale omezuje vedro, které zasáhlo velkou část Spojených států, včetně jejich hlavního města. Naším hostem je Krištof Kozák, amerikanista z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
20: Dobrý den vám i posluchačům.
19: V jaké atmosféře tedy slaví Spojené státy čtvrt tisíciletí své nezávislosti?
20: Tak myslím si, že Donald Trump se jako trochu postral o to, že vlastně strhává tu pozornost hodně na sebe, to znamená, že co mohlo tím sjednocujícím svátkem, který nabízí prostě k zamyšlení, nabízí nějakou hlubší reflexi, tak v podání Donalda Trumpa to v podstatě taková politická.
19: Tak vypadá to, že spojení s Krištofem Kozákem se přerušilo, byly tam dva nebo tři výpadky. Ano, už se zase slyšíme, tak jestli můžete pokračovat a navázat k tomu, v jaké atmosféře tedy Spojené státy slaví čtvrt tisíciletí své nezávislosti.
20: Tak Donald Trump je polarizující, to znamená, že on těmi svými relativně nevybíravými útoky na demokraty, které prostě podle mě poměrně absurdně označuje za komunisty, tak vlastně tu společnost pořád spíše rozděluje, je vidět, že myslí už na listopadové volby a z nich má velkou obavu, protože v průzkumech on sám a republikáni vlastně nejsou teď příliš populární. No a vlastně zajímavé, že z hlediska těch amerických tradic, tak si kopnul klidně i do imigrantů, přitom přesně Amerika za těch 250 let, jestli něco je jedním z těch definujících znaků, tak je to právě nějakým způsobem ta imigrace, která Ameriku utvářela. Ale Donald Trump vlastně šmahem tuhle tu historickou tradici odmítá, stejně tak se nerad baví o otroctví a o původních obyvatelích, to už je v jeho vlastně slovníku až sprosté slovo.
19: Ve Spojených státech pokračuje mistrovství světa ve fotbale, ale velkou pozornost vyvolává také včerejší svatba nejúspěšnější zpěvačky posledních let Taylor Swift. Do toho zemi zasáhla velká vlna veder, navíc demokraté obvinují amerického prezidenta ze zneužití oslav výročí nezávislosti k obohacení jeho spojenců. Nedostává tohle všechno oslavy toho dnešního výročí jinam, než si Donald Trump původně představoval?
20: Tak Donald Trump je známý tím, že on si prostě nikdy nepřipustí žádnou chybu a on prostě jede dál a když by někdo jako začal ty oslavy kritizovat, tak akorát na něj hodí snůžku urážek, že je nepatriotický. Takže ta reflexivita opravdu Donaldu Trumpovi nepatří, ale z určitého pohledu je to až trochu tragické, že vlastně jako Donald Trump je zrovna ta figura autoritářská, vůči níž otcové zakladatelé varovali a proto vymysleli tu ústavu tak složitě a nebo relativně složitě s těmi brzdami a vyvažováními, aby přesně se toho státu nezmocnil jeden trochu narcistní, trochu egomaniakální člověk, který si myslí, že s tou zemí může dělat, co chce a může je dokonce určovat, jak má uvažovat o své historii. Tam zase jenom to na to dokreslení, ale přesně Donald Trump je ten typ člověka, který reálně uvažuje, že na tu slavnou Mount Rushmore těm čtyřem obřím prezidentským hlavám přibude ta jeho vlastní.
19: Jak vlastně k oslavám Dne nezávislosti přistupují sami běžní Američané? Dají se čekat spontánní oslavy?
20: Tam je zajímavé, že i když je to vlastně politický svátek, tak v Americe je to také hodně svátek rodinný a sousedský, takže spousta Američanů přesně řeší svatbu Taylor Swift, ale všichni dělají barbecue, pozve se širší rodina, sousedé. Tudy tedy jako na Vánoce, to má určitou estetiku, tak všude jsou americké vlajky, ať jste republikán nebo demokrat, a všude potom jsou obří ohňostroje, takže je to i vlastně takový širší sociální svátek, ale Donald Trump, jako protože je Donald Trump, tak vlastně dokáže i z těch oslav udělat vlastně vyhrocenou politickou záležitost.
19: V úvodu jsem se ptal na to, v jaké atmosféře slaví Spojené státy. K tomu možná ještě dodejme, v jaké ekonomické kondici slaví, protože samozřejmě v těch minulých měsících se řešilo, že v důsledku situace na Blízkém východě i v Americe zdražovaly pohonné hmoty. Jak na tom aktuálně Američané jsou po té ekonomické stránce?
20: Tam se v Americe teďka hodně hovoří o tom, že ekonomika je ve tvaru K, protože těm nejbohatším se daří dobře a akciové ty trhy zatím stoupají, takže spousta přesně přátel a donorů Donalda Trumpa jsou na tom velmi, velmi dobře, ale to K má i tu druhou křivku a vlastně potom těm jako chudším lidem a té střední třídě, tak těm se dobře rozhodně nedaří, maximálně se jim daří stagnovat a ta inflace způsobená i tím konfliktem s Iránem, no tak ta pořád trvá, takže ale Donald Trump zase dobré si všimnout, že on je výborný promotér, takže on všude, kde vystoupí, tak říká, ano, máme skvělou ekonomiku, skvělá ekonomická čísla, ale vlastně myslí tím tady tuhletu jenom jako malou část té křivky K, co vede nahoru a která obohacuje dále ty nejbohatší.
19: Říká amerikanista z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Krištof Kozák. Díky, naslyšenou.
20: Díky moc za pozvání, hezký den.
19: Přesně před rokem 4. července postihl velkou část Česka masivní výpadek elektřiny. Bez proudu byl milion odběrných míst. Před týdnem mezinárodní panel expertů potvrdil závěry vyšetřování příčin tohoto výpadku. Podle expertů šlo o důsledek souběhu několika vzájemně nezávislých technických a provozních událostí. Mezinárodní panel také navrhl některá opatření směřující k dalšímu posílení bezpečnosti a spolehlivosti českých sítí. A víc teď dodáme s naší hlavní ekonomickou analytičkou, která se energetice dlouhodobě věnuje, s Janou Klímovou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
19: Na začátek se možná zeptám na terminologii, protože se mluvilo o blackoutu v oficiálních informacích, ale slovo blackout nenajdeme, tam se píše o výpadku nebo o bezproudí. Tak byl to blackout nebo nebyl?
4: Ano, ČEPS jako provozovatel přenosové soustavy používá slovo bezproudí. Podle mezinárodní stupnice krizových stavů při provozu přenosových soustav, tak ten tehdejší výpadek nebyl přímo blackout, to je až třetí nejvyšší stupeň poruchy, kdy dojde k výpadku dodávek elektřiny u více než poloviny odběratelů a nebo se ztratí napětí v soustavě po dobu nejméně 3 minut, jako v celé soustavě tedy, a my jsme před tím rokem se nacházeli tedy na stupni číslo 2, protože bez proudu bylo víc než 15% odběrných míst v Česku a došlo ke ztrátě asi 28% výkonu pro zajištění té tehdejší aktuální spotřeby.
19: Už jsem říkal, že před týdnem mezinárodní panel potvrdil výsledky vyšetřování, které předtím prováděly české úřady. Potvrdili tedy to, že příčinou byl souběh několika vzájemně nezávislých technických a provozních událostí. Kdybys to měla popsat stručně a srozumitelně pro laiky, tak co se tedy stalo?
4: Pokusím se, ta zpráva je opravdu obsáhla přes 100 stránek, ale zjednodušeně je to tak, že prostě ten den v 11:51, tedy pár minut před polednem, došlo k přetržení a tím i výpadku klíčového vedení V411 na severozápadě Čech. Šlo o to, že tam byla prostě nějaká spojka, která měla skrytou vadu materiálu, kterou neodhalila ani předchozí kontrola opravy. Fakticky potom v tu samou dobu o několik desítek sekund později došlo zároveň k výpadku jednoho bloku elektrárny Ledvice, kde nefungovalo nějaké relé na kotli číslo 6 a v něm se se začala přehřívat pára a kotel se odpojil. Dispečeři ale dostávali ze soustavy ještě několik minut hlášení, že

0: ochraně před zničením těch vedení, hlavně riziku ohrožení lidských životů, takže to vedení odpojí s tím, že si mysleli, že to nebude mít, nebo vyhodnotili prostě tu situaci, takže to nebude mít další dopad nějaký katastrofický na fungování té sítě, jenomže to odpojení způsobilo přetížení přípojky potom v rozvodně Krasíkov na východě Čech, kde nastoupila tedy automatická ochrana a ta odpojila rozvodnu Krasíkov, včetně transformátoru. A to znamenalo, že se celé to již postižené území vlastně dostalo do takového ostrovního režimu, kde chyběl velká dodávka výkonu, takže se to celé vypnulo a podle té zprávy toho sdružení ENCOE, toho panelu, tak právě ten bod zlomu, kde už se nešlo vrátit zpátky, tak bylo tady to odpojení toho vedení V208, jak jsem říkala.
1: Jaká jsou doporučení, co by se mělo udělat, aby se podobná situace nemohla opakovat?
0: Tak dá se říct, že soubor těch navržených opatření, je jich skoro 5 desítek, tak se týkají zhruba 2 oblastí. Je to jednak posílení takové fyzické kontroly vybraných klíčových vedení, jestli se třeba nepřehřívají v létě, nebo jestli jsou v pořádku, je to společné posílení společného trénování dispečerů, posílení komunikačních systémů mezi dispečery, ale třeba i webů, kde se lze dostat ke krizovým informacím, a ta druhá skupina jsou potom různá technická opatření typu zpřísnění standardů spolehlivosti při plánování provozu té soustavy a nebo třeba zavedení ještě dodatečné diagnostiky po havarijních opravách některých vedení.
1: Co z těch doporučení už ČEPS udělal?
0: Podle jejich zprávy je jich už asi 10, tedy z těch necelých 50, jde třeba právě o zpřísnění některých ochran v soustavě, pokračuje také příprava stavby zdvojeného vedení toho V411 a posílil se třeba ten web pro krizovou komunikaci a podobně.
1: Na ten loňský výpadek reagovali i mnozí politici, kteří ho dávali do souvislosti s obnovitelnými zdroji. Hodně pozornosti tehdy vyvolala slova tehdejšího lídra opozice, předsedy hnutí ANO, z tehdejšího pohledu budoucího premiéra Andreje Babiše.
2: Je to logické a jednoduché, já vám to vysvětlím. Tady je Německo, tady je Polsko. Co je nahoře? Moře. Na moři fouká. A samozřejmě svítí. A když svítí a fouká, tak to teče do nás.
1: To říkal tedy před rokem k výpadku proudu předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Zabývalo se vyšetřování i touhle linkou? Měli na tom výpadku podíl obnovitelné zdroje a přebytky elektřiny kvůli slunci a větru, které sem proudily z Německa?
0: Zabývali, neměli. Na začátku prostě byly 2 poruchy technické a klíčem k tomu rozsáhlému výpadku. Pak bylo to ruční odpojení toho přetíženého vedení nad Prahou. Ve zprávě se také výslovně píše, že počasí v České republice nemělo vliv na poruchu toho přetrženého vedení V411, tedy toho prvního. A mimochodem tím přetržením toho vedení se také zabývala policie a to kvůli podezření z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti, ale odložila ho. Podle ní je totiž pravděpodobné, že skutečně šlo o nějakou skrytou vadu a dodavatelská firma ji tedy nemohla odhalit. Jinak je pravda samozřejmě, že kolem poledne ten den, protože bylo slunečno, bylo teplo, ale nebyla žádná vedra, bylo maximálně asi do 27 stupňů, tak byly vysoké dovozy obnovitelné energie třeba právě z Německa. Nicméně pokud jde o to vedení V411, které jako první prasklo, tak ještě další prostě podporný důkaz, ta zpráva výslovně uvádí, že to vedení V411 přenášelo těsně před tím incidentem, tedy před tím výpadkem 1200 MW, což odpovídá asi 77% jeho přenosové schopnosti, čili nebylo přetížené. A celkové to zatížení v soustavě ten den bylo asi 8200 MW, což odpovídalo naplánovanému dennímu maximu spotřeby, čili byla tady velká zátěž, ale nebyla nějak enormní nebo prostě, že by tady došlo k přetížení.
1: O velkém výpadku elektřiny v Česku, který jsme zažívali přesně před rokem, jsme mluvili s Janou Klímovou, naší hlavní ekonomickou analytičkou. Díky, naslyšenou.
0: Děkuji také, naschledanou.
1: Ukrajinský generální štáb popírá, že by ruské jednotky dobyly Konstantinivku na východě Ukrajiny. Přitom o zisku tohoto strategického místa už v noci informovala Moskva. Bitva o toto město

0: Město, které mělo před válkou necelých 80 tisíc obyvatel, zuří od konce loňského roku, kdy do něj začali pronikat ruští vojáci. V současné době je město v centru ruského válečného úsilí na frontě táhnoucí se přes 1000 kilometrů. Naším hostem je analytik Lukáš Dyčka z Vojenské akademie Vyškov. Dobrý den.
1: Také přeju dobrý den.
0: Konstantinivka leží na silnici vedoucí k posledním velkým městům Donbasu. Proč je tohle místo tak důležité? Proč o něj mají Rusové tak enormní zájem?
1: Je to jedna část Donbasu, kterou Rusové ještě potřebují dobít a my víme, že dobití Donbasu je ten redukovaný, upravený válečný cíl, který si Rusko stanovilo. A bylo to město s poměrně velkým průmyslovým potenciálem, to samozřejmě už neplatí. Zároveň tím městem procházela ukrajinská opevnění, takže jakýsi strategický význam samozřejmě pořád ještě má z toho logistického a komunikačního pohledu.
0: Je těžké ověřit aktuální situaci na místě z nezávislých zdrojů? Dají se využít třeba snímky ze satelitů?
1: No je to velmi těžké. Snímky ze satelitů se používají, nicméně důležitější je, řekněme, geolokace a geolokované záběry. A ty bohužel ukazují situaci, která je poměrně nepřehledná. Protože velice často ukazují pozice ruských a ukrajinských sil na stejném místě zhruba ve stejnou dobu. Což se dá zjednodušeně, hodně zjednodušeně vysvětlit tak, že vlastně žádná souvislá fronta v tom městě neexistuje. A obě dvě ty armády se v podstatě pohybují po celém prostoru, řekněme nějakým způsobem chaoticky a flexibilně. Znamená, nejsou tam žádné konkrétní pevné body a ty skupiny se vzájemně vytlačují z jednoho prostoru, ustupují pro to, aby doplnili zásoby, zase se vracejí. Takže jsou přítomny v prostoru toho města, ale rozhodně ani jedna z těch stran to město zatím nebo už nekontroluje.
0: Pokud bylo informování ze strany Kremlu o zisku této oblasti cíleně nepravdivé, mohla by zatím být třeba snaha vyvolat obavy nebo paniku na ukrajinské straně, nebo je to spíš vzkaz pro domácí ruské publikum, že se Rusům ve válce daří, byť to neodpovídá skutečnosti?
1: No, samozřejmě to je jedna polovina té možnosti, to znamená nepravdivé informování. Na druhou stranu řekněme, že je to taková polopravda. To znamená, Rusové v zásadě mají pravdu v tom, že Ukrajinci už město nekontrolují, zároveň ale neplatí, že Rusové by to město kontrolovali. To znamená, jsou ve městě přítomní, ale jak jsem říkal, vlastně to město teď neovládá žádná z těch stran. To znamená, z pohledu Ruska ano, Ukrajinci ztratili kontrolu, ale zároveň ještě Rusové tu kontrolu nezískali.
0: Ukrajina v reakci na ruské útoky raketami a drony na civilní cíle systematicky svými drony zasahuje hluboko ruské území. Dnes to pocítil Petrohrad, kde zřejmě hoří ropný terminál. Jak významně takové cílené útoky narušují zásobování armády pohonnými hmotami v Rusku a jak to dopadá na civilisty?
1: To jste poznamenal velmi dobře, protože ta rovina je potřeba i rozdělit na dvě části. To znamená na zásobování armády a na zásobování civilistů. No a samozřejmě Rusové se až doteď v podstatě dlouhodobě úspěšně snažili, aby civilisté tu válku pocitovali pokud možno co nejméně. To znamená, že není inflace a další jiné problémy, ale v zásadě až řekněme do tohoto roku ten dopad na oběžného Rusa nebyl nějak dramatický. No a to, co dělají ty Ukrajinci, je, že nutí ruské vedení se rozhodnout mezi tím, jestli prioritizují armádu nebo prioritizují zásobování civilního obyvatelstva. No a samozřejmě Rusové vzhledem k situaci na frontě musí prioritizovat armádu. To znamená, dodávky paliva v tomto případě musí směřovat k armádě, což ale také znamená, že to nemají civilisté. Jinými slovy je to ukrajinská snaha, řekněme, přinést válku k obyčejným Rusům do jejich normálního obyčejného života.
0: Říká vojenský analytik z Vojenské akademie ve Vyškově Lukáš Dyčka, se kterým jsme mluvili o nejnovějším vývoji ve válce na Ukrajině. Díky za rozhovor, naslyšenou.
1: Také děkuji a přeji pěkný den.
0: A to už je z polední publicistiky, sobotních hlavních zpráv, Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus všechno. Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Radiožurnál, je půl jedné. Právě připravila Kateřina Cousidisová.
3: Obchody můžou zůstat zítra i v pondělí otevřené. Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa totiž nepatří mezi vybrané dny, kdy velké prodejny musí ze zákona zavřít. Některé obchody ale mohly dát svým zaměstnancům na svátky volno anebo změnit otevírací dobu kvůli začátku prázdnin. Nejprodávanější dálniční známkou byla letos v prvním pololetí 10denní varianta. Na druhém místě skončila roční. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Celkem v tomto roce zatím vybral stát na dálniční známky přes 5 miliard korun. Oproti stejnému období za minulý rok se tržby zvýšily o více než 2%. Slováci dnes v referendu rozhodují o zrušení doživotní renty pro nejvyšší ústavní činitele, kteří odsloužili dvě funkční období za sebou. Takové podmínky aktuálně splňuje jen předseda vlády Robert Fico. Referendum má rozhodnout taky o možném obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Instituce byly určené na boj proti organizovanému zločinu a korupci a Ficova vláda je předloni zrušila. V Hradci Králové pokračují vzpomínkové akce ke stému 60. výročí prusko-rakouské bitvy z roku 1866. Na Velkém náměstí v centru města můžou lidé navštívit historické trhy, přehlídky uniform anebo koncerty vojenských muzik. V 7 hodin večer začne v Šimkových sadech bitevní ukázka.
4: Sport.
3: Tenistka Marie Bousková hraje o postup do osmifinále Wimbledonu. Její duel s ruskou Samsonovovou sleduje v Londýně Jaroslav Plašil.
5: Marie Bousková vede 2-1 v prvním setu zápasu, teď je na podání Ludmila Samsonovová z Ruska. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D8 u Roudnice a uzavřená šestka u Nalounsku. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy jsou velké kolony před omezením u Roudnice na 24. kilometru, zúžení pouze do jednoho pruhu a kolona je od sjezdu na Budyni z kilometru 35, zdržení pak na Prahu asi 40 až 50 minut. Na D1 více než hodinová kolona na příjezdu do Brna z Vyškova u sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5, také práce silničářů v pravém pruhu a ta fronta je od Rousínova z kilometru 216.
7: Ta kolona už je od kilometru 216. Nevypadá to moc hezky, takže fakt doporučuji všem, ať prostě na ten Rousínov nejpozději prostě sjedou na starou silnici řidiči.
6: A další kolona je pak i na výjezdu z Brna směr Praha na kilometru 187. Tam je další práce údržby, fronta od brněnského výstaviště na dalších 20 minut. Na D1 z Prahy směr Brno dlouhé zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Před 24. kilometrem se popojíždí od Popovic, je to asi na půl hodiny. A silnice 6 z Prahy do Karlových Varů je na Lounsku mezi Petrohradem a Lubencem neprůjezdná obousměrně u Ležek po nehodě. Provoz je odkláněný přes Kryry a Vroutek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Většinou je polojasno, během dne čekejte přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
8: Dobré odpoledne, hned si připomeneme jedno výročí. Před 40 lety se uskutečnil největší koncert vážné hudby. Do Central Parku v New Yorku přišlo více než 800 tisíc lidí, aby si poslechli New Yorkskou filharmonii pod vedením slavného dirigenta Zubina Mehty. Zazněla známá díla, včetně Dvořákova karnevalu, Gershwinovy rapsodie v modrém a tradičního provedení pochodu Radického.
4: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
4: I o prázdnu.

Ráno přijdou, odpoledne odejdou a přespí doma. Tak asi takhle nějak prožívají první prázdninové dny děti, které začaly chodit na letní příměstské tábory. Jak si užili jeden z prvních v Pardubicích, to uslyšíte v další reportáži Víkendového rady.

0: V létě spousta dětí vyráží na tábory, některé z nich si ale nebalí spacák, ani si neberou zubní kartáček. Nic z toho totiž nepotřebují, protože každý den se vrací domů. Přesně takhle fungují letní příměstské tábory, které začaly hned s prvním prázdninovým týdnem. Třeba ve středisku volného času v Pardubicích, kde pro děti připravili různé hry i sportovní soutěže.
1: Na příměstský tábor v těchto dnech chodí i sedmiletá Johanka.
2: Já jsem se sem přihlášila, aby jsem si tady potkala kamarádky a poznávala jsem výlety.
1: A už se ti to daří tady potkávat nové kamarády? Kýveš hlavou, takže ano. A co teď právě děláte?
2: Vyráběli jsme takovej sůtelej voní.
1: Sem na příměstský kemp v pardubickém středisku volného času na Olšinkách chodí většinou menší děti. Program pro ně vymýšlí lektorka Lenka Bartuňková.
3: Náš tábor je kreativně sportovní, takže máme rozdělený vlastně dopoledne, odpoledne. Dopoledne se většinou věnujeme tomu kreativnímu tvoření, odpoledne se věnujeme spíše sportovním aktivitám.
1: Jak to máte se stravováním?
3: Děti mají zajištěný dopolední, odpolední svačiny a obědy.
1: Pardubické Betě připravili na letní prázdniny 20 příměstských táborů. Všechny se až na pár míst podařilo naplnit.
3: Najdou si tady místo i děti, které by na klasický tábor nedojeli, protože se jim třeba stýská nebo prostě nemají rádi spát v cizím prostředí, takže takhle děti ráno přijdou, odpolko odejdou a nesetkáváme se tolik s tím stýskáním.
1: Podobně to vnímá i ředitelka volnočasového střediska Miriam Lukešová.
4: Rodiče si myslím, že považují prostředí toho střediska volného času za bezpečné, prověřené, takže nemají obavu sem děti dát a je to pro ně řešení vlastně v době, kdy nemohou si vzít dovolenou, takové jako nejlepší.
1: Oblíbenost příměstských táborů zvyšují podle Lukešové i příznivé ceny. Třeba tady dají děti za jeden pětidenní kemp většinou 3000 korun. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.

těchto dnech můžete sledovat opravdu spoustu sportovních soutěží. Začala Tour de France, probíhá světový fotbalový šampionát a také Wimbledon, kde by dnes mohli slavit hned tři čeští tenisté postup do osmifinále. Už teď je na kurtu Marie Bousková a na komentátorském stanovišti náš reporter, se kterým se za chvíli uslyšíme.

0: Tenistka Marie Bouzková bojuje o postup do osmifinále Wimbledonu. Její soupeřkou je Ruska Ljudmila Samsonovová. Přímo v Londýně duel sleduje náš tenisový reportér Jaroslav Plašil.
1: Marie Bouzková prohrává v prvním setu 3-5, půjde teď na podání. Před chviličkou ztratila servis, ono už se to ucho utrhlo, chtělo by se říct, na džbánu, se kterým Marie Bouzková chodila pro vodu v tomto případě, protože pokaždé se hodně nadřela na to, aby uhrála svůj servis, zatímco Ljudmila Samsonovová přeci jenom procházela lehčím způsobem svými servisovými gemy. No a za stavu 3-3 Marie Bouzková podání neudržela. Byl tam i jeden nešťastný okamžik, kdy Marie Bouzková dostala míčkem do paže. Nechci se teď tomu usmívat, to ani náhodou, ale byl to takový moment, kdy Marie Bouzková se bránila úderu soupeřky, balonek hodně zvedla, takže Ljudmila Samsonovová pak mohla útočit při tom, jak dobíhala míček k síti, tak jej zkrátka napálila na druhou stranu tím nejjednodušším způsobem na střed. Byla to v tu chvíli pro ní nejjednodušší, nejistější varianta, ale bohužel přitom trefila i Marii Bouzkovou, takže se jí za to pak ještě omlouvala. Nicméně i to možná trošičku rozhodilo českou hráčku v tom zmíněném gemu, při kterém ztratila svůj servis. Také proto teď tedy Marie Bouzková prohrává v zápase v tom prvním setu 3-5. Teď je česká hráčka ve vedení 15-0 při svém servisu, ale zatím platí, že o trochu lepší tenistkou v tomto duelu je Ljudmila Samsonovová. Teď to dokazuje další krásnou ranou. Hraje rychle, velmi tvrdě a Marie Bouzková je zatím na tom hůř v první sadě zápasu. 3-5, 15 obě teď z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
4: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Zhruba rok před penzí se lidé nejčastěji hlásili do evidence úřadu práce. Detaily přidáme ve zprávách.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Zlatý věk pařížských kabaretů v převratné době.
3: Zničila jste mi život.
2: A děsivá minulost.
4: Hledat pravdu často znamená otevřít monstru.
5: Toto! Tady mám šanci.
2: Záře reflektorů a temné stíny duše.
6: Musím žít dál.
2: Premiéra seriálu Montmartre. Dva díly v jeden večer.
7: Čekají tě krásné noci.
2: Poprvé ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
0: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. A zprávy připravila Kateřina Sousidisová.
8: Před rokem zasáhl Česko blackout. Ukrajina útočila na Petrohrad a okolí. Tenistka Marie Bousková hraje ve třetím kole Wimbledonu. Omezení provoz na D1 z Vyškova do Brna u Rousínova. Odpoledne bude oblačno a večer v Čechách. Ojediněle déšť, teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitlo milion odběratelů. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje miliardové investice, aby se podobná situace neopakovala.
9: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos.
10: Někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce.
11: Podle těch posledních... na dopravním terminálu, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
12: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiče vyprošťovat lidi z výtahu a řešit.
10: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Za výpadek mohl podle ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
13: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
10: ČEPS plánuje v příštích letech investovat zhruba 13 miliard korun ročně do stavby nových rozvoden nebo posílení vedení. Jakub Vik, Radiožurnál.
8: Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí jsou to dokonce dvě pětiny. Vyplývá to z analýzy ministerstva práce, která se zaměřila na roky před covidem a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidé do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Dřívější konec kariéry často způsobily i zdravotní problémy. Ukrajina při útoku na Petrohrad a okolní Leningradskou oblast zasáhla přístav a energetické budovy. Oznámili to tamní úřady. Údery pak na sociálních sítích potvrdil taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Napsal, že síly zasáhly přístavní ropnou infrastrukturu, která generuje příjmy pro ruskou válku a taky důležitý vojenský cíl Kronštadt. Vědci zahajují v Krušných horách tříletý projekt, během kterého zmapují místní ryby. Cílem je získat přehled o stavu ryb v horských tocích. Jaká místa odborníci pro výzkum vybrali, to říká vedoucí projektu Petr Blabolil z Biologického centra Akademie věd České republiky.
14: Je to 40 lokalit na české straně, 40 lokalit na saské straně a jsou tak, aby postihly právě celý ten gradient, zejména nadmořské výšky, takže někde je zhruba od Hřenska, který je nízko položený až po opravdu vrchové partie Krušných hor.
15: Sport. Na fotbalovém mistrovství světa večer začnou první osmifinále. Kanada nastoupí v 19 hodin našeho času v Houstonu proti Maroku. Paraguay vyzve o 4 hodiny později ve Filadelfii, Francii. Radiožurnál Sport odvysílá přímé přenosy. A tenistka Marie Bousková usiluje v duelu s ruskou Samsonovovou o postup do osmifinále Wimbledonu. V Londýně je reportér Jaroslav Plašil.
16: Marie Bousková prohrála první sadu 4-6. Platilo, že se hodně nadřela pokaždé, když servírovala na to, aby uhrála svůj servisový gem za stavu 3-3. Přišla o podání a Ludmila Samsonovová si pak break udržela až do konce. Takže 6-4 pro Samsonovovou první sada, teď začíná druhá. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
15: A ve třetím kole Wimbledonu se dnes představí ještě Jiří Lehečka a Linda Nosková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zastavený provoz na D8 u Roudnice a otevřená šestka u Plubence. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy je teď zastavený provoz za sjezdem na Roudnici. Na 29. kilometru vyprošťují zapadlý kamion po noční nehodě v omezení a provoz tak je z D8 od Německa od Ústí odkláněný na 29. kilometru. Pak se jede po silnici 608 a na dálnici se vrací u Nové Vsi na 18. kilometru. Podle odhadů ředitelství silnic a dálnic uzavírka D8 potrvá asi 3 hodiny. Na D1 stále čekejte velkou kolonu na příjezdu do Brna z Vyškova u sjezdu na Slavkov. Kilometr 209,5 je omezení, pracují tam silničáři. Hodinová fronta je od Rousínova z kilometru 216. Na D1 z Prahy směrem do Brna hlásíte výrazné zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru fronta je teď skoro na půl hodiny od Prahy.
18: Před Šmejkalkou kolona už začíná před sjezdem na Velký Popovice. Je to hodně pomalonku jedoucí.
17: A silnice 6 z Prahy do Karlových Varů je mezi Petrohradem a Lubencem opět otevřená. Kolem nehody u obce Lešky se jezdí kyvadlově, kolony se rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Je většinou polojasno, během dne čekáme přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť, teploty do 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20, na horách většinou kolem 15 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobré odpoledne. Jak už víte z našeho vysílání, ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku začaly dny lidí dobré vůle. Návštěvníci letos můžou ochutnat chléb republiky, vidět vzácnou relikvi ze svatovítského pokladu a večer třeba přijít na benefiční koncert. Na místě je už naše reportérka, která přidá podrobnosti. Za chvíli se s ní spojíme.
1: Víkendový radiožurnál
2: a Zuzana Burešová.

0: Dny lidí dobré vůle, které každoročně doprovázejí oslavy příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, začaly ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. Každoročně je navštíví kolem 30 tisíc lidí a letos je mezi nimi i reportérka Michála Kočendová. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Já jsem teď ve Velehradském domě svatého Cyrila a Metoděje, kde přesně ve 13 hodin začalo tradiční přepisování Bible. Za stoly už usedli i první lidé, jako například Anna Mudrová z Braslavic u Kutné Hory. Také ta se chce na vzniku takzvaného velehradského rukopisu podílet. Do přepisování se můžou zapojit lidé až do 8 hodin večer, zítra potom od 8 do 12 hodin. Tradice trvá už od roku 2004. Dobrovolníkům se od té doby podařilo přepsat celý nový zákon a více než polovinu starého zákona. Cílem letošního ročníku je dokončit druhou knihu královskou a začít přepisovat knihy kronik.
0: A co dalšího dnes návštěvníky ve Velehradě ještě čeká?
1: Je to například modlitba za vlast, která bude dnes v 6 hodin večer. Už po 26. se tady taky za necelé 2 hodiny setkají vozíčkáři. Organizátoři jich čekají až 150 z Česka i ze zahraničí, například z Rumunska nebo Německa. Po úspěchu z loňska se také letos upeče chléb republiky z mouky ze všech 14 krajů a z vody z Vltavy, Moravy i Odry. Dnešní program potom od 8 hodin večer zakončí benefiční koncert lidí dobré vůle, který živě odvysílají všechny moravské stanice Českého rozhlasu. Doplním, že sem také míří asi 90členná skupina poutníků, která by sem měla přijít kolem 14:30 odpoledne. Někteří mají v nohách 68 kilometrů, to jsou ti, kteří ve čtvrtek vyšli ze svatého Hostýnu, ale i tací, kteří vyráželi už v úterý ze svatého Kopečku u Olomouce. Ti mají v nohách nějakých 115 kilometrů.
0: A lidé si letos budou moct prohlédnout i jednu mimořádně vzácnou relikvi, o co přesně tedy jde?
1: Do Velehradu letos výjimečně připutovala lebka svatého Lukáše, která je součástí svatovíckého pokladu v Praze. Je to proto, že letošní ročník je věnovaný zdravotníkům a svatý Lukáš je právě jejich patronem. Kde přesně lidé lebku najdou, popisuje tajemník Dnu lidí dobré vůle Josef Kořenek.
2: Lebka bude vystavena na Velehradě v Královské kapli u hrobu Antonína Cyrila Stojana a lidé zde budou mít možnost se u této vzácné relikvie pomodlit nebo ji uctít.
1: Doplním, že relikvie je vystavená už od 11 hodin a 40 minut v prosklené bedně na stole s červeným ubrusem a je po celou dobu pod přísným dohledem ochranky. Opatrnost je větší i kvůli květnové krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí.
0: Když už spolu takhle probíráme ten program, co tedy organizátoři připravili na zítřek?
1: Neděle bude patřit hlavně národní cyrilometodějské pouti a slavnostní mši. Ta začne v 10:30 na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl. Kázání pronese brněnský biskup Pavel Konzbul. Mši bude předcházet tradiční průvod poutníků v krojích z celé České republiky.
0: A tohle všechno víme díky reportérce Michaele Kočendové, která je právě teď ve Velehradském domě svatého Cyrila a Metoděje. Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A dálnice D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy je neprůjezdná za sjezdem na Roudnici nad Labem na 29. kilometru. Odklízí tam kamion po noční nehodě s omezení a provoz, tak policisté z D8 na Prahu odklánějí na 29. kilometru. Pak se to objíždí po silnici 608, na D8 se vrací u Nové Vsi na 18. kilometru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách o půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Je toho docela hodně, co nás může potkat za volantem. Víte třeba, co udělat jako první, když havarujete na dálnici, jak postupovat po střetu se zvěří? I na takové otázky odpovídáme v naší sérii Prázdninová škola Radiožurnálu. I dnes máme pro vás další důležitou radu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat

0: O tom, jak nebezpečná je nákaza klíšťovou encefalitidou, budeme mluvit ve zprávách. Radiožurnál je 1:30 odpoledne. Zprávy připravila Kateřina Causidisová.
1: Skoro 45% lidí nakažených klíšťovou encefalitidou bojovalo s jejími následky ještě půl roku po prodělání nemoci. Uvádí to studie, kterou zpracovala infekční klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pacienti měli nejčastěji problémy s bolestí hlavy anebo poruchou paměti a koncentrací. Lékaři v Česku každý rok evidují několik stovek nakažených, třeba loni jich bylo přes 700. V Iránu začal veřejný pohřeb někdejšího nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Jeho tělo s rakví bude do pondělí vystavené ve velké tehránské mešitě. Pak se přesune do svatého města Koma, následně k šítským věřícím do Iráku. Samotný pohřeb bude ve čtvrtek ve městě Mašhad. Na severovýchodě Prahy, v Mělníku a v Neratovicích je ode dneška část domácností bez teplé vody a tepla. Důvodem je plánovaná odstávka kvůli opravám v elektrárně, která oblasti zásobuje. V Praze se to týká třeba Bohnic, Kobylis, Proseka anebo Hloubětína a taky Horních Počernic. Omezení potrvá do 10. července. Ukázky práce se psy můžou dnes celý den sledovat zájemci pod hradem Grabštejn na Liberecku. Vojáci z kynologického centra jim předvedou například vyhledávání munice a zbraní anebo použití psů při obraně. Areál v podhradí bude otevřený do 16 hodin.
2: Sport.
1: Tenistka Marie Bousková hraje o osmifinále Wimbledonu proti Rusce Samsonovové. Podrobnosti má z Londýna Jaroslav Plašil.
3: Marie Bousková prohrála první sadu 4-6, teď je ve vedení 3-2, ale podává její soupeřka Ludmila Samsonovová, která tedy vede 6-4 a 2-3, je to teď z pohledu servírující tenistky z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Ve třetím kole se dnes představí ještě Jiří Lehečka a Linda Nosková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D8 u Roudnice a kolona na D1 u sjezdu na Slavkov. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy je zastavený provoz za sjezdem na Roudnici na 29. kilometru. Vyprošťují tam kamion po noční nehodě s omezení a provoz tak policisté na Prahu odklánějí exitem 29. Pak se jede po silnici 608 k Nové Vsi, vrací se na D8 na 18. kilometru. Kolona před odklonem má ale skoro 10 kilometrů, takže lepší je sjíždět už dříve, třeba na kilometru 35 nebo ještě dříve. Na D1 čekejte velkou kolonu na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. U sjezdu na Slavkov u Brna kilometr 209,5, tam jsou silničáři, blokují pravý pruh, průjezdný pouze levý na Brno a ta kolona je od Rousínova z kilometru 216, korona 50 minut. Na D1 pak velmi opatrně také za Brnem směrem do Prahy za sjezdem na Ostrovačice na kilometru 175 stojí ve stoupacím pruhu osobní auto, vybočuje se náhle, není to moc vidět. A na D1 z Prahy směrem do Brna připomínáme kolonu před omezením na mostě Šmejkalka. Před 24. kilometrem se popojíždí z 18. Čekejte na Brno 25 minut navíc v koloně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zatím je většinou polojasno, postupně oblačno a večer v Čechách ojediněle taky déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu Čech a na západě kolem 20. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: A když už jsme ve zprávách mluvili o těch klíšťatech, tak nezapomeňte při cestách do přírody použít repelenty, ideálně světlé oblečení, pokud možno dlouhé kalhoty i rukávy, což v létě samozřejmě moc nejde. No a když se vrátíte domů, tak se hned prohlédněte, ať potom jste dlouho v klidu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Do anglického Chomley se dnes vrací obraz, který tam v roce 1940 namaloval František Besperát. Malíř a příslušník československých jednotek ve Velké Británii, které se tam před 86 lety začaly formovat. I o tom vám rádi na Radiožurnálu za chvíli povíme.

0: anglickém Chomley si dnes připomínají příjezd československých vojáků do Velké Británie, kam přišli po kapitulaci Francie v červenci roku 1940. Tehdy se začaly formovat československé jednotky v Británii. V jejich řadách se sešli muži mnoha profesí i životních osudů, studenti, dělníci, profesionální vojáci i umělci. A dílo jednoho z nich, malíře Františka Besperáta, které vzniklo v parku v Chomley v létě roku 1940, se tam dnes vrací.
1: So this painting is actually a picture of Chomley Park in 1940.
2: Jerry Manolasová ukazuje středně velké plátno. Je na něm vyobrazen park s jezírkem a několik stanů. Právě takových stanů, ve kterých v Chomley Čechoslováci první měsíce žili. Autorem je nepříliš známý, nicméně zajímavý malíř František Besperát.
3: Neměl akademické vzdělání, ale měl bez pochyby velký talent. Na každý pád představa, jak v létě roku 1940 stojí a maluje tento obraz, je prostě neuvěřitelná.
2: Svěřuje se Jerry Manolasová. Její dědeček Bohuslav Šulc byl jedním ze 4000 Čechů a Slováků, kteří v červenci 1940 do Chomley přišli. Oč těžší byly životní podmínky ve vojenském táboře, o to vřelejší bylo přijetí ze strany místních obyvatel.
3: Přišli unavení a vyčerpaní. Místní lidé je navštěvovali, nosili jim jídlo na přilepšenou a zvali k sobě domů na čaj.
2: Takové válečné přátelství je i součástí historie obrazu Františka Besperáta. Ten svoji olejomalbu věnoval jedné místní rodině. To také dokládá ručně psaný nápis na zadní straně rámu.
3: Tento obraz namaloval v roce 1940 československý umělec v parku Chomley, kde byl umístěn po evakuaci z Dunkerku. Obraz věnoval paní Blakeové z Bradley za její laskavost vůči příslušníkům České svobodné armády.
2: Případné potomky paní Blakeové Jerry Manolasová zatím nenašla. Obraz samotný koupil před časem v aukci místní občan a když zjistil, jakou má spojitost s Čechoslováky, věnoval ho pamětnímu sdružení československých veteránů. Obraz dnes během vzpomínkového shromáždění uloží do kaple k ostatním památečným předmětům spojeným s československo-britskou historií. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A připomínáme uzavřenou dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy za sjezdem na Roudnici. Na 29. kilometru v omezení tam v noci havaroval kamion. Teď se ji snaží vyprostit a musí tak odklánět provoz dálnice právě exitem 29. Ta kolona před odklonem má skoro 6 kilometrů a někteří sjíždějí už dříve na sjezdu 35.
2: Kolona od 35. a na tom sjezdu se snaží všichni sjet, takže kolona na ten sjezd je v pravým nebo odstavným pruhu kilometrová.
1: A pak se v obou případech jede po silnici 608, na D8 se vrací u Nové Vsi na 18. kilometru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tenistu Jiřího Lehečku čeká boj o osmifinále Wimbledonu proti Španělu Munarovi. Linda Nosková bude hrát proti Rumunce Kirsteové a už teď jsou na kurtu Marie Bousková a Ruska Samsonovová. A jejich zápas sleduje i náš tenisový reportér Jaroslav Plašil.
1: Soupeřka Marie Bouskové je na tom trochu lépe, i protože vyhrála první set a i protože teď má breakovou šanci. Za stavu 4-4 naštěstí pro Marii Bouskovou teď forehand nevyšel Samsonovové tak, aby balonek přiletěl pásku, protože to by jinak bylo vedení 5-4 a Samsonová už by šla podávat na výhru v tomto zápase. Tak to má ještě Marie Bousková šanci zápas zvrátit, byť stále platí, že Samsonovová hraje velmi rychle, je aktivnější tenistkou a vážnou část zápasu se Marie Bousková brání, ale dokáže vybrat někdy i nemožné. K tomu přidává to, že se trošku zlepšila na servisu oproti prvnímu setu a snaží se teď zasáhnout skvěle i na síti, což se jí povedlo. Krásný volej Marie Bouskové, která se natahovala, co jen to šlo po balonku a dokázala jej stuknout hned za pásku, za síť, takže soupeřka už neměla šanci. Tak tedy 4-6, 4-4 a výhoda pro Marii Bouskovou, která má stále šanci ještě utkání otočit, ale proti ní na druhé straně velmi kvalitní soupeřka Ludmila Samsonovová, která hraje na trávě výborně. Určitě to je její nejsilnější povrch, dá se říct. Marie Bousková podává za stavu 4-6, 4-4 a má teď výhodu z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Festivalový host Jana Pokorného.
1: Možná uslyšíte i legendární hodiny bijou na věži, že na tom a tak dále a tak dále. Ano, na letošní Karlovarský festival se vrací nezaměnitelná poetika divadla Sklep. Tomáš Hanák, Milan Steindler, David Vávra a Tereza Kučerová přijedou představit digitálně restaurovanou tragikomedii Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Ta se natáčela právě v Karlových Varech a po letech se na festival vrací ve slavnostní obnovené premiéře a výše zmíněná čtveřice bude našimi hosty.
0: Festivalový host Jana Pokorného.
2: Poslouchejte zítra po 10. hodině.
0: Ptejte se i vy na webu radiožurnál.cz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I během Karlovarského festivalu.

0: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod širým nebem, zvuk komorní hudby v historických sálech, zvuk večerů, které si chcete zapamatovat. Festival Krumlov slaví 35 let. Velké symfonické projekty, výrazné osobnosti, výjimečná atmosféra jižních Čech. Hudba, která spojuje tradici s dneškem. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin. Zprávy a Kateřina Cousirisová.
2: Vláda chce do roku 2029 navýšit nástupní platy policistů a hasičů na 50 tisíc korun. Chráněná krajinná oblast Moravský Kras slaví 70 let. Tenistka Bousková bojuje ve třetím kole Wimbledonu proti Rusce Samsonovové. Po nehodě kamionu je uzavřená dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy na 29. kilometru. A bude polojasno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť, teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Náborový plat u policistů, hasičů anebo příslušníků vězeňské služby by měl dosáhnout 50 tisíc korun v roce 2029. Vláda ho chce každý rok navyšovat zhruba o 5%. Potvrdil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Platy se podle něj mají navyšovat všem příslušníkům, nejen nováčkům.
4: Dneska ten nástupní plat je kolem 42 tisíc korun, takže my, když to takto rozdělíme, já si myslím, že to bude pomoct. Já vím, že řekněme ten platový vývoj, že se to mění se i průměrná mzda, ale tohoto chceme docílit.
2: Metnarův předchůdce Vít Rakušan z hnutí STAN tvrdí, že vláda slíbila okamžité navýšení platů. Takhle podle něj jen kopíruje plán bývalého kabinetu. Ukrajinský generální štáb popřel tvrzení Moskvy o dobytí klíčové Kostiantynivky ruskými jednotkami. Mluvčí štábu Andrej Kovalov podle serveru Ukrajinská pravda řekl, že ukrajinské síly pokračují v obranné operaci ve městě i na přístupech k němu. Kovalov ale doplnil, že zaznamenali případy, kdy do města pronikaly malé skupiny ruské pěchoty. Město má strategickou pozici na silnici, která vede k posledním velkým městům na Donbasu pod kontrolou Kyjeva. Od vyhlášení HKO Moravský Kras uplynulo 70 let. Oblast severně od Brna patří mezi nejvýznamnější krasové lokality v Evropě. Je plná hlubokých kaňonů, skalních stěn a podzemních labyrintů. Zvýšenou návštěvnost v době výročí, ale správa chráněné oblasti podle geologa Antonína Tůmy nečeká.
5: Začaly prázdniny, takže návštěvníci budou rozcestovaní, ale počítáme, že Moravský Kras by mohli začít navštěvovat už od konce srpna. 22. srpna budou dny otevřených dveří Holštinské jeskyně.
2: V Karlových Varech uvedou své filmy zahraniční hvězdy letošního festivalu. Americký herec Dustin Hoffman si přál promítat film Absolvent, který natočil před 60 lety. Zahrál si v něm mladého muže, který se bouří proti přetvářce. Britský herec Jesse Eisenberg už dopoledne publiku představil film Dvojník a převzal cenu prezidenta Karlovarského festivalu.
6: Sport. Tenistka Marie Bousková hraje ve třetím kole Wimbledonu. Její souboj s ruskou Samsonovovou sleduje v Londýně Jaroslav Plašil.
7: Marie Bousková prohrála první set 4-6, v tom druhém je to 5-5 a za schody teď podává Marie Bousková, která čelí velké úderové síle soupeřky, která je aktivnější tenistkou, teď měla breakovou šanci. Marie Bousková dokázala odvrátit, tak tedy 4-6, 5-5 a schoda při podání české hráčky. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Po Bouskové nastoupí na stejném kurtu a ve stejné fázi Jiří Lehečka proti Munarovi ze Španělska. Lindu Noskovou čeká po páté v sezóně Rumunka Kirsteová. A sprint na velké ceně Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel v Silverstoneu Lewis Hamilton ve voze Ferrari. Třetí skončil Lando Norris z McLarenu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřená D8 u sjezdu na Hroudnici a kolony také na D1 u Brna. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je stále uzavřená za sjezdem na Roudnici. Po nehodě v omezení na 29. kilometru je provoz odkláněný právě exitem Roudnice na 29. kilometru. Pak se jede po silnici 608, na dálnici se vrací u Nové Vsi na 18. kilometru. Kolona před odklonem má ale skoro 7 kilometrů, lepší je sjíždět už dříve na kilometru 35. Na dálnici D1 stále vázne provoz na příjezdu do Brna od Vyškova. Kolony teď začínají u sjezdu na Rusínov, kilometr 216 a skoro 40 minut se jede krokem až do omezení na kilometru 209,5. Tam se jezdí pouze levým pruhem. Na D1 vázne provoz i z Prahy směrem do Vyškova, to přímo na průtahu Brnem. Před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 kolona je od sjezdu na Výstaviště z kilometru 192 na 20 minut. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova jsou kolony za nájezdem na D1 u Vystrkova, je tam omezení, zdržení směr Humpolec asi 30 minut. A ještě silnice 6 z Prahy do Karlových Varů, kolony čekejte u obce Lešky za Petrohradem, hořilo tam osobní auto, zdržení na Vary asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou je polojasno, během dne čekáme přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů na severu a na západě Čech kolem 20, na horách většinou naměříme kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál a je s vámi Zuzana Burešová.
1: Dobré odpoledne. Velkou část Česka postihl loni 4. července obrovský výpadek elektřiny. Bez proudu byl na milion odběrných míst. Podle expertů šlo o důsledek souběhu několika událostí. Navrhli opatření k posílení bezpečnosti a posílení sítí. Shrnutí událostí ze 4. července loňského roku najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
3: Víkendový radiožurnál a Zuzana Burešová.

0: 50 000 korun měsíčně, takový má být nástupní plat nových policistů, hasičů a dalších příslušníků bezpečnostních sborů. I to byl jeden z předvolebních slibů současné vlády. A dočkat by se měli, ale až od roku 2029. A to je podle odborů pozdě. O plnění vládních slibů a programovém prohlášení kabinetu budeme mluvit s Anou Millerovou z domácí redakce. Vítejte.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se tedy budou nástupní platy v bezpečnostních složkách navyšovat?
1: Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO mluví o tom, že každoročně by měly platy nováčků stoupnout o zhruba 5%, a to až na finálních 50 000 hrubého měsíčně. Zapomínat ale nechce ani na už sloužící policisty nebo hasiče a další složky.
2: Zároveň dojde i k navýšení stávajících policistů, kdy se jim ty jednotlivé tarifní třídy budou, řekněme, takto proporcionálně navyšovat.
1: Aleš Lehký z Unie bezpečnostních složek nicméně upozorňuje, že tempo zvyšování platů je pomalé.
3: Se základním vzděláním dostanete u armády 48 hrubého plus a u policie nebo u bezpečnostních složek obecně musíte mít to středoškolské vzdělání a tu hrubou mzdu takovou nemáte.
1: Odboráři tak dál s ministrem vnitra vyjednávají. Klíčové podle nich bude letošní září, kdy bude zveřejněný návrh státního rozpočtu na příští rok.
0: O rozevírání nůžek mezi armádou a ostatními bezpečnostními složkami mluvila i taky bývalá vláda. Shodne se současný i bývalý kabinet na řešení?
1: Ano, právě bývalá vláda loni rozhodla o tom, že se budou platy bezpečnostních složek navyšovat postupně. A současná vláda prý jen plán podle bývalého ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN převzala.
4: Ten příslib, alespoň verbálně před volbami, byl takový, že těch 50 000 přijde neprodleně. Pokud se bavíme o roku 2029, tím pan ministr Metnar říká, že dodržuje střednědobý plán schválený naší vládou.
1: Ale třeba člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Bartoš z Pirátů mluví o tom, že porovnávat například policisty a vojáky úplně nejde.
0: Podobný slib obsahuje programové prohlášení v kapitole, která se týká vězeňské služby. Ladí ministři postup společně?
1: Ano, podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO už některé věznice plní ten nástupní plat ve výši 50 000 korun.
5: Po absolvování 4měsíčního kurzu základní odborné přípravy v Akademii vězeňské služby ti noví příslušníci začínají na příjmu 50 000 korun.
1: A samozřejmostí i v dalších 80% věznic to má být do konce volebního období, tedy taky do podzimu roku 2029.
0: O platech příslušníků bezpečnostních sborů jsme mluvili ve víkendovém radiožurnálu s Anou Millerovou z domácí redakce. Díky za to, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

Spojené státy si připomínají 250 let od vyhlášení své nezávislosti. Očekávané výročí se slaví po celé zemi. Akce ale komplikují extrémně vysoké teploty. Organizátoři museli například zrušit tradiční přehlídku. Na podrobnosti se zeptáme za chvíli naší zpravodajky.

Washington dnes slaví 250. výročí nezávislosti Spojených států ve výjimečně vysokých teplotách, které mají podle meteorologů překonat historický rekord pro tento den. Kvůli extrémnímu vedru organizátoři zrušili tradiční přehlídku i několik dalších akcí v okolí metropole. Nejistý je taky večerní program s projevem amerického prezidenta a rekordním ohňostrojem. Na město totiž míří bouře. Ze Spojených států se hlásí zpravodajka Jana.

0: National Mall, protože tam hasiči museli ošetřovat desítky lidí s příznaky úpalu. A to všechno přichází poté, co Donald Trump v pátek večer oslavy 250. výročí odstartoval úplně jinde, a to projevem u sochy nahoře Rushmore v Jižní Dakotě.
1: No a jak moc je v ohrožení právě večerní vystoupení amerického prezidenta?
0: Zatím to vypadá, aspoň podle slov prezidenta, že program se odehraje bez ohledu na počasí, protože on trvá na tom, že bude mít projev, on trvá na tom, že ten projev bude velmi dlouhý, protože říká, abych ukázal, že to stále zvládnu, a to zrušení zatím neříkal nebo nepotvrdil oficiálně. Organizátoři naznačují nějaké úpravy harmonogramu, že se posouvá třeba otevření vstupu na ten pozemek u Washingtonova památníku až na 5:00 odpoledne, aby omezili tu dobu, kterou lidé stráví na přímém slunci. A i po celém areálu budou takové chladící stany, zamlžovací stanice, klimatizované autobusy. To všechno organizátoři oznamovali včera večer, kdy se vlastně rušila oficiálně ta část toho průvodu, který měl začínat asi za hodinu.
1: Už jenom na závěr, co na to všechno říkají samotní Američané?
0: Jsou zklamaní. Mluvila jsem s několika z nich, přijeli na ty oslavy z různých států, jak včera ve Philadelphii, tak dneska ve Washingtonu, z Minnesota, z Ohio, z New Yorku. Chtěli prostě státu toho průvodu mávat vlajkami, jak mi řekla jedna paní Jennifer. Na druhou stranu uznávají, že ta vedra jsou prostě nesnesitelná, že to je vlastně velmi nepříjemné venku teď se pohybovat. Mají velké pochopení pro ty, co mají vystupovat, protože ty jsou v nějakých oblečeních tradičních a podobně, ale třeba úředník včera ve Philadelphii na radnici mi řekl, že Philadelphia má zlomené srdce, protože na oslavy věnovali skoro 2 miliardy korun v přepočtu. Všichni jsou na místě, všechno je připravené a není z toho nic.
1: Spojené státy si tedy připomínají 250 let od vyhlášení své nezávislosti a o komplikacích, které s oslavami souvisí, jsme mluvili ve víkendovém radiožurnálu s naší zpravodajkou Janou Ciglerovou. Díky, Jano, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Radiožurnál posloucháte v 14:30 odpoledne. A také zprávy s Kateřinou Caussidisovou.
1: Dnes je to právě rok od rozsáhlého výpadku elektrického proudu. Ten zasáhl asi milion odběratelů, hlavně v severních, východních a středních Čechách, včetně Prahy. Způsobil tak komplikace ve výrobě, v dopravě i ve službách. Příčinou blackoutu bylo několik nezávislých technických problémů. Správce přenosové soustavy teď plánuje investovat do rozvoje a modernizace sítě miliardy korun. Noví policisté, hasiči a nebo příslušníci vězeňské služby by mohli mít do 3 let nástupní plat 50 tisíc korun měsíčně. Vláda ho chce každý rok navyšovat o 5%. Potvrdil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Podle opozice i odborů ale vláda slibovala rychlejší zvyšování. Papež Lev XIV. Navštívil italský ostrov Lampedusa ve Středozemním moři, přes který prchají do Evropy tisíce běženců z Afriky. Uctil památku lidí, kteří na této migrační trase zemřeli. Podle agentury AP vyslal Evropě i Spojeným státům symbolické gesto o křesťanské povinnosti hájit důstojnost každého člověka. Ochrana migrantů je jedním z klíčových témat úřadu Lva 14. Obyvatelé Liberku na Rychnovsku a místních částí Hláska a Bělá musí do konce září výrazně šetřit pitnou vodou. Úřad kvůli jejímu dlouhodobému nedostatku na celé prázdniny zakázal napouštění bazénů z obecního vodovodu, zalévání zahrad, mytí auta nebo využívání vody pro stavební práce. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
2: Sport.
1: Tenistka Marie Bousková hraje o postup do osmifinále Wimbledonu. Její duel s Ruskou Samsonovovou vidí v Londýně Jaroslav Plašil.
3: Vyrovnáno na sety 4-6, 7-6 teď z pohledu Marie Bouskové, které se povedlo rozhodit soupeřku a dostat jí do nepohody. Ta teď servíruje za stavu 0-30 na začátku rozhodujícího třetího setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zápasy třetího kola Wimbledonu čekají ještě Jiřího Lehečku a Lindu Noskovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená D8 u sjezdu na Roudnici a kolony také na D1 u sjezdu na Slavkov. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy zůstává uzavřená za sjezdem na Roudnici. Na 29. kilometru vyprošťují kamion po noční nehodě v omezení. Provoz policisté odkládějí na Prahu na 29. kilometru, pak se jede po silnici 608, na dálnici se vrací u Nové Vsi na 18. kilometru, ale kolona před odklonem už má na dálnici přes 10 kilometrů a stále narůstá. Zdržení výrazně přes hodinu. Poslední volný z Ústí na Prahu z D8 je teď exit Litoměřice na 45. kilometru. Na dálnici D1 stále vázne provoz z Vyškova do Brna, a to před omezením u sjezdu na Slavkov u Brna na 209,5 kilometrů, zúžení do jednoho pruhu. To zdržení se ale o něco zkrátilo, teď asi ve 4-kilometrové koloně naberete asi 20 minut. Na Pražském okruhu jsou komplikace z letiště k dálnici D1 za výjezdem z Lochkovského tunelu na 11,5 kilometru, řeší nehodu v pravém pruhu. Kolona je od sjezdu na Barandova asi na 20 minut. A ještě silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic na obchvatu Benešova u Konopiště řeší nehodu dvou aut, jezdí se Kivadlově, na Budějovice zdržení delší na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Poledne čekáme přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť, teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobré odpoledne ze studia na Vinohradské 12. Po 15. hodině změníme adresu. Vysílat budeme ze Sadové kolonády v Karlových Varech, kam zveme festivalové hosty, ale taky vás, abyste se na vysílání Radiožurnálu přešli podívat.
2: Radiožurnál. Každý den

Do německého Erfurtu přijeli stovky delegátů AfD. Proti sjezdu strany tam protestují tisíce lidí. Vadí jim třeba i to, že se pravicoví populisté scházejí přesně 100 let od sjezdu nacistické strany NSDAP. Tehdy se konal ve Výmaru, který leží asi 20 kilometrů východně od Erfurtu. O sjezdu AfD budeme mluvit za chvíli s naším zpravodajem. If this world is wearing thin, and you're thinking of escape.

0: Nejsilnější německá opoziční strana AfD rokuje ve městě Erfurt. Sjezd strany ale nenechal v klidu antifašisty, odboráře, tisíce různých aktivistů, kteří se ho pokusili přerušit. Policie zatím hlásí převážně poklidný průběh. Sjezd AfD na dálku z Berlína sleduje i náš zpravodaj Tomáš Havlín. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, AfD už teď má za sebou takový hlavní bod erfurtského sjezdu, tedy volbu předsedů, a žádné překvapení se podle očekávání nekonalo. Předsedové zůstávají ti stejní. Alice Weidlová dostala 81% hlasů, zatímco Tino Krupala jeho 70%, to je možná trochu neúspěch, on si znepřátelil před tím sjezdem některé zemské organizace v posledních měsících, třeba tím, že je kritizoval za rozbujelý klientelismus. Ale nic významného se tedy nemění pro stranu, která by podle průzkumů vyhrála volby, kdyby teď byly, by to asi ani nedávalo smysl. Cílem toho sjezdu je demonstrovat jednotu před tím, než v září po prázdninách přijdou zemské volby v Sasku-Anhaltsku, a tam si AfD dělá naděje, že by historicky vůbec poprvé mohla obsadit post ministerského předsedy v některé spolkové zemi.
0: Odpůrců strany AfD nakonec přijelo do Erfurtu o něco méně, než uváděly předběžné policejní odhady. Podle těch to mělo být až 70 tisíc. Nakonec přijela asi třetina. Povedlo se aktivistům sjezd narušit?
1: Blokovat ho ve smyslu zpozdit například jeho začátek, tak to se nepodařilo. Oni, ti delegáti AfD, kterých je asi 600, přijeli na výstaviště v Erfurtu už za korupění před 5 hodinou ráno, čímž se vyhnuli blokádám, kterými pak později během rána aktivisté ucpali jednu dálnici a několik dalších silnic kolem Erfurtu. V tuto chvíli už je blokáda dálnice rozpuštěná, což si myslím, že můžou ocenit i místní obyvatelé, protože v Durinsku je dnes oficiálně první den letních prázdnin a mnoho lidí se vydává na cesty. Nicméně ve městě samotném demonstrace proti sjezdu AfD dál pokračují, ovšem převážně v poklidném a karnevalovém duchu, dalo by se říct.
0: A proč vlastně vyvolává sjezd strany AfD takový odpor?
1: Ta jedna věc už zazněla, přesně před 100 lety ve Výmaru asi 20 kilometrů od Erfurtu měla sjezd nacistická strana NSDAP, no, to je významný sjezd, na kterém se upevňovala Hitlerova moc ve straně, taky se zakládala mládežnická organizace Hitlerjugend, ale řekl bych, že tato místně historická souvislost s tím dnešním sjezdem AfD je jenom takový katalyzátor protestů, který snad ani nebyl potřeba. Jedná se o stranu, o které se momentálně běží v Německu soudy, jestli ji lze považovat oficiálně označovat za krajně pravicovou. Čas od času se vyskytují i nápady, že by se měla zakázat. Strana se sice distancuje od různých neonacistických subjektů, ale s jednotlivci, kteří s nimi mají co dočinění, v různých případech spolupracuje, a ostatně tento sjezd v Erfurtu má na programu taky jednání o tom, jestli ty podmínky otevírání se radikální pravici nebo jejím příslušníkům budou ještě o něco volnější. No a jednotliví představitelé této strany se taky vyznačují takovou ostrou nacionalistickou retorikou. Takže žádné zavedené strany z AfD nechtějí v Německu spolupracovat, což ale zároveň začíná být s tím, jak tato strana posiluje čím dál složitější.
0: O sjezdu nejsilnější německé opoziční strany AfD jsme mluvili v odpoledním radiožurnálu s naším zpravodajem Tomášem Havlínem. Díky za to, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den. Well, you were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy teď velmi opatrně před sjezdem na Jičín. Na kilometru 43 jde chodec v odstavném pruhu a podle zpravodaje značně nejistou chůzí.
2: Směrem na Prahu, 43. kilometr a po krajnici jde člověk. Nevypadá úplně dobře. Má na hlavě tričko a motá se.
1: A dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je stále neprůjezdná. Po nehodě kamionů v omezení je provoz odkláněný u Roudnice na kilometru 29. Na souběžnou silnici a kolona před odklonem má skoro 10 kilometrů. Poslední volný z D8 zůstává sjezd na Litoměřice, to je kilometr 45. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tenistka Marie Bousková bojuje o postup do osmifinále Wimbledonu. Její soupeřkou je ruská Ljudmila Samsonovová a rozhodující třetí set vidí v Londýně reportér Jaroslav Plašil.
1: Ano, bojovnost je určitě to správné slovo a velká devíza Marie Bouskové, která se probojovala až ke stavu 2-0 40-30 v rozhodující třetí sadě, přestože první set prohrála 4-6, byla asi horší hráčkou nějakou dobu do nějakého stavu, řekněme 4-4 ve druhém setu, tak se spíš bránila, spíš dotahovala, ale pak hrála výborně v koncovce druhé sady, kde naopak Ljudmila Samsonovová udělala několik velkých chyb, rozhodilo jí to, nepohodu si přenesla i do třetí sady a zatím je na tom lépe česká hráčka, která vede 2-0 v rozhodujícím třetím setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Neber to osobně, já proti tomu nic nemám, jenom to, že jsi ženská. Ty já v prvním oddělení prostě nechci.
2: Já se na tady tohle fakt nikdy nezvyknu.
3: Prostě musíš nějak vytěsnit, anebo to můžeš zabalit.
4: Takže jde o únos.
2: Nebo vraždu.
5: Vy jste kdo?
6: No to do sebe nějak moc hezky zapadá.
7: Ale já přece nejsem žádný vrah.
2: Prozřeli jsou všichni.
8: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT 1 a v iVysílání.
9: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. A to je čas na zprávy s Kateřinou Causidisovou.
10: Česká policie zadržela 51 lidí kvůli podvodnému call centru v Istanbulu. Slováci v referendu rozhodují mimo jiné o doživotní rentě pro premiéry. Tenistka Bousková bojuje o postup do osmifinále Wimbledonu. Nehoda blokuje provoz na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy u Roudnice. A zítra čekáme oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky a teploty do 24 stupňů.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Čeští policisté společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří v Istanbulu provozovali podvodné call centrum. Organizovaná skupina se při telefonátech vydávala za policii anebo pracovníky České národní banky. Mezi zadrženými je i 6 Čechů.
11: Podvodníci přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Využívali k tomu padělané služební průkazy nebo technologie pro vytváření deepfake videí, vysvětluje mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakub Vinčálek.
12: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky. Vznikla škoda přesahující 500 milionů korun.
11: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Dodává Zdeňka Hildová z České bankovní asociace.
13: Nevolá klientům komerčních bank, aby nějakým stylem nutila vybírat peníze a vytvářela obavu toho, že někde se něco děje.
11: V případě podezření na podvod by se lidé měli obrátit na svou banku nebo na policii na lince 158. Anna Millerová, Radiožurnál.
10: Lidé na Slovensku dnes můžou rozhodnout o zrušení doživotní renty pro premiéry anebo obnovení elitních složek policie, která současná vláda rozpustila. Od vzniku samostatného Slovenska je to už 10. referendum. Platné ale bylo jen to o vstupu do Evropské unie v roce 2003. Důvodem byla nízká účast voličů.
14: Na doživotní rentu mají v současnosti na Slovensku kromě prezidentů nárok také premiéři a předsedové parlamentu, pokud odslouží 2 kompletní funkční období za sebou. Tuto podmínku splňuje zatím pouze premiér Robert Fico. Ve druhé části referenda Slováci rozhodují o obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Obě složky se specializovaly na boj proti organizovanému zločinu a korupci. Zanikly v roce 2024 v rámci kontroverzní novely trestních zákonů. Aby byly výsledky referenda platné, musí se ho zúčastnit alespoň 50% oprávněných voličů. Bára Vránová, Radiožurnál.
10: Po Českém krasu začala jezdit nová turistická autobusová linka číslo 878. Propojuje například Karlštejn nebo Hlásnou Třebáň. Provozu bude o víkendech a také státních svátcích do konce října. Navazovat má na vlaky z Prahy. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
15: Linku spolufinancují obce v okolí těch zajímavostí. Cílem je omezit individuální dopravu do této oblasti a přiblížit lidem nejzajímavější místa Českého krasu.
16: Sport. Marie Bousková hraje na tenisovém Wimbledonu o postup do osmifinále. Její utkání s Ruskou Samsonovovou vidí reportér Jaroslav Plašil.
17: Rozhodující třetí set, v něm Marie Bousková lepší 2-1, teď je ve vedení česká hráčka a k tomu ještě 30-15, takže se teď snaží držet si náskok jednoho breaku. Marie Bousková 4-6, 7-6 a zatím 2-1 a 30-15. Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
16: Odpoledne se ve třetím kole představí ještě Jiří Lehečka a Linda Nosková. Na fotbalovém mistrovství světa dnes začne osmifinálová fáze. Nejprve bude od 19 hodin českého času hrát Kanada s Marokem a od 23 hodin Francie s Paraguají. Radiožurnál Sport nabídne zápasy v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
8: Zelená vlna.
5: známe lepší cestu.
18: Otevřená D8 u Roudnice a omezení na D1 za Rousínovem. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je teď opět otevřená na kilometru 29. Už v omezení vyprostili kamion po noční nehodě a provoz tak opět obnovili směrem do Prahy jedním pruhem. Kolona před dřívějším odklonem ale má skoro 8 kilometrů před Roudnicí, takže poslední volný na Prahu je stále sjezd na Litoměřice, to je kilometr 45. Na dálnici D1 stále vázne provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. U sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 už od rána pracují silničáři v pravém pruhu a ta fronta je tam skoro na půl hodiny.
19: Z Vyškova do Brna u sjezdu na Slavkov se stříká asi silnice, nějaké technické práce tam jsou. A kolona začíná na 214 km, ale pomaličky to pojíždí.
18: Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic čekejte komplikace na obchvatu Benešova. U odbočky na Konopiště se tam srazila dvě osobní auta, jezdí se k Ivadlově a směrem na České Budějovice ta fronta je delší na 20 minut. A velké kolony jsou na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Za Humpolcem u Vystrkova je dlouhodobé omezení a kolona skoro na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Zítra čekáme oblačno, je zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, večer na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy kolem 26, na horách 13, na Šumavě i kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
20: Hodin a 6 minut. Radiožurnál opět vysílá z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech z našeho mobilního stříbrného přenosového vozu, kterému říkáme Airstream, ze Sadové kolonády, kam i teď po 15. hodině na program zvaný Filmžurnál přišlo dostatečně lidí, aby se něco zajímavého dozvěděli a aby byli třeba i aktivními účastníky následné debaty. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás tady. Našimi hosty v debatě na téma True Crime budou producent Michal Reitler, ředitel vývoje televize Nova, dříve Česká televize. Michale, dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Vítáme tady Petra Lněničku, herce a staniční hlas Radiožurnálu. Dobrý den, Petře.
22: Hezké odpoledne.
20: Vy už jste mluvil vlastně před chvílí.
22: Já jsem před chvilkou už mluvil. Já už jsem řekl všechno v podstatě. Já už jsem přišel jenom poslouchat.
20: Takže Petr Lněnička rozšíří okruh diváků a povídat si s námi bude také právník Ivan David, který se zabývá autorským právem, mediálním právem a přilehlými oblastmi. Dobrý den.
23: Dobrý den.
20: Čím si, pánové, vysvětlujete, že to, čemu říkáme true crime, což můžeme asi přeložit, že je to podle skutečné události, tak to dřív i vlasatelé v Československé televizi říkali, že to je film podle skutečné události, že právě to teď diváky tolik přitahuje, že diváky přitahují víc příběhy skutečných lidí sfilmované, než ty, které jsou smyšlené. Michale.
23: Já bych řekl, že je to proto, že se nás jednoduše týkají, protože ve chvíli, kdy se ten příběh stal, může se stát zas. Zároveň existuje určitá skupina příběhů, který máme v paměti, ale třeba neznáme detail. A ve chvíli, kdy třeba jdete točit devadesátky, tak je tam obrovské množství detailů, které jsou fascinující a ta dramatická cesta k tomu je nejsnažší, jak prostřednictvím emocí zprostředkovat nějaké informace, které jsou přinejmenším zajímavé.
20: Když odhlédneme od právního rozměru té věci, obracím se na Ivana Davida, proč vy si myslíte, že tak táhnou true crime?
23: Já myslím, že to je sexy prostě. Že lidi mají rádi skutečné příběhy a mají rádi, když tam poznají něco, co znají, o čem četli, co četli v novinách nebo o čem vyšla nějaká kniha a rádi se přesně dozvědí nějaké detaily, nějaké zákulisní informace, které neznali. A když to ještě zahraje nějaký výborný herec třeba, tu roli, kterou znají z reálného života, tak je zaděláno na hit. Aha.
20: Co o tom soudí výborný herec?
22: To bylo domluvený, my jsme se domluvili předem, že to pan řekne.
20: Taky to bylo drahé.
22: Já si myslím, že to diváky zajímalo vždycky, že to zas taková novinka není, možná se toho teď jenom točí víc a myslím, že je to zajímá hlavně proto, že mají pocit, že se jich to víc týká, že to není příběh o někom cizím, ale o blízkých lidech, o sousedech. Stejně jako když, já nevím, si přečtete nebo slyšíte v televizních zprávách, nebo v jakýchkoliv zprávách nějaký katastrofy, že se dějou ve světě a pak přijde tornádo vedle ve vesnici, tak najednou to je nějak blíž. Myslím si, že true crime je ten podobný systém.
20: A připravuje se herec na roli, která je podle skutečného člověka, podle skutečných událostí, jinak než na roli, která je vymyšlená u stolu?
22: Já osobně si myslím, že tam velký rozdíl není. Je to prostě příprava na roli a já tu postavu musím nějak do sebe dostat, abych ji potom mohl nějak předat. A je to pouze rozdíl, kde čerpám, z čeho čerpám. V těch true crimech nebo v těch skutečných postavách je samozřejmě daleko víc materiálů, daleko víc. Potom diváci můžou srovnávat se skutečnou předlohou. Když tvoříte něco novýho, tak je to víc vaše. Ale i si myslím, skutečné postavy snesou trošku toho uměleckého naší jako nějaký, aby jsme tam nesli něco svýho, nějaký takový, teď nemám to slovíčko.
20: To nevadí, na něj přijdete, ale já mám otázku, jestli vám chodili, když jste stvárnil třeba toho kriminalistu, potom různé názory, ale takhle on se nechoval, on chodil jinak, já nevím, on kouřil levou rukou, i kouříte pravou, rozumíte mi? Jestli až takovéhle detaily potom jako vybudili nějaké reakce?
22: Když si takhle rychle vzpomínám, tak oni chodili právě ty takový ty pochvalný, že to je přesně on opravdu takhle kouřil a bylo to od jeho kolegů z branže a od soudců a od kriminalistů současných i minulých, takže já jsem spíš měl to, že jsme tako trefili.
20: Michal?
23: Promiňte, já na to jenom musím navázat, protože je velký rozdíl v tom, když se zabýváte skutečným případem nebo fiktivním a pozná se to už velkým zaujetím každý profese ve štábu. Protože ve chvíli, kdy ten scénář čtete a říkáte si, ježiši, tohle se fakt stalo, tak vlastně každý v tom štábu k tomu přistupuje o 2 kila zodpovědnic, protože si říká, ale jako někde jsou rodiče, někde jsou příbuzný, jak si ten policista s tím poradil. Čili vlastně veškerý to zaujetí celého toho štábu je okamžitě nějaký silnější a zavalený nějakou větší mírou odpovědnosti, protože víte, že jednou to budete vyprávět lidem, kteří to prožili. Čili ono to nějak všechny ve štábu zkázní.
20: Ivan David je tady, protože tohle téma má svoje nemalé právní konsekvence. Kdy už si může ten skutečný člověk říct, tohle už není jenom umění, to je zásah do mých práv?
0: No tak, já nevím, nakolik mám zacházet do podrobností, ale ještě zkusím maximálně shrnout. Tak je tam několik základních zásad. Ta první samozřejmě je, že ideálně bych měl mít souhlas toho člověka, pokud o něm chci natáčet. Druhá zásada, pokud ten člověk ovšem je nějakou osobou takzvaně veřejně činnou, čili typicky nějaký vrcholný politik, nebo je to nějaká celebrita, anebo je to pachatel nějaké závažné kriminální činnosti, která je něčím mimořádná, o které se hodně psalo, vyvolala společenskou diskuzi, a kde současně není sporu o tom, že ten člověk to spáchal, kde byl v ideálním případě pravomocně odsouzen, nebo v méně ideálním případě není pochyb o té vině, ale třeba z nějakých politických nebo jiných důvodů nebyl odsouzen, tak pak o něm můžu točit. Pakliže to není jeden z těchto případů, a je to třeba případ naopak nějaké oběti té činnosti, která se stala, která sama o sobě není vůbec veřejně nějak činná a opravdu si nepřeje, aby to s ní bylo jakkoliv spojováno z různých příčin, mimo jiné, protože to může vyvolat znovu nějaké trauma, které prožila, no tak pak bez jejího souhlasu není možné ji tam identifikovat.
20: Takovou živou kauzou je bezesporu snímek Zbormistr.
0: Ano.
20: Co je tam nového kolem vývoje?
0: V té kauze? Ta kauza skončila smírem nedávno, kde obě strany teda se dohodly, že dál se již soudit nechtějí z různých příčin, ale výsledkem je, že tedy producent uznal své pochybení, omluvil se, před pár dny vlastně zveřejnil omluvu, kde vlastně přiznal, že pochybil při tom, když se inspiroval reálným jménem, reálným příběhem konkrétní osoby, a současně, že ten film způsobil trauma. A pak ještě tedy poskytl nějaké další plnění, které nemůžu komentovat.
20: Jasně. A ten film tedy může být teď už v klidu v kinech? Nebo ne?
0: Ten film se objeví tam, kde i se dosud objevit nemohl, což je třeba České televizi, ale bude před ním právě viset omluva, která uvede ty věci na pravou míru.
20: Aha. Takže z komerčního hlediska, i když to bude na veřejnoprávní televizi, je to dobrá reklama pro ten film, i když je to celkem jako, to byl smutný příběh.
0: Nevím, jestli reklama, to možná teď řekne spíš televizní producent.
23: Hlavou, ale ne, já bych neřekl, že je to dobrá reklama, protože jestliže chcete dělat film, který má pomoct, tak prostě máte být v souladu s těmi, jejich příběh to je, jo, čili to vlastně nechcete jako producent mít tenhle typ publicity. Čili tohle není jako něco, o co by kdokoliv kolem toho projektu stál.
20: Soudím, že teď vlastně, i když nemluvíte, tak myslíte na sérii Móniová.
23: Ano.
20: S tím pomoct, protože se ukázalo, že díky tomu seriálu nebo téhle sérii se zvýšil počet oznámených případů domácího násilí. Ano. Nikoliv zvýšil počet případů domácího násilí, ale oznámení, což je tedy velmi chválihodné. Ale asi je to proto, že vy jste vtáhli do těch příprav bezprostřední příbuzné.
23: No, ona ta hranice běží, jak popisoval pan doktor, takže vy se musíte rozhodnout, čí příběh vyprávíte. V případě, že vyprávíte příběh perspektivou policisty, což je metoda Markovič, tak potřebujete mít souhlas toho policisty, jeho rodiny. A to je vlastně jako, co vy potřebujete. Když vyprávíte příběh oběti, nezbytně musíte mít souhlas oběti. Čili my jsme potřebovali pro příběh Simony Móniové mít souhlas širší rodiny a v podstatě kdokoliv se v tom příběhu objevil, tak jsme potřebovali jeho souhlas. A ten souhlas potřebujete mít obrazně řečeno v průběhu, během premiéry i během uvedení té série ven, protože smyslem té série podat nějakou zprávu, proto myslím si, nás elektrizují skutečné případy a příběhy, protože prostě dávají nějakou zprávu o tom, co se stalo a jak se, co udělat pro to, aby se to nestalo třeba příště. Čili zrovna v případě Móniové, ale stejně jako u minisérie Iveta, byla naprosto nezbytná podmínka, abychom měli souhlas rodinných příslušníků, Štajdlovic, čili vlastně ta hlavní práce probíhá předtím, než ten příběh jdete vyprávět. Vy si na začátku musíte říct, čí je to příběh. Jestli je to příběh Simony a jejich dětí, tak prostě potřebujete mít souhlas jejich dětí a jejich příbuzných.
20: Petře Lněničko, jsou třeba tyhle případy, třeba ten zbormistr, o kterých tady mluvíme, jistým vztyčeným ukazovákem pro herce, než přijme tu nabídku, že si to musí ještě 10krát ověřit a víc se zeptat, máte všechno pohromadě a tak, aby nedošlo k něčemu, co nechcete, aby se stalo?
22: Myslím, že v tomhle tom možná nastal nějaký vývoj. Mě osobně to nikdy nenapadlo, ale teď právě už od metody Markovič a o tom, co se tohle téma zvedlo a mluví se o něm, tak si myslím, že i na nás, na herce, to tak přijde, aby se člověk, když nějakou takovou práci přijímá, o to daleko víc zajímal.
20: Asi to tak bude. Zeptám se ale pana doktora Davida, jestli existují třeba případy, které by vůbec nikdy neměly být sfilmovány, i kdyby k ním ten souhlas byl dán? Teď myslím jako v takové té etické rovině.
0: Etická rovina teda, nevím, jestli je parketa spíš moje nebo tady pana producenta, ale v každém případě lze říct, že i když ten souhlas mám, tak ten souhlas není nikdy biankošek. Ten souhlas, byť s tím všichni zainteresovaní souhlasí, tak vlastně oni vždycky do toho jdou v nějakém předpokladu, že to bude určitým způsobem stvárněné, že to bude nějak citlivé, že pravděpodobně tam nebudou vypadat jako úplní hlupáci a tak dále. Čili jsem pořád vázán nějakými etickými širšími principy, jak i v případě, kde mám souhlas všech těch osob, o kterých tady pan producent hovořil, tak musím stejně tomu přistupovat odpovědně. Ale jestli je nějaký příběh, který by neměl být nikdy sfilmován, to si nejsem jist.
20: Jestli je někde nějaká červená linie, legislativní nebo zákonná, tedy právní, asi ne. Ale ta etická, Michale?
23: No, ty etické důvody jsou k tomu věc nevyprávět, ale jedním z těch parametrů je říct si jasně, čí příběh to je a toho člověka získat souhlas. Pak, když ho nezískáte, tak máte ještě jinou možnost ten příběh zobecnit, ale pak musíte to zobecnění provést tak, že neukážete na toho, čí příběh to je. Čili musíte změnit jméno, rodinný poměry, věk, pohlaví ideálně, klidně i časový období, nějaký jako, kde pracuje ten člověk, kde bydlí, že vlastně pak to musíte zobecnit, to znamená jako například domácího násilí, kdybychom neměli souhlas Simony Móniové, tak bychom pravděpodobně museli si najít nějaký, změnit, že není třeba slavná, posunout to do jiného města, změnit množství dětí, čili tohle je způsob, jak to vyprávět, je-li to téma skutečně pro společnost zásadní.
20: Rozumím tomu dobře, že tedy dobře natočený true crime může pomoct společnosti taky lecos pochopit?
23: No, řekl bych, že je to podstata toho žánru. Ne každý to dělá, ale myslím si, že true crime je nakonec recept pro lidi, kterým se to nestalo, co mohou udělat, aby se jim to nestalo, případně může nabídnout pohled na to, jak tomu předejít. Čili alespoň ty true crimey, u kterých já jsem rád, jsou příběhy, které nakonec nesou nějakou dobrou zprávu pro někoho.
20: Má, Ivane Davide, už tenhle žánr jasně nastavené limity a nebo se teprve tvoří za pochodu?
0: No, něco mezi tím bych řekl. Jo. Ty limity jsou vlastně určovány ano za pochodu, ale už nějakých, dejme tomu, 60 let, kdy o tom vychází nejrůznější články, literatura, jsou k tomu různé soudní případy, takže ano, jako stále se to upřesňuje, ale když jsem to studoval s různými účely, mimo jiné, protože jsem o tom přednášel, tak jsem zjistil, už z roku 62 je takový článek, který psal tehdejší právník Československého státního filmu, kde v podstatě nějakých 5 základních zásad, které tam vytyčil, tak platí dodnes. A jsou to mimo jiné ty, které jsme tady zmiňovali před chvílí. Ale samozřejmě tím, jak se mění doba, mění se i ty třeba trestné činy, které se dějí a jak je o nich referováno v médiích a tak dále, tak s tím se mění i ten způsob, jak já musím třeba ty souhlasy vypořádávat a jak to můžu natáčet.
20: Je, řekněme, v zemích... Ano, Michale.
23: Existují vlastně dvě úpravy, které dávají pravidla k tomu, jak se k tomu chovat. Jedna je občanský zákoník, který je na ochranu osobnosti, druhý je trestní, a to je ten takzvaný náhubkový zákon, čili vlastně z hlediska legislativy jste vy jako potenciální předměty vyprávění ochránění. A pak je ta stránka etická, která se prostě mění v čase. Čili vlastně, co bylo možné dělat v 90. letech, není v žádném případě už možné dělat dnes. Čili jako trvale se to vyvíjí a třeba kauza s Burmistr na to taky má nějaký vliv, protože prostě spousty z nás v oboru si uvědomilo, že prostě musíme pokročit a být v tom odpovědnější už ve fázi, kdy se rozhodujeme do takového příběhu jít. Čili ta etická stránka není fixovaná a trvale se mění z roku na rok.
20: Ilustrativně, co by z těch 90. třeba už nešlo natočit?
23: Ježíš, asi nic.
20: Asi nic.
23: Třeba přístup médií, jakým způsobem přistupoval k soukromí lidí, kteří byli obvinění, nikoli odsouzení, jakým způsobem přistupovali k zobrazování dětí. To je v téhle době už naprosto nemyslitelný, že by prostě někdo, někde média informovali o rodině a brali si rozhovor dřív, než padne rozhodnutí. To, my jsme se k tomu vrátili celkem záměrně, tou sérií Iveta a pak i dokusérií Málo mě znáš, ale i kauzou Kramný, kdy vlastně jako všechny tyhle ty projekty mapovaly způsob, jakým tehdy média, nejen média, ale i naše zvědavost a naše hladovost po dramatech, jak daleko šla za hranice toho, co je dneska představitelný.
20: Pro Petra Lniničku byla metoda Markovič takovým milníkem ve vaší kariéře. Přicházejí tedy víc nabídky tohoto druhu, True Crimes, a nebo to tím skončilo?
22: Zaplať pánbůh, že vůbec přicházejí nějaké nabídky. Jsou namíchaný.
20: Dneska ještě žádná nepřišla.
22: Ne, zrovna teď mám takovou jednu krásnou nabídku, kterou ale to možná čekáte, nemohu zveřejnit, protože ještě...
20: Petře, to mi vysvětlete, proč vy herci řeknete, že máte nabídku, ale že ji pochopitelně nemůžete zveřejnit.
22: Protože jsem o to byl požádán. Abych o tom ještě nemluvil.
20: Podepsal jste něco?
22: Ne, nepodepsal, ale já když něco slíbím, tak to splním.
20: To je úctyhodné.
23: To je etika.
20: To je etika.
22: A já zrovna nevím, jestli bych to nazval true crime, ale právě je to skutečná postava, o které by měl vzniknout film a já bych tu skutečnou postavu

0: Že
1: jste vy to produkujete.
0: Dál než před 10 lety, to znamená rok 2016 a starší.
2: A méně. Tak.
0: Tak je to po roce 2000 něco.
2: To jste řekl vy.
0: Jestli máte chvilku času, tak 2-3 hodinky my se tam dostaneme. Je to muž, pochopitelně?
2: Ano.
0: Už se nám to blíží.
2: Prozradit můžu.
0: Tak už jste nehrál ženu, ne?
2: Zatím ne.
0: Ale Dustin Hoffman, no to je jedno.
2: No, vidíte.
1: Amerika.
0: Není malý prolík.
3: To je oslý můj stepanečku.
0: Já už toho nechám. Michal Reitler teď produkuje, nebo televizionová produkuje něco true crimeového?
3: Několik projektů. Protože prostě každý ten projekt má jiný důvod, proč ho vyprávíme, a každý ten projekt má jinou perspektivu, tak jsme dokonce po posledních zkušenostech i s Metodou Markovič dali dohromady něco, čemu říkáme etický panel televize Nova, kde jsme přizvali 4 odborníky z Bílokruhu bezpečí, z Lociky, kde se věnují péči o traumatizované děti. A s nimi konzultujeme, jestli do toho projektu jít nebo ne, právě z etických důvodů. Ty právní, chápem, umíme si je vohlídat, ale ty etické potřebujeme řešit přímo jako v zárodku.
0: Kdybyste v těch právních tápali, tak Ivan David vám dá na sebe určitě vizitku.
3: Je lepší, když nám dá vizitku, než když se nám ozve přes mail.
0: Před žalobní výzvou.
3: Tohle si musíme odpracovat na začátku, aby se nám neozývali pánové doktorové Davidové.
0: Vám tak zasvítili, Michale, oči, když Petr mluvil o tom, že má nějakou nabídku. Fakt ta nabídka není od vás?
3: Ale já si nejsem jistý. Je? Dobře.
1: Mě zatím o tom taky víc neřekli, takže možná, že...
0: Co vám tedy řekli?
3: No ale teď já jsem žádlivej.
0: To bude nějaká jiná produkce, pozor. Co vám řekli, Petře?
1: Jestli bych nechtěl hrát tuhle postavu.
0: Takhle se to dělá ve vaší branži? Dobře, no. Nechcete hrát tuhle postavu?
1: No, zavolá mi v tomto případě kamarád režisér přímo a nabídne, prosím tě, chtěl bych dělat film o tomhletom člověku, o kterém už se toho jenom natočilo, ale ne ještě úplně všechno.
3: Jo, to je film. To není seriál.
1: Je to film.
3: Bez vás, zúžil se nám výběr.
0: Taky se nám zúžil výběr, on těch kamarádů moc nemá. Jo, takže...
3: Já to se od Markoviče změnilo.
0: Jo, to je pravda.
1: No. No a já jsem řekl ano. Dobře. Takhle, říkám, ty jsi se zbláznil, a pak jsem řekl ano.
0: Dobře, tak ať vám to vyjde, kdy to bude mít premiéru, to si řekneme až někdy jindy. Hosty téhle debaty o filmu a zejména o žánru true crime byli producent Michal Reitler. Michale, díky, nashledanou.
3: Děkuju.
0: Právník Ivan David.
4: Díky moc.
0: A herec Petr Lněnička.
1: Děkuju, hezký den.
0: Který se těší na novou roli, o které nesmí ještě mluvit. Zatím stále zůstává společně s Jitkou Ješkovou skvělým hlasem Radiožurnálu. Však ho za chvíli uslyšíte.

0: Posloucháte Radiožurnál, vysíláme ze Sadové kolonády na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. To nám ale nebrání k tomu, abychom plnili svou zpravodajskou povinnost, tedy vysílali aktuální informace. Jejich okamžik přichází právě teď. 15 hodin 30 minut. Radiožurnál přináší zprávy.
1: O víkendu se bude po deštích zvyšovat aktivita klíšťat, varují meteorologové. Lidé by měli používat repelenty, nesedat si do trávy a po návratu domů se prohlédnout. Riziko, že bude klíště nakažené, je přitom momentálně větší v parcích než uprostřed lesa. Stát už letos vybral od řidičů za dálniční známky přes 5 miliard korun. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém spravuje. Nejvíce se prodalo 10 denních známek, po nich následovali roční. Podle mluvčí Cendisu tržby za dálniční známky meziročně mírně rostou pravidelně. Tropické horko provází ve Spojených státech oslavy 250. výročí nezávislosti. Ve Washingtonu teplota překonala rekord starý 154 let. 38 stupňů hlásí i New York a Boston. Philadelphia kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod v zemi a úřady varují před přetížením elektrické sítě. Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nejezdí pražské metro na části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá až do 10. července. Sport. Tenistka Marie Bousková usiluje o postup do osmifinále Wimbledonu proti Rusce Samsonovové. Aktuální informace má Jaroslav Plašil.
2: Marie Bousková si znovu vybojovala šanci na to, aby mohla tento zápas vyhrát, má výhodu breaku a půjde servírovat na výhru v tomto duelu 5-4 v rozhodující třetí sadě. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat, jak toto utkání dopadne. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Na kort se ve třetím kole dostanou ještě dva Češi, Jiří Lehečka a Linda Nosková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D8 u sjezdu na Roudnici a také na D1 u sjezdu na Slavkov. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy se postupně rozjíždí kolony před omezením u Roudnice. Na 29. kilometru už kamion po nehodě odklidili, opět se tedy dá projet zúžením jedním pruhem. Kolona ale má skoro 8 kilometrů, zdržení 50 minut a rozjíždí se to jen velmi pomalu. Poslední možný je tak sjezd na Litoměřice, kilometr 45 a pak to objete přes Terezína do Xany. Na dálnici D1 čekejte zdržení na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. U sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 209,5 pracují silničáři, malují tam podle zpravodaje čáry na dálnici. Zdržení se ale zkrátilo, teď se popojíždí asi 15 minut. Komplikace jsou na dálnici D1 z Brna do Ostravy a to u sjezdu na Bělotína Frýdek Místek. Je tam omezení a před omezením na kilometru 311 teď i nehoda.
5: Ve směru na Ostravu, kde je čerstvá nehoda dvou osobních automobilů. Jeden z těch vozů je otočený naopak a blokuje výjízdní pruh.
4: A brzdí se před kolonou asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno, je zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, večer na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů, na jihu Moravy kolem 26, na horách většinou 13 a na Šumavě kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál z Karlových Varů s Janem Pokorným.
0: Z Mezinárodního filmového festivalu, který i teď v odpoledních hodinách přivádí na Sadovou kolonádu, kde máme náš mobilní vysílací vůz, kterému říkáme Airstream, desítky, možná i stovky posluchačů zajímajících se o film a také o Radiožurnál. Díky za to.
6: Filmžurnál s Janem Pokorným.

0: Radiožurnál se v těchto hodinách mírně přejmenovává na Filmžurnál, protože přinášíme řadu filmových informací. Například americký herec Jesse Eisenberg odpoledne tady v Karlových Varech převzal cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu. Ve velkém sále hotelu Termál uvedl svůj starší snímek Dvojník, který je adaptací stejnojmenné novely ruského spisovatele Dostojevského. Detaily má teď v Karlových Varech reportér Radiožurnálu Martin Balucha. Martin, dobrý den.
1: Zdravím, hezké odpoledne všem posluchačům i tady na kolonádě.
0: Martine, Jesse Eisenberg vystupuje velmi dynamicky, rychle mluví, občas ty hlasy mění dokonce. Působil stejně tak i při tom přebírání filmové ceny?
1: Já myslím, že se to tak dá říct. Působil dynamicky, zase to rozjel, zase trošku měnil hlasy, ale říkal, že se musí krotit, to z toho důvodu, že tam měl překladatelku, takže musel vždycky ty úseky dát pauzu. A pak taky kvůli manželce, si představte, říkal, že kvůli manželce nesmí mluvit moc dlouho spatra, jinak že by se s ním rozešla. Ale obecně působil velmi skromně a vlastně říkal, že si vlastně nezaslouží tu cenu od prezidenta festivalu.
2: Já si tu cenu vlastně vůbec nezasloužím. Nicméně jsem herec a herci ceny milují. Kdybyste jim řekli, že v budově, kde hoří je nějaká cena, tak bychom se pošlapali a pozabíjeli navzájem, abychom se do té budovy dostali a cenu získali.
1: Takže bylo slyšet, že skutečně působil velmi skromně. Ještě tam byla
0: velmi
1: jedna...
0: Velmi krotce.
1: Krotce, možná i kvůli té manželce.
0: Velmi krotce.
1: Ale byla tam ještě jedna scéna s e-mailem. On sliboval divákům, kteří se mu ozvou přes agenta, že jim napíše, že se jim taky ozve přes agenta, ale i e-mailem sám, a vlastně reagoval na prezidenta festivalu Krištofa Muchu, který říkal, že vlastně Jesse Eisenberg je zvláštní v tom, že spoustu hollywoodských hvězd musí kontaktovat přes agenta, jednoho, druhého, v New Yorku, v Los Angeles, tady mu přišla za 3 minuty SMS-ka nebo e-mail, jestli bychom to mohli řešit spolu Jesse Eisenberg. Takže je velmi skromný a působný bezprostředně.
0: Po tom, co jste říkal, už se úplně přestávám divit jeho manželce. Eisenberg tady na festivalu představil svůj starší snímek, Dvojník. O čem je a co k němu herec řekl?
1: Je to vlastně adaptace stejnojmenné novely spisovatele Dostojevského. On tam hraje takového skromného, takového nevýrazného člověka Simona, ale do tohohle jeho života nevýrazného se pak vmísí vlastně další postava, osobnost Jamese, a to je zase jeho protiklad. I když fyzicky se hrozně podobají, jsou si podobní, tak charakterově jsou odlišní. Ten James je takový průbojnější, je to vidět i prostě na tom průběhu toho filmu. Obecně o tom mluvil i právě Jesse Eisenberg, o tomhle tom, o těch různých rolích i o tom, jak to působí ve filmu.
2: Richard Ayoade natočil ten film s výraznou evropskou filmovou představivostí. Je to Dostojevský, ale tak trochu přes Kafku. Je v něm německý expresionismus a specifické středoevropské uvědomění, že byrokracie může být děsivá a současně hodně vtipná.
1: Jesse Eisenberg také ještě mluvil o tom kontrastu mezi evropskou a americkou kinematografií. Říkal, že tady v Evropě se ještě točí filmy, které jsou umělečtější, on říkal dokonce podivné, takové s nižším rozpočtem, že ve Spojených státech už to není úplně tak ten způsob, a toho si cenil a těšil se, že se bude moct vracet sem.
0: A on ještě potvrdil, že příští týden dostane, aby to nebylo úplně jednoduché, polské občanství. Po kom má polské kořeny?
1: To musíme vysvětlit, protože on samozřejmě to americký herec, ale polské kořeny má tatínkovi, respektive ty polské kořeny mají vlastně jeho předci, kteří žili na vlastně dnešní Ukrajina, můžeme říct i Polsko, ale ještě zajímavá ta rovina jeho maminky, která pochází vlastně z dnešního Moldavska, taky vlastně Ukrajiny, takže ty polské kořeny má po tatínkovi, který byl taxikář dlouho ve Spojených státech, pracoval taky v nemocnici, stal se taky profesorem, takže spoustu profesí, aby uživil samozřejmě rodinu ve Spojených státech, a taky říká, že díky tomuhle tomu občanství doufá, že se bude vracet sem častěji do střední Evropy a že ještě prohloubí tu spolupráci tady s Mezinárodním festivalem v Karlových Varech.
0: Díky za informace, u mikrofonu byl Martin Balucha. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, vysíláme ze Sadové kolonády na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Co vás čeká dál, tak po 16. hodině bude následujících 25 minut patřit filmovému recenzentovi Radiožurnálu Pavlu Sladkému a v 16 hodin 33 minut plus minus přivítáme dalšího hosta, kterým tentokrát bude herečka Hana Wagnerová. No a letos stejně jako v loni pro vás natáčíme festivalový podcast o tom nejzajímavějším, co se tady v Karlových Varech děje. Nové díly najdete každý den v podcastových aplikacích, třeba Můj rozhlas, a nebo taky právě teď ve vysílání Radiožurnálu.
1: Festivalový vývar.
2: Podcast o tom nejzajímavějším na prestižní filmové přehlídce v Karlových Varech.
3: Jsme zpátky spolu s další porcí vývaru. Tentokrát je obzvlášť silný. Příjemný poslech přeje Eliška Zábrocká.
2: Festivalový vývar.
4: Přátelé, festival slaví 80 let od svého založení a 60. ročník. Možná si říkáte, jak je to možné. Když byl založen před 80 lety, proč to není 80. ročník? Přátelé, neřešte to. Neřešte to, prostě je to složité. Berte to tak, že u nás to prostě možné je.
3: Jak řekl moderátor Marek Eben, letošní festival je jednoduše jubilejní. Slavnostní večer odstartovalo hudebně taneční vystoupení bratří Cabanových. Diváky v hlavním sále hotelu Termál provedlo postupně celou historii festivalu. U mikrofonu se vystřídali Ondřej Havelka, Berenika Kohoutová, Oskar Hess nebo Barbora Poláková.
5: Mává. Zádech mráz,
3: a nakonec se na pódiu sešli úplně všichni.

0: Letošní vývar začínám s kolegy Martinem Hrnčířem a Lucí Pávovou. Lucko, ty jsi na festivalu poprvé, tak úplně jednoduše, jak se ti líbilo zahájení?
1: Zahájení bylo na můj vkus překvapivě zběsilé. To tempo, které nasadili, tak mě opravdu překvapilo.
0: A jak to hodnotíš ty, Martine, jako člověk, který těch zahájení a těch festivalů zažil víc?
2: Bylo tam méně elektroniky, bylo tam více českých písniček a celkově si myslím, že to zahájení bylo mířené právě na to české publikum, české fanoušky. Celkově to byl takový jako průřez s tou historií.
3: Dva roky vlastním bicykl, nasedlo zadek přivykl.
1: Vedle mě seděla paní, která opravdu celou dobu si tak jako pohupovala, dokonce všechno se ještě točila a dokonce si občas i zpívala, takže jako asi ten apel na tu lidovost fakt vyšel.
4: I feel no pain. My car is running.
0: A pak české herce na pódiu vystřídali zahraniční celebrity. Cenu prezidenta převzala na slavnostním zahájení herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová.
5: Thank you so much for this. Okay.
0: V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál vzpomínala na své začátky a svou filmovou rodinu.
6: My parents both make movies.
7: Rodiče točili filmy, doma jsme se na ně vždycky dívali. Když jsme s Jakem byli malí, tak jsme se dívali na videokazety. Neměli jsme jich ale zase nějak moc, takže jsme si pouštěli stále to stejné. S mamkou jsme milovali třeba hollywoodské muzikály. Ovlivnil mě muzikál Zpívání v dešti. Myslím, že bych ho dala z paměti.
6: Just remembering it, you know?
0: Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převzal Dustin Hoffman.
8: I want to thank the Carlo Vivari Film Festival for serving this love of filmmaking.
0: Herec, o kterého usiloval Karlovarský festival desetiletí.
9: Na tiskové konferenci, když jsme toto jméno oznámili, Krištof řekl, že si pamatuje, že když už nastoupil na Karlovarský festival na konci 90. let, tak už tehdy se festival velmi vášnivě snažil o to, aby tento velikán světového filmu do Karlových Varů dorazil. A při studii materiálu z historie festivalu jsem narazil na informace, že o tom jistě, nebo o tom toužili jistě i diváci ročníku 1970, kdy v Karlových Varech byl promítán mimo soutěž film Půlnoční kovboj.
0: Řekl při slavnostním zahájení umělecký ředitel festivalu Karel Och.
10: Posloucháte podcast Radiožurnálu Festivalový vývar.
0: Martine, ty jsi byl ještě před začátkem Karlovarského festivalu v Mariánských Lázních. Proč?
2: No, nebyl jsem tam tedy na žádném pobytu ozdravném, ale tak trochu to bylo osvěžení paměti, protože v roce 1946 začal Karlovarský festival, tedy ten filmový festival právě tam v Mariánských Lázních.
11: Tradici, kdy vlastně festival fungoval tak, že v Mariánských Lázních byla premiéra a Mariánci ti to viděli až další den.
12: Plný sál Městského divadla přivítal moderátor Marek Eben. Ten si přizval na pódium také Krištofa Muchu, výkonného ředitele Karlovarské přehlídky.
13: My jsme v loňském roce, když zemřel Jiří Bartoška, dělali jsme jeho výstavu, tak spousta lidí chodilo za námi a říkali, to je stejně skvělé, že Jiří Bartoška založil ten Karlovarský festival. A my jsme si uvědomili, že tady je velká mezera. My jsme říkali, ten festival tady je od roku 1946 a je potřeba si to připomenout.
12: S poznámkou z dobového tisku roku 1946 pak přišel před diváky i umělecký ředitel festivalu Karel Och.
14: Lázně a filmový festival, to je myšlenka dobrá. Protože lázně i film obojí se snaží o udržení člověka. Jedni pečují o jeho zdraví tělesné, druhé o duševní. Přejeme oběma, aby tato jejich práce měla nejlepší výsledky.
0: Jiří Bartoška byl mladší než první ročník festivalu. Pamatovat všechny, ale teoreticky může zpěvačka Marie Rotrová. Byla hostem Radiožurnálu a Libora Boučka.
15: A o mě šla fáma, že něco mám s Jirkou Bartoškou. To byla opravdu fáma, my jsme si vykali do poslední chvíle. Začali jsme si tykat někdy v Doupěti, když jsme spolu před, já nevím, 5 lety vystupovali. Zpívám si v autě, hlavně v autě. Jednou mě to stalo pokutu, protože když zpívám pomalou písničku svoji, pouštím si svoje základy muziku a k tomu si zpívám a když zpívám pomalu, tak jedu pomalu. Když zpívám rychlou, tak dupnu na plyn a stalo mi to 2500 nedávno. Říkala, ale já se to nemůžu, já jsem zpívala rychlou písničku a nekoukala.
0: A našel by si, Martine, nějakou podobnost mezi tehdejším filmovým festivalem, z toho, co si samozřejmě viděl, protože si to nezažil, a tím letošním?
2: Já myslím, že je to stále o lásce k filmu a o tom, že třeba v té době jste mohli v Mariánských Lázních nebo i v Karlových Varech potkat Vítězslava Nezvala, známé spisovatele nebo takové ty kulturní osobnosti tehdejší doby, a chodili mezi lidmi. Vlastně to bylo v úvozovkách právě už tak lidové tehdy a je to stále lidové i teď.
0: Součástí filmu i filmového festivalu vždy byla a stále je hudba. Nejen proto byl letos v jubilejní rok zahajovací koncert o něco větší než v minulých letech. Show sestavil DJ a producent Nobody Listen. Vystoupila Lenka Dusilová, Matěj Rupert nebo Izomandias. A novinkou byla i dronová show. Mluvil o ní její spoluautor a režisér David Zaorálek.
16: Není to největší show pouze v Karlových Varech, ale je to vlastně největší show v České a Slovenské republice. Celkově se bavíme o počtu 1300 dronů. My neletáme pouze v České republice, ale lítáme po celé Evropě i po celém světě. Až téměř 220 metrů. To je šířka těch největších obrazců. Je to samozřejmě dané i povolením a těmi bezpečnostními limity.
0: Reakce na show ale byly různé. Z diváky natáčel reportér Lubomír Smatana.
17: Když porovnám jako Varačka, když tady byly ty ohňostroje, tak to bylo fakt jako husí kůže, úplně wow, efekty a to.
18: Jo, nevyvolává to ty emoce jako, takový.
17: No, není to takový jako...
19: Pravila Jana.
17: Pravila Jana.
20: V porovnání s těma možnostma, co to nabízí, ty dronový show, co můžeme vidět právě na YouTube a tak, kam se ta technologie až posunula, tak tohle bylo až trapný.
21: Já jsem viděla nějaké japonské ty jedice a jako nejde to srovnat jako vůbec, takže já jsem zklamaná, vysloveně zklamaná z toho, co jsem viděla.
19: Ale nepláčete naštěstí.
21: A ještě nebudu.
0: Festival je tu především pro diváky a jejich reakce, tentokrát ty filmové, vám nabídneme v zítřejším díle podcastu Vývar. Tak naslyšenou.
10: Festivalový vývar.
12: To nejzajímavější z filmových varů najdete na webu Radiožurnálu nebo v aplikaci Můj rozhlas a na všech podcastových platformách.

0: Filmžurnál, vysílaný ze Sadové kolonády v Karlových Varech. Za chvíli po zprávách probereme některé snímky a festivalové dění detailně s Pavlem Sladkým.
1: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Je 16 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
2: Spolek Tábory Aurora zrušil pobyty pro děti z dětských domovů, teď ale hledá brigádníky na pořádání sbírky. Tisíce lidí protestují proti sjezdu AFD v německém Erfurtu. V centru města jsou blokády. Marie Bousková postoupila do osmifinále tenisového Wimbledonu. Pomalý provoz je na dálnici D1 na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. A zítra bude oblačno, je zataženo na většině území, občas déšť nebo přehánky a teploty do 25 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Policie prověřuje spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil odjezd na zaplacené letní tábory pro děti z dětských domovů. Na případ upozornil ve čtvrtek Radiožurnál. Ředitelé dětských domovů za akce zaplatili desítky, někdy i stovky tisíc korun. Radiožurnál teď zjistil, že spolek od čtvrtka hledá brigádníky pro veřejnou sbírku na podporu dětských táborů pro děti z dětských domovů. Spolek na dotazy nereaguje a ani policie se zatím nechce k případu víc vyjadřovat. Kvůli zrušeným táborům začali lidé dětem přispívat v několika sbírkách. Jednu spustil právě i prověřovaný spolek. Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči za dálniční známky zaplatili více než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíce se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky, následovaly roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
4: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje, letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
2: Do východoněmeckého Erfurtu přijeli delegáti strany Alternativa pro Německo. Podle policie proti sjezdu ve městě demonstruje nejméně 25 tisíc lidí. Pořadatelé mluví o 50 tisících protestujících. Demonstranti zablokovali několik míst v centru města. Dočasně neprůjezdná byla taky dálnice A71, která vede kolem města. Civilní tajná služba stranu AFD loni označila za pravicově extremistickou. Teď je největší opoziční stranou v německém spolkovém sněmu. Současné průzkumy ji připisují až 29% hlasů. Opavě se komplikuje plánovaná stavba náplavky na Hozově nábřeží. Magistrát potvrdil, že se s povodí Modry zatím nedaří dojednat podmínky například pro umístění posezení v blízkosti koryta řeky. Podobné konstrukce by mohly být překážkou třeba při povodních.
5: Dočasná krátkodobá náplavka už přitom v Opavě byla před 10 lety. O trvalém využití říčního koryta město s vodohospodáři dál jedná a chystá studii, která zpracuje celkovou obnovu Hozova nábřeží a přeměnu na park, místa s vyhlídkami, hřišti a odpočinkovou zónou. Martin Knitl, Radiožurnál.
6: Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila do osmifinále Wimbledonu v Londýně, porazila Rusku Samsonovovou ve třech setech. S turnajem se ve třetím kole překvapivě loučí světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu, ve dvou sadách podlehla Belgičance Mertencové. Jiří Lehečka rozehrál ve Wimbledonu duel se Španělem Munarem, úvod utkání vidí reportér Jaroslav Plašil.
7: Jiří Lehečka začal napřímo, teď jde poprvé servírovat za stavu 0-1 proti němu soupeř Španěl Munar, který porazil Jiřího Lehečku loni v Davis Cupu, ale předtím zase byl dvakrát úspěšnější český tenista. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Odpoledne se ve třetím kole představí ještě Linda Nosková proti Rumunce Kirsteové. Rada světové atletiky prodloužila zákaz účasti Ruska i Běloruska ve svých soutěžích. Důvodem zůstává válka na Ukrajině, která trvá přes 4 roky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D8 u Roudnice nad Labem a také na D1 v Brně. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy se postupně rozjíždí kolony před omezením u Roudnice nad Labem. Jezdí se na 29. kilometru pouze jedním pruhem a kolona je tam od sjezdu na Budyni z kilometru 35. To zdržení na Prahu je teď asi půl hodiny, postupně se ale zkracuje. Směrem z Prahy do Ústí před omezením na 24. kilometru teď zdržení na D8 asi 15 minut. Na dálnici D1 u Brna je teď největší zdržení na trase z Prahy do Ostravy, a to před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196. Po pojíždí se od sjezdu na Výstaviště z kilometru 192 čekejte 15 minut navíc. Komplikace jsou na D1 i dál z Brna do Ostravy u hranic na Moravě. Na kilometru 311 je omezení pouze do pravého pruhu a navíc před zúžením je teď i nehoda v levém, dvě osobní auta. Celkově tam čekejte zdržení 10 minut. A kolona asi na 10 minut po pojíždí také na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. Provoz brzdí omezení u letiště na 2. kilometru, kolona začíná na 4. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno a zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů, na jihu Moravy i kolem 26. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál z Mezinárodního filmového festivalu z Karlových Varů s Janem Pokorným.
0: 16 hodin a 6 minut. Děkujeme Kateřině Causidisové za předání slova. O čem mluvili hvězdy slavnostního zahájení festivalu s naším filmovým kritikem? A jaký fotbalový mač se hraje ve filmu Zápas století? To vám řekneme za malou chvíli s Pavlem Sladkým.
9: Festivalová předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý festivalový den po 16. hodině, což je právě teď, přivítáme ve vysílání Pavla Sladkého, filmového kritika Radiožurnálu. Dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
0: A budeme s ním, tedy budeme s vámi, mluvit o nejvýznamnějších karlovarských premiérách. A přineseme i rozhovory s největšími zahraničními hvězdami festivalu. Takže po kolikáté vlastně, Pavle, jste tady na festivalu? Je to 60. ročník?
10: Já jsem tady po 25. Poprvé jsem byl na festivalu v roce 2002. To jsem bydlel ve Stanovém městečku. Viděl jsem, pokud si dobře pamatuju, 30 filmů a odjížděl jsem s horečkou.
0: Dokážete i po téhle zkušenosti doporučit divákům, jak si vybírat filmy a jak si ten festival užít?
10: Pár rad bych snad mohl nabídnout jako summary té zkušenosti. Podle mě, čím víc jako publikum o těch filmech a o katalogu festivalu víte, tím snaz si dokážete vybrat. A je dobré zohledňovat nejenom to, co anotace říká o ději filmu, ale taky třeba v jaké sekci ten film je. Pokud nemáte například náladu na něco vysloveně experimentální, tak bych nedoporučil, abyste se vydávali na sekci Imagina, která je právě těmhle filmům věnovaná. Pokud chcete vidět jenom nové filmy a ne staré, měli byste vědět, že Návraty k pramenům jsou sekce věnovaná starým snímkům a podobně. Tyhle informace vám vždycky pomůžou k tomu si z toho dobře vybrat. A vždycky trochu říkám, dávejte si pozor na anotace, které ten film jenom popisují, ale nechválí ho.
0: Nevím proč, ale v posledních letech chci vidět jenom komedie. Najdu je i tady?
10: Najdete tady samozřejmě i komedie italské, i jiné, no. I české. Je to festival, který nabízí spoustu žánrů, takže samozřejmě i komedie.
0: Jaký je ten film Zápas století, který letošní Karlovarský festival slavnostně otevíral?
10: Je to film, který se celý točí kolem legendárního zápasu v Mexiku v roce 1986, což je ten zápas, kde dal Maradona gol rukou.
0: Božská ruka.
10: Božskou rukou, z čehož se stal úplný popkulturní termín a ovlivnilo to dějiny nejen toho sportu. Tenhle film, dokument, střihový dokument, který natočila režisérská dvojice Juan Cabral a Santiago Franco, vlastně vykládá nejenom ten zápas, ale spoustu věcí okolo, což jsou především boje o Falklandy lomeno Malvíny mezi Anglií a Británií, což je ten zápas, který se potom odehraje, a spoustu dalšího politického kontextu. Takže my z toho zápasu samotného v tom filmu vidíme jenom několik málo minut, jenom klíčové Maradonovy akce, odpověď Britů a podobně, ale ten film vlastně vystavěl celý ten zážitek na tom, že v tom zápase se zbíhají nitky spousty událostí. Dozvíme se tam věci, které se staly 20 let před začátkem toho zápasu a dozvíme se tam i věci, které začaly asi 200 let před začátkem toho zápasu. Tímhle způsobem režiséři odpovídají na otázku, kterou si položí v úvodním titulku, kdy zápas vůbec začíná a kdy končí, a vlastně nám trošku podsouvají myšlenku, že v tomhle zápasu to začalo hodně dávno před úvodním hvězdem a pokračuje tak trochu do dneška.
11: Takže to film jen a pouze pro fotbalové fanoušky není.
10: Není to jenom pro fanoušky fotbalu, ale samozřejmě těm, kterým na fotbalu záleží, tak ti si ho užijou nejvíc. Já jsem někde tak napůl. Fotbal jsem sledoval do svých třeba 18 let a potom jsem se na to úplně vykašlal a teď mi fotbal se vrací do života jinudy. Takže jsem při sledování toho filmu přepínal mezi dvěma různými polohami. Jedna byla, že jsem obdivoval, jakým způsobem režiséři spletli všechny ty společenské, politické i fotbalové věci, včetně vynálezu žluté a červené karty a další okolnosti do příběhu toho filmu. A v té druhé poloze jsem si říkal, tak se trochu uklidníme, jde jenom o fotbal a vy v tom filmu děláte úplnou mytologii z toho zápasu, nejenom z Maradony, nejenom z jeho anglických protihráčů včele s Garym Linekerem, ale je to něco, kde když publiku na fotbalu bude záležet, tak tohle dokážou spolu prožívat.
11: A jak tvůrci toho snímku přistupují k politice a sportu? Fandí někomu?
10: Snaží se právě o nějakou rovnoměrnost mezi oběma těmi národy. Ten film je mluvený i španělsky, i anglicky a různým způsobem střídá takové historické paradoxy, ke kterým došlo v průběhu toho zápasu, protože se několik desetiletí snad nevědělo, kde skončil Maradonův dres po té, co si ho vyměnil s jedním anglických spoluhráčů. Anglický tým byl rozzuřený nejenom kvůli tomu gólu rukou, takže kdyby ten hráč přiznal, že ten dres má on, tak by mu ho možná rozcupovali, takže ho měl dlouho na půdě a pak se vydražil za několik milionů liber a všechny tyhle příhody, že právě argentinská věc končí v rukou Angličanů, mají i nějakou společensko-politickou rovinu.
11: Možná vzniknou nějaké podobné filmy třeba potom dnes v noci fenomenálním výkonu Kapverďanů, kteří hráli úplně skvěle, takový gol se málo kdy vidí, kteří tam dali. Uvidíme ten film po festivalu v českých kinech?
10: Právě že uvidíme, je zakoupený už do české distribuce, takže diváci, divačky na něj budou moct zajít i v průběhu roku po Karlovarském festivalu a to je další důvod tady o něm dneska mluvit. Jinak mě k tomu ještě napadá, že v tom filmu se vlastně tak nepřímo přiznává, že první poločas toho zápasu nestal za moc a stejně se z toho podařilo udělat jeden z nejlegendárnějších zápasů dějin fotbalu.
11: Já to pamatuju. Pavel Sladký, za chvíli budeme pokračovat.
3: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
12: Yes. Papi, come on. Hey, Martinez. You ready, girl?
13: Come on. Let's do this.

0: Posloucháte Filmžurnál, vysílaný z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Povídáme si s filmovým kritikem Radiožurnálu Pavlem Sladkým. Pavle, jaká byla ta letošní setkání na červeném koberci?
1: Velmi milá letos, musím říct, což není pravidlem, protože červený koberec, vysvětlím trochu, jak to funguje. Organizátoři festivalu tam přivádějí ty největší hvězdy a mají rezervované takové mikro rozhovory pro některá média. Radiožurnál je mediálním partnerem, takže patříme mezi ně, což v zásadě znamená možnost položit většinou dvě otázky té velké hvězdě. Takže je to hodně koncentrovaný a vlastně v něčem trošku stresuplný prostor položit tu správnou otázku, na kterou dostanete odpověď třeba jenom ano, nebo dobré to bylo, to natáčení, a jde se od toho, ale něco se trochu dozvědět. Tak v letošním případě, a to především s Maggie Gyllenhaal a s Jesse Eisenbergem, to bylo velmi milé setkání.
0: Ano, vy mluvíte o tom umělci, který je proslulý svou výmluvností. Můžete představit kariéru Jesseho Eisenberga?
1: Jesse Eisenberg je herec, který není jenom hercem, ale je taky scenáristou, autorem divadelních her, autorem knihy, která vychází z jeho textů napsaných původně pro magazín New Yorker, a je to taky filmový scenárista a režisér. Už má za sebou dva celovečerní filmy, oba velmi zajímavé. Jeden z nich se jmenuje Až skončíš se zachraňováním světa, a je to takové drama o matce a synovi. A jeho zatím nejnovější film se jmenuje Real Pain, opravdová bolest, a je to příběh dvou bratranců na výletě do Polska za dědictvím jejich rodiny a za dědictvím holokaustu. A nový film je na spadnutí a pravděpodobně už během podzimu se ho dočkáme a bude se jmenovat Debit.
0: A vy jste s ním nemluvil jenom o filmech, jak to?
1: Já jsem se totiž dozvěděl, že Jesse Eisenberg daroval ledvinu, a to ne někomu z blízkých, ne někomu z přátel nebo členů rodiny, ale bylo to anonymní dárcovství, takže vlastně neví, komu ta jeho ledvina putovala, takže jsem se na to samozřejmě zeptal.
2: It was great. I donated my kidney on December 30th.
1: Bylo to skvělé, řekl Jesse Eisenberg. Daroval jsem ledvinu 30. prosince loňského roku a od té doby jsem na to vlastně úplně zapomněl, protože to pro mě neznamená žádné zdravotní potíže, úplně normálně funguji dál, vůbec se k tomu nevracím a doporučuji každému, aby to udělal. Nevím, jak je to u vás v České republice, ale v Americe je to skvěle zajištěný systém, který obsahuje spoustu zdravotních prohlídek, které zajistí, že jste skutečně zdraví, aby to mohlo proběhnout, a když tohle máte za sebou, doporučuji, abyste to udělali.
0: No a další příležitost bude tady v Karlových Varech na takzvaném Quiff Talku, tedy rozhovoru před publikem, který budete s Jessem Eisenbergem moderovat. O čem se budete bavit?
1: Hodně o filmech, asi míň o ledvinách a víc o filmech, ale určitě se budeme bavit jak o té jeho režijní dráze a scenaristické, tak o jeho herectví, protože hrál v opravdu hodně široké paletě filmů, od superhrdinských snímků s Batmanem přes zombie komedie, jako je Zombieland, který má dva díly, po heist kriminální komedie, jako jsou Podfukáři, až po filmy s výraznými tvůrci a tvůrkyněmi amerického nezávislého filmu, takže je to skutečně široká paleta a on většinou stvárňuje takové trochu úzkostlivé, neurotické, hodně sebereflexivní postavy, což odpovídá i jeho vlastní diagnoze, a myslím, že k tomu se v průběhu toho Quiff Talku dostaneme.
0: Maggie Gyllenhaal řekla na slavnostním zahájení, že se cítí víc jako režisérka, než jako herečka. A to, i když režírovala jenom dva snímky, ale hrála v celé řadě nezávislých, ale i mainstreamových filmů. Jak to, že se tak cítí?
1: No, přišla v průběhu své kariéry na to, že mít možnost ten svět tvořit, nejenom v něm hrát jako herečka, je něco, co jí víc naplňuje. V průběhu toho, když přebírala cenu na slavnostním zahájení, tak říkala, že se na tom významnou měrou podílejí i čeští filmaři a filmařky. Zmiňovala konkrétně dva filmy od Miloše Formana, přičemž Lásky jedné plavovlásky je pro ní srdcový film. Takže říkala, že vlastně už v průběhu jejího krátkého pražského pobytu, kdy tady byla jako studentka, jí to nasměrovalo a postrčilo k režii. A já jsem se jí ještě navrch nad to zeptal, kde vůbec začala její láska k filmu.
3: My parents both make movies, and so we watched movies in my house always.
1: Moji oba rodiče dělali filmy, řekla Maggie Gyllenhaal, a tak jsme měli doma hodně filmů, hlavně na VHS kazetách. Nebylo jich až zas takové množství, takže jsem se velmi často dívala na filmy opakovaně a tím vznikala láska jak ke konkrétním filmům, tak k některým žánrům, hlavně k muzikálu. Například Zpívání k dešti je pro mě zásadní film a v mém filmu The Bride, Nevěsta, je to jasně vidět. A to bych dodal, že potvrzuju, ten film se tady v Karlových Varech promítá. Je to taková hodně divoká směs kriminálky, hororu, feministického filmu a muzikálu, a Zpívání v dešti tam je.
0: Harvey Keitel dorazil na festival vlastně už po třetí a zítra uvede Špinavé ulice, starý film Martina Scorseseho. Kolikrát spolupracovali?
1: Pokud já vím, tak 6x, i když v několika případech šlo o malé spolupráce nebo vedlejší role, ale jindy zase společně utvářili dějiny kinematografie a právě Špinavé ulice, starý film Martina Scorseseho, je toho dokladem. Harvey Keitel tady v Karlových Varech je vlastně tak trochu jako doma, zdůrazňovali to právě i tím, že dorazili jako celá rodina, což odpovídá těm třem návštěvám. Jeho syn tady byl nejdřív v břiše jeho manželky, potom jako malý chlapec a teď jako dvacátník, a je to provázané s celými dějinami té rodiny. Ale ke spolupráci s Martinem Scorsesem se Harvey Keitel vyjádřil takhle stručně a jasně.
4: Powerful, beautiful insight into who we are, what we are like.
1: Silný a krásný vhled do toho, kým jsme jako lidi. To je to, co dokázal Martin Scorsese právě se spoluprací s Harveym Keitelem ve svých filmech a co

0: co jsi opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Česko-polsko-rumunský film Vyvolený režiséra Tomáše Mielnika měl dnes světovou premiéru tady na Karlovarském mezinárodním filmovém festivalu. Delegace složená z herců i tvůrců jej uvedla v místním městském divadle. Tvůrci filmu ho popisují jako divokou absurdní poetickou komedii. Scénář vznikl na motivy románu Thomase Manna a film byl uveden v nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení.

0: 16 hodin 30 minut. Radiožurnál přináší zprávy.
1: Obchody můžou zůstat otevřené během obou nadcházejících státních svátků. Na svátek Cyrila a Metoděje a den upálení mistra Jana Husa nemusí ze zákona zavírat velké prodejny a supermarkety. Obchody ale mohly dát svým zaměstnancům volno, případně upravit otevírací dobu. Slováci dnes v referendu rozhodují o zrušení doživotní renty pro nejvyšší ústavní činitele, kteří odsloužili dvě funkční období za sebou. Takové podmínky aktuálně splňuje jen předseda vlády Robert Fico. Referendum má rozhodnout taky o možném obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Instituce byly určené na boj proti organizovanému zločinu a korupci a Ficova vláda je předloni zrušila. Tisíce lidí v Íránu se v hlavním městě loučí se zemřelým nejvyšším duchovním vůdcem Alím Chameneím. Truchlící davy se shromáždili v areálu velké teheránské mešity Mosala. Někteří lidé hlasitě plakali a tloukli se do hrudi, jiní skandovali hesla proti Spojeným státům nebo Izraeli. Chameneí stál v čele Íránu skoro 37 let. Státní pohřeb bude trvat celkem 6 dní, z toho 3 dny v Teheránu. A v Karlových Varech bude mít premiéru český film Čika Čeka. Představí se v hlavní festivalové soutěži. Podle uměleckého ředitele přehlídky Karla Ocha je to snímek s morálním poselstvím. Do běžné distribuce půjde film v srpnu. Sport. Marie Bousková se probojovala do osmifinále tenisového Wimbledonu. Rusku Samsonovovou zdolala ve třech setech. Jiří Lehečka hraje o postup se Španělem Munarem a duel vidí reportér Jaroslav Plašil.
2: Lehečka vede 5-3 v prvním setu, je teď na příjmu, podává Munar, ale i teď vede český tenista 30-15 při servisu soupeře, už také bojuje o postup do osmifinále. Linda Nosková ale hned v úvodu ztrácí svůj servis a prohrává s Rumunkou Kirstovou 0-1. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D8 do Ksána, také na D1 v Brně. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy se i nadále zkracují kolony před omezením u sjezdu na Roudnici nad Labem. Teď se popojíždí u Doksan u sjezdu mezi kilometry 36 a 33. Zdržení na Prahu asi 20 minut a lehce se zkracuje. Na dálnici D1 stále vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu je dlouhodobé omezení, rozšiřuje se tam D1 na 3 pruhy a kolona kvůli tomu je od sjezdu na Brno výstaviště. Z kilometru 192 čekejte 15 minut navíc. Na D1 pak pozor také na příjezdu do Prahy z Brna před sjezdem na Chodov a Opatov. Na 2,5 kilometru stojí nepojízdné auto po nehodě v pravém pruhu, vybočuje se ale bez kolon, provoz není silný. A v Praze dopravu komplikuje omezení ve Kbelské ulici. Projíždí se mezi Letňany a Novopatskou vždy pouze jedním pruhem a v Cínovecké směrem od dálnice D8 může kolona od sjezdu na Čakovice. Zdržení pak na začátek Kbelské asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. A teď se vysílání Radiožurnálu vrací do festivalových Karlových Varů. Jan Pokorný si bude povídat se svým hostem.
0: To byla zprávařka Jana Gulda, která nám předala slovo. Slíbila zatím něco, co není momentálně možné úplně splnit, protože tím naším hostem věříme, že bude herečka Hana Wagnerová, ale ta je momentálně, ano, i tady v Karlových Varech jsou dopravní zácpy, tak v jedné z nich je, ale pomalu, nikoli mílovými kroky, ale centimetrovými krůčky nebo otáčením kol toho vozu se blíží sem na Sadovou kolonádu, kam přišel dostatečný počet jejich příznivců, diváčů a diváků, aby si poslechli, co Hana Wagnerová bude říkat. A vzhledem tomu, že žijeme v moderní době, v době sociálních sítí, tak my si můžeme tady Hanu Wagnerovou zprostředkovat pomocí jejího instagramového profilu. Když se na něj podíváme, tak vzhledem tomu, že Mezinárodní filmový festival tady v Karlových Varech začal včera, Červený koberec, slavnostní uvádění, tak i společenské magazíny píší. Módní ikona festivalu, jednoznačně Hana Wagnerová, herečka na Červené dřevěném koberci v Karlových Varech doslova vyrazila dech v nepřehlednutelné robě, šité na míru od talentovaného návrháře Borise Krále. Tady by nás určitě zajímalo, co by Hana Wagnerová na to řekla, jak by nám tu robu popsala. Možná k tomu dojde, pokud dojde i Hana Wagnerová. Po výrazných barvách minulých ročníků tentokrát vsadila na jemnost a sofistikovanost. Na červený koberec se vynesla světlé síťované šaty, které dokonale podtrhly její siluetu. Celkový dojem doladila k naprosté dokonalosti pomocí sladěných luxusních šperků a rafinovaného zlatostříbrného psaníčka. Výsledkem je naprosto éterická, elegantní kombinace, která na Mezinárodním karlovarském festivalu vyniká. Milí diváci, vy, kteří vidíte, k příjezdu nejde ještě Hana Wagnerová? Ne. Tak můžeme pokračovat, můžeme číst ty komentáře, ne? Nejkrásnější, píše Světluska Avon. Naďa Andrušíková, překrásná. Hana Wagnerová v plné kráse. Jsem tady trávil půl hodiny, že jsem četl z vašeho Instagramu.
5: To je perfektní, já se omlouvám.
0: Ne, to se neomlouvíte, to se stane, že nejste první herečka, která tady uvízla v zácpě.
5: Opravdu.
0: Opravdu.
5: A pan řidič byl perfektní, ten řezal zatáčky, vám říkám.
0: Řezal zatáčky?
5: Myslím, že přijde o řidiča. Jako zdravý, myslím.
0: Ano, proto se vám říká femme fatale, že?
5: Že ničím lidem životy, myslíte?
0: No to ne, že přicházejí kvůli vám řidiči, tady místní limuzín o řidičské průkazy. Ale já tady koukám na ty šaty z toho zahájení, fakt vám to sluší, ty jsou dobré.
5: Děkuju, to jste hodné.
0: A všichni vás tady vychvalují zase se na titulních stránkách společenských časopisů.
5: Juhu.
0: Jak vám to tam seklo. Tak. Co vy tady ve Varech? Máte tady v ten film, že Bojovník?
5: Máme tady Bojovníka v pondělí, vlastně ve 22.30, myslím, takže je to takhle jako pozdě a je to první uvedení, takže jsme strašně šťastní.
0: Bojovníka hraje slovenský herec.
5: Milan Ondrý, který je fenomenální, má vlastně teďka za sebou jako neuvěřitelný úspěchy, hrál, že jo, v tom Otci Terezy Novotový, kdy pozbíral ceny po celém světě a tady hraje zápasníka MMA a fakt třeba ten Milan prostě podle mě rok trénoval a stal se z něho zápasník MMA, to já to vůbec jako nechápu.
0: On když byl hostem Radiožurnál, tak říkal, že se přitom setkal i s tím Carlosem Vémolou.
5: No, ten tam taky hraje.
0: Ten tam taky hraje. A to bylo ještě před tou kauzou, ale ne? Se to točilo.
5: No, myslím, že byl na svobodě, takže...
0: Jo, tak... Že filmaři za ním nemuseli tam, kde je nesvoboda. Co tam hraje Hana Wagnerová?
5: No, já tam hraju jeho takovou jako...
0: Čí, Vémolovu?
5: No, to je právě... Ne, Milana Ondrýka hraju jeho vlastně... No, jak to jako říct? No, není to jeho úplně partnerka, ale jsou takový jako ztracený duše, který se najdou v určitý moment svého života a je to hezký, takový hezký příběh.
0: Je to až dojemný příběh, byste řekla?
5: Je to určitě dojemný, je to fakt hezký.
0: To mi řekněte, jak může být dojemný příběh z prostředí MMA?
5: No vidíte, to může, to jsou...
0: Jasně, vy zahrajete všechno, ale...
5: Já prostě já bych chtěla tady jako říct, že já nehraju z zápasnici MMA a já fandím, jakoby. To myslím, že jde poznat, že to by nebylo dobrý. Ale v tom MMA jsou jako obrovský emoce, to jsou vlastně, to je jako... To je strašně, to jsou strašně velký příběhy, to jsou jako lidi, kteří opravdu bojují doslova jako na krev jdou. A teď,
0: no právě.
5: No a ono to je, jako je to jak drsný, ale je to vlastně, jsou tam samozřejmě prohry, je tam jako spoustu bolesti, ale je tam hlavně ten jeho osobní příběh toho Milana a ten je jako vlastně daleko důležitější než jenom to.
0: Ale je tam taky, jak říkal Churchill, v jiné souvislosti je tam krev, pot a slzy.
5: Je.
0: Ale ty oni nebrečí, ne, ti zápasníci MMA.
5: Co? No nevím, jako je to vlastně podle mě taková představa, jako když se třeba říká, že něco jako třeba o hercích panují nějaký kliše, tak já si myslím, že tohle není pravda, no. Že i zápasníci MMA brečej a že to je správně. Že to, jako, že to nemusí být člověk jenom jako ostrej, že ta křehkost je vlastně někdy strašně silná.
0: Děkuju za nabídku dalšího tématu. Jaká kliše panují o hercích?
5: Tak třeba, že strašně pijou.
0: Ne.
5: Že strašně pijou. Já třeba ne. Já jsem vyřízená i bez toho. Tak no, to vůbec nechápu. A no, tohle pak že vlastně... No, tohle myslím, že je takový nejčastější, že jsou, jako, že jsou to takový jako bohemský typy, který chodí na plac opilí a To jako asi se jednou za čas někomu stane, ale jinak to není pravda vůbec.
0: No samozřejmě, že.
5: Ne, ale opravdu to není.
0: No, jasně.
5: Nevěří vůbec.
0: Ne, já vám věřím, protože kdyby sem přišel nějaký herec a je velmi známky požití alkoholu, tak my, protože dodržujeme kodex Českého rozhlasu, média veřejné služby, tak bychom ho nesměli pustit živému vysílání.
5: Aha.
0: A teď na mě koukáte jako, že
5: no
0: jsem...
5: Já bych jako
0: teď na mě koukáte jako, že jsem herec a piju.
5: Já bych jako chtěla vědět jako... Takže se to tady nikdy nestalo, že by jako přišel ve barech.
0: To víte, že ne. Tak, nikdy.
5: Tak jsem ráda, že jsme si to ujasnili, že jsme se shodli na tom, že to je teda kliše.
0: Přesně, je to kliše všech klišů.
5: Dobře, kliší.
0: Tady se točí Lajna?
5: Tady se točí za varama Lajna. Se vlastně roztáčí se podle mě
0: musíme
5: zítra.
0: Musíme se zeptat, víte, co je to Lajna? Ano.
5: Juhu. Tak my roztáčíme Lajnu podle mě zítra je první natáčecí den, který, ale já tam nejsem, tam je Jirka.
0: Langmajer,
5: samozřejmě ikona. A vlastně já mám první natáčecí den až ve středu, ale točíme fakt tady za varama třeba 10 minut na stadionu zimním. Takže já tady vlastně z červeného koberce oblíknu kostým.
0: V té robě
5: oblíknu kostým Denisky, která řekněme má jiný vkus.
0: Chtěl bych vidět Denisku v téhle robě, v které jste byla včera na červeném koberci.
5: To by bylo málo na Denisku, to by byla úplně znuděná. Jako.
0: Jo, vůbec by to na sebe nevzala.
5: Ne, to jako to potřebuje tygry a... Myslím jako motiv tygru, jak se tomu říká, potisk.
0: Pak je ještě jedno kliše. Herci ano. Říkají, že kostým dělá roli. Mm-hmm. Platí to nebo je to kliše?
5: Platí to.
0: Fakt?
5: Platí to. A tak víte co, to podle mě, kdybyste si jako zkusili, že byste si prostě oblíkli úplně do něčeho jiného, co je, to je jedno z hereckých cvičení, že si vlastně jako vám řeknou, že se máte oblíknout úplně jinak, než na to, co jste zvyklej. A začnete se jako chovat jinak, opravdu.
0: Začnete se chovat podle toho kostýmu?
5: Trošku jo, trošku vám to jako něco hodí, jako no. Teď jako, myslím si, že kdybyste teďka tady seděl ve smokingu, tak možná budete úplně jako jinak jako narovnaný a ne? Aha. Aha, tak vy mě vyvádíte úplně z míry tady. Ale úplně berete moje jistoty tady.
0: No, protože vy mluvíte o hercích, ne? O moderátorech.
5: No tak a kdybyste měl na sobě...
0: Ale moderátor se hrbí pořád, před každým.
5: Ne, to jsem vůbec nechtěla říct, že se hrbíte, ale...
0: Ale hrbím, protože jsem starý.
5: Ale jste mladý, jste perfektní.
0: Jo, takže vy ještě lžete do rádia. No, na to jsme se tady těšili.
5: Na to jste čekali tady.
0: Tak, přesně. Až si nám sem přijde populární herečka zalahat. Ale ne, vy znáte dobře tu hereckou teorii, protože přestože už máte lecos natočeno, tak chodíte pořád na ty workshopy.
5: Chodím, no, chodím.
0: Pardon, nejste tam nejstarší?
5: jo, jsem, no. Nebo takhle, abych to uvedla na pravou míru, třeba v Itálii, když chodím, tak jsem tam opravdu nejstarší, protože tam panuje podle mě podobný k tomu přístup, jak třeba v Čechách, jakože když už máte vystudovanou školu a máte něco za sebou, tak už prostě na workshopy nechodíte, protože to už jako je jako něco, co je pod váma úplně. Ale třeba v Americe to tak není. V Americe chodí prostě herci úplně jako všech úrovní, všech věků. Teď jsem zrovna třeba byla právě a byla jsem na workshopu, byla tam paní, který třeba bylo 60, byla absolutně perfektní, jako opravdu. A prostě chodí
0: nehrbila se.
5: Vůbec se nehrbila, nepila alkohol. No prostě úplně bořila kliše. Ale třeba v té Itálii je pravda, že tam jako jsem nejstarší. A normálně jim kecám o věku, protože vlastně je to jako hrozný, tam chodí opravdu třeba 18-letý a 20-letý děcka. A tak se vždycky jako přijdeme a teď si musíte představit, jako že bonjourno, jako, a teď oni jako se ptají opravdu na ten věk, což se v Americe teda taky neptají. A teď oni říkají jako 19, 22 a já úplně, ježišmarja. Tak jako pak říkám třeba 33 a oni, ježiš, vypadáš mladší a já, no.
0: Madonna mia.
5: Je to dobrý, jako no.
0: No tak jste no. Si 2 roky ubrala, bože.
5: Vy jste hodnej. No. Jste vypadáte mladě, vůbec se nehrbíte. A
0: tak a vy nelžete a nepijete. No. Co vás vlastně přivedlo do takových zemí, jako je Amerika, tedy Spojené státy a Itálie? To je taky cesta za herectvím?
5: Jo, je to cesta za herectvím.
0: A nebo už jste taková světoobčanka, protože jste...
5: Jo, mě hodně, jako já jsem vlastně tam jela poprvé do té Ameriky asi v roce 2015. Jela jsem tam právě tehdy na workshop, tak nějak náhodou, že jsem prostě cítila asi trošku vlastně možná i vyhoření, chtěla jsem zkusit něco nového a zjistila jsem, že mě to hrozně prospívá v tom si jako otevřít obzory, že znám ty svoje tři ulice, bavím se stejnýma lidma a že najednou jsem měla pocit, jak kdybych ani nevěděla, co jsem záč, jako co jsou moje názory, co jsou názory ostatních, které já jenom přebírám. A bylo to teda o tom herectví, ale bylo to opravdu o nějakým jako až dospění, bych řekla, no. Jako, že jsem díky tomu ten člověk, který jako jsem, no, dneska.
0: Zvykala jste si dlouho na to, že vás tam nikdo nepozná?
5: To bylo skvělý úplně.
0: Fakt?
5: No, protože ono vás to taky jako hodí do vody a najednou nemůžete počítat, jak to říct, jako to, co máte vystavený, prostě už neplatí, jako. Ale najednou zjistíte, jak se k vám ty lidi chovají, když vás vůbec neznají, jak vy na to reagujete, jestli vás to štve nebo neštve, musíte zabrat, aby vlastně jste zase něco dokázal. Zároveň je k tomu třeba perfektní to, že já, nevím, třeba mě baví tancování, ale netancuju moc dobře, jako jo. A když jdu v Čechách na hodinu tance, tak jako vidím, jak ty lidi udělají úplně hrš a dělají haha, blbý, hana, haha. A tam, jako, tam nikoho nezajímám, takže to je hrozně svobodný. Je to hrozně dobrý. Jako
0: Ve Stardance jste nebyla?
5: Ne. A je to dobře pro všechny.
0: Fakt?
5: Ne, já opravdu ráda tančím. Myslím si, že netančím nějak jako perfektně, ale ráda tančím. Ale co je zajímavý, já mám takový styl.
0: Já vás pozoruju s odpuštěním, vy nezavřete ruce, když mluvíte.
5: No. Já takový, tak to je
0: a
5: můj
0: to je,
5: styl.
0: To jste Itálie, ne?
5: No, asi jo. Nebo jsem to měla vždycky a tam to konečně jako zapadlo, že,
0: jasně.
5: Že to jako... A já vlastně, když tančím, tak mi většinou překáží ten druhý člověk u toho, jako. Takže...
0: Si tam dejte tyč místo něj.
5: Takže do toho Stardance jedině jako...
0: Styčí.
5: No, to byla bych volná disciplína třeba.
0: Vás už nebaví točit v Česku?
5: Baví, strašně baví. Mě baví, no jasně.
0: Protože tenkrát, když jste tady měla ten film, ke kterému jste napsala scénář,
5: ano,
0: který vzbudil pozornost, ano, ne, ano. Že ne, tak pak tuším, že celý rok nepřišla žádná nabídka.
5: Celý rok nepřišla žádná nabídka, no. A to ono se občas jako děje. Je to jako, nevím, vlastně, jestli to je kombinace toho, že třeba to některý lidi štve, anebo si naopak lidi myslí, že třeba té práce máte hodně. Myslím si, že to říkalo víc herců, že třeba když vyhráli Český lva, tak najednou jako je to takový jako pocit, že třeba ten se nezastaví, jako, nebo ten by mohl mít velký nároky a najednou jako oni třeba rok jsou jako vůbec nevědí, co se sebou. Jako. Je to zvláštní, no.
0: Ale od toho existuje na světě profese, které se říká agentka nebo agent, kteří už jsou hojně rozmnoženi i po České republice.
5: Je to pravda.
0: Zejména u mladších herců, tedy u vás. A...
5: 33. No.
0: Kristovale.
5: Ano.
0: Nemáte narozeniny dneska?
5: Ne, za dlouho, 33 a za dlouho další.
0: Si myslíte, každý sudý přestupný rok. Nepočkejte, ty agenti.
5: No.
0: To znamená, že to je člověk, který za vás dělá věci, které by dělat nechcete?
5: No vlastně jo, ale což třeba o to, že podepisuje smlouvy, anebo třeba to, co je pro mě nejvíc jako stresující, že dává dohromady rozvrh jako těch věcí. Pro mě to je strašně stresující, protože my třeba, a to je teda taky jako neuvěřitelný, to máme v České republice, jinde to moc nefunguje, že máme tu možnost dělat víc věcí naraz, že třeba jako herci hrajou divadlo a do toho točej, zkoušej a ten agent třeba vlastně najednou, když točíte třeba dva projekty naraz a teď ty produkce chtějí točit ve stejný den, tak vám třeba volají a říkají, no to nejde, my potřebujeme, protože jinak a já vždycky z toho mám strašný stres a ten agent to jako odlifruje a prostě vlastně řekne, to se vůbec nestaré, já ti jenom zavolám výsledek. Tak to je jako skvělý.
0: Takže agenti, to je něco jako WhatsAppová skupina, která si žije svým životem, tak no. Aby vás hvězdy jako chránila, abyste se mohli koncentrovat.
5: No vlastně jo, protože on je pak jako jinak, opravdu těch věcí je hrozně moc, jo, najednou, jako se učíte texty, nějak pracujete na té roli, dáváte dohromady všechny právě, abyste nepřišli pozdě do rádia a takovýhle věci. Víte, kolik jsem dostala zpráv, že to je opravdu jako, v kolik to začíná a že tam mám být 15 minut jako dřív a stejně to nevyšlo, jo. Tak,
0: a to jste dostala od nás nebo od agentky?
5: No, i od agentů, no. Takže oni se opravdu jako
0: snaží... A oni, oni mají napíchnutý váš mobil? Oni sledují váš pohyb?
5: Ne, ale máme společný sdílený kalendář.
0: Jo, jasně, takže no, oni vidí, vědí. Aha, tady už jo. Měla sedět. Už
5: No, takže takhle to... Takže tohle dělají a to je jako super. Ale zároveň třeba v tom zahraničí to funguje tak, že to je jejich hlavní náplň, nebo jedna z hlavních, je, že mám opravdu schánějí práci. A v Čechách to takhle jakoby zatím není. Je to spíš jako o tom, že se třeba o vás někým baví, to jako možná jo, ale není to tak, že vám jako aktivně schánějí castingy a v tom zahraničí jo.
0: To znamená, že on je, nebo ona je finančně zainteresovaná takzvaně na tom, aby vám sehnal co nejvíc práce,
5: ano, protože z toho má procenta.
0: Fakt? Mhm. To je dobré. A proč to v Čechách není zatím tak rozšířené?
5: Jako myslíte to hledání práce? Mm. To jako, nevím, no.
0: Je to vlastně, malý trh?
5: Myslím si, že to je tím, a že vlastně jako spoustu těch režisérů vás vlastně přímo zná, nebo i těch castingových režisérů, což jsou vlastně ty, co jako pak vás volají na casting, tak vás jako zná a ty castingy nejsou kolikrát takhle jako veřejný. Zatímco třeba v tom zahraničí oni jako vypíšou casting a řeknou, že hledají holku kolem 33 let,
0: která nepije
5: a která prostě třeba mluví s akcentem východoevropským a vlastně najednou všechny ty herečky v tom jakoby ranku, tak ty jejich agenti to jako zjistí, že tenhle ten casting je, submitnou tam jako jejich showreel, což je vlastně jako všechny hezký
0: pardon,
5: scény.
0: Pardon, submitnou tam. Já vím, že jste byla v Americe, ale...
5: No, já vím, jakoby... teď si mi
0: jako
5: úplně...
0: podpis?
5: Ne, že tam, že... Ježiš, to se... No?
0: No máme čas.
5: Dobře, to je normálně webová stránka, kde je takhle ten casting a oni ho tam uploadnou tu...
0: To jste si pomohla.
5: Tak já nevím. Nepomůžete mi někdo?
6: Vložej!
0: To je publikum.
5: No, jste skvělý.
0: To je publikum.
5: Wow, tak to jsem se po druhý teď ztrapnila. No.
0: Ne, vůbec. No. Naopak. A ten showreel?
5: Showreel. To je...
0: Jestli chcete, já už toho nechám.
5: Ne. To je vlastně třeba do 3 minut máte vybraný svoje nejlepší scény, které jsou za sebou, aby ten právě třeba ten režisér nebo ten castingový režisér... se podíval, jako, jak umíte hrát, jaký role jste hrál, jaký máte vlastně jako herecký rozsah. A tohle oni tam tak jako, jak to bylo to slovo?
0: Vložej.
5: A ten castingový režisér to projde a když se do toho hodíte, tak vám vlastně nabídne teprve udělat casting.
0: A já bych do toho s dovolením uploadnul jednu otázku.
5: No, vy jste výborný.
0: Bejbal jsem. No. Aby mohla znít, jestli v té době rozvinutých informačních a komunikačních technologií jim stačí teď už, když třeba tu etídu, kterou potřebujete, abyste prošla tím konkurzem, natočíte doma na mobil.
5: Jo, to vlastně
0: většinou... Takhle snadné to je?
5: Je to, no, ono to jako je snadný a je to výhoda, je to i nevýhoda. Je to výhoda, je to proto, že můžete být jako vlastně kdekoliv. To znamená, že když přijde ten casting a přijde třeba z Itálie nebo přijde z New Yorku, tak já si můžu doma to nahrát, poprosit někoho, kdo umí anglicky, kdo mě s tím pomůže, nahraju si to na mobil a pošlu to. Ale zároveň to vlastně funguje tak, že nám přijde třeba jenom jedna scéna. Máme jako 5stránkovou scénu, máme k ní takový jako obecný popis jako a vy si to v hlavě musíte nějak vymyslet a udělat to a třeba se netrefíte úplně jako v té interpretaci té role. A kdybyste byl jako v té místnosti, tak vám vlastně ten režisér řekne, no to ne, ona vlastně je daleko víc jemná nebo naopak je daleko víc extrovertní a chtěl bych tam vidět, šlo by to víc jako komicky zahrát a dávám šanci na to, abyste v tu chvíli ukázali, jestli to dokážete změnit, jestli vlastně na to máte představivost, jestli máte ten talent tý okamžitý změny a když se takhle netrefíte, tak oni se velmi často na to prostě podívají a řeknou, ta se na to nehodí. Pokud vás neznají právě, pokud už nejste nějaký jako velmi známý herec třeba v Americe, a znají jeho rozsah, tak řeknou, ježiš, tak on to zrovna jako nechytnul, pojďme mu dát druhou šanci, ale když ne, tak rovnou vypadáváte ven z toho kola.
0: A v té Itálii točíte nějaký seriál, nebo jste
5: točila? Teďka budu točit seriál.
0: Ale jak ne, že byste nežila předtím, ale teď jste vyloženě ožila.
5: No, já mám z toho radost, opravdu mám z toho.
0: A jsou italské seriály jiné než české seriály?
5: Tak jsou, jako některý jsou geniální a některý jsou strašně špatný, takže já myslím tak,
0: pak jak... je to podobné.
5: No, je to jako jak v každý zemi, jako máte tam prostě velkou kvalitu a máte tam věci, které nejsou dobrý, ale pro mě už jenom to, že točím v tom cizím jazyce, který jsem se začala učit před pár lety, je jako ohromný vítězství, takže já fakt z toho mám jako neuvěřitelnou radost. No.
0: To znamená, že tam hrajete v italštině italku bez akcentu?
5: Ne, to ne, já, normálně... jako já i, jak jsem říkala, ten tanec, jako... to mě baví hodně, nejsem v tom podle mě tak úplně super, tak třeba na akcenty jsem opravdu špatná. No, to jako, já mám dokonce jako vlastně akcent koučku, paní, která mě pomáhá s tím akcentem a my jsme třeba strávili jako 20 minut nad tím, že na začátku, kdy mě jako vysvětlovala rozdíl, jo, ne, to bylo na nějaký reklamě, to já jsem dělala nějakou reklamu a oni přišli a říkali jako, dobrý den, chtěli byste, aby jsme vám říkali Hana or Hana? A já úplně. ale to bylo to samý. A oni úplně, ne, to je hrozně výrazně jiný. A já úplně, a zjistila jsem, že opravdu na to ten organický ten sluch jako nemám. Jako, že jsou lidi, kteří to jako hrozně hezky chytají a já mezi ně nepatřím, takže já budu muset hrát cizinky.
0: A jak vám tedy tam říkali, Hana nebo
5: or
0: Hana?
5: Hena.
0: Hena.
5: Yes. Jo, tak teď už to slyším, ale trvalo to 5 let.
0: A v tom italském seriálu tedy hrajete?
5: Hraju taky cizinku.
0: Taky cizinku?
5: No.
0: Přímo odkud?
5: Říkají východní Evropa, ale vlastně říkali, že to tam možná jako budou i specifikovat, že z Čech.
0: Mm-hmm. A je to pozitivní postava?
5: Je taková vtipná dost. No.
0: Jo,
5: no, tak... jo, tak to mám jako radost. No, protože předtím jsem hrála mafiánku. No.
0: Běloruskou?
5: Běloruskou.
0: Fakt.
5: No. Tak teď hraju vlastně takovou, jako je tam... Ach jo, no, je tam takový háček, že ona by měla zpívat právě, jo, a to teda taky není dobrý, no, ale...
0: A tancovat nemusí?
5: No, tancovala bych radši, jako, zpívat to je...
0: A ne, nehrála jste někde na kytaru a nespívala v něčem?
5: No, jo, no.
0: Já vím v čem.
5: v novém filmu vlastně Dana Pánka po večerce a já jsem mu říkala, že neumím moc zpívat a on mi to nevěřil a pak byl podle mě smutnej, no.
0: Takže no. Po večerce pak se rýsuje ještě další nějaký projekt?
5: No tak Lajna a teď mám vlastně dva seriály, budu točit v té Itálii. Jeden takový větší, jeden menší. A potom uvidíme, potom scháníme peníze na náš film s Tomášem Vinským, na druhej.
0: Který si budete sama psát scénář?
5: Ten už je napsaný, ten scénář.
0: A je to váš?
5: No.
0: Je, to máme z vás radost a těšíme se.
5: Já se taky
0: zejména
5: těším.
0: Na ten italský seriál, sice ten ho tady neuvidíme, ale možná se nějak k nám dostane.
5: Přesně tak.
0: Hana Wagnerová byla hostem Radiožurnálu. Díky
5: děkuju
0: za to.
5: Děkuji vám za pozvání a za trpělivost.
0: Ne, pardon, ne Hana, ale Hena.

0: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
1: Asi pětina lidí šla v období před covidem do penze jako nezaměstnaná. Dustin Hoffman uvedl na festivalu v Karlových Varech film Absolvent. Jiří Lehečka usiluje o postup do osmifinále tenisového Wimbledonu. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy do Ostravy brzdí provoz omezení. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky, večer začnou srážky ubývat a teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Zhruba pětina Čechů chodila do penze jako nezaměstnaná. U předčasných penzí jsou to dokonce dvě pětiny. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před COVID-19 a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidi do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup část z nich zvolila kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovaly taky zdravotní problémy. Nejčastěji odevzdávanými zbraněmi během půlroční zbraňové amnestie byly ty z první a druhé světové války. Možnost beztrestně odevzdat nelegální zbraně, střelivo i munici skončila 30. června. Například jihomoravští policisti za tu dobu nazbírali celkem 527 kusů zbraní a téměř 37 tisíc kusů střeliva a munice. Každou zbraň policisti prověří a případně zjistí, jestli ji někdo nepoužil při trestném činu, vysvětluje mluvčí Petr Vala.
3: Mezi nejzajímavější přírůstky patřil například po rumácku vyrobený střílející nůž. Lidé přinesli také střílející tušku nebo střelnou zbraň ukrytou v nenápadné krabičce. Takzvané zákeřné zbraně jsou podle zákona zakázané, protože na první pohled nelze poznat, že jde o střelné zbraně.
1: Po ruském útoku na ukrajinský uhelný důl v Dněpropetrovské oblasti zemřel jeden člověk, informovala o tom energetická společnost DTEK, podle které je dalších 5 lidí zraněných. Ukrajinská státní energetická společnost Naftohaz uvedla, že ruské drony útočily taky na zařízení na těžbu zemního plynu v Poltavské oblasti. V areálu vypukl požár a provoz byl pozastavený. V Záporožské oblasti pak údery na obytné budovy zranily 8 lidí, včetně 2 dětí. Herec Dustin Hoffman uvedl na Karlovarském festivalu projekci snímku Absolvent. V něm stvárnil v roce 1967 nervózního mladíka, kterého svádí starší žena. Byla to jeho první filmová role a získal za ně nominaci na Oscara. It was an
4: accident. Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. Už byl tehdy přesvědčený a říkal, dobře, nejde to natočit, nedá se nic dělat. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
5: Sport. Marie Bousková postoupila do osmifinále tenisového Wimbledonu. Rusku Samsonovovou porazila ve 3 setech. V Londýně bojuje o postup Jiří Lehečka, jeho souboj se Španělem Munarem sleduje Jaroslav Plašil.
6: Jiří Lehečka vyhrál první sadu 6-4, v té druhé má výhodu breaku, vedení 4-2. Pro českého hráče hraje také Linda Nosková, které se první sada nepovedla, 2-6. Teď začal druhý set zápasu s Kerstavou z Rumunska, ta je teď napřímo podává Nosková, tak tedy 2-6 a teď 15-0 pro českou hráčku z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Na fotbalovém mistrovství světa dnes začne osmifinálová fáze. Od 19 hodin českého času bude hrát Kanada s Marokem a od 23 hodin Francie s Paraguají. Radiožurnál Sport nabídne zápasy v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. A sprint na velké ceně Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel Lewis Hamilton ve voze Ferrari. Třetí skončil Lando Norris z McLarenu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D8 u Doxána, také na D1 v Brně. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy stále ještě čekejte nesouvislé kolony, popojíždí se před omezením u sjezdu na Roudnici nad Labem. Pomalej se jede z kilometru 35, to je od sjezdu na Doxany, až do zúžení na 25. kilometr, zdržení celkově na trase do Prahy asi 25 minut. A menší zdržení je pak na D8 také přímo na vjezdu do Prahy z Ústí před omezením ve Kbelské ulici, kolona od sjezdu na Čakovice asi na 5 minut. Na dálnici D1 pak pak je pomalý provoz na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu je dlouhodobé omezení a kolona je tam z kilometru 193. Brzdí se před sjezdem na Mikulov a pak čekejte zdržení asi 15 minut. A omezení překáží na D1 i z Vyškova do Brna u sjezdu na Slavkov. Na kilometru 209,5 pracují silničáři v pravém pruhu, průjezdní je tak pouze levý a brzdí se před menší kolonou na pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déště nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
0: A díky tomu se za chvíli s námi můžete vydat na Ukrajinu. Náš zpravodaj Martin Dorazín popíše dramatické okolnosti své cesty na frontovou linii. Do válečné zóny se vydal s týmem policistů a dobrovolníky, kteří pomáhají s evakuací civilistů. Podrobnější budeme za chvíli.
2: Víkendový radiožurnál
8: a Michaela van Erne.

0: Evakuace civilistů z válečné zóny ukrajinského Donbasu se pokaždé odehrává za víceméně dramatických okolností. Dnes to na vlastní kůži zažil i náš stálý zpravodaj na Ukrajině, Martin Dorazín, který se vydal s týmem policistů Bílí andělé a civilními dobrovolníky na frontovou linii do Družkivky. Martine, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Podle záběrů, které jste natočil, najalo vaše auto na minu. Co přesně se stalo?
1: My jsme přijeli do Družkivky, naložili jsme prvního člověka, který se nahlásil na evakuaci. Byl to takový starý muž, který už nás čekal u svého domku v té horní, nejnebezpečnější části Družkivky, protože je na kopci. Odtamtud mimochodem on říkal, že je vidět Kostiantynivka, o které ruský prezident Vladimír Putin prohlásil, že už ji má pod kontrolou ruská armáda, tak my jsme to tam taky trošku ještě sledovali, než se stala ta nehoda. A nic nenasvědčovalo opravdu tomu, že by Rusové získali, dobili celé toto město, takže tyto informace pravděpodobně nejsou pravdivé. Zpět k té události, potom jsme s tím člověkem projeli asi 20-30 metrů na křižovatce, se ozval výbuch, nejprve jsme netušili, jestli to byl dron nebo něco jiného, nebyla to obrovská exploze, ale byla to velká exploze. Z přední části auta, pancéřovaného auta, z levé části a potom jsme zjistili, že už nemůžeme jít dál, protože to vlastně celou tu část přední auta utrhlo, roztrhalo to pneumatiku a podobně. Takže jsme vyskákali ven, tam bylo otevřené prostranství u hřbitova ještě ke všemu. Na kolem se pohybovaly ruské drony, i ukrajinské drony, to není ještě zcela jasné, nikdy to není jasné vlastně, co nad hlavou člověku lítá a s jakým úmyslem. Zjistili jsme, že jsme tedy projeli kolem miny, že jsme na ní přímo nenajeli, protože to by bylo dopadlo asi jinak i v tom pancéřovaném autě. Nicméně ona explodovala v momentu, kdy to auto naše projíždělo kolem ní. Naštěstí se nikomu nic nestalo. To pancéřování z té levé strany zachránilo, vlastně zabránilo tomu, aby ty úlomky a ta trhavina vlastně pronikla dovnitř toho vozu. Takže v tom všem to byl šťastný konec.
0: A tím ovšem celá příhoda neskončila. Ještě na vás zaútočil ruský dron. Je to tak?
1: Ano. Ano, jeden z těch, který se tam pohyboval, my jsme tam měli s těmi policisty, kteří mají brokovnice, mají samopaly, těmi se to dá sestřelit, protože ty drony létají poměrně nízko, ve výšce několik, třeba desítek metrů. A oni nejprve si mysleli, že to je ukrajinský dron, protože se nechoval nějak útočně, ale pak se objevil jiný dron, který už byl tedy ruský a který asi projevil ten úmysl zaútočit na auto, protože už se k tomu chystal, jak říkali ti policisté, a oni tedy vyskákali ven a začali do něj pálit. Nakonec se ho podařilo sestřelit a také tedy jsme z toho vyvázli, aniž by kdokoliv byl zraněný, no ale byl to zážitek, který oni zažívají prakticky každý den, ale když to člověk je tady jednou za čas, tak samozřejmě, že je to hrůza.
0: Jaké jste měli prostředky k ochraně a obraně před těmito hrozbami?
1: Veškeré možné a dostupné, to znamená rušičky dronů, které ovšem nefungují vždycky, třeba když jim dojdou baterky, tak přestanou fungovat. Nám fungovaly, což je odrušilo od toho auta, ale dál už vlastně ty drony se pohybují stejně kolem a jejich poměrně hodně. Samozřejmě všichni měli vesty, všichni měli přilby, všichni měli další prostředky, lékárničky sebou, takové ty základní věci, které si všichni bereme na každou takovou cestu, protože víme, co se hypoteticky může stát a co se často stává. Už tady spousta dobrovolníků také byla zraněná, i policistů, někteří tady zahynuli. Ostatně viděli jsme auta po cestě do Družkivky z Kramatorsku, která byla spálená a byly to čerstvé vraky, čili to bylo dnes ráno, včera. Čili je to nesmírně nebezpečné, ale ty prostředky v podstatě dávají jakousi šanci na přežití.
0: Martin Dorazín, zdrojem našich informací. Moc děkuji. Opatrujte se.
1: Děkuji.

0: První dny letních prázdnin patří mimo jiné i velkým ostravským hudebním festivalům. 11 dnů zbývá do začátku Colors of Ostrava. Festival Beats for Love má naopak před sebou poslední hodiny. V areálu bývalých železáren je i náš reportér Jiří Štefl. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, Míšo, tobě i našim posluchačům.
0: Pojďme prosím říct, kdo jsou ti dnešní headlineři a který z DJů festival zakončí.
1: Tak v tuhle chvíli je to kalifornský DJ Ian Asher, který se proslavil třeba tím, že zremixoval několik starších hitů a ty se pak staly virálními na sociálních sítích. Dnešním hlavním tahákem je ale švédský DJ a producent Alesso, jeho songy milují festivalové davy lidí a to i z toho důvodu, že na nich spolupracoval třeba s One Republic, Katy Perry nebo se skupinou Hertz. Takže velmi skoro až hitový večer bude dnes večer v oblasti Dolních Vítkovic. Headlinery tady ale program nekončí, DJové budou předvádět svůj až do 16:00 raní, no a pak na to naváže ještě afterparty v centru Ostravy, která potrvá až do 11:00 dopolední, takže jsem velmi zvědavý, kolik odvážlivců vydrží. Já to nebudu.
0: Já jsem se chtěla doptat, ale dobře, jak bys tedy, Jirko, ohodnotil letošní Beats for Love?
1: Tak je to velmi barevný festival a to i přesto, že se koná v kulisách toho rezavějícího areálu bývalých železáren. S tím nazdobením si organizátoři dávají opravdu záležet a chtějí vlastně tomu festivalu vdechnout ten další rozměr. Na samotném pódiu se totiž na každém vystoupení vlastně zhruba děje plus minus to stejné. Důležité je proto to, co se děje kolem. Oproti jiným festivalům, kde nejvíc lidí tančí u pódia, to tady neplatí, tady vždycky tančí celý ten dav, protože si hlavně přišli užít a poslechnout tu hudbu. Organizátoři taky zvládnuli první den, kdy se Ostravou prohnal přívalový liják. Ten sice vytopil backstage, ale jinak bylo poznat, že všichni věděli, co mají dělat. Dneska se tady výrazně zpřísnily bezpečnostní kontroly na vstupech. Sám jsem měl trochu problém se do areálu dostat. Očividně si ty kontroly každý sekuriták vyložil trochu jinak, ale to už je pak s celým tím kolosem festivalu drobnost. No a ještě musím zmínit tu hbitost organizátorů. DJ Dimitri Vegas včera měl zpoždění na příletu, ale tu svoji show stihl a to díky vypravenému konvoji z mošnovského letiště.
0: Když se zmínil o tom areálu, začne se také připravovat na už zmíněný festival Colors of Ostrava. Kdo vystoupí na něm?
1: Ano, celý ten areál se vlastně začne už dneska v noci tady pomalu bourat, sklízet a začne tady úplně rozdílný festival Colors of Ostrava. Na něm vystoupí třeba legendární Moby, zpěvačka Lord, Teddy Swims nebo skupina 21 Pilots. Radiožurnál sem do areálu taky přiveze své pojízdné studio Airstream, přivezeme ho sem z Karlových Varů, právě tam je teď na Sadové kolonádě, no a každý den z něj budeme ten přes příští týden živě vysílat. Těšíme se, zveme vás.
0: Ano, a to všechno zmíněné to je Jiří Štefl, který zároveň přiblížil 12. ročník festivalu Beats for Love. Jirko, moc děkuju, hezký den.
1: Jsem se vlastně na festival trochu nebo na léto přestěhoval do Ostravy. Naslyšenou, hezký den.
0: A Calvin Harris, tedy velká hvězda festivalu Beats of Love, je teď váš posluchačů radiožurnálu, protože je tu pro vás připravena píseň Promises. V 17:22 nás posloucháte.

0: Letmý pohled na počasí v noci, ochladí se na 16 až 11 stupňů Celsia, přidá se déšť. Detaily ve zprávách.
1: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze, už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
0: V 17 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Jana Gulda.
2: Policisti a hasiči by na nástupní plat 50 tisíc korun měli dosáhnout v roce 2029. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO chce vláda navyšovat platy všech příslušníků ozbrojených složek ročně zhruba o 5%. Týkat by se to mělo nováčků i stávajících členů sboru. Odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování. Nejprodávanější dálniční známkou byla letos v prvním pololetí desetidenní varianta. Na druhém místě skončila ta roční. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Celkem v tomto roce zatím vybral stát za dálniční známky přes 5 miliard korun. Oproti stejnému období za minulý rok se tržby zvýšily o víc než 2%. V Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska pomáhají dohlížet na pořádek u čerpacích stanic i kozáci. Podle městského telegramového účtu pomáhají předcházet konfliktním situacím, dohlížejí na fronty aut nebo brání tomu, aby se lidi plnili pohonnými hmotami kanistry. Rusko trpí celostátním nedostatkem pohonných hmot po sérii ukrajinských útoků na ropné rafinerie. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské invazi. A dnes je to 80 let od protižidovského pogromu v polském městě Kielce. Polovojenské milice i místní občani tam zavraždili přes 40 židů a dalších 80 zranili. Na začátku tragédie stála fáma o únosu 9letého chlapce. Policie, milice i rozlícený dav pak přepadli sídlo tamního židovského výboru. V jeho okolí bydlelo zhruba 200 židů, kteří přežili holokaust. Sport. Tenistka Marie Bousková zvítězila nad ruskou Samsonovovou ve třech setech a prošla do osmifinále Wimbledonu. O postup teď bojuje Jiří Lehečka se Španělem Munarem a duel sleduje v Londýně Jaroslav Plašil.
3: Lehečka vede 2-0 na sety, teď ale odvrací breakové šance soupeře na začátku třetí sady, stav 0-1, 15-40. Z pohledu českého hráče hraje také Linda Nosková, která prohrává 0-1 na sety s Rumunkou Kirstelovou. Česká hráčka teď ve vedení 4-3, ale podává její soupeřka stav 40 na obou stranách, tedy schoda. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D8 u Doksána, nehoda na 13. na Teplicku. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy stále čekejte kolony mezi sjezdy na Doksany a Roudnici nad Labem. Mezi kilometry 33 a 29 je zdržení asi 20 minut. Na vině je tam zúžení pouze do jednoho pruhu. Omezení překáží také na D1 z Vyškova do Brna, to u sjezdu na Slavkov u Brna. Na kilometru 209,5 je také zúžení pouze do jednoho pruhu. Silničáři pracují v pravém průjezdní levý, kolona tam má asi kilometr, čekejte 10 minut navíc. Na dálnici D4 opatrně na výjezdu z Prahy do Strakonic. Za sjezdem na Zbraslav hlásíte zvěř v těsné blízkosti dálnice.
6: Směrem z Prahy na Příbram, tak na mezi druhým a třetím kilometrem se pohybuje srnec. Na krajnici spíš, ale jenom, že tam je a je za svodidlama, asi, aby si lidi dávali pozor.
5: A na silnici 13 z Děčína do Teplic opatrně mezi Chlumcem a Přestanovem, asi na půli cesty tam havarovalo osobní auto mimo vozovku. Je to těžší nehoda, na místo jedou záchranáři, provoz řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
0: A s námi bude v souzvuku i George Ezra. Hezký den.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Místo lyží po horky, kola nebo koloběžky, lyžařské areály se přes léto mění a lákají návštěvníky na přírodu i adrenalinové zážitky. Na šumavském Zadově se teď po sjezdovkách místo lyžařů prohánějí horské káry.
1: A pouštíme
2: rakouší prstů.
1: S provozním lyžařského areálu Zadov Petrem Vondrašem pozorujeme pumu, která zrovna tahá jednu káru nahoru.
3: My jsme vlastně tady na dolní stanici v Leku, kde nástupní místo pro káry. A ty káry se, jak tady vidíte, tahají pomocí těch klasických lyžařských závěsů, které možná lyžaři znají ze zimy.
1: Soňa Kopfová přijela se svojí rodinou, dneska s dětmi.
4: Bylo to úžasný, nejdřív jsme se teda báli, jako my maminky, ale bylo to v pohodě a kluci si to užili moc, jako děti.
5: Já jsem Iva. My ještě lanovkou pojedeme jednu jízdu nahoru a půjdeme do lanového centra a po cestě máme cukrárnu tady vyhlášenou, takže zajdeme ještě do cukrárny.
1: Paní Laťka přijela až ze Zlína.
6: Byli jsme na Modravě a dneska jdeme vyzkoušet ty kárky a podíváme se na Zadov.
1: Kromě horských kár nabízí lyžařský areál v létě lanovou dráhu i další vyžití. Přibližuje ředitele lyžařského areálu Zadov Luděk Sáska.
7: Provozujeme rozhlednu na bývalém Skokanském ústku. V provozu je půjčovna terénních koloběžek, které vozíme zároveň i na lanové dráze. Přepravujeme samozřejmě i horská kola, elektrokola na lanové dráze. V provozu máme i lanové centrum.
1: První větší příval návštěvníků pracovníci areálu očekávají v příštím týdnu.
7: Je státní svátek, prodloužený víkend, ale obecně první polovina července většinou je návštěvnost nejslabší. Samozřejmě vyhrává jako první dovolená moře a pak teprve přijdou na řadu Čechy a České hory.
1: Letní vyžití pro návštěvníky má například i lyžařský areál Lipno. Kromě lanového parku nabízí třeba stezku korunami stromu nebo hřiště Království lesa. Ze Zadova Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Kapela Travis, posloucháte Radiožurnál. Tenistka Marie Bousková postoupila do osmifinále Wimbledonu, Rusku Samsonovovou porazila ve třech setech. Teď hrají Jiří Lehečka a Linda Nosková a v Londýně je u toho reportér Jaroslav Plašil.
1: Jiří Lehečka má výtečně rozehraný zápas proti Španělu Munarovi, kterému sice loni podlehl v Davis Cupu a hodně to českého hráče mrzelo, ale dnes by mu mohl všechno vrátit. 6-4, 6-4, 2-1 a výhoda pro Jiřího Lehečku, který má výhodu breaku taky navíc, jak jste poznali z toho stavu, takže může doservírovat tento zápas, pokud si podrží svůj servis až do konce třetí sady. Teď tedy 6-4, 2-1, výhoda pro Jiřího Lehečku o postup. Do osmifinále bojuje také Linda Nosková, která dokázala teď srovnat před chviličkou stav setů na 1-1. Teď před chviličkou měla také breakové šance hned při úvodním servisovém gemu soupeřky, ale Kirstaová se ujala vedení 1-0 v této rozhodující sadě. Už také víme, že Marie Bousková si zahraje v osmifinále s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila dvojku turnaje Rybakinovou z Kazachstánu, vítězku z roku 2022. Jedno velké překvapení, turnaj už nemá obhájkyni titulu, Švionteková z Polska totiž i Jalové z Filipín podlehla 6-7 a 2-6. To jsou tedy některé výsledky, které můžeme označit za ty zásadní, důležité, ty další ještě budou přibývat, byť samozřejmě pro nás jsou prioritem zápasy českých tenistů. Jiří Lehečka se dostal do vedení 3-1, 6-4, 6-4 a 3-1 v duelu s Murarem. Linda Nosková zatím hraje 1-1 na sety s Kirstaovou a teď podává za stavu 0-1, 15 obě ve třetí sadě. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Mažu 100.

0: To byla Kateřina Marie Tichá. Venkovní oslavy amerického dne nezávislosti ve Filadelfii se kvůli extrémnímu horku ruší, ale jedna velká akce tam dnes přece jen je. Fotbalisté Francie a Paraguaje dnes nastoupí k osmifinále světového šampionátu právě ve městě, kde Spojené státy přesně před 250 lety vyhlásily svou nezávislost. Předpověď přitom hlásí teplotu kolem 37 stupňů Celsia a stadion, kam může přijít přes 68 tisíc diváků, nemá umělé chlazení. Ve Filadelfii je teď náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to tedy teď 5 hodin před utkáním a uprostřed velkého amerického svátku vypadá?
1: Ano, tady máme skoro poledne, já sedím v parku vedle síně nezávislosti, tedy v centru těch oslav, v centru Filadelfie, ve stínu, trochu tady povívá vítr, takže to není teď úplně tak hrozné, ale jinak celkově je samozřejmě dost vyčerpávající být jen několik minut venku, teď uprostřed dne, co vám budu ostatně v Česku vyprávět po tom vašem brutálním minulém týdnu, ale některé koncerty přece jenom tady ve stínu lokálně jsou k vidění a ke slyšení i venku. Lidé také čekají dlouhé fronty na prohlídku síně nezávislosti se speciálním svátečním programem, také na zvon nezávislosti, kousek od síně nezávislosti. Je tady hlavně plné návštěvnické centrum, to je velký klimatizovaný prostor, tam je samozřejmě největší nával, lidé se tam chodí nejenom informovat, ale také schladit, ale ty největší oficiální městské akce, ty byly zrušené, město vyhlásilo stav ohrožení kvůli těm vedrům, ty největší průvody tedy nakonec se nekonaly, nikdo si nechce vzít na svědomí to, že by tady lidé nějak ve velkém kolabovali, ono už se to i trochu děje, nemocnice jsou pod náporem, každopádně byl tady k vidění a bude ještě jeden ohňostroj, ale tedy ty velkolepé průvody byly zrušeny, země, která si chtěla připomínat minulost, tak svým způsobem ochutnává budoucnost, jak známo, prezident Donald Trump změnu klimatu popírá, jeho politika ji pomáhá prohlubovat a teď tedy zažíváme tyto extrémy, které podle klimatologů jsou častější a intenzivnější právě kvůli spalování fosilních paliv a člověkem způsobené změně klimatu.
0: Ale jedna obří venkovní akce naplánovaná Američany záměrně do Filadelfie právě na dnešní den se uskuteční. Osmifinále fotbalového mistrovství světa Francie-Paraguay. Co hráče a diváky čeká?
1: No asi nic příjemného, kromě tedy snad fotbalového zážitku, protože hraje se v 5 odpoledne na stadionu bez umělého chlazení, na otevřeném stadionu. Včera tou dobou bylo 37 stupňů, byl jsem na tréninku Francouzů, kteří přesně v tu dobu trénovali na tom přímém slunci, si vlastně simulovali ty podmínky a rozhodně to nebylo nic příjemného. Fanoušci, jak jsem s nimi tady mluvil, tak s tím počítají, že si možná užijou to, že přiletěli i z velké dálky podívat se na Kyliana Mbappého a další hvězdy, ale na tom otevřeném stadionu na přímém slunci, že se budou muset hodně zavodňovat a že budou svým způsobem trpět. Vlastně i útočník Francie Désiré Doué včera na tiskové konferenci mluvil o tom, že chvíli mohou hráči až halucinovat, mít určité zatmění mysli, poruchy vědomí lehké během toho zápasu. Hráčská asociace FIFPro tyto podmínky, takovouto teplotu a vlhkost, které se očekávají, považuje za nebezpečné podmínky, při kterých by se zápasy měly odkládat, ale dnešní osmifinále se tedy hrát bude mezi Francii a Paraguay.
0: Tolik Jan Kaliba. Díky a hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Dík.

0: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
1: Speciální půlhodina zaměřená na atraktivní téma.
2: Umělá inteligence mění filmový průmysl, ohrožuje kreativitu nebo otevírá nové hranice. Už dávno není jen sci-fi námětem, ale běžným nástrojem tvorby. Umělá inteligence zvládá psát scénáře, oživovat neexistující herce i krajinu. Kde leží hranice využití AI ve filmu?
1: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
0: Zítra od 15 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Obchody nad 200 metrů čtverečních budou zítra i v pondělí otevřené. Víc ve zprávách.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál, 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
3: Kyjev odmítá, že by ruské síly dobily strategicky významné město Kostiantynivka. Ve Velehradě začaly dny lidí dobré vůle. Tenistka Bousková prošla do osmi finále Wimbledonu. O postup hrají ještě Nosková a Lehečka. Nehoda zastavila provoz na silnici 13 u Přestanova na Teplicku. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky, večer začnou srážky ubývat a teploty až 26 stupňů. Je sobota 4. července, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusko oznámilo dobytí města Kostiantynivka v Donbasu. Ukrajinská strana ale ztrátu tohoto strategicky důležitého opěrného bodu obrany v Doněcké oblasti popřela. Sídlo v Doněcké oblasti jižně od Kramatorsku se Rusko snaží dobít už měsíce.
5: Mluvčí ukrajinského generálního štábu Andriy Kovalev agentuře Interfax Ukrajina řekl, že Kostiantynivka je pod kontrolou ukrajinských sil a jednotky skupiny vojsk Vostok pokračují v obranné operaci. Kovalev ale připustil, že se malé skupiny ruských vojáků pokoušejí město infiltrovat a ve městě i kolem něj se odehrávají těžké boje. Zprávy o dobytí Kostiantynivky označil Kovalev za pokus ruského vedení nakreslit úspěchy tam, kde nejsou. Ukrajinské drony dnes zaútočili na Petrohrad a podle záběrů z tamních sociálních sítí zasáhli přístav a ropný terminál. Z Donbasu Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Na Velehradě na Uherskohradišťsku začaly dny lidí dobré vůle. Tradičně doprovázejí oslavy výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Letošní ročník je věnovaný zdravotníkům a návštěvníci si proto můžou výjimečně prohlédnout lebku svatého Lukáše, jejich patrona. Součástí programu je taky večerní benefiční koncert lidí dobré vůle.
6: Zkouší na večerní benefiční koncert píseň Ideál Hana Ulrichová. Téměř každý rok sem jezdí vozíčkářka Majka z Hrabině na Opavsku.
7: Protože tady mám kamarádku a je tady hodně dobrých lidí.
6: Kam půjde výtěžek z benefičního koncertu, říká tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.
8: Sanice naděje, která plní přání lidem, kteří jsou v určitém zdravotním stavu a ještě by chtěli něco prožít, a druhá část výtěžku půjde nadačnímu fondu Aduvárek.
6: Koncert začne krátce po 8 hodině večer po modlitbě za vlast. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
3: Obchody nad 200 metrů čtverečních budou zítra i v pondělí otevřené. Na nadcházející státní svátky se totiž nevztahuje zákon o prodejní době v maloobchodě. Lidi by si ale měli otevírací dobu vždy raději ověřit.
9: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Radiožurnál.
3: Policie prověřuje spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil odjezd na zaplacené letní tábory pro zhruba 100 dětí z 11 dětských domovů. Na případ upozornil ve čtvrtek Radiožurnál. Ředitelé dětských domovů za akce zaplatili desítky a někdy i stovky tisíc korun. Radiožurnál dnes zjistil, že prověřovaný spolek navíc hledá od čtvrtka brigádníky pro veřejnou sbírku na podporu dětských táborů pro děti z dětských domovů. Spolek na dotazy nereaguje a ani policie za zatím nechce k případu nic říkat. Kvůli zrušeným táborům začaly lidi dětem přispívat v několika sbírkách. Například do sbírky na portálu znesnaze21.cz poslali během jediného dne přes 2 miliony a 600 tisíc korun. Noví policisti a další příslušníci bezpečnostních složek by mohli dosáhnout na nástupní plat 50 tisíc korun v roce 2029. Každý rok by měl stoupnout o zhruba 5%. Opoziční zástupci a odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování.
10: Navýšení nástupního platu má zmenšit rozdíl ohodnocení mezi příslušníky bezpečnostních složek a armádou a taky přispět k vyšším náborům. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO chybělo na začátku roku zhruba 5 000 policistů.
11: Každý počátek roku, to znamená 2027, 2028, vždy dojde k navýšení.
10: Podle jeho předchůdce Víta Rakušana ze STAN ale současná vláda jen okopírovala plán bývalého kabinetu.
12: Jenom tady není naplněný ten populistický slib 50 tisíc vlastně po nástupu vlády jako takové.
10: Podle odborářů z Unie bezpečnostních složek nabízí armáda mnohem atraktivnější náborové podmínky, takže s nás rekrutuje nováčky. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Přes 30 tisíc lidí dnes vyšlo demonstrovat v durinském Erfurtu proti sjezdu nejsilnější německé opoziční strany AfD. Oznámila to policie, podle které je situace převážně klidná. Sjezd strany, jejíž některé zemské organizace platí úředně za pravicově extremistické, mohl začít bez problémů.
13: Uzavřené hranice, volná ruka trhu, zelená spalovacím motorům nebo zredukovaný sociální stát. Tak představila stovkám delegátů v Erfurtu svou vizi Německa Alice Weidlová, kterou sjezd potvrdil v pozici předsedkyně strany víc než 1,8% hlasů. Weidlová řekla, že AfD je novou německou národní stranou udávající rytmus politickému životu. Na sjezdu zastavila návrh durinského předsedy Berna Heckeho na snažší prorůstání AfD a ultrapravicových skupin. Zároveň ale za místo předsedu strany sjezd vybral blízkého spolupracovníka tohoto politika, který byl v minulosti odsouzený za používání protiústavních sloganů a symbolů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Ve Spojených státech pokračují oslavy 250. výročí vyhlášení nezávislosti. Oslavy ale komplikují vysoké teploty. Organizátoři už zrušili tradiční přehlídku a posunuli začátek dalších akcí. Večerní program na washingtonském National Mall s projevem prezidenta a ohňostrojem ale zrušený nebyl.
14: Mezi prvními na místo oslav dorazili příznivci krajní pravice, kteří si říkají vlastenecký předvoj. Prezident Trump si projev nenechá vzít ani vedrem. Slíbil, že bude pořádně dlouhý, aby ukázal, že to zvládne. Po jeho vystoupení má následovat ohňostroj s téměř 850 tisíci pyrotechnickými efekty, který se pokusí zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Akci provázejí bezpečnostní opatření jako při inauguraci a taky kritika, že si prezident oslavy přivlastnil. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Americký Oscarový herec Dustin Hoffman v Karlových Varech uvedl film Absolvent. Na hollywoodskou hvězdu čekali i dnes u červeného koberce stovky fanoušků.
15: Plný velký sál karlovarského hotelu Thermal přivítal herce Dustina Hoffmana dlouhým potleskem ve stoje. 88-letý herec také popsal, jak debutové filmové roli přišel.
16: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
15: Dustin Hoffman pak opět za dlouhého aplauzu diváků zasedl do červené sedačky, aby se na film Absolvent podíval společně s návštěvníky. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
17: Sport. Startuje osmifinále fotbalového mistrovství světa. Za necelou hodinu nastoupí Kanada proti Maroku. Od 23 hodin bude hrát Francie s Paraguají. Radiožurnál Sport nabídne oba duely v přímém přenosu. Radiožurnál odvysílá pravidelné vstupy. Tenistka Marie Bousková prošla do osmifinále Wimbledonu. Rusku Samsonovovou porazila ve 3 sadách. V Londýně bojuje o postup Jiří Lehečka, jeho souboj se Španělem Munarem sleduje Jaroslav Plašil.
18: Jiří Lehečka teď v hodně složité situaci, už to vypadalo hodně nadějně, ale teď Jiří Lehečka odvrací setboly při svém podání 6-4, 6-4 první dva sety. Vedení českého hráče platí stále, ale teď 4-5 a 0-40 Munár napříjmu. Lehečka teď odvrací setboly soupeře. Linda Nosková hraje rozhodující třetí sadu v duelu s Rumunkou Kirstovou. Česká hráčka ve vedení 4-3, teď je to 15 obě po dvojchybě Noskové. Lehečka teď se snaží odvrátit setboly soupeře a zatím platí, že je to 4-5 a 0-40. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy stále čekejte velkou kolonu před omezením u Roudnice. Na 29. kilometru je zúžení do jednoho pruhu, brzdí se před 6-kilometrovou kolonou u Doksan na kilometru 35.
20: Na 35. sjezdu začíná ta kolona, teď tam couvali auta v protisměru, si tam lidi dají pozor.
19: A na silnici 13 z Děčína do Teplic je zastavený provoz mezi Chlumcem a Přestanovem po nehodě osobního auta s motorkou. Objíždí se to přes Stradov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky, večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26 a na horách většinou kolem 13. Tolik hlavní zprávy. A teď se vysílání víkendového Radiožurnálu opět přesouvá do filmových Karlových Varů. Slovo má Hanka Schánělová.
21: A přeji vám všem krásný podvečer tady z Karlových Varů. Já jsem velmi ráda, že můžu přivítat herecké agentky Barboru Fabiánovou a Kateřinu Oujezdskou, od které se dozvíme také to, co dělá castingová režisérka. Tak milé dámy, krásný večer vám přeji.
22: Dobrý večer.
21: Řekněte našim divákům, kteří nás poslouchají po celé republice, ale i třeba tady na Sadové kolonádě, co všechno musí dělat takový herecký agent. Já předpokládám, že to není jenom ten, kdo vyjednává ten nejvyšší možný honorář. Takže, a bylo by to fajn?
22: Bylo by to fajn, to je samozřejmě jeden z úkolů, o kterými se snažíme nějak dobře plnit, ale je to tak, že my v tuto chvíli zastupujeme asi 40 herců exkluzivně, to znamená, že cokoliv, co herec dostane nabídnuto, aby hrál v jakémkoliv seriálu, filmu, prostě v jakémkoliv audiovizuálním díle, tak my máme s Kateřinou takový heslo, že jsme rádi, když si herec přečte scénář a když řekne ano, rád bych v tomhle tom filmu třeba jako hrál, tak to je všechno, co on musí udělat. My si přečteme smlouvu, domluvíme honorář, hlavně domluvíme termíny, protože se staráme hercům o kalendáře, takže musíme dávat pozor, aby se mu nekryly nějaký dva projekty najednou. Domlouváme zkoušky, domlouváme pak konkrétně natáčení. Když se natočí film, tak ho vyfakturujeme, pak zkontrolujeme, jestli se zaslali peníze a celý tohleto je prostě balíček, který my nabízíme, nebo jak my se staráme o herce.
23: A kdybych to shrnula, tak se to jmenuje celý, takže herec si přečte scénář a my se o všechno postaráme a on má jenom čas na to, aby dobře udělal svoji práci.
21: A herci se neuvěřitelně uleví, si umím představit.
22: Samozřejmě, jsou herci, kteří třeba hrozně rádi sami vyjednávají honorář, ale myslím si, že většina herců není to pro ně komfortní zóna, nerozumějí smlouvám, jsou z toho ve stresu, to znamená, že herecký agent jim umožní, aby přesně se uvolnili, soustředili se jenom na tu práci před kamerou a všechnu administrativu my obstaráme.
21: Já jsem o vás, Barboro, četla, že Václav Kopta o vás vyprávěl, že držíte pevně v rukou jeho diář a že by bez vás, teď budu citovat, trefil maximálně u nich do koupelny.
22: Je hodnej. Já jsem se hodně dlouho starala Václavovi o diář, ještě díl Pavle Tomicový, která shodou okolností teď sedí v hlavním sále. A pak už té práce bylo tolik, že jsem se postupně musela vzdát i jejich diářů a musím říct, že pro Vaška a pro Pavlu to bylo jako hodně těžký se mnou rozejít, protože já jim vlastně plánovala jako celý ten život, takže já jsem věděla, kdy jedou na tu dovolenou, kdy jde k lékaři, kdy má rozhlas, kdy pojede se Simonou, se svojí manželkou na víkend a všechno jsem to jako věděla a s ním konzultovala, ale myslím si, že je v dobrých rukou naší kolegyně Agáty, která se jim oběma stará vodejář a mně se ulevilo, protože mám na starosti jiný, důležitější, přesně třeba smluvní věci, ale je to hezký, že to teda... říká, no.
21: Mimochodem, jaký je Václav Kopta klient? Já nechci, aby tady byla nějaká drbárna o vašich klientech, to chraň pánbu, ale stane se mu občas, že na něco zapomene, když toho má tolik?
22: Stane, ale od toho má nás a vlastně se jako úplně právě ze začátku, ještě když jsme ho zastupovali, už je to možná 6-8 let, něco takového, tak ze začátku ještě to bylo takový, že přesně pár věcí si sám zařídil, jako chtěl nám i ulehčit. Ale pak se mnohdy stalo, že se přesně ty věci kryly s jinýma závazkama, takže on pochopil, že opravdu jako cokoliv, na co kývne, tak rovnou říká, prosím, volejte tady jako holkám z Off Agency, protože se párkrát stalo, že jsme opravdu pak museli jako hasit nějaký...
21: No právě, co dělá? Kolize, co dělá herecký agent? Žehlí?
22: No, jasně, tak samozřejmě, tak jako stane se to, jako chyba se může stát, jako herec má agenta od toho, aby se ty chyby nestávaly, samozřejmě i agent je člověk, ale nějakým způsobem si myslím, že vždycky se nám všichni dovolají, na rozdíl od herců, který třeba zkoušejí nebo natáčejí, musí mít vyplý mobily. Takže si jako produkce zvykli na to, že nám můžou kdykoliv zavolat a cokoliv jako vyřešit a přesunout, posunout, vyměnit a tak dále. A myslím si, že ty herci jsou jako úplně pak v klidu, protože mají, možná se můžou, mají na koho se pak třeba zlobit, když se něco nevydaří, ale zároveň tu jistotu, že jako uděláme maximum, aby všechno vyšlo, co třeba si řekne, že by chtěl dělat. Někdy toho chtějí dělat herci víc, než třeba jako se dá zvládnout. Ale my se pokusíme to naplánovat tak, aby to klaplo.
21: Z toho, co mi tady Barbora vyprávěla, Kateřino, musí být herecký agent totální kliďas, po kterém se cokoliv sveze?
23: No, já jsem třeba nikdy právě herecký termíny neřešila, ani bych to nedokázala, asi bych na to neměla ani nervy, ani odvahu, protože možná dokonce nevím, jestli jsem schopná zařídit si svůj vlastní harmonogram a holky to dělají skvěle a je to opravdu strašně důležitá a práce, která může být pěkně jako na nervy, aby všechno bylo v pořádku a ty chyby se nám párkrát staly, ale opravdu velmi musím to zaťukat, abych to nezakřikla málo. A je to strašně náročná práce. A jaká byla ta otázka?
21: Jestli musí být kliděs.
23: Musíme být kliděs, ale my jsme taky jako zvyklí, protože ta naše práce je hlavně o tom, že my se musíme se všema domluvit a musíme se dobře domluvit. My nejsme pro nikoho typy takový ty jako agenti, který by vyjednávali podmínky a aby ten herec měl někde pomerančovou šťávu a prostě karavan vyhřívaný nebo vychlazený. Samozřejmě i to je někdy k té práci potřeba. Nicméně my se snažíme se všema domluvit. Jsme takovej most mezi produkcí a tím hercem, aby v tom dialogu se všechno zařídilo co nejjednodušejc. A my máme produkce a producenty rádi a vlastně chceme, aby oni měli rádi nás a to je jakoby ta spolupráce, ten dialog, domluvit se.
22: Já bych jenom ještě doplnila, že vlastně my s Kateřinou obě dvě jsme byli u výroby filmů, jakože jsme nedělali jsme vždycky agenty. A takže já jsem dělala produkci, Kateřina byla pomocný režisér, tím pádem, že my obě dvě moc dobře víme, jak je těžký někdy naplánovat natáčecí plán a když má herec hodně závazků, tak to někdy opravdu nejde naplánovat a je to obtížný. A ty produkce jako mnohdy jsou zoufalí. A myslím si, že tato zkušenost a to pochopení té druhé strany té produkce, tak si myslím, že nám jako to pomáhá v tom, že víc je chápeme, víme, že si mnohdy nevymýšlej, že to není nějaký jako plezír, nebo, ale že prostě se snažíme, aby to klaplo a hlavně se snažíme, aby ten herec to mohl točit, protože samozřejmě, když může se někdy stát, že předáte závazky herce a produkce se toho lekne a řekne, no tak to přeobsazujeme, protože herec toho má hodně a my se to pokoušíme jako vymyslet tak, že třeba něco posuneme, něco zrušíme, něco domluvíme, aby ten herec o tu práci nepřišel. Takže je to taková logistika a tak.
21: Ano. Barbora Fabianová, Kateřina Oujezdská, herecké agentky a jsou hosty Filmžurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Herecké agentky Barbora Fabianová, Kateřina Oujezdská dnes přišly k nám do vysílacího studia Filmžurnálu, abychom si povídali o jejich práci, také o hercích, o herečkách. Víte, co by mě zajímalo, jestli máte nějaká omezení, nějaká přikázání typu třeba agent ani herec nemůže telefonovat v neděli večer. Nebo pouze hlavní role se můžou v neděli večer hlásit.
1: Vůbec, jako nejde to nebrat ty telefony, ale tím, že právě už se nestarám o závazky herců, tak se snažím ty víkendy držet a i když mě někteří herci píšou o víkendu a není to nic důležitýho, tak se to vlastně trošku snažím ignorovat a reagovat až v pracovní den. Ale když se člověk stará o termíny herců, tak opravdu musí se jako zvednout telefon kdykoliv, protože se může stát, že se třeba mění natáčecí plán, onemocní herecký kolega, potřebuje se zrušit druhý den, nebo naopak třeba posunout nástup na dřívejší čas, nebo na pozdější čas. Takže musíte ty telefony brát vždycky, protože nevíte, co se děje.
2: No já třeba vím, že když mi někdo volá v neděli v hodně brzo ráno a tuším, o jaký herce se jedná,
0: že?
2: Tak třeba tuším, že je nějaký průšvih, takže to je moment, kdy ten telefon musím vzít, protože bude nutný třeba toho herce probudit. I to se stane někdy, ale jinak se snažíme nějak si... Ne, to nemůžu prozradit, samozřejmě. Už to říkám s tím, že to v životě neprozradím. Ale jako stane se to, takže někdy musíme... Takže ty ranní hovory pro mě jsou mnohem nebezpečnější než ty večerní. Ty večerní taky odhadnu, kdo zrovna volá, jestli když je to v neděli v 10, takže když ho zavolám třeba v 10 ráno nebo v 9 ráno, pak druhý den, takže se až tak nic nestane.
0: Řekněte mi, je pravda, že herci jsou až, řekněme, přecitlivělí, že mají složitou, náročnou povahu, nebo je to mýtus?
2: No, já si myslím,
0: že... Vy jste herečka
2: původem. Ne, já nejsem herečka, já jsem nikdy herečka nebyla, já jsem studovala chvilku herectví na konzervatoři Jaroslava Ježka, ale k tomu být herečka

0: Máme nějaký vždycky vlastní přístup, každý je úplně jiný a je to důležitý. My jim nasloucháme, snažíme se pochopit jejich potřeby a snažíme se, aby nám dohromady bylo dobře. Nezastupujeme někoho, u koho bychom cítili, že si nerozumíme nebo že tam není nějaký citlivý, řekla bych klidně dokonce citlivý napojení.
1: Když jsme mluvili o tom, že by možná mohl být herecký agent i tak trochu kliďas, předpokládám, že by měl být i dobrým psychologem. Jaké to je pro toho herce, když chodí pořád na ty castingy a pořád neúspěšně a neúspěšně, čím vy ho uklidňujete jako herecké agentky?
0: No, já casting znám z druhé strany, protože jsem dlouho působila jako castingová režisérka, mám za sebou v tomhle ohledu spoustu práce s herci před kamerou a vím, jak je to prostředí pro nejen pro ty herce, někdy i pro režiséry vlastně takový napětí, protože herci tam jde zkusit, jde tam vlastně bojovat o svoje štěstí a my hercům vysvětlujeme, že to není o tom, že on tam jde vybojovat svoje štěstí, nejde se tam nechat hodnotit, jestli je dobrý nebo špatný, on tam jde pracovat a pokusit se, jestli je pro danou roli vhodnej nebo ne. A je to prostě práce, práce, práce, pokus, omyl, ale není to nijak, aby se hodnotil.
1: Je to tak, poslouchejte večerní Filmžurnál, společně s námi o téhle profesi se dozvíme ještě další a další zajímavosti.

0: Radiožurnál je 18.30. Poslechněte si aktuální zprávy.
1: Nedostatek vody v půdě je na Hané a na jižní Moravě kritický. Upozornil na to projekt Intersucho. Z dat na webu projektu vyplývá, že v Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Srážky, které v týdnu zasáhly většinu Česka, tam totiž byly slabší, nebo se oblasti úplně vyhnuly. Podle tvůrců projektu navíc není možné v následujících 2 týdnech očekávat výrazné zlepšení. Papež Lev XIV. Navštívil italský ostrov Lampedusa ve Středozemním moři, přes který prchají do Evropy tisíce běženců z Afriky. Uctil památku lidí, kteří na této migrační trase zemřeli. Podle agentury AP vyslal Evropě i Spojeným státům silné symbolické gesto o křesťanské povinnosti hájit důstojnost každého člověka, hlavně migrantů a těch nejzranitelnějších. Právě ochrana migrantů je jedním z klíčových témat úřadu Lva XIV. Plzeň zruší koncem příštího roku papírové jízdenky na městskou hromadnou dopravu, rozhodlo o tom představenstvo plzeňských městských dopravních podniků. Papírové jízdenky používá stále menší počet cestujících a Plzeň je posledním městem, které má ve vozech mechanické označovače, kterými se jízdenky propichují. A nad brněnskou přehradou se večer rozzáří poslední ze soutěžních ohňostrojů letošní přehlídky Ignis Brunensis. Má název Kivadlo, světla a ticha, tvůrci jsou z Finska. Ještě před ohňostrojem uvidí diváci i dronovou show s názvem Zrození života. Pořadatelé nechají vzlétnout 500 dronů, to je dvojnásobek oproti loňsku. Drony startují ve 22 hodin, ohňostroj bude odpálený půl hodiny poté. Sport. Marie Bousková postoupila do osmifinále tenisového Wimbledonu, ve 3 sadách vyhrála nad ruskou Samsonovovou. O zápasech Jiřího Lehečky se Španělem Munarem a Lindy Noskové s Rumunkou Kirsteovou informuje reportér Jaroslav Plašil.
2: Linda Nosková nevyužila matchboly při podání a tak se teď hraje tiebreak do 10 bodů v rozhodujícím setu. 3-1 ve vedení česká hráčka v tiebreaku. Jiří Lehečka vede 2-1 na sety se Španělem Munarem. 2-2 je to teď ve 4. sadě z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D11 u sjezdu na Lysou nad Labem má nebezpečí na D1 za Vlašimí. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 18. kilometru čerstvá nehoda, srazila se 2 osobní auta.
5: Se právě stala nehoda asi 2 motoristů a ještě tam ani není policie, takže se to tam trošku štosuje, dávejte pozor.
4: Kolona má asi 1 kilometr, opatrně dobržďujte. Opatrně také na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna, to za sjezdem na Vlašim. Na výjezdu z odpočívky na 52. kilometru hlásíte nebezpečnou situaci.
6: Zhruba na 52. kilometru, tam je výjezd z odpočívky vedle benzíny a tam je oroucený kamion. To je všechny auta, které vyjíždí z té benzíny, tak tam vybočujou ne do připojovacího, ale přímo do té dálnice.
4: A na dálnici D1 pak vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu je dlouhodobé omezení. Kolona z kilometru 193 je asi na 10 minut. A silnice 13 z Děčína do Teplic je neprůjezdná mezi Chlumcem a Přestanovem. Po těžké nehodě osobního auta s motorkou objíždí se to přes Stradov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Víkendový Radiožurnál teď vysílá z festivalových Karlových Varů. Je s vámi Hanka Schánělová.
0: Zdravíme vás všechny z Karlových Varů, z našeho vysílacího studia Airstream, ať už jste kdekoliv po celé republice nebo přímo tady na Sadové kolonádě. Moc vás zdravím všechny a jsem moc ráda, že našimi hosty jsou Barbora Fabiánová, Kateřina Ujezdská, herecké agentky.
3: Filmžurnál s Hankou Schánělovou.
0: Kateřina Ujezdská byla castingovou režisérkou. Vaše jméno je u filmu Protektor, Šarlatán, Svět pod hlavou. Co vám z těch filmů dalo nejvíc zabrat?
7: Jo, tak to já vůbec nemůžu říct. Já myslím, že každý ten film tím, že každý je jiný téma, každý je z jiný doby, po každý se člověk musí úplně nově zamyslet, zasoustředit a vymyslet to, aby to bylo co nejlepší. Nedokážu vůbec říct, že by nějaký byl jednodušší a nějaký těžší. Vždycky je to stejně těžký úkol.
0: Dobře, tak já půjdu hodně konkrétně. Funguje něco, jako je první dojem, to znamená, poznáte vy na herci, který přijde na casting, že to je on.
7: Je to zajímavý, ale je to tak. Ty herci se o to pokoušejí, stojí tam před tou kamerou a vždycky se stane takový moment, kdy vy víte, že najednou to funguje. Vy znáte ten scénář, znáte tu postavu a najednou se to stane. A může to být třeba mimo tu vaši představu, ale zafunguje to a je to tak. A vy se pak podíváte a vidíte i na tom režisérovi, třeba na producentovi, že to najednou, jako, že se na sebe podíváte a víte, je to ono. Nějaký zázrak se tam děje.
0: Stalo se vám, že jste se pohádala dokonce o někoho s nějakým filmovým režisérem?
7: Ano, tak pohádala. Ano, nejvíc jsem se vždycky hádala se svým manželem Markem Najbrtem, jako, tak to bylo vždycky nejtěžší, ale já jsem se vždycky snažila pochopit, jak ten režisér přemýšlí, jaký herce má rád, jakým způsobem funguje, jakým způsobem režíruje a podle toho jsem se vždycky snažila jim nějak vlastně pochopit to jejich myšlení a i ty herce jim dát takový, se kterýma se jim bude dobře pracovat.
0: Vy jste stáli u zrodu herecké databáze profesionálů ActorsMap, také databáze talentů TalentMap. Co všechno hraje v takové databázi roli, aby talenty nezapadly? Chce to hlavně fotku, předpokládám, a možná i pravdivou radši.
8: Možná co?
0: Pravdivou fotku.
8: Určitě, určitě. Nejdůležitější je fotografie, takzvaný headshot, bez filtrů, žádný selfiečka, žádný fotografie z dovolený. Máme úplně teďko novinky na ActorsMap i na TalentMap, což je takzvané self-tape studio, což je taková místnost, do které se připojí ten herec a může si natočit představovací video, což strašně dobře funguje. Když herec o sobě řekne pár vět, promluví, režisér pak slyší jeho hlas. Ty představovací videa může natočit i v několika jazykových verzích, což taky strašně pomáhá. A pak samozřejmě informace typu výška, věk, dovednosti, jakýkoliv, protože na té stránce, když se podíváte na www.actorsmap.cz anebo www.talentmap.cz, tak tam, když byste se registrovali, tak máte tam spoustu dotazů a můžete si tam vyplnit jakýkoliv dovednosti.
0: To znamená, kdokoliv se na nás tady dívá a má nějaký talent,
7: klidně by mohl. Já bych právě chtěla říct, že jako ActorsMap je databáze profesionálních herců. Tam můžou být jenom profesionální herci. Ale pro ty všechny ostatní, kdo by chtěli o sobě dát vědět, ať jsou tanečníci, umějí zpívat, nebo by jenom chtěli zkusit štěstí před kamerou, jako v epizodní roli, tak mají právě možnost se přihlásit na takzvanou talent map. A tam jsou všichni kaskadéři, dvojčata, lidi, kteří mají zajímavou vizáž, nebo prostě jenom
0: umí čínsky,
7: prostě jsou něčím, čímkoliv zajímavý. Čím by chtěli o sobě dát vědět a dostat se do filmu nebo do jakýkoliv audiovize, nebo třeba i právě do divadla, nebo do muzikálu, kamkoliv. A pro ně je talent map, můžou se tam přihlásit.
0: Kateřina Oujezdská, Barbora Fabianová.

0: Do večerního radiožurnálu, filmžurnálu, k nám do vysílacího studia tady na Sadové kolonádě přišly herecké agentky a také castingové režisérky, dobře bývalé, Kateřina Oujezdská a Barbora Fabiánová. Kdybychom teď měli malým holkám a klukům, možná i jejich rodičům říct, jaký je ten herecký svět, protože všichni chceme být herečkami a herci, tak jaký je?
1: Herecký svět je náročný, těžký a je hrozně moc o štěstí. O talentu a o těžký práci.
0: O loftech?
1: Herci musí hrozně na sobě pracovat a dávat o sobě vědět, čímž proto jsme právě pro ně udělali tady tu databázi. Takže i děti, které by si chtěli zahrát, tak se můžou přihlásit tady právě na tu talent map. Ale my se o to snažíme a vyhledáváme talenty. Ta naše práce i těch agentů, my chodíme po školách a hledáme talenty. Je to pro nás důležitý najít hlavně filmový talent. My se nezabýváme tolik divadlem.
0: A to je tak ale jackpot.
1: Ale hlavně filmovým talentem.
0: Když ho najdete.
1: Ale jdeme na to ze všech stran a bár třeba právě se věnuje i pražskému filmovému kufru, což je festival a bár, řekni
2: ano,
1: to ty.
2: Je to festival dětské tvorby, je to festival pro děti od 4 do 20 let, pro děti, které rádi tvoří, to znamená i děti, které hrajou si třeba sami v tom filmu, ale jsou to filmy, které si ty děti točí, píšou, dělají si kameru, dělají si režii. Takže když by mezi vámi někdo rád točil filmy, nezapomeňte je přihlásit na www.pražskýfilmovýkufr.cz. U závěrka je na konci září, Fest den proběhne 15. listopadu a moc se na vás těšíme a na všechny filmy, které uvidíme, protože nás strašně baví, co děti točej, jaký mají témata a jakým způsobem i složitý téma to dítě dokáže natočit tak, aby ho pochopili jeho vrstevníci.
0: Ono to vidí svýma očima.
2: Ano, ano. A to je pro nás vždycky strašně obohacující a těšíme se na filmy.
0: A my děkujeme, my že jste přišli. Mými hosty byly Kateřina Oujezdská, herecká agentka, tak jako její kolegyně Barbora Fabiánová. Díky oběma a přejeme krásné festivalové dny.
2: Děkujeme.
1: Hezký festival, hezký večer. Děkujeme.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: A my tady v našem vysílání pokračujeme naprostou novinkou letošního festivalu. My se na ní těšíme, doufáme, že i vy, kteří jste tady s námi na Sadové kolonádě, těšíte se? No, to bych chtěla slyšet trošku bouřlivější, ale pánové, bude to na vás, abyste bavili teď momentálně publikum, protože my si vyzkoušíme kvíz radiožurnálu, takovou filmovou bitvu mezi dvěma diváky. A vy se vlastně můžete bez nároku na výhru, vy, kteří nás posloucháte po celé republice, přidat samozřejmě s námi, ale výhra bude jenom pro tyhle dva, kteří tady se mnou teď sedí v Airstreamu. Tak poslouchejte.
1: Festivalový kvíz radiožurnálu.
0: Máme tu dva soutěžící. První je Kuba. Kubo, zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A také Štěvo, zdravím i vás.
3: Dobrý večer.
0: Řekněte mi, jak hluboce jste ponořeni do českých filmů, Kubo.
2: No hluboce bych asi neřekl, ale tak trošku asi něco vím, si myslím.
0: Něco málo by tam bylo, Štěvo.
3: No, já na těch osmdesátkách jsem vyrastal, takže...
0: Takže je nějaká otázka, kterou byste si vysloveně přál.
3: Ano, ano, ano, je.
0: A tak mi radši neříkejte, protože já jsem dobrá k odpusti, abych vám ještě třeba dala, tak to bych nerada. Já vám budu střídavě klást tři otázky, máte na začátek odpovědi 5 sekund. Když to nestihnete, je mi líto, budu muset být pes. Mimochodem, pes tady s námi sedí zrovna v Airstreamu, jak se jmenuje?
3: Lucky, Lucky.
0: No tak vy jste si přinesl kus štěstí.
3: Tak,
0: super.
3: Tak.
0: Ale pánové, když bude po třech otázkách nerozhodný stav, máme pro vás také rozstřelovou typovací otázku, to já se děsím, ale uvidíme, kam to dojde, protože budu muset počítat. Je vám všechno jasné?
3: Ano.
0: Takže správná odpověď, doufám, přijde teď od prvního Kuby, protože ještě předtím, než jsme šli do vysílání, vy jste si střihli a Kuba začíná. Kubo, tady je první otázka. Z jakého filmu je následující věta? Pánové, fakt je ten, že když si to ty lidi rozkradli, tak to nemůžou vyhrát.
2: Ty blaho, já nevím.
0: Ty vlaho, já to vím, ale jenom proto, že to tady mám napsáno. Hoří má panenko, to byla správná odpověď. Tak
3: to ani nepoznám.
0: Je mi...
2: Já jsem si to myslel.
0: A ani to po vás nebudu chtít, abyste to vyslovoval. Ale Štěvo, jaká je správná odpověď tady? Z jakého filmu je věta? Kde udělali soudruzi z NDR chybu?
3: Pelíšky?
0: Pelíšky!
3: Yeah!
0: První správná odpověď. A Kuba právě zjistil, že nebylo úplně dobré nevyhrát to stříhání na začátku.
2: Přesně tak, přesně tak.
0: Pojďme na druhou otázku. Kdo z herců, Kubo, zatančil v karlovarském letním kině před půlnoční projekcí filmu Pomáda v roce 2013?
2: Typnu si asi Petr Rychlý.
0: Byl to tanečník a jmenoval se John Travolta.
2: Jo, já jsem si to jenom český.
0: Není
2: já
0: to.
2: Já se jenom po česky, tak to by mě napadlo taky.
3: Ale byla to velmi komplikovaná otázka.
2: No, byla.
0: Aspoň vidíme, že tady máme fair play, Štěvo je soupeř, ale skoro fandí, řekla bych. Pojďme k vaší druhé otázce, protože ta zní takhle. Kdo z herců v Karlových Varech na filmovém festivalu v roce 2011 představil svoji vlastní módní kolekci?
3: Tak... Nie som úplne doma v tomto, v móde.
0: No ale už máte po časovém limitu, tak šup, šup.
3: Jan Kraus.
0: Nikoliv. Bohužel John Malkovič. Pánové, tak zatím nám to úplně neklapne. Pojďme k typovacím otázkám. Ve kterém roce, Kubo, obracím se k vám, uvedl režisér Jan Svirák na Karlovarském filmovém festivalu svůj film Jízda. A mohu vás uklidnit, máte toleranci 2 roky.
2: Jízda 2008.
0: 2008 se mi nevejde, bohužel, do žádné z těch tolerancí, protože správnou odpověď bychom uznali rok 1995, yeah, kdy Jan Svirák za film Jízda získal Křišťálový globus, i rok 2021, kdy film znovu uvedl při příležitosti ocenění za přínos české kinematografii. Kubo, obávám se, že už si dáváme jen takovou zahřívací otázku úplně nakonec, protože o vítězi už je víceméně rozhodnuto. Ve kterém roce uvedl režisér David Ondříček na Karlovarském filmovém festivalu svůj film Zátopek. A znovu je to tolerance 2 roky.
3: 2022.
0: Proto v roce 2021 z toho logicky vyplývá, že je to správná odpověď. Řekla bych, že to malé štěstí štěkací, které mi právě teď leží u nohou, že vám přineslo velké štěstí. Štěvo, tak máte radost?
3: Mám velkou radost, lebo zrovna jsem trafil otázky a na tom filme jsem bol, takže to jsem zhruba věděl a no tak ta druhá otázka byla celkom lehká.
0: Víte, co vyhráváte?
3: Auto.
0: Kežby.
2: Zájezdné.
0: Nechtěl byste tady ten stříbrný Airstream rovnou?
3: Keďže jsem karavanista, určitě.
0: Tak je mi líto, teď vás nepotěším. Vyhráváte ale, a doufám, že ho přinesou naše hostesky, vyhráváte digitální rádio, takže máte rádio z rádia.
3: Do karavanu.
0: Z radiožurnálu. Do karavanu. Vy si ho krásně užijte. A když, prosím, už na něm něco naladíte, mohl by to být radiožurnál? Števo.
3: Doteraz jsem to rádio nepočúval,
0: takže
3: ale teda budem.
0: Teď začněte. Ale Kubo, nebojte se, vy dostanete od nás cenu útěchy, protože jsme rádi, že jste byl naším milým hostem.
2: Děkuji, děkuji.
0: Panové, mějte se moc krásně a prosím,
3: děkujeme,
0: velký potlesk pro naše účastníky. Děkujeme. Mějte se.
2: Děkujeme.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

zítřejším Filmžurnálu se budeme tady na tomto místě povídat o tom, jaká je role umělé inteligence ve filmech, které právě vznikají, jestli ji opravdu umíme využít, nebo je to jen takový malý flirt s AI. A jako hosté po desáté tu budou Tomáš Hanák, také David Vávra, Milan Steindler nebo Tereza Kučerová. Dozvíte se, co nového je v divadle Sklep. A odpoledne také přivítáme hlavního herce nového filmu Bojovník Milana Ondříka a oba režiséry tohoto filmu. Máte se na co těšit, tak vám všem přeji teď krásný večer s Radiožurnálem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
3: Policisté apelují na řidiče, aby dodržovali bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. Národní divadlo uvádí premiéru inscenace inspirované Havlem na festivalu ve francouzském Avignonu. Zápasem Maroka s Kanadou začalo osmifinále fotbalového mistrovství světa. Dálnici D11 na 17,5 kilometru směrem do Prahy blokuje hromadná nehoda. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky, večer začnou srážky ubývat a teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Policisti nabádejí k dodržování bezpečné vzdálenosti mezi auty. Bezpečný odstup je takový, kdy řidič stihne zareagovat na náhlou změnu rychlosti nebo zastavení auta před ním. Lidi by přitom měli vedle svých schopností zohlednit i stav silnice, povětrnostní podmínky nebo třeba viditelnost. Podle mluvčího dopravní policie Jana Straky si taky řidiči můžou pomoct takzvaným pravidlem dvou vteřin.
4: Vezmu si nějakou překážku, slow, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za dvě vteřiny od toho vozidla přede mnou.
3: Na některých úsecích pomůžou řidičům i speciální šipky na silnici. Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita na 4. stupni z 5, to znamená vysoké riziko. A situace se v příštích dnech ještě zhorší. Upozorňuje na to Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo dole na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to trošku jako i s tou teplotou a se srážkama. Čili my jsme teď měli takový suší období.
3: Lidi by proto v příštích dnech měli dodržovat preventivní opatření, používat repelenty a po návratu domů z přírody se důkladně prohlédnout. Ukrajina zasáhla při útoku na Petrohrad a okolní Leningradskou oblast přístav a energetickou infrastrukturu, oznámili to ruské úřady. Podle petrohradského gubernátora Alexandra Beglova Ukrajina zasáhla ropný terminál. Zásah ruských ropných a vojenských zařízení poblíž Petrohradu potvrdil taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva reagovala, že útok nenechá bez odpovědi. Pražské národní divadlo dnes vůbec poprvé v historii uvede premiéru ve Francii. Tým Laterny Magiky představí na Mezinárodním divadelním festivalu v Avignonu inscenaci Perpetuum Havel. Vznikla na motivy málo známého Havlova díla Perpetuum Mobile.
6: Je to absurdní fraška o 7 dnech vězně pana A.
7: Říká režisér Petr Boháč.
6: My jsme vzali jednu věc, která je relativně neznámá. My jsme ji trošku upravili a díky tomu jsme to mohli nahlédnout aktuálně.
7: Jediné libreto pro nonverbální divadlo z pera Václava Havla převede na scénu performer Roman Zotov-Mikšin.
8: Pro mě to je příležitost mluvit za všechny politické vězně, co sedít v tuto chvíli neprávem ve vězení.
7: Tým Laterny Magiky uvede novinku Perpetuum Havel na avignonské scéně La Manufacture. Česká premiéra se pak uskuteční 10. září v pražském paláci Akropolis. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
9: Sport. Na fotbalovém mistrovství světa začala osmifinálová fáze. Maroko hraje s Kanadou, stav a čas duelu poví Karel Schamberger.
10: Polovina třetí minuty, Kanada, Maroko 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
9: Ve 23 hodin odstartuje utkání Francie s Paraguají. Všechny duely vysílá v přímém přenosu digitální stanice Radiožurnál Sport. Tenistka Marie Bousková zvítězila nad ruskou Samsonovovou ve třech setech a prošla do osmifinále Wimbledonu. Ve třech sadách uspěla i Linda Nosková proti Rumunce Kirsteové. Aktuální zprávy o duelu Jiřího Lehečky se Španělem Munarem má reportér Jaroslav Plašil.
0: Jiří Lehečka porazil ve čtyřech setech Španěla Murara, zahraje si se Zverevem osmifinále, tedy s vítězem nedávného Roland Garros. Soupeřkami českých dnes postupujících tenistek budou v případě Lindy Noskové Američanka Kýsová a v případě Marie Bouskové Belgičanka Mertensová. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D11 u sjezdu na Lysou nad Labem a také na 13. u Přestanova. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 18. kilometru je hromadná nehoda, srazilo se více aut, včetně motorek, a vybočuje se.
12: Je tam sanitka, divně se to tam řídí, je v tom kamion, 3 motorkáři, 3 osobní auta, nevím, jestli jsou to účastníci nebo pomáhající.
11: Kolony se netvoří, ale vybočuje se v nepřehledném úseku, tak opatrně. U Brna je od této chvíle uzavřená dálnice D2 na výjezdu a příjezdu do města z Bratislavy. Kvůli stavbě dálniční křižovatky s D1 je právě zastavený provoz u křížení s dálnicí D1. Objízdné trasy jsou podle informací ředitelství silnic a dálnic označené, ale čekejte už pomalý provoz na D2 od Bratislavy ze 3. kilometru, také na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Pomaleji se jede od sjezdu na Mikulov z kilometru 193 až právě do omezení u sjezdu na Bratislavu. A na silnici 13 z Děčína do Teplic zůstává zastavený provoz mezi Chlumcem a Přestanovem. Po nehodě osobního auta s motorkou objíždí se to přes Stradov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky, večer pak začnou srážky ubývat a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michálou van Erne.
2: 4. července, tedy přesně před rokem, zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Lidé nemohli volat, nabít si elektroniku, nejezdili vlaky, tramvaje a v Praze ani metro. Co přesně se tehdy dělo a co problémy způsobilo? Tím se budeme zabývat do detailů za několik minut.
1: Víkendový Radiožurnál
13: a Michaela van Erne.

0: Shaw Lama, The Pirates z hudby. Přesně před rokem se milion odběratelů ocitl na několik hodin bez elektřiny. Důvodem byl rozsáhlý výpadek proudu, který Prahu, střední, severní a východní Čechy postihl. Minulý týden potvrdila mezinárodní expertní skupina příčiny výpadku. Šlo o několik souběžných a na sobě nezávislých technických závad. Správci přenosové a distribuční soustavy teď plánují investovat desítky miliard, aby se podobná situace jako v loni neopakovala.
1: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos, 60, ale i 70 nebo 90 minut zpoždění.
2: Někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce, někteří například s plechovkou piva.
3: Podle těch posledních... Na dopravním terminálu Fidnerova v centru Liberce, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
4: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiče vyprošťovat lidi z výtahu a řešit...
2: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Výpadek proudu na několik hodin postihl asi milion odběratelů, kromě domácnosti zasáhlo průmyslové podniky.
5: Své technologie musela odstavit i společnost Lovochemie, která zásobuje město Lovosice teplem a teplou vodou.
2: Nebo i obchody, restaurace a kavárny.
6: Dáváme jenom, co můžeme, co se týče pití. S maskou jsme museli uklidit do těch víc zmrzlých mrazáků, aby se to vlastně nerozteklo. Píšeme to do papírek, pak to snad domarkuje a přijímat vlastně můžeme jenom hotovost, což skoro nikdo nemá.
2: Za výpadek mohl podle správce páteřní přenosové soustavy ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Minulý týden závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
7: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
2: Některá opatření ČEPS přijal hned po blackoutu, říká mluvčí Ondřej Krátoška.
8: Jednalo se například o mimořádné technické kontroly, nové scénáře pro výcvik dispečerů a oblast plánování provozu.
2: Podle ČEPS se budou nároky na dodávky elektřiny zvyšovat, a to na celém území Česka. S tím bude nutné posílit přenosovou soustavu a její kapacitu. ČEPS proto v následujících letech plánuje výstavbu nových dvojitých vedení velmi vysokého napětí v klíčových koridorech, například modernizace transformovny Slavětice pak umožní napojení plánovaného nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. A v Praze vzniká nová transformovna velmi vysokého napětí Praha-Sever.
8: Nárůst potřeby elektřiny vyžaduje nový napájecí bod. Jinak by mohlo dojít k budoucímu poklesu spolehlivosti dodávek elektrické energie do hlavního města Prahy. Stavbu jsme zahájili v loni a se zprovozněním počítáme na podzim roku 2027.
2: Uvádí Ondřej Krátoška. V příštích 10 letech plánuje ČEPS investice do rozvoje páteřní soustavy ve výši zhruba 13 miliard korun ročně. Miliardové investice do modernizace sítí plánují taky distributoři. Jakub Vik, Radiožurnál.

sourozenecká kapela Kors až do posledního úderu, živá nahrávka, posloucháte Radiožurnál v době, kdy startuje osmifinále fotbalového mistrovství světa. Od 23 hodin se utkají Francie a Paraguay. Před chvílí začal zápas Kanady s Marokem. Jak se vyvíjí, to přiblížíme za chvíli.

0: To byla kapela Mirai, s vámi je Radiožurnál a sport. Fotbalisté Kanady a Maroka hrají v Houstonu o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Zápas sleduje ze studia v Praze náš reportér Karel Schamberger.
1: 20. minuta zápasu a Kanada hraje s Marokem 0-0. Kanaďané jsou zatím aktivnější v tomto osmifinále fotbalového mistrovství světa. Už si vytvořili několik slibných příležitostí, zatím vždy ale úřadoval marocký brankář Yacine Bono, který zatím tedy vymazal kanadské pokusy. Můžeme vás na malou chvíli vzít do přímého přenosu tohoto zápasu na Radiožurnálu Sport v momentě, kdy Kanada bude zahrávat volný přímý kop po tom, co byl foulován kanadský útočník Oluwaszej, který obléká barvy španělského Villarrealu fotbalového na fotbalovém mistrovství světa, ale pochopitelně v dresu Kanady. A byla to dokonce žlutá karta, kterou tasil anglický sudí Michael Oliver. Dostal jí Redouane Halal, obránce Maroka, v momentě, kdy se čeká na rozehrání toho volného přímého kopu, končí 20. minuta hry a Kanada hraje s Marokem 0-0. Halal, to byl tedy ten stoper, který si tam počínal nedovoleně v té obrané situaci a dostal žlutou kartu za to, že až moc zajel do útočníka Kanady Tennyho Oluwaszeje. Stále čekáme na to ošetření právě tohoto kanadského útočníka, protože museli na hrací plochu doběhnout i doktoři kanadského národního týmu. Stále čekáme na to rozehrání toho volného přímého kopu. V momentě, kdy se maročtí fanoušci na stadionu v Houstonu hodně baví, můžete slyšet i v podkresu přímého přenosu, jak roztleskávají celý stadion. Upřímně se bojím, že nestihneme volný přímý kop Kanady v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, respektive stihneme ho v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, ale nikoli v tom reportážním vstupu pro posluchače Radiožurnálu. A tak pokud si chcete poslechnout, jak ta útočná situace dopadne, anebo pokud si chcete poslechnout celý přímý přenos osmifinále fotbalového mistrovství světa, tak můžete také na stránkách irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. 22. minuta zápasu, Kanada hraje s Marokem 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla matrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 400 jinou lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 19 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Jana Gulda.
1: Příslušníci ozbrojených sil by se slíbeného nástupního platu 50 tisíc korun měsíčně mohli dočkat v roce 2029. Vláda chce podle ministra vnitra Lubomíra Metnara

0: Hnutí ANO navyšovat platy postupně zhruba o 5% ročně, a to novým i stávajícím členům bezpečnostních sborů. Předseda Unie bezpečnostních složek Aleš Lehký ale návrh kritizuje. Zlepšování platových podmínek je údajně pomalé a vláda v předvolební kampani slibovala rychlejší navýšení. Spojené státy slaví 250. výročí nezávislosti. Akce ale komplikuje rekordní vlna veder na východě země. Filadelfie kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod zemi. Pouť všech států zrušil i Washington. Některá washingtonská předměstí zrušila nebo odložila taky ohňostroje. Vedra mají v zemi trvat celý víkend. Pražské metro na části linky C nejezdí. Důvodem je obnova zabezpečovacího zařízení. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání proto zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá do 10. července. A právě teď je začíná Šrámkova sobotka, festival českého jazyka, řeči a literatury. Letošní 70. ročník má téma hostina. Po celý týden jsou připraveny workshopy, přednášky, společná čtení i tvořivé dílny. Festival v sobotce na Jičínsku potrvá do 11. července. Sport. Na úvod osmifinále fotbalového mistrovství světa nastoupila Kanada proti Maroku a stav a čas zápasu poví Karel Schamberger.
1: 31. minuta, Kanada, Maroko 0-0, Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Utkání vysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport, který nabídne taky duel Francie s Paraguají od 23 hodin českého času. A tenistky Linda Nosková a Marie Bousková postoupily do osmifinále Wimbledonu, mezi muži uspěl Jiří Lehečka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D11 u sjezdu na Lysou nad Labem a uzavřená 13 na Teplicku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy stále opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 18. kilometru řeší nehodu motorkáře v připojovacím pruhu, nepřekáží v jízdním pruhu a kolony se netvoří, přesto opatrně. U Brna je uzavřená dálnice D2. Na příjezdu do města směrem z Bratislavy silničáři pracují na stavbě dálničního křížení s D1 a až do rána se nedá najet na D1 směr Praha. Objízdná trasa je značená, vede po dálnici D1 na Vyškov, otáčí se pak na čerpací stanici u Tuřan a kolona před uzavírkou je ze 3. kilometru od nákupní zóny Olympia. Silnice 13 z Děčína do Teplic je stále neprůjezdná obousměrně mezi Chlumcem a Přestanovem. Asi na půli cesty se srazilo osobní auto s motorkou, objízdná trasa vede přes Stradov. A na silnici 27 z Plzně do Klatov za Plzní za nájezdem na dálnici D5 na rychlostním úseku silnice se srazila dvě osobní auta, vybočuje se ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
4: A z hudby budou také Tomáš Klus, za chvíli jako první Callum Scott. Hezký večer.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Ve Velehradě na Uherskohradišťsku začaly dvoudenní dny lidí dobré vůle. Návštěvníci na nich letos můžou vidět například vzácnou relikvii ze svatovíckého pokladu. Za chvíli ochutnají chléb republiky a za necelou půl hodinu začne benefiční koncert. Naše reportérka je na místě, doptáme se na další detaily za chvíli. Teď je tu předeslaný Tomáš Klus.
1: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedáš.

0: Ve Velehradě začaly dny lidí dobré vůle, které doprovázejí oslavy výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každoročně je navštíví kolem 30 tisíc lidí. Letošní ročník je věnovaný zdravotníkům, ti také dnes čtou speciální přímluvy při modlitbě za vlast. Na místě je poslouchá i reportérka Michaela Kučendová. Dobrý večer.
1: Pěkné pozdní odpoledne. Modlitba, která se připravovala ve spolupráci s armádou, skončila přibližně před půl hodinou. Účastnili se jí představitelé státu, hasiči, zdravotníci, policisté i veřejnost. Právě teď už si návštěvníci můžou pochutnat také na chlebu republiky, který se po loňském úspěchu na Velehrad vrátil. Upečený je z mouky ze všech našich 14 krajů a z vody z Labe, Moravy i Odry.
0: Michaelo, co v dnešním programu bude následovat?
1: 8 hodin večer začne benefiční koncert lidí dobré vůle. Tradičně na něm vystoupí cymbálová skupina Hradišťan v čele s hudebníkem Jiřím Pavlicou, který si na pódium pozve například sourozence Hanu a Petra Ulrichovi, herce a hudebníka Vladimíra Javorského, kytaristu a skladatele Štěpána Raka a další. Kam půjde výtěžek z koncertu, říká tajemník Dnu lidí dobré vůle Josef Kořenek.
2: Sanice naděje, která plní přání lidem, kteří jsou v určitém zdravotní stavu a ještě by chtěli něco prožít, a druhá část výtěžku půjde nadačnímu fondu Aduvare, který se stará o děti z vícečetných rodin.
1: Koncert můžou lidé poslouchat 3 minuty po 8 hodině také na všech regionálních moravských stanicích Českého rozhlasu a na Velehradském náměstí už na něj, na plastových židlích i karimatkách, čekají tisíce návštěvníků, ostatně jak je slyšet i za mnou.
0: Tolik tedy sobotní program, co čeká návštěvníky zítra.
1: Neděle bude patřit hlavně národní cyrilometodějské pouti a slavnostní mši. Ta začne v 10:30 na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude pražský římskokatolický arcibiskup Stanislav Přibyl. Kázání pronese brněnský biskup Pavel Konzbul. Mši bude předcházet tradiční průvod poutníků v krojích z celé České republiky. Po celý víkend si lidé můžou také v královské kapli Velehradské baziliky prohlédnout lebku svatého Lukáše, která na Velehrad výjimečně připutovala ze svatovíckého pokladu v Praze jako symbol letošního ročníku věnovaného zdravotníkům.
0: Michaela Kučendová nám dala vědět o dnech lidí dobré vůle. Moc děkuji a hezký večer.
1: Naslyšenou.

Kapela R.E.M. Na mistrovství světa v Severní Americe se hraje první osmifinálový zápas. Jedna z pořadatelských zemí, Kanada, nastoupila proti Maroku a aktuality o utkání uslyšíte za chvíli.

0: Tereza Kindlová, František Černý z hudby. Fotbalisté Kanady a Maroka rozehráli v americkém Houstonu osmifinále mistrovství světa. Veškeré aktuality teď doplní reportér Karel Schamberger.
1: Kanada Maroko 0-0 v páté nastavené minutě prvního poločasu. Kanaďané jsou zatím aktivnější, to můžeme tvrdit o úvodní půli tohoto zápasu. Také Maroko, ale mělo několik sibných příležitostí, i když ne tolik právě jako na Kanada. Můžeme vás vzít k závěru tohoto úvodního poločasu. Osmifinále fotbalového mistrovství světa v době, kdy na pravé straně hřiště bude rozehrávat autohazování kapitán Maroka Ashraf Hakimi. Už si žádá balón od podavačů a hází na konkrétně Bouadiho, který mu vrací balón. Bouadi ještě dává na obranou polovinu svého týmu. Tam jsou připraveni obránci Halal a vedle něho Diop. Právě tito dva hráči si teď narazili balón a je to Diop, který může hrát na Hakimiho. Hakimi u balónu narazil si teď jen s El Ainouim. Právě El Ainoui tam se teď zapletl do nedovoleného zákroku a vidí za něj dokonce žlutou kartu. El Ainoui po tom, co přišel o balón, tak svalil na zem, pokud se nepletu, kapitána Estakia a vidí v šesté nastavené minutě úvodního poločasu žlutou kartu. Byl to El Ainoui, který tam teď se opřel. Ne, to nebyl kapitán Estakio, ale obránce Lukde Fužea. Nicméně žlutá karta pro marockého hráče El Ainouiho platí. Tolik tedy teď k tomu počínání a my můžeme pokračovat ještě v závěrečných vteřinách tohoto duelu. Za 10 sekund by měl skončit úvodní poločas, ale uvidíme, zda sudí Michael Oliver ještě nenastaví něco nad rámec i toho nastavení. Kanaděné můžou rozehrávat z obrané poloviny hřiště a nebude to nic navíc. Michael Oliver v tomto momentě ukončuje první poločas mezi Kanadou a Marokem. Zatím jsme gól neviděli a tak jste ho nemohli slyšet ve vysílání ať už radiožurnálu, tak radiožurnálu Sport. I druhý poločas bude vysílat v přímém přenosu jediné sportovní digitální rádio v naší zemi, tedy radiožurnál Sport, ale přímý přenos naladíte také v aplikaci Můj rozhlas anebo na webu irozhlas.cz. Kanada, Maroko po úvodní půli 0-0. Karel Schamberger, radiožurnál. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 20 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Česká a turecká policie rozbily podvodné call centrum. Množství vody v půdě dosáhlo na Moravě kriticky nízkých hodnot. Fotbalisti Maroka bojují s Kanadou o postup do čtvrtfinále světového šampionátu. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky ubývat a teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Čeští policisti společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří v Istanbulu provozovali podvodné call centrum. Organizovaná skupina se při telefonátech vydávala za policii nebo pracovníky České národní banky. Mezi zadrženými je taky 6 Čechů.
3: Podvodníci přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Využívali k tomu padělané služební průkazy nebo technologie pro vytváření deepfake videí, vysvětluje mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakub Vinčálek.
4: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky. Vznikla škoda přesahující 500 milionů korun.
3: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Dodává Zdeňka Hildová z České bankovní asociace.
5: Nevolá klientům komerčních bank, aby nějakým stylem nutila vybírat peníze a vytvářela obavu toho, že někde se něco děje.
3: V případě podezření na podvod by se lidé měli obrátit na svou banku nebo na policii na lince 158. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: V půdě na Hané a na jižní Moravě je kritický nedostatek vody, vyplývá to z dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Podle Miroslava Trnky z Intersucha množství vody v půdě klesá setrvale zhruba od května. V posledním týdnu je ale situace nejhorší.
6: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší, než je takzvaný podvadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky 1 metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
1: Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině týdne na Moravě, ale pršelo míň nebo se jí bouřky úplně vyhnuly. Kyjev odmítl, že by ruské síly dobily strategicky významné město Kostiantynivka. Sídlo v Doněcké oblasti jižně od Kramatorsku se Rusko snaží dobít měsíce. Ruská armáda včera oznámila prezidentu Vladimiru Putinovi, že nad Kostiantynivkou převzala kontrolu. Dnes zveřejnila údajný doklad video natočené ze vzduchu, na kterém v rozbombardovaném městě pouzují mezi poškozenými budovami muži s ruskými vlajkami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil informace za další ruskou lež. V Karlových Varech měl odpoledne premiéru český film Čika Čeka, a to v hlavní festivalové soutěži. Podle uměleckého ředitele přehlídky Karla Ocha je to snímek s morálním poselstvím.
7: Vypráví o vztahu stárnoucí poštěčky z Deny s jejím synem, který po nějakém čase se vrací do rodného domu, a ten film je velmi dojemný, velmi neokázaným způsobem postavený na dvou fantastických hereckých výkonech Pavly Tomicové a Jana Ciny, a ten film nám tak jako nenásilně vzkazuje, abychom pečovali o vztahy se svými blízkými, protože náš čas na zemi je velmi vyměřen.
8: Sport. Maroko hraje na světovém šampionátu ve fotbale s Kanadou o postup do čtvrtfinále. Slovo má reportér Karel Schamberger.
9: Po prvním poločase Kanada, Maroko 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
8: Ve 23 hodin začne utkání Francie s Paraguají. Oba duely nabízí Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Třem českým tenistům se dnes povedlo postoupit do osmifinále Wimbledonu. Jiří Lehečka zdolal Španěra Munara ve 4 setech, Linda Nosková porazila Rumunku Kirsteovou ve 3 sadách a Marie Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou taky ve 3 sadách. A úvodní časovkou družstev odstartoval nový ročník cyklistické Tour de France. Žlutý trikot pro lídra závodu vybojoval na úvod Dán Jonas Vingegaard. Barceloně zvítězil se svým týmem Visma Lease a Bike.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 v Praze a zavřená silnice 13 na Ústecku. Na dálnici D1 pozor na výjezdu z Prahy směrem na Brno. U sjezdu na Průhonice na 6. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Jsou v odstavném pruhu, zatím bez výrazného označení, opatrně ale projedete plynule. Další komplikace na D1 z Prahy do Brna je za odbočkou na Trhovým Štěpánov. Na kilometru 60,5 máme hlášený předmět na vozovce, bezpečně se mu vyhněte. Na dálnici D2 se tvoří kratší kolona před Brnem ve směru z Bratislavy. Je tam objížďka kvůli uzavřenému konci dálnice ve směru na Brno. Objížďka vede po D1 směr Vyškov, otočením na čerpací stanici zpět na D1 směr Praha. Na Brno pak sjedete na kilometru 194. Zdržení před sjezdem z D2 je na necelých 10 minut. A silnice 13 z Teplice do Děčína je neprůjezdná po nehodě. Mezi Přestanovem a Chlumcem vyšetřují srážku osobního auta s motorkou. Objíždět se dá přes Stradov bez většího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky, večer pak začnou srážky ubývat a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. A teď začíná Oroma Vakeren, slovo má Iveta Demeterová.
11: Dobrý večer, Lačerat, Šukar, Šuniben. V dnešním pořadu uslyšíte redaktory ze Švédska a Slovenska, kteří ve svých médiích se věnují romské tematice. Představíme také organizaci Team Challenge Brno, která byla nominována na mezinárodní cenu Social Marie. Příjemný poslech.
2: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 8 hodin a 8 minut a posloucháte Oroma Vakeren. Dohrála, dospívala kapela Rytmu Gitano. Mezinárodní křesťanská organizace Teen Challenge pomáhá lidem se závislostmi a v Brně stojí za projektem Cesta k důstojnosti a posílení romských žen, který byl letos nominován na rakouskou cenu Social Marie.
1: Mým velkým tématem je posilování romských žen, říká Jitka Opálková, která působí jako zástupkyně ředitele Teen Challenge Brno. Historie projektu Důstojnost romské ženy je následující.
2: Vznikl v době, kdy jsme do týmu přijali první romskou ženu, což byla zrovna Olinka. A to bylo rok 2018, takže v roce 2018 jsme řekli, že to, co říkáme, tak musíme taky žít. A že jestli říkáme, že věříme tomu, že změna je možná, že skutečně chceme být jedno a věříme v to, že člověk může se pozvednout, tak musíme toho být schopni a vlastně Olinka posílala náš tým a byla to první Romka v našem týmu a dneska máme 4 Romky a 2 Ukrajince a je to jako super, protože věříme tomu, že společně tvoříme ten jeden svět.
1: Podle Jitky Opálkové stála romská žena vždy v centru pozornosti jejich týmu.
2: I když je ta Romka v našem týmu, tak přesto ona čelí mnoha bariérám, protože romská žena v české společnosti čelí dvěma bariérám. Jedna je ta uvnitř rodiny, která ji vede k tomu, že je normální nepřemýšlet o své vlastní budoucnosti. A druhá bariéra je ta společenská. I když ta žena vystuduje, i když prostě se snaží, tak přesto naráží na tu bariéru, která je etnická a nikdo ji třeba nepřijme do zaměstnání. My jsme dělali loni vlastně konferenci, která se jmenovala Důstojnost romské ženy a povídali tam mnohé ženy. A to, co mě nejvíc osobně zasáhlo, byla slova Klaudie Labourdové, která na otázku odpověděla, co by pro vás byl ten dobrý svět, ten ideální svět. Ona řekla, kdybych se nemusela ptát, že se mě lidé zeptají, odkud pocházím. Lidé se jí ptají, odkud jste, protože nevěří tomu, že by žena, která je integrovaná, mohla být Romka.
1: Konferenci Důstojnost romské ženy uspořádá Teen Challenge i po druhé.
2: Loni to bylo úžasné, přijelo 170 lidí. Chtěli jsme, aby se potkali lidi z různých světů, aby se potkali odborníci, aby se potkali romské ženy, aby se potkali lidi z křesťanských organizací a skutečně se nám to podařilo. Ten zájem byl veliký o to pokračování, takže letos to bude 20. října 2026 na našich stránkách www.teenchallenge.cz. Bude určitě odkaz na konferenci. A otázky, které chceme letos otvírat, jedna z nich je, jak můžou muži podporovat svoje ženy k tomu, aby skutečně došly té důstojnosti. Chceme více otevřít i téma důvěry. A potom taková velká otázka, kterou si klademe, kterou nám kladly organizace, které se zúčastnily. Proč v našich organizacích vlastně nejsou ty Romky jako pracovníci?
1: Teen Challenge v Brně má 4 romské kolegyně. Jednou z nich je Olga Čunková Poláková.
3: Jsem sociální pedagog v Teen Challenge a zabývám se prací s předškolníma dětma. Mám vlastně náplň práce adaptační klub pro malinký děti od 3 let, které vlastně se jinak nepotkají se školním prostředím nebo spíš se strukturovaným dnem nebo určovaním hranic, nějaká koordinace, nějaká řízená činnost. Takže já přijdu do práce a čekám, jestli je maminky vůbec dovedou. A když je nedovedou, tak prostě si zbalím věci a jdu si pro ně.
1: Další romskou kolegyní je Klára Cupáková.
4: V Teen Challenge pracuju skoro 3 roky. Nejdřív jsem nastoupila jako pracovník v sociálních službách a později jsem se teda stala vedoucí toho nízkoprahového zařízení, což je vlastně odpolední klub pro ty děti.
1: Jitka Opálková vysvětluje, jak se romské pracovnice daří do týmu získávat.
2: Ta cesta je jednoduchá. Nehledám člověka na konkrétní místo, ale vidím člověka, který má potenciál a umožním ho rozvinout.
1: Druhý ročník odborné konference Důstojnost romské ženy se uskuteční 20. října v Brně. Jana Šustová, Radiožurnál.

0: Poslech nám zpříjemnil Ondřej Gizman mladší. Víte, že ve Švédsku má romština své místo v éteru? Každý všední den tam zní půlhodinový pořad Rádio Romano, který vysílá romská redakce švédského rozhlasu. Jeho hlasy, nápady a témata znají posluchači po celém světě, ať už z klasického rozhlasu, anebo přes internet. Dnes vám tento pořad přiblíží dva z jeho tvůrců.
1: Mě se jmenuji Veli Briani, která putíjám do Radio Romano, ano, švédské rádio. Tady jsem redakci jako šéf.
2: Tak se představuje vedoucí redakce Veli Briani.
3: Mě vyčinavma Adam Šope a Romanes vyčinavma Parno. Mě která v butí po Radio Romano ande švédská a mě jsem producento.
2: A takhle producent Adam Parno Šope. Oba pracují v Radio Romano, romské redakci švédského rozhlasu. Rádio Romano vysílá ve Švédsku už od roku 2002, v současnosti každý všední den popolední. Celý pořad trvá přibližně 30 minut a je z velké většiny v romštině.
3: A já mi kera se programu raka je mukaz nevymáta, mukaz kultura, vazda spuši máta, politika. Ještě vorenge programu ra se jame jekanda majbáre romány paramičengi arkivia.
2: Adam Šope říká, že ve vysílání Rádio Romano připravují pro posluchače zprávy, mluví o kultuře i politice a pokládají otázky. Vytváří také pořady pro děti a disponují jedním z největších archivů romských pohádek.
4: Butvarano rádio amen motas sajeriga, co si pozitivno asi varekana i negativne buča, co trubut dela čarempe.
2: Ve vysílání Rádio Romano se mluví jak o pozitivních věcech, tak i o těch negativních, které je potřeba zlepšit. Doplňuje Veli Briani.
3: Keraz buči peromány šipa. A mengi si bud važno ten kras romanišip. Sjame ek cera pegažikanišip, feri šajte pe nas oktovar dešinjava deš procenti andamare sa je misi si pe romanišip. A jame mu kas pe sa e romane dialektura, mu kas e romente vorbinte vakeren pe pengišip.
2: Adam Šope dále vysvětluje, že Rádio Romano vysílá v romském jazyce. Přibližně 80 až 90% romského vysílání je v romštině. Pro redakci je velmi důležité udržovat romský jazyk, a ve vysílání nechávají zaznít mnoho různých dialektů romštiny.
4: Si buď dialektura, variace, jsem bešláme tady Adam, buď tvar, tady pena sarte keras, kaj jando švedu si buď diferentné rom, vorbín diferentno, bešlám pena sarte keras, savorete chačare na men.
2: Existuje mnoho romských dialektů a jazykových variací a při tvorbě vysílání je potřeba přemýšlet nad tím, jak to udělat, aby mu rozuměli Romové ze všech různých skupin žijících ve Švédsku. Vysvětluje Veli Briani. Členové redakce proto ovládají více různých dialektů romštiny. A kdo všechno vysílání Rádio Romano poslouchá?
3: Pe celo sveto sináme Roma, co žuli na máre programu, ra, kame samo programu, kaj vakeras Romanes. A i manuša so mangente šunen Romani čip, šunen, amen si manušo šunen ande teloni Afrika, ande opruni Amerika, teloni Amerika. Vi po Islando si manuša kaj šunename, si Roma, so šunename, pe celo sveto ste pe nas.
4: Azija.
3: Ande Azija. Čačec. Si Roma so šunen pa maro radio, kaj kamente šunen Romani čip, pe celo sveto.
2: Rádio Romano poslouchají Romové z celého světa kvůli tomu, že vysílá romsky. Lidé, kteří se vysílání pouští, protože chtějí slyšet romštinu, žijí v Jižní Africe, Severní i Jižní Americe, na Islandu nebo také v Ázii. Po celém světě žijí Romové, kteří poslouchají, když chtějí slyšet romštinu. Uzavírají Veli Briani a Adam Šope. Vysílání Rádio Romano si můžete i vypustit z online archivu na stránkách radioromano.se nebo můžete Rádio Romano sledovat na Facebooku. Pro Radiožurnál Vojtěch Hojný.

0: 20 hodin 30 minut zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
1: Policisté upozorňují, že řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost. Každý rok tak přitom způsobí asi 5% nehod. Odborníci se shodují, že bezpečná vzdálenost mezi auty je zhruba 70 metrů. Jako pomůcka může sloužit pravidlo 2 vteřin. Pokuta za nedodržení bezpečné vzdálenosti se v Česku odvíjí od závažnosti nehody. Například v Rakousku za to můžou policisté udělit pokutu až 10 000 korun. Předseda sněmovny Tomio Okamura navštíví koncem července Čínu, upozornil na to server aktuálně.cz. Na návštěvu šéfa vládní SPD pozval předseda čínského parlamentu. Okamuru by měla doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká za motoristy. Součástí delegace budou i podnikatele. Okamura už dřív řekl, že by chtěl podpořit cestování čínských turistů do Česka. Přes 30 000 lidí dnes demonstrovalo v

0: Durinském Erfurtu proti sjezdu nejsilnější německé opoziční strany AfD oznámila to policie, podle které bylo shromáždění převážně klidné. Delegáti sjezdu strany Alternativa pro Německo potvrdili ve funkcích předsedy Alice Weidlovou. Civilní tajná služba loni stranu označila za prokazatelně pravicově extremistickou. A Jičín bude mít další chráněnou památku Lipovou alej u Valdštejnské loďie. Téměř 2 kilometry dlouhé stromořadí založil v první polovině 17. století vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Je považované za naši nejstarší dochovanou historickou alej. Je už taky součástí soustavy chráněných území Natura 2000, a to kvůli vzácnému brouku páchníku hnědému, který žije v dutinách stromů.
1: Sport.
0: Fotbalisti Kanady bojují na světovém šampionátu s Marokem o postup do čtvrtfinále. Stav a čas utkání poví reportér Karel Schamberger.
2: 68. minuta zápasu. Kanada prohrává s Marokem 0-1. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Ve 23 hodin nastoupí Francie proti Paraguaji. I tento duel nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu. A tenisti Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková se probojovali do osmifinále Wimbledonu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D2 u Brna i silnice 13 na Ústecku. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená u Brna v místě stavby dálniční křižovatky. Objížďky jsou značené. Směrem od Bratislavy se sjíždí na D1 směr Vyškov, vozidla se pak otáčejí u čerpací stanice a do Brna pak sjíždějí na kilometru 194. Před sjezdem z D2 je kratší fronta zhruba na 10 minut. Silnice 13 z Teplic do Děčína je neprůjezdná za přestanovem po srážce osobního auta s motorkou. Objíždět se dá nejlépe přes Stradov, kolony se tam netvoří. Na nehodu pozor na průtahu ve Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Na silnici 48 za mostem přes Ostravici na úrovni nákupního centra Frýda havarovalo osobní auto, je to s opatrností průjezdné. A v Ostravě pozor v Bohumínské ulici směrem z Bohumína do Ostravy. Za odbočkou do Hrušova havarovalo vozidlo, projíždějte tímto místem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
4: A také kapela Jelen. Hezký večer.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Americký herec Jesse Eisenberg převzal v Karlových Varech cenu prezidenta festivalu. Co pro hollywoodskou hvězdu takové ocenění znamená a proč dostane polské občanství? Na tyto otázky odpovíme za chvíli.

0: Z Radiožurnálu posíláme také tuto informaci. Dovést hollywoodské hvězdy na filmový festival není jen tak. Domlouvání s agenty obvykle trvá dlouhé měsíce. Výjimkou je host současného 60. ročníku Karlovarského festivalu, americký herec Jesse Eisenberg, kterému výkonný ředitel Krištof Mucha dnes ve velkém sálu hotelu Thermal děkoval za rychlou a jednoduchou domluvu.
1: Když jsme psali teďkon v dubnu agentovi Jesseho, tak on říká, ale vypadá to, že by Jesse měl čas přijet. Tak jsme řekli, bezvadný. A za 3 minuty mě pípnul e-mail a tam bylo, ahoj, to je Krištof, tady Jesse, nemůžeme to vyřešit sami spolu. Dámy a pánové, Jesse Eisenberg.
2: Americký herec Jesse Eisenberg pak sliboval, že napíše všem divákům, kteří se mu přes agenta ozvou.
3: Napíšu každému z vás e-mail, pokud pošlete e-mail mému agentovi. Já jsem velmi přístupný, což by vlastně měli být všichni úspěšní herci, že?
2: Jesse Eisenberg ve velkém sále hotelu Thermal převzal cenu prezidenta festivalu.
3: Já si tu cenu vlastně vůbec nezasloužím. Nicméně jsem herec a herci ceny milují. Kdybyste jim řekli, že v budově, kde hoří, je nějaká cena, tak bychom se pošlapali a pozabíjeli navzájem, abychom se do té budovy dostali a cenu získali.
2: Americký herec představil v Karlových Varech film Dvojník, který je adaptací stejnojmenné novely ruského spisovatele Dostojevského. Ve snímku stvárnil samotáře Simona, kterého v práci přehlížejí a jeho matka jim pohrdá.
3: Richard Ayoade natočil ten film s výraznou evropskou filmovou představivostí. Je to Dostojevský, ale tak trochu přes Kafku. Je v něm německý expresionismus a specifické středoevropské uvědomění, že byrokracie může být děsivá a současně hodně vtipná.
2: Hollywoodský herec má po tátovi polské kořeny. Na festivalu potvrdil, že příští týden dostane polské občanství.
3: To, že jsem tady teď, má pro mě zvlášť velký význam, protože přesně za týden dostanu polské občanství. Usiloval jsem o něj s ohledem na rodinnou historii, ale taky proto, že bych chtěl strávit víc času právě tady ve střední Evropě.
2: Jesse Eisenberg na festivalu popisoval, že miloval natáčení v Praze a taky v Liberci. Věří, že jeho nové občanství ještě posílí jeho vztah se střední Evropou a taky s mezinárodním festivalem. Z Karlových Varů Martin Balucha, Radiožurnál.

Asdís, islandská zpěvačka na vlnách Radiožurnálu, začala cyklistická Tour de France v Barceloně, čekala závodníky na úvod netradičně týmová časovka. Jak dopadla a jak se dařilo Čechům? Nejen o tom budeme mluvit za chvíli a vydáme se i na fotbalové mistrovství světa.

0: Bryan Adams dozněl, pojďme dál. V Barceloně odstartoval stý 13. ročník cyklistické Tour de France. Závodníci mají za sebou první etapu, začali netradičně časovkou družstev. Z detaily je teď ve studiu Kristián Šveda ze sportovní redakce. Využijeme toho. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Žlutý trikot pro lídra závodu vybojoval na úvod Dan Jonas Vingegaard ze stáje Vismalis Bike, dvojnásobný vítěz Tour de France. Pak úvodní etapu hodnotil v rozhovoru pro webo stránky závodu.
2: Perfektní začátek. Tour je sice dlouhá, ale musím pochválit za úvod své týmové kolegy. Dotáhli mě k výhře. Já sám jsem toho za stolik udělat nemusel. Ano, žlutý dres mám já, ale je to skupinová práce.
1: Zítřejší etapa už nebude týmová, závodníky čeká bezmála 170 kilometrů a dá se čekat spurterský souboj v závěru.
0: Na letošní Tour de France startují tři Češi, jak se jim dnes dařilo?
1: Za velkého přispění Matyase Vacka skončila na čtvrté pozici stáj Lidl Trek. Vacek v závěru časovky pracoval pro španělského lídra Ayusa a sám český závodník je v průběžném pořadí 23. Pavel Bittner ze stáje Picnic Post NL je na 76. místě, ale cítil se dobře a pochvaloval si i velkou českou podporu.
3: Viděl jsem docela hodně českých vlaječek, což mi udělal radost. Už aj teďka ze začátku, aj když jsem právě letěl do Barcelony, jak jsem letěl s pár lidma, co mi říkali, že letí na Start Tour, takže to už mi udělalo docela velkou radost a doufám, že jich bude jenom přibývat. Takže za mě zatím start super a nohy fajn.
1: A třetí z Čechů Jakub Otruba z týmu Kacha Rural je nyní až ve druhé stovce průběžného pořadí.
0: O cyklistické Tour de France mluvil Kristián Šveda ze sportovní redakce. Moc děkuji, hezký večer.
1: Nyní zač na slyšenou.
0: Pojďme na fotbal. Fotbalisté Kanady a Maroka hrají v americkém Houstonu úvodní osmifinále mistrovství světa. Zápas pro nás sleduje Karel Schamberger.
4: 90. minuta zápasu, poslední půl minuta chybí do konce základní hrací doby a Maroko vede nad Kanadou 2-0 a je tak velmi blízko k postupu do čtvrtfinále. Můžeme tvrdit, že to byl konkrétně Azedin Unai, který zařídil teď to dvougólové vedení Maroka, protože právě tento muž se postaral o oba góly. Pojďme se ale vrhnout do závěrečných momentů základní hrací doby a komentování toho, co se aktuálně děje na hrací ploše, protože jsou to Kanaďané, kteří tlačí na pravé straně hřiště, připravený Ahmed, který může hrát ještě na Jonathana Davida. David ale posílá balón jen na obranou řadu Kanady. Tam je připravený obránce Bombito, který posílá míč až na golmana Maxima Krepoa. A to v čase, kdy se dozvídáme, jak dlouhé bude nastavení druhého poločasu. Bude 8minutové, tak tedy ještě 8 minut mají fotbalisté Kanady na to, aby s tím zápasem něco udělali. Naopak 8 minut dělí fotbalisty Maroka od postupu do čtvrtfinále. Z pravé strany hřiště kanadský centr, který doputoval sice k kanadskému útočníkovi, kterým byl Osorio, ale ten následně zahrál rukou a také proto byla ta ofenzivní šance Kanady přerušena a bude odkopávat od vlastní branky marocký brankář Bono, tak už také činí na ofenzivní polovinu, posílá balon to konkrétně na útočníka Rahimiho, který hlavičkou zpracovává, dostane se k míči, Rahimi může hrát po pravé straně hřiště, už je v podstatě u rohového praporku ve svízelné situaci, kdy je obklopen dvěma kanadskými hráči, teď dokonce spadl na zem, ale míč ještě zůstává na hrací ploše a následně Rahimi potom, co byl skolen na zem, tak sám fauloval. Druhá minuta nastavení druhého poločasu, Maroko stále vyhrává nad Kanadou 2-0, pokud si chcete poslechnout, jak dopadne tento duel, tedy osmifinále fotbalového mistrovství světa, tak můžete, a to na radiožurnálu Sport, případně na webu irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Kanada, Maroko 0-2, Karel Schamberger, radiožurnál.

0: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy pro vás má Jana Vůli.
1: Odboráři vyzývají vládu k jednání o budoucnosti bezpečnostních sborů. Spojené státy dnes slaví 250. výročí nezávislosti. Maroko hraje s Kanadou na fotbalovém mistrovství světa o postup do čtvrtfinále. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky, večer začnou srážky ubývat a teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Unie bezpečnostních složek v otevřeném dopise vyzývá vládu k jednání ohledně odměňování příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. Plánované navýšení tarifů o 5% je podle odborářů nedostatečné. Požadují navýšení alespoň o 10%, říká předseda Unie Aleš Lehký.
3: My jsme reagovali na požadavky našich příslušníků, kteří chtějí naplnit ten plán, který vlastně v předvolební kampani nastal. A my se obracíme na vládu, aby přijala rychlejší rozhodování v tom posilování toho rozpočtu na ty finanční nároky pro bezpečnostní složky, aby tomu navýšení těch platů došlo rychleji.
1: Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO chce každoročně nástupní platy zvyšovat právě o zmiňovaných 5% a v roce 2029 by měly dosáhnout 50 tisíc korun, jak to stojí v programovém prohlášení vlády. Ve Spojených státech se slaví 250. výročí od jejich založení. Hlavní program se odehrává na washingtonském National Mall. Kvůli mimořádnému horku organizátoři zrušili tradiční přehlídku a posunuli začátek dalších akcí. Večerní program s projevem prezidenta rekordním ohňostrojem se přesto koná podle plánu.
4: Mezi prvními na místo oslav dorazili příznivci krajní pravice, kteří si říkají vlastenecký předvoj. Prezident Trump si projev nenechá vzít ani vedrem. Slíbil, že bude pořádně dlouhý, aby ukázal, že to zvládne. Po jeho vystoupení má následovat ohňostroj s téměř 850 tisíci pyrotechnickými efekty, který se pokusí zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Akci provázejí bezpečnostní opatření jako při inauguraci a taky kritika, že si prezident oslavy přivlastnil. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Skoro 45% lidí nakažených klíšťovou encefalitidou bojovalo s jejími následky ještě půl roku po prodělání nemoci. Ze studie, kterou zpracovala infekční klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zároveň vyplynulo, že pacienti měli nejčastěji problémy s bolestí hlavy nebo poruchou paměti a koncentrací. Lékaři v Česku každý rok evidují několik set nakažených, třeba loni jich bylo přes 700. Obchody nad 200 metrů čtverečních můžou zítra i v pondělí zůstat otevřené i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje.
5: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Radiožurnál.
6: Sport. Na fotbalovém mistrovství světa se rozhoduje o prvním čtvrtfinalistovi. O utkání Kanada-Maroko informuje Karel Schamberger.
7: Maroko vítězí 3-0 a postupuje do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Střelci gólu dvakrát Unai a následně v závěru duelu se trefil také Rahimi. Maroko vyhrálo 3-0, Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Ve 23 hodin nastoupí Paraguay proti Francii, Radiožurnál Sport odvysílá duel v přímém přenosu, Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. Tenistka Marie Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou ve třech setech a prošla do osmifinále Wimbledonu. Ve třech sadách uspěla i Linda Nosková proti Rumunce Kirsteové. A zvítězil taky Jiří Lehečka, a to ve čtyřech setech nad Španělem Munarem. Rada světové atletiky prodloužila zákaz účasti Ruska i Běloruska ve svých soutěžích. Důvodem zůstává válka na Ukrajině, která trvá přes 4 roky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 v Klimkovickém tunelu a nehoda na D6 u Odravy. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy pozor na překážku v Klimkovickém tunelu. Na kilometru 347 je kvůli porouchanému vozidlu uzavřený pravý pruh. Na místo už dorazila policie, takže je to dobře vidět, vybočuje se doleva. Na D1 z Prahy do Brna opatrně u sjezdu na Vlašim a Kácov. U sjezdu na 49. kilometru i na nájezdu stojí nepojízdná osobní auta. Na místě už to tam řeší policie. Na dálnici D5 pozorněte za Plzní ve směru do Prahy. Za nájezdem u Ejpovic na 65. kilometru stojí 3 motorky, tam opatrně. A na D6 z Chebu do Karlových Varů dejte pozor, pokud budete sjíždět na kilometru 150 na Odravu. Na exitu havarovalo osobní auto, narazilo tam do svodidel, na místě už je policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déště nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer pak začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Teď začínají příběhy 20. století, připravil je Adam Drda.
9: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
10: V roce 1944 měl před sebou tehdy 7letý Adolf Vondrášek budoucnost hospodáře na velkém rodovém statku v Těchařovicích. Jeho otec stejného jména mu tehdy udělal zápis do památníku.
11: A přímo to zní takto. Synu, pamatuj, že tento statek zděděných po mých předcích, jimiž byl za velmi těžkých podmínek udržen v rodě, i já seč mé síly stačí svému rodu zachovám. Totéž buď i tvou svatou povinností. Všechny tvé myšlenky a síly tě musí k tomu vésti. Pak splníš úkol hodný svých předků. Nezapomeň. Těchařovice 29. října 44. Takže v té době, to znamená za Němců, že jo, on byl plně přesvědčený, že přebírá otěže rodu, byl si toho plně vědom a že tedy to jednou přenese na mě, abych já už s tím počítal, jo, jako prvorozený syn.
10: Příběhy 20. století jsou dnes věnovány právě vzpomínkám Adolfa Vondráška, sedláka, horníka, elektrotechnika, hudebníka a po listopadu 1989 také starosty jeho českých Mirovic a jsou pochopitelně věnovány též jeho rodině, tragicky zasažené komunistickou politikou. Provází vás Adam Drda, pořad vznikl ve spolupráci s Ivou Mrkvičkovou z Paměti národa Jižní Čechy.

0: Adolf Vondrášek přišel na svět 14. dubna 1937 ve vesnici Těchařovice, která patřila do okresu Příbram. Jeho rodiče Adolf a Marie vlastnili 50-hektarové hospodářství se dvěma lesy. První zmínky o rodovém statku, rodovém z otcovy strany, jsou z poloviny 16. století.
1: Těchařovice obec blízko Milína, která má historii zhruba tak od počátku 15. století. Napřed tam byly dva zemanské dvory a jeden z těch zemanských dvorů, to bylo panství Švancenberský, Orlický, tak jeden z těch se jmenoval Hlavín. A ten Hlavín tam založil jako usedlost, zemanskou usedlost na tehdejší dobu. A to je vlastně počátek mého rodu. 1530 je to datovaný přímo v kronikách. No a od té doby se tam vystřídalo několik generací, všechny měly jméno stejný, toho prvního obývajícího, až do roku 1895, kdy moje babička, která pocházela z 10 dětí rodu Hlavínu, tak si vzala nějakého Josefa Vondráška, který pocházel z Volenic u Březnice. Tím pádem se jméno změnilo z Hlavínu na Vondrášku, já už jsem tady Vondrášek a můj tatínek, že jo, Adolf Vondrášek, který se narodil v roku 1903, tak byl opět jeden z 10 dětí mý babičky, která měla stejný počet, jako sama z rodiny pocházela.
0: Hospodářství Vondráškových bylo zdaleka největší v okolí.
1: Ano, největší statek těch. Jinak byly ty statky okolo do 25 hektarů. A my těch 50 hektarů jsme vysoko vyčleňovali, jako vycházeli z toho. No, to bych vám jako řekl, ten statek v té době samozřejmě měl obrovskou cenu i společenskou, poněvadž můj tatínek, když se jako ženil, tak poněvadž měl 5 sester a potřeboval je vydat, dát jim věna, tak potřeboval obrovský věno. Ty věna těch nevěst v tehdejší době byly tak 30-50 tisíc. A byly to peníze veliký, jo, 50 tisíc v první republice, to byly obrovský peníze, dneska by to šlo do milionů. Fakt je, že on přes jednoho dohazovače z Chrástu, tam u Březnice, tak získal tip na nevěstu, jako mýho dědečka ze strany maminky, nějaký převrátil se jmenoval, a ten jako chalupník, představte si, o 10 hektarech byl schopen svoji dceři dát 100 tisíc. Což tedy bylo na tehdejší dobu, to byl úplnej, to byla pecka, která jako neměla obdoby. No a tatínek tam začal chodit, dokonce vám řeknu takový detail, jo, tatínek v době po válce, když nastaly ty spory i církevní, to znamená, že část katolické církve nechtěla přijmout jako pojetí nové republiky, tak se oddělila, že v roku 1920 založili církev československou, husickou, že jo, tak tatínek taky jako novátor, jako takový uvědomělý jedinec přešel do té nové církve. Jo? A představte si, že v té době, kdy chodil za maminkou, tak si tvrdě uvědomil, že to byli tvrdí katolíci, že by narazil, tak v tichosti církev opustil a vrátil se do katolický zase na zpátek, víte. No samozřejmě v těch, ta vesnička mý maminky se jmenovala Rásteli u Mirovic a když tam tatínek přišel, tak ho samozřejmě vítali jako velikýho pána, on taky se tak decentně choval a právě to je to, co jsem říkal, jo, že oni cítili, že vlastně jejich dcera společensky postoupí, jo, poněvadž z domkáře 10 hektarovýho se stane nevěstou na 50-hektarovým statku, což tenkrát mělo obrovský zvuk, dneska to nikomu nic neříká. Takže nakonec roku 34 se brali, jo, v Kraštících. A ten dědeček, ten její otec, mu místo mimo těch 100 tisíc ještě vyplatil 5 tisíc, na dřevo je napsáno, mu vyplatil v den svatby. Takže ten se k němu zachoval tak kavalírsky, že tatínek byl, se dá říct, jakoby se úplně dostal do ráje v té tíživé situaci toho domova, jo? Pač pět sester, co se dá dělat? No tak je samozřejmě musel vyplatit, tím pádem těch 100 tisíc pomalunku jistě zaniklo, moc z toho nezbylo. No ale i přesto renovoval celý statek, přestavoval stodoly, dával nový krovy.
0: vzpomíná Adolf Vondrášek. Za německé okupace chodil několik kilometrů do školy do Chraštic. Doma pomáhal pást husy a krávy, s rodiči a sourozenci chodíval o nedělích do kostela. Na statku kromě rodiny žil také otcův kamarád František, kterého platili za péči o dobytek. Vondráškovi měli 22 krav, asi 15 prasat, 5 koní, ovce, drůbež, králíky. V protektorátu byli statkáři zatíženi povinnými odvody, ale takzvané dodávky prý tehdy nebyly likvidační.
1: Dodávky byly na tu dobu přijatelné a já nepamatuju, že by teď někdy bědoval, že nemůže něco jako dodat, na co byla jeho povinnost, a žádný nikdy nepřijel nikdo z Němců na statek, nás bylo 5 dětí, že jo, nikdo nepřijel, nikdo jako nás kvůli tomu nějak netlačil, ani nás jako se dá říct netísnil, jo, nic se nestalo, tatínek normálně odezdával, co se dalo, a jednou se stalo, že jsme, jak to bývalo na zvykem někdy, tak jedno mladý tele tatínek v noci jako zabil ve stodole a prostě to tele se rozčrtilo, že jo, aby rodina měla taky dostatek masa, což bylo v té době zakázané, taková samovolná porážka domácí. A bohužel stalo se to, že místní chrti, a tam jako v těch Harovicích bylo dost myslivců, kteří měli honící chrty, to v noci vyčuchali, těma vratama nějak si povotevřeli do toho, a stalo se, že ráno prostě zbytek toho tele, který z kůží tahali po vsi, ty chrti, a což tedy vypadalo, že z toho asi bude pěkná bulí za nic, no, ale musím vám říct, že se nestalo nic, i ty lidi, kteří se to dozvěděli, kteří by to mohli bývali udat Němcům a tím pádem by z toho byly obrovský problémy, tak se nic nestalo, prostě to zaniklo a nemělo to žádné pokračování.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Konec války prožil Adolf Vondrášek u babičky z matčiny strany v Rástelách, kde zažil příjezd americké armády. Na statek v Těchařovicích se zase na několik měsíců nastěhovalo asi 40 sovětských vojáků, které museli Vondráškovi ubytovat a krmit. Ale zkušenost s nimi byla prý vcelku dobrá a snad i přispěla k iluzím o dobrém směru poválečné prosovětské politiky v Československu. Malý Adolf Vondrášek v té době objevil lásku k hudbě. Ukázalo se, že je to láska celoživotní, hraje na několik nástrojů. Po kom svůj talent zdědil?
1: Ze strany tatínka tedy určitě ne, jestli tam byly nějaký pokusy nebo něco, tak to mi není úplně známo. A ze strany maminky jedině bratr její matky byl hudebník. Jo. To byl hudebník, který byl všestranný hudebník. Jo. Ten hrál na klavi i na bas nebo bas křídlovku. Tak tam jako trochu náznaky byly, ale jako nikdo nic netušil. U mě se ta potřeba toho hrát projevila už asi v 7 nebo 8 letech, a to proto, že jsme měli doma housle. Zřejmě po některé tetě, která když studovala, tak musela nějakou tu praxi na tu hudbu, jako asi musela jí projít. A moje sestra, prvorozená Marie, tak ta jako začala na ty housle hrát. Jo. Prostě jenom to zkoušela, když viděla, že na to nemá vysloveně talent, tak to zdala. No, ovšem, já jsem si toho všimnul a já jsem se těch houslí popat a už se je nepustil. Jo. Já prostě jsem chtěl mermo mocí, teď tatínek chtěl, počítal s tím, že budu taky sedlákem po něm. Samozřejmě, takže jako tyhle ty muzovský sklony ho vůbec nepotěšily. Popravdě vám musím říct, ty první leta, když jsem začal chodit do hudební školy do Příbrami, takže jsme byli s maminkou tak domluvený, že budu housle skovávat do kapličky před statkem. Byla kaplička, tak jsem tam ty housle odkládal, aby tomu tatínkovi nepřišly na oči. To je pravda.
0: Otec pana Vondráška po válce dál modernizoval statek. Nakoupil stroje, automatické napáječky, traktor, samovar, mázací les. Život na statku ale představoval i tak obrovskou dřinu.
1: To víte, tak je jasný, že jako syn bych o matce nikdy nemohl říct křivý slovo, ale moje maminka ta si jako zasloužila, nebo si zaslouží říct, že laskavějšího člověka na světě ten nepoznal, jo? Poněvadž představte si, do stavu se dostat na tak veliký statek z takový usedlosti malý, kde celkem jako bylo, já nevím, pár králíků a jedna kráva, dostat se na toto a teď se o to všechno starat. Děti se rodily ob dvě leta stále a teď mít na starosti mlíko, dojení, všechno od těch krav, ty prasata, všechno pan štatník dělal na poli. Takže ona se musela starat o ten statek. Takže ta tam vlastně vyrostla, že slovo služka to je slabý. Jo? To tam, já bych řekl, skoro taková malá otrokyně. Jo? Poněvadž musela ten statek udržet, že jo, v chodu, po té stránce, co ona jako celka mohla. A mimo to, že ten František občas někde jí někde v něčím pomohl, ale jinak to musela zvládnout a ty děti, které přicházely, jak jsem řekl, a starat se o děti, o domácnost a teď ještě o tu babičku, to byla už stará žena, která za mě, ještě když jsem byl na světě, tak mě nosila, chodila se mnou, tak ta víceméně dožívala, jo, ta dostávala vejminek, to se tenkrát říkalo takovej části, že ten syn se musel o tu matku postarat a každý rok jí musel odměřit všechno obilí, co všechno bylo třeba, to měla smluvně zaruštěn, tenkrát byly na to smlouvy, vysloveně notářský, takže to se museli oni plně postarat. Takže ta maminka opravdu z rodiny vychovaná byla zase jako ve velice silné křesťanské rodině, katolické, a to, tu víru si nesla sebou, takže vlastně co jí zbylo, jenom sloužit a vejít lásky plná ke všem a starat se. To opravdu nedovedu si představit jako lásky plnějšího a dobřejšího člověka, než byla ona, opravdu.

0: Na československé zemědělce se tehdy zřítila pohroma v podobě komunistického převratu v únoru 1948 a následné násilné kolektivizace zemědělství podle sovětského vzoru. Správně bychom měli mluvit o likvidaci selského stavu, o masivní krádeži, která navždy zničila život na české a moravské vesnici a také třeba podobu krajiny. Jak už zaznělo, Vondráškovi nepatřili k těm, kteří by ten soumrak života na vsi očekávali.
1: My jsme nic nemohli tušit, ale přece jenom musím na sebe prozradit jednu věc, něco jsme tušit mohli. Ta jedna moje teta, jmenovala se Albína, ta byla druhá rozena, tak ta si vzala v tehdejší době, za první republiky byla v Příbrami Vysoká báňská škola, dneska už jenom v Ostravě. A on tam začal studovat nějaký Rus, jmenoval se Prikazčikov, jo. No a moje teta samozřejmě chodilo se tenkrát na bály a různě tam okolo, jo. Tak moje teta se s ním seznámila a sezdali se a dokonce se vzali, jo. Takže bydleli v Praze a on, je pravda, a to právě na sebe prozradím, tuhle tu negaci, o nás všecky, i tatínka, informoval, co to je to komunismus. Poněvadž jeho otec byl donský sedlák taky a oni je z Donu vystěhovali na Sibir, ty sedláky, a tam vznikl hladomor a většina lidí tam pomřela hlady. Jako, takže byli jsme informovaní, to je zajímavé, dodneska nedovedu pochopit, že tatínek z toho nevyvodil důsledky.
0: Vzpomíná Adolfo Vondrášek. Jeho otec se pochopitelně nechtěl vzdát rodového hospodářství. Komunisté zvyšovali tlak, zatěžovali statek nesplnitelnými povinnými odvody a pan Vondrášek starší opakovaně končil ve vězení.
1: Teď mě se těšil, že se to všechno rozvine dál a že to hospodaření bude vlastně radost, jo? Jenže ten rok 48., když nastaly první problémy založit družstvo a nikdo nechtěl, tak oni napařili sedlákům obrovské dodávky. Ty sedláci automaticky je nemohli odezdat, poněvadž museli z něčeho žít. Hlavně se jednalo o mléko, o vejce, o obilí. Tak každý rok ty sedláky, tyhle ty, který rozhodli je zlikvidovat, tak je zavřeli na těch 4, 5 až 8 měsíců. Tatínek, jeden tady mám doklad, jsem si vzal sebou na 8 měsíců. Prostě oni to napsali, tolik a tolik vajec, tolik a tolik litrů mléka, tolik a tolik metráků obilí, pšenice, cokoliv, jo, co bylo hlavní to. A ten sedlák měl na vybranou. Když se neurodilo, tak to prostě nemohl zaplatit, tak dal jenom to, co mohl, aby mohla taky rodina žít, když jsme byli 50-hektarový statek. Ten by mohl v té době živit 200 lidí a nikdo by to nepoznal. To znamená, že to tam byla, že obrovská nadhodnota celkově výroby, obilí, masa, mléka, všeho. A my jako rodina jsme vlastně živořili. Maminka s námi jezdila po doktorech a jednou v Příbrami, to sama nám říkala, byl tam nějaký primář, jmenoval se Trnka, tak jí řekl: matko, máslo a med dětem, jinak máte souchotiny, všichni, jí řekl. No tak takhle vypadala situace na statku, když my jsme museli všechno odevzdat a ještě tatínka zavřeli, až to nebylo úplně všechno. No. No a teď se stala situace, že on byl pryč a teď nebylo s čím krmit ty krávy a ty koně. Tak došlo k situaci, že tam byl bratr maminky, tak se rozhodli doškovou střechu na stodole sundat dolů a s tím dokrmovat ten dobytek, aby ten dobytek úplně nepošel, lady. Jo. Taková situace, že on se vrátil z vězení a měl stodolu nahoře prázdnou, jo. Neměl střechu. Střecha byla skrmená. Takhle to dopadalo, taková situace strašlivá byla. A on si právě ten, to už je ten moment, kdy se v něm začal vytvářet ten rozpor toho něčeho, že už to nebude tak, jako to bylo, proto už taky mi neříkal kvůli hraní na housle nic a že půjdu studovat elektrotechnickou průmyslovku, to už prostě viděl, že to je všechno pohřbený, ale on cítil, že je pohřbená i linie rodu. On si uvědomil, že prostě nastala betonová zeď a je konec rodově. Že ho ze statku vyženou celou rodinu.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Ty zemědělci nechtěli založit JZD, nikdo toho prostě založilo nechtěl. Tak oni to nuceně spravovali.

0: sourozenství bez jakéhokoliv uznání. Shodou okolností ještě vám musím říct jeden detail, že tento tesařík byl strejdou toho tesaříka Lví srdce, který prošel se svobodou Duklou. No tak se mu to podařilo opravdu ty sedláky zlikvidovat. U našeho otce dokonce definitivně, jo, se mu to podařilo. Jinak ty sedláky z těch usedlostí vystěhoval všechny pryč. Já jsem se setkával s mnohýma klukama známýma i ve škole všude, který už byli vlastně taky vystěhovaný a který měli podobný osud jako my, jenže ovšem ne s takovým tragickým koncem jako my.
1: Vzpomíná na počátek 50. let Adolf Vondrášek. Ptali jsme se ho, jestli někdo ze vsi či okolí pomáhal jeho početné rodině, třeba v době, kdy byl otec ve vězení.
0: No, abych vám řekl pravdu, je mi to sice trapný, ale musím říct, že ne, nepomohl. Bylo to všechno na mamince. Musela dělat a my hlavně děti jsme museli pomáhat. Samozřejmě, že na takovém statku pořád by bylo něco, když jsme měli přes 30 králíků třeba, jo, tak jako pořád by tam bylo něco, aby člověk neumřel hlady. Ale pravda je ta, že jak vy se ptáte, jo, jestli někdo by přišel a řekl, paní Vondráčková, my vám jdeme pomoct nebo něco, to neexistovalo. Ale na jeden případ si vzpomínám, mamince přišlo přes šek jí přišlo 2000 korun pomoc. Možná, že 10 nebo 20 let jsme nevěděli vůbec, od koho to přišlo. Až po těch 20 letech jsme se dozvěděli, že tady na Cetýni někde, to je Pečice, Cetýně jsou vesnice, stejně postižená rodina, manžele, ta paní mamince inkognito jo, ty peníze poslala. To jsme se dozvěděli až za 20 let. Tak to bylo jediné, co si pamatuju.
1: Říká Adolf Vondrášek ze statku v Těchařovicích. Jen připomenu, že několikahodinový rozhovor, který jsme s ním natočili a v němž mnohem detailněji popisuje osudy své i své rodiny, najdete v úplnosti na Paměti národa. Do příběhů 20. století se pochopitelně vždycky vejde jen úzký výběr. Teď je třeba pořad přerušit kvůli zprávám. Za pár minut se ke vzpomínkám pana Vondráška vrátíme.
2: Vaše varování ze silnic.
3: Je velká bouračka motorkáře s autem.
4: Obratem předáváme všem řidičům.
5: Valí se s náma obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
2: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
6: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
4: Aby včas zvolili lepší cestu.
7: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
2: Volejte 800 553 553.
4: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
8: 21 hodin a 30 minut. To je čas zpráv a Jany Guldy.
9: Nejprodávanější dálniční známkou byla letos v prvním pololetí desetidenní varianta, na tom druhém skončila roční. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Celkem v tomto roce zatím vybral stát za dálniční známky přes 5 miliard korun. Oproti stejnému období za minulý rok se tržby zvýšily o víc než 2%. Slováci můžou ještě půl hodiny hlasovat o zrušení doživotní renty pro nejvyšší ústavní činitele, kteří odsloužili dvě funkční období za sebou. Takové podmínky aktuálně splňuje jen předseda vlády Robert Fico. Referendum má rozhodnout taky o možném obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Instituce byly určené na boj proti organizovanému zločinu a korupci a Ficova vláda je předloni zrušila. Energetické firmy plánují jen letos do přenosové a distribuční sítě investovat přes 40 miliard korun. Chtějí tak předejít výpadkům elektřiny. Rozsáhlý blackout přesně před rokem postihl velkou část Česka. Například správce páteřní přenosové soustavy ČEPS chce letos investovat asi 13 miliard korun. Plánuje třeba výstavbu nových dvojitých vedení velmi vysokého napětí nebo výstavbu nových rozvoden. A nádvoří hradu Pernštejn u Nedvědice na Tišnovsku se na tento víkend vrátilo do středověku. Slavnosti pernštejnského panství připomínají dobu, kdy hrad i okolní obce patřily pod správu stejnojmenného rodu. Návštěvníci uvidí vystoupení sokolníka, šermířů a uslyší vyprávění mistra kata.

0: Sport.
1: Maroko postoupilo do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa, Kanadu porazilo 3-0. Od 23 hodin bude Francie hrát s Paraguají. Digitální stanice Radiožurnál Sport odvysílá utkání v přímém přenosu. A kvalifikaci i sprint na Velké ceně Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Do zítřejšího hlavního závodu tak odstartuje z prvního místa.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená D2 u Brna a nehoda na silnici 27 u Plzně. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená v místě křížení s dálnicí D1 u Brna. Objížďka směrem od Bratislavy vede po D1 směr Vyškov, otočením na čerpací stanici na D1 směr Praha. Na Brno pak sjedete na kilometru 194. Zdržení před sjezdem z D2 je kolem 5 minut. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy opatrně za Klimkovickým tunelem. Na kilometru 348 stojí porouchané vozidlo v zálivu hned za tunelem, už je označené šipkou silničářů. Na D1 z Prahy do Brna opatrně u sjezdu na Vlašim a Kácov. U sjezdu na 49. kilometru stojí nepojízdná osobní auta. A nehodu nám hlásíte na silnici 27 z Plzně do Klatov. Mezi nájezdem z dálnice D5 a sjezdem na Dobřany je po kolizi dvou osobních aut neprůjezdný levý pruh.
3: Jedno havarované vozidlo je v levém pruhu, druhé vozidlo v samém pruhu a jezdí se zvýšenou opatrností pravým jízdním pruhem.
2: Na místě už je odtahová služba, projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle bouřky, večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26. Tolik zprávy. A teď opět Adam Drda a příběhy 20. století.
4: Posloucháte příběhy 20. století.
5: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes vzpomínky Adolfa Vondráška, který se narodil roku 1937 v Těchařovicích v Příbramském okrese. Jeho rodiče Adolf a Marie Vondráškovi měli velký 50-hektarový statek a 5 dětí. Po komunistickém převratu nechtěli vstoupit do družstva a tamní funkcionáři je v rámci kolektivizační politiky a údajně v zájmu lepších zítřků všeho prostého lidu začali usilovně ničit jako takzvané kulaky, venkovské boháče. Adolf Vondrášek starší byl třikrát uvězněn, vždy na několik měsíců, protože nedokázal plnit likvidační povinné odvody státu. Jeho syn vzpomíná.
6: Poslední strávená vazba byla v Jáchymově, přímo v Dolech, jo. A že vlastně, když ten tatínek se vrátil z tohoto věznění po těch 8 měsících, tak já jsem mu šel jako, kolik mi bylo tenkrát let, bylo mi 14 let, tam jsem ušel naproti na silnici, ten kilometr k státní silnici, jezdil takový krátký autobus v té době už, přivez ho z Příbramě. A bylo to ráno, asi okolo 6 hodin, mlha byla, sichravo. A já jsem jako ho přivítal, no, on mu možná něco řekl, ale já jsem vůbec nepoznal. To byl změněný člověk, zničený, zrazený, změněný člověk. Tak jsme spolu šli domů, vůbec jsme nemluvili, jo, jenom já jsem šel s cizím člověkem domů. No. A on přišel domů, jako se pozdravil se svojí ženou, no a zase tam někde uset a on tam totiž na tom Jákymově dostal otravu do ruky při prací dole a hrozilo, že mu budou amputovat ruku, jo. A přece jenom nějakým zázrakem on říkal nějaký primář, že ta ruka se zachránila. Takže on tam měl zkušenost strašnou, tam musel prožít jistě několik měsíců ještě v nemocnici, jo. A takže měl vzpomínky hrozný a to byl vlastně takový zapalovač toho, že když pro něj přijeli po čtvrtý, tak už to neunes.
5: Po obecné škole si Adolf Vondrášek mladší vybíral další studium. Chtěl jít na průmyslovou školu elektrotechnickou, ale podle očekávání zjistil, že se svým kádrovým profilem nebude přijat. Jako syn sedláka, který se odmítl vzdát svého statku, představoval takzvaného třídního nepřítele. Dali mu na výběr, aby se stal horníkem, hutníkem nebo zedníkem. Vybral si hornictví, protože škola nebyla daleko a mohl tak zůstat na blízku matce.
6: Tatínek zemřel v srpnu 1952 a celá situace se stála takto. Ráno si přistrojil koně a šel orat. Jsme tam říkali, všechny pole měly svoje nějaký jméno. Nad Březinu, jo, se to jmenovalo. Nad Březinu, ora, tam jsme měli pole. A ten les pod tou Březinou, ten byl náš taky. A tatínek tam normálně oral, bezproblémově, jo. Jak jsem vám řekl, nebyl takovej mluvnej, ale ty žně, si pamatuju děti, když jsme zase pomáhali na polích stavět panáky a všechno, tak zase se s ním dalo jako mluvit, zase trošičku v té rodině rozkvět, jakoby uvolnil se ten tlak a ta tíseň, kterou sobě měl, a zdálo se jako, že by to šlo zase k lepšímu, no. Tak to asi řeknu. Mně bylo v té době 15 let a teď on tam oral a teď najednou viděl, že jede po silnicích auto a on to auto poznal, kterým ho vždycky odváželi, jo. Zastavil koně a shodou okolností z toho místa, kde oral a kde zastavil s těma koňma, tak bylo vidět přes hladinu toho rybníku na náš dvůr. A on tam viděl, oni tam přijeli, hospodář nebyl doma, maminka řekla, že je na poli, že to a tak dále. Tak oni tam začali na tu maminku křičet a to už on slyšel. A teď, aby dílo dokonali, tak začali z půdy stahovat pytle nějaký obilí. A teď maminka říkala, to nemůžete, teď my jako to potřebujeme, jo. Pro dobytek, pro mouka by byla. Ne, tak tam měli nějaký pochopy, který to tam prostě takhle, a on tohle to slyšel, tak z toho střežení, jo, byly, každá ta oprať byla ze tří dílů, tak vy montoval tu prostřední část, vyvlík, šel 50 metrů dole a tam u cesty, asi tak 30 metrů od kraje toho lesa, si, ne že by jako se oběsil přímo z toho, dal to tam na větev, na kterou mohl dosáhnout, a pruce si lehnul. Takže tam takhle se víceméně udusil, jo. A ještě shodou okolností, představte si, že během necelý minuty, ani ne, tam šla jedna paní, nějaká hoginářka, jo, z těch Harovic, která ho velice dobře znala, on jí dokonce jednou zachránil život, bač měla špatný potrat, jo, a krvácela, jaký odvez do nemocnice, autem, bač jsme jako jediný měli auto, taky zachránil život, a ta ženská tam k tomu přišla, tady by ho bývala uchopila a kdyby ho jako postavila, tak možná, že to ještě jako byl přežen. Ona ho tam nechala, odešla do syna zpátek, tam to sdělila nějakým dvou sedlákům, který tam přišli, asi tak za 4 hodiny, no a za 4 hodiny řekli, jo, s tím nechceme mít nic společného, to musíme, tam u Vondrášku jsou, je tam auto, tak tam, tak to tam přišli oznámit. Takže tyhle ty pochopové, co tam dávali ty pytle ze zhora, ty tam přiběhli, to už bylo jistě půl hodiny, takže konstatovali už smrt. Dílo bylo dokonáno, jo, že? Takže maminka tam samozřejmě, jak když ho přivezli, jo, tak jim to začala vyčítat, jo. Co jste to provedli, bože můj, jo? Co jste to udělali, jo. A oni by mi nic, paní Vondrášková, my jsme po něj nepřijali, my jsme nechtěli, no prostě viděli, že ta tíha tý viny je veliká, více, tak tam dělali jako ze sebe to, ale už bylo všechno hotovo.
7: A vy jste byl doma?
6: Já jsem v té době doma nebyl, stavte si, já jako hornický učeň jsem dostal, to řídil tenkrát úsměvný prezident Gottwald, soudruh Gottwald, vytvořil takzvanou lánskou akci. To bylo po roce 51, že všichni mladí chlapci, kteří půjdou do hornictví, takže mají nárok prostě nějaký ubytování, stravování a ještě nám dali jako navrh, že máme týdenní rekreaci. Jo. A já v té době byl ve Zbirohu, jo, to asi víte, kde je, na Plzeňsku, jsem byl v takovém dětském táboře pro ty hornické učně. Jo. Tam jsem byl, jo. Tam jsem ten týden strávil, ale nedokončil jsem to. Ještě asi dva dny před odchodem, skončením toho tábora, mi přišel telegram od mého strýce, bratr, maminky, psal mi, okamžitě přijeď domů nutný. Víc nic, nevěděl jsem proč. Okamžitě přijeď domů nutný. Strýc Jenda. A jel jsem doma. Teď jsem v Příbrami přesedl z vlaku na autobus a jel jsem k nám autobusem a teď jsem slyšel, jak lidi si povídají, jo. Ten Vondrášek, on se oběsil, jo, a takový, tak mi došlo, už trošku došlo v tom autobuse, až ty některý lidi, to samozřejmě byla to událost čerstva, která asi kolovala po celém kraji, tak jsem se to vlastně jako dítě dozvěděl takovýmto způsobem, tak se jsem přišel domů a už jsem víceméně viděl, co se dělo. No, maminka samozřejmě plakala a no, bylo to smutný, hrozně smutný. Celkově celá ta věc konečná, jo, včetně toho pohřbu a všechno. Pak nakonec i kněz, nějaký Čížek Sraštic, odmítnul ho pochovat, jo, a se bál režimu, že ho zavřou nebo něco, tak ho odmít pochovat. Tak ho musel pochovat jiný kněz Pečic, jo, který tam přijel, jo, a takovýhle, víte, takovýhle věci okolo toho, jo.
4: Posloucháte příběhy 20. století.
5: Po manželově smrti se Marie Vondrášková musela do měsíce na základě úředního příkazu vystěhovat ze statku. Přidělili jí polorozpadlý mlýn u Sedlčan, ale její teta, pan Vondrášek, jí říká kmotřička, jí nabídla, že může bydlet u ní v domku ve Smolotelích.
6: Mamince dovolili po smrti tatínka na jednom valníčku malým odvést si akorát skříně. Takže vzala několik skříň, rozebranou postel a pár hadrů pro děti, jinak tam všechno zůstalo na statku. Takže jsme z tohoto statku se vším majetkem, se všema strojema, s dobytkem, všechno tam zůstalo.
5: Pro následování Marie Vondráškové tím ovšem neskončilo. V poúnorových letech, kdy už probíhala likvidace statku v Těchařovicích a kdy už Vondráškovým komunisté ukradli zemědělskou techniku, bylo třeba sklidit z polí. Své pomocí to už možné nebylo. Přijeli tedy ze strojní traktorové stanice. Pokračuje Adolf Vondrášek mladší.
6: Oni ještě jako zmobilizovali traktorové stanice okresní, v našem případě příbramskou traktorovou stanici, která byla zrovna tak jako ty úředníci povinna do té vsi dojet, zeptat se, kdo, který sedlák, nebo kde je třeba něco zvorat, kde je třeba něco pomoct tím traktorem měli. Byla to traktorová stanice. Tak nám jezdili hošíci s traktorama, tenkrát byly ty Škodovky, pak byly Zetory. No já jsem taky samozřejmě s nima jezdil jako malej kluk, no. Ať my jsme necítili ten tlak, který nastával, jo. A oni se to pořád brali jako dětsky, jo, takže jako ráno jsem vypomáhal s nima, jezdil. Jenže to nás prostě dostihlo, až už když tatínek byl mrtvej a my už jsme dávno byli vystěhovaný pryč. Oni nám mamince poslali účet 75 tisíc a to si v té době po válce dovedete představit, co to bylo za peníze v letech, já nevím, 60. 75 tisíc, aby maminka tu traktorovou stanici zaplatila. Ačkoliv byla vystěhovaná, neměla nic. No. My jsme neměli taky nic, všechno tam zůstalo a oni si vynucovali přes soud zaplacení této částky.
7: A mohla to nějak zaplatit?
6: Nemohla, v žádném případě. Nemohla to zaplatit, tak jsme o tom mluvili společně, protože já jsem s ní jednou za čas byl, já jsem bydlel v těch Smolotelích, tam maminky teta jí nabídla napřed byt, že pak se komunisti místní ve Smolotelích rozhodli, že tam nastěhují agronoma, tak nás vystěhovali i z tohoto bytu, to znamená už po druhý nás vystěhovali, a my jsme neměli kde domů. No ale to trvalo, ta epizoda trvala tak 3 roky, on ten agronom straník, jo. Nakonec se potom ostěval do Příbramě, tak jako tohle to zhaslo. Ale fakt je, že ta doba byla velice krušná a situace byla hrozná. A poněvadž nás nutili tímto, jak jste se ptala, tak jsme se s maminkou domluvili a já sám jsem odešel na okresní úřad do Příbramě a oni nám tam jako nabízeli, jo, buď to zaplatit, anebo se vzdát statku jako hodnoty. Pač ten statek figuroval samozřejmě pořád v těch protokolech jako náš majetek, že jo. Tak já jsem právě proto, že maminka neměla z čeho zaplatit, tak za tyhle ty peníze jsme se toho statku vzdali. Aspoň takhle majetkově, hodnotově, jo, že ten statek smazal ten dluh. Tak to dopadlo.
5: Adolfova nejstarší sestra Marie šla do učení na obuvnici ve Zruči nad Sázavou. Sestry Zdeňku a Anu si k sobě vzal maminčin bratr do Rástel s tím, že mu budou pomáhat a on jim umožní absolvovat základní vzdělání. Nejmladší 7letý bratr Václav odešel o něco později do klášterní školy na Svaté hoře u Příbramy, kde mu poskytli ubytování i stravu. Adolf za bratrem na Svatou horu jezdíval, hrával tam na varhany. Na Svaté hoře mohl s kněžími diskutovat o historii, o církevních dějinách a teologii, o otázkách, které ho pak zajímaly po celý život. V roce 1958 někdo podstrčil do kláštera vysílačku a zakázané tiskoviny, které byly hned druhý den při prohlídce v uvozovkách nalezeny. Byla to záminka, aby mohla být Svatá hora uzavřena. Adolf Vondrášek měl tehdy zaopatření, včetně oblečení, na hornickém učilišti.
6: Já jsem nastoupil do učiliště 1. září 1952 a už 3. září jsme fárali do hloubky 1360 metrů na 30. patro, kde jsme měli jako pro školní výcvik pro učně. No, tak tam jsem vlastně začínal, pak jsem chvíli lamačil, ale pak oni přece jenom poznali a dali mi to najevo, že ty moje prstíky, jo, že by tak nejradši jako asi hráli nebo něco, ale že jako nejsou vysloveně pro vrtačku a pro zbíječku a pro vozíky, tahat vozy, jo. Tak to jako okoukli a ten druhý rok už mě na tom učilišti přeložili do elektrodílny, jo. Což byla tedy opravdu pro mě, se dá říct, jako kolosální krok, který mi vlastně nasměroval život, s kterým už jsem vlastně kráčel až do konce.
5: V učilišti se stal Adolf Vondrášek správcem hudebního skladu a využil to k tomu, aby se sám naučil hrát na nejrůznější nástroje. Naučil se taky řídit nákladáky, složil zkoušku filmového promítače. Chtěl umět co nejvíc řemesel, chtěl i v komunismu obstát. Podporoval sourozence a maminku Marii, která zůstala bez muže, v nedostatku a ve v podstatě cizím prostředí.
6: To víte, tu starostlivost, takový láskyplný ženy, která chtěla dětem něco dát a z takového statku obrovského, teď ty děvčata, že jo, teď cítila, že oni budou potřeba taky věna, jo, nějaký to bylo tenkrát přirozen, dneska už o tom ani pomalu nikdo neví. Tenkrát prostě to bylo i přirozené. Ona to cítila jako svoji tíhu, že tohleto prostě nebude moc. Bylo na ní vidět, víte, že to těžce nese. Nejenom to ponižování v té komunistické fabrice, kde jí dávali najevo, že jako žena kulaka nemá nárok, jako mě zaměstnání, na žádný solidní místo, aby si vydělala slušně, jako si vydělávali ty ostatní, na to jsme prostě právo neměli. Tak ona jezdila vždycky jednou za měsíc nebo do těch smolotel, tam už jsem byl jenom já sám, poněvadž ta potřička, když jsem se vrátil z vojny, tak umřela v roce 60, tak akorát vždycky tak tam něco navařila, udělala, něco mě naučila taky, pak jsem se musel samozřejmě starat sám o sebe, když ona odjela. No a starala se o zahrádku. Ona všechny ten žal a tu bolest přenášela do kytiček a do toho a ona prostě pěstovala obrovské množství jako květů a pak když se tam, když to všechno rozvinula, tak jsme se tam cítili úplně jako ráji. To byl její takovej, to byla její slabůzka. No, pak chodila na šípky, aby vydělala, měla pytle šípku nazbíranej, jak to mohla chudák potom po těch večerech to všechno. To člověk jenom dneska už nad tím jasně víte, co to bylo za lidi, jo? Jak se obětovali pro ty. Ona věděla, já jsem vám řekl, že těm dětem nebude moc těm holkám, ty budou za chvilku dospělí na vdávání, že nebude. Tak říkala mě, já to řeknu tak lidsky, jako ona mě to řekla, Adolfku, budeš muset těm děvčatům něco přispět, no. Tak jsem z té své mizerné výplaty jim každému našetřil, těm děvčatům, aspoň na pokoj, jo. Tenkrát to bylo každý 7 000, to byly peníze dost veliký na mě, jak jsem to, ale pak ona řekla, ty tady dostaneš tu chalupu, jo, tak ty budeš mít tu chalupu, tak musíš, jako byla povinnost, na statku by byla moje povinnost, ty děvčata vyplatit samozřejmě, jako to musel tatínek, jo, jak jsem vám to říkal. Tak jsem tohleto jako ten krok udělal, no, ale víte, dneska se o tom tak jako vypráví, tak jako už jako, že je to za námi, ale v té době by to srdce utrhlo. Dneska už je to jedno, víte. No tak takhle to, ta situace dopadla. A ona se vlastně nikdy finančně jako ne to. Ona tu, víceméně tu, ten zármutek, jo, že ty děti nebude z takového velkého statku moc připravit do života, jako mají ostatní lidi, nebo ty, kterým takový osud je nepostihnul, tak ona to v sobě nesla až do konce života. Ona se toho prostě nezbavila. I když jsme statek potom byli nuceni, jo, když nám ho komunisti konečně jako rozvalinu vrátili, tak jsme ho s bratrem opravili celé, jo. Byla tam zednická parta, která pracovala, udělala střechy, udělala všechny ohrady, jo, omítky, všechny opravy, co tam bylo, tak jsme ho jako opravili do stavu takového jako aspoň vizuálně, jo, i když samozřejmě vnitřně se to nedalo. Já jsem tam předělal elektriku a tak, vizuálně aspoň, že ten statek byl to, ale my už jsme se tam vlastně nikdy nemohli vrátit, jo, maminka už byla stará a mě už bylo v té době 55 let, jo, a bratr, ten měl taky problémy, on musel být nějaký čas na jakých mozkých potom, jo, takže měl takovou částečnou leukemii, jo, takže les jsme ještě spravovali kolik let, jo, tam jsme dělali si brigády a všechno jsme to tam dali do pořádku, v lese odstranili jsme ty jejich pyramidy nánosů a to svinstvo, které tam za komunismu vzniklo, tak ty lesy jsme dali ještě do pořádku, ale to v ostatní celkově, mimo toho statku, který jsme opravili, tak už jsme víc udělat nemohli.
5: Vzpomíná Adolf Vondrášek. Na tomto místě asi vhodné říct, že fotografie statku v Těchařovicích, v němž rod Vondráškových již nikdy nehospodařil, můžete vidět na stránkách Příběhů 20. století, tedy na webu Českého rozhlasu Plus.
4: Posloucháte Příběhy 20. století.
5: Vraťme se teď ještě zpátky. Adolf Vondrášek nastoupil v roce 1958 na základní vojenskou službu a na vojně mu přineslo štěstí jeho hudební nadání. Měl být původně přidělen k pomocnému technickému praporu, ale protože socialističtí důstojníci chtěli mít útvarové kapely, dostal se místo trestné roty k ženistům do Plzně a byl mimo jiné jako harmonikář v podstatě nepostradatelný. Na vojně směl pracovat ve vojenském rozhlase. Jako správce, technik, reportér i hlasatel v jedné osobě směl dokonce začít studovat střední průmyslovou školu elektrotechnickou, jak si od dětství přál. Po vojně si domluvil práci v plzeňské Škodovce a tehdy dostal další studenou sprchu. Kádrové potíže se vrátily, nesměl studovat dál.
6: Tam vznikaly asi ty brigády socialistické práce, a vzniklo takový jakoby hnutí angažovaných straníků, víte. Pak my jsme tam měli na té šachtě Dulana štáb milice pro celý okres, to víte, takže tam byli pod zuby odzbrojený milicionáři ve dne v noci. Jo, tam to prostě muselo stranicky fungovat naplň. A ten soudruh ředitel, ten dělnický ředitel, který možná ani nedokončil školu, tak ten rozhod, že mě jako elementa protisocialistického, nevyhovujícího reakcionáře, syna Kulaka, že mě propustí. Představte si, až se stalo, že on si mě zavolal do kanceláře ředitelský. Napřed tam zavolal mistry, mě dva, jedno elektra a jedno zámečníka. A ty mi jako říkali, hele, Ádo, my jsme ti pomohli najít nějaký zaměstnání slušný, nebuj se, mě, máme jako možnosti, já jsem pojel, ale proč? Tak jakýho důvodu, ale proč, jo? Já jsem ten politický důvod nestrávil, jo? Politicky nestrávil. Oni odešli a on šel, ten ředitel, soudruh, a zamknul dveře. Tím pádem jsem věděl, že nechce mít svědky, jo? A teď na mě začal. Začal mi nadávat sprostě, jo, že jsem prostě svině kulacká, takový hruzy, jo. No, ale já jsem věděl, že jsou dveře zamčený, tak jsem mu oplatil taky. Já jsem mu řekl, že jestli já jsem svině kulacká, tak on je svině komunistická. A řekl jsem mu v rýmu do očí, vy právě takový lidi, jako jste vy, máte na svědomí smrt mýho otce. Jestli si to vůbec uvědomujete, vy jste tohleto způsobili. Já bych nikdy z vesnice do dolu nešel. Nikdy já bych zůstal a doma bych spravoval statek a staral se. No, řekli jsme si tam hrozný slova. Tak on nakonec mi řekl, já jdu na odbory a ty tě k tomu donutěj. Tak jsem řekl, ortel vyřčenej, teď on dokáže svoji stranickou sílu jako člen UV KSČ v Příbrami a jako předsedající člen odboru a milicionář. Takže to dokáže. To jsem jako nepochyboval, víte. Představte si, 14 dní ono se nic nedělo. 3 měsíce, měsíc a najednou se mi dosleklo k uším. On to soudruh ředitel nemohl dokázat, až ty spadáš pod lánskou akci soudruha Gottwalda. A když jsi šel za soudruhem Gottwaldovým do hornictví, tak on tě dneska nemůže propustit. A jako koruna vám řeknu k tomu už jenom krátce. Já jsem se dočkal, kdy oni všichni museli s taštičkou odejít. Já, kdy je stranicky vyhodili, ale oni se toho nedočkali.
5: Adolf Vondrášek se oženil s manželkou Janou, se nastěhovali do domku v Mirovicích, narodili se jim děti Hana, Marie a Petr. Prožil pozoruhodný život a k jeho vzpomínkám, například na to, jak kolektivizace a takzvané rozkulačování změnili tvář vesnice, se jistě ještě vrátíme. Nebo k jeho přátelství s pozdějším kardinálem Miloslavem Vlkem, kterého poznal na konci 60. let, a k situaci, kdy byl páteru Vlkovi jako nepohodlnému knězi v roce 1978 odebrán státní souhlas a křesťanská setkání pod jeho vedením pak probíhala doma u Vondrášků. Po pádu komunismu se chtěl Alois Vondrášek věnovat studiu teologie, ale přišly jiné úkoly. Stal se starostou Mirovic. A protože s manželkou bydlel v domě po někdejším dozorci z koncentračního tábora v Letech u Písku, začal se zajímat také o historii romského lágru. V roce 1992 nechal v Mirovicích vystavět zřejmě první pomníček romským obětem nacismu a slavnostně ho vysvětit. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Pořadem vás provázel a za pozornost vám děkuje Adam Drda. Pokud vás zajímají další podrobnosti o životě Adolfa Vondráška, odkážu vás ještě jednou na Paměť národa a webové stránky Českého rozhlasu Plus.
8: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
9: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
1: Lidi odevzdávali bezbraňové amnestii nejčastěji zbraně z první a druhé světové války. Ukrajinská armáda zasáhla v Petrohradu přístav a ropný terminál. Rusko slíbilo odvetu. Tenisti Lehečka, Bousková a Nosková se probojovali do osmifinále Wimbledonu. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky ubývat a teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Nejčastěji odevzdávanými zbraněmi během půlroční zbraňové amnestie byly ty z první a druhé světové války. Možnost beztrestně odevzdat nelegální zbraně, střelivo i munici skončila 30. června. Například jihomoravští policisti za tu dobu nazbírali celkem 527 kusů zbraní a téměř 37 tisíc kusů střeliva a munice. Každou zbraň policisti prověří a případně zjistí, jestli někdo nepoužil při trestném činu, vysvětluje mluvčí Petr Vala.
10: Mezi nejzajímavější přírůstky patřil například po rumácku vyrobený střílející nůž. Lidé přinesli také střílející tušku nebo střelnou zbraň ukrytou v nenápadné krabičce. Takzvané zákeřné zbraně jsou podle zákona zakázané, protože na první pohled nelze poznat, že jde o střelné zbraně.
1: Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči za dálniční známky zaplatili víc než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíc se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky, následovaly roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
11: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje, letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
1: Ukrajina při útoku na Petrohrad zasáhla přístav a energetickou infrastrukturu, informovaly o tom ruské úřady. Podle petrohradského gubernátora Alexandra Beglova je poškozený ropný terminál. Moskva reagovala oznámením, že útok nenechá bez odpovědi. Ukrajinské drony útočily i na přístav asi 170 kilometrů severozápadně od Petrohradu u Finského zálivu. Nakládá se tam ropa, obilí, uhlí a zkapalněný zemní plyn. Herec Dustin Hoffman uvedl na Karlovarském festivalu projekci snímku Absolvent. V něm stvárnil v roce 1967 nervózního mladíka, kterého svádí starší žena. Byla to jeho první filmová role a získal za ni nominaci na Oscara.
12: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. Už byl tehdy přesvědčený a říkal, dobře, nejde to natočit, nedá se nic dělat. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
1: Sport. Fotbalisti Maroka jsou prvními čtvrtfinalisty světového šampionátu. Nad Kanadou zvítězili 3-0 díky 2 brankám Unaiho a 1 gólu Rahimiho. Za necelou hodinu odstartuje zápas Francie s Paraguají. Radiožurnál Sport nabídne souboj v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. A 3 čeští tenisti dnes postoupili do 8. finále Wimbledonu. Jiří Lehečka zdolal Španěla Munara, Marie Bousková zvítězila nad ruskou Samsonovovou a Linda Nos porazila Rumunku Kirsteovou. Už včera postoupili Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. A Linda Nosková proto české úspěchy vyzdvihuje.
13: Krásný, samozřejmě já sleduju holky a i chlapy, jak jsou na tom. Jsem jako strašně ráda, že se nám takovýhle výsledky povedou. A já myslím, že si toho možná ne všichni vždycky váží, že z takové malé země se tolik nás probojovalo do takové špičky a že to stále potvrzujeme.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená D2 u Brna a nehoda u Dolních Životic na Opavsku. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená u Brna v místě stavby dálniční křižovatky. Objížďky jsou značené. Směrem od Bratislavy se sjíždí na D1 směr Vyškov, vozidla se pak otáčejí u čerpací stanice a na Brno pak sjíždějí na kilometru 194. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy zvyšte pozornost za Brodci. Na 29. kilometru pojedete kolem stojícího vozidla. Na Opavsku pozor na nehodu na silnici 46 do Olomouce. Před Litultovicemi u Hertic havarovalo vozidlo. Na místě budou zasahovat záchranáři, počítejte proto s omezením. A následky nehody překáží také u Lišova na Českobudějovicku. Na silnici 148 do Lomnice nad Lužnicí se v části Hůrky střetlo osobní auto se Srnou. Čekejte překážku na vozovce a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déště nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. A nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26 a na horách většinou kolem 13 stupňů. Tolik zprávy. A teď je repríza dopoledního hosta Libora Boučka.
14: Její hlas je nepostradatelnou součástí české hudební scény. Pro mnohé posluchačky a posluchače u nás otevírala v Česku žánr soulu a R&B, nebo chcete-li rhythm and blues. Pro mnohé je navždy spojena s divadelkem Podvěží, unikátním to televizním pořadem z 80. let. Na svém kontě má desítky hitů, které s ní včera na koncertě v Poštovním dvoře zpívaly stovky fanoušků všech generací. Jsem poctěn, že prvním hostem Radiožurnálu v Airstreamu ze Sadové kolonády v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je právě ona. Marie Rotrová, dobré ráno.
15: Dobré ráno, taky jsem poctěna, Libore. Děkuji.
14: Ten ohlas, který slyší i posluchačky a posluchači Radiožurnálu, je něco unikátního. Já jsem si pokládal otázku, kolik lidí se přijde podívat na vás. Po včerejšku jsem nepochyboval, ale přiznám se, že takovouhle kulisu jsem nečekal, protože přeci jen je sobota a tady před Airstreamem Radiožurnálu je plno. Už jste si na to zvykla, že budíte takovouhle pozornost a že kdykoliv se objevíte, tak získáte takovouhle přízeň.
15: Tak kdykoliv ne a... Zvykla jsem, to je pravda, za tu dobu, co zpívám, tak jsem na to zvykla, ale přesto mě to moc těší, že vás přišlo tolik a myslela jsem, že to bude bez publika. Překvapilo mě to. A je to prima.
14: Je tady varianta, pochopitelně posluchačky a posluchači to nevidí, ale Airstream má takovou věc, že se to dá zavřít celé.
15: Aha.
14: Takže v případě, kdybyste pak chtěla na chvíli pauzu, můžeme to zavřít, ta operace trvá několik desítek minut a pak se to zase bude otvírat, ale
15: no,
14: je to
15: tak
14: čistě.
15: Já myslím, že by to bylo takový trochu klaustrofobický, lepší.
14: Beru
15: ten
14: si to
15: výhled
14: osobně.
15: Na publikum, na zeleně, na Vary.
14: Beru si to osobně, že nechcete být zavřená se mnou v tom Airstreamu. Jak se vám probouzelo do toho festivalového rána?
15: Dneska?
14: Velmi
15: dobře. Já jsem ranní pták, takže mě nic nezaskočí. Žádná ranní akce, klidně můžu začínat v 8. To už jsem po snídani a všechno. Přestože zpívám, tak kolikrát, když mám vystoupení v poledne nebo ve 2 odpoledne, tak je to tak příjemný pro mě. Protože jsem denní člověk a ráda zpívám přes den. A včera trochu v těch 9, no to už, já když nemám koncert, tak už se pomalu dívám na hodinky a chystám skok do postele.
14: K tomu včerejšímu koncertu se dostaneme, opravdu začínal v 9 hodin a vrcholil ve chvíli, kdy padla tma. A musím říct, že pro ty stovky lidí v Poštovním dvoře to byl unikátní zážitek, kdy slyšeli i třeba píseň, která otevře dnešní setkání sobotní na Radiožurnálu ze Sadové kolonády s Marií Rotrovou.
16: Festivalový host Libora Boučka.

0: Marie Rotrová je dnes hostem Radiožurnálu, prvním z Airstreamu na Sadové kolonádě. Zároveň byla včera prvním interpretem, který rozzářil Poštovní dvůr v Karlových Varech, prostor, který je novým koncertním místem, nese název Place. A já se přiznám k tomu, že byla obrovská radost ten koncert vidět. A bylo úžasné vidět tu souhru se Septet plus orchestra. Ale v závěru toho koncertu, kdy přichází ikonický hit Lásko voníš deštěm, tak to bylo až jako mystický okamžik, kdy se vlastně většina kapely rozestoupí, všichni sledují vás, do toho i to publikum, místo toho, aby okamžitě propuklo v ty závěrečné ovace, tak si užívá tu skladbu. A vlastně přes tu nádhernou hudbu se tam rozhostí takové jako strašně silné ticho. Vnímáte i vy takhle ten moment toho, kdy zazní Lásko voníš deštěm? Že to je absolutně unikátní.
1: Já to prožívám úplně stejně jako publiku. Možná, že se to přenáší právě ode mě, protože to sklidnění po tom koncertu, potom Muž číslo jedna, Skořápky ořechů, Markétka, jak se rozjedou ty hity, které se lidi zpívají se mnou a místy i tancujou, tak jako to Lásko voníš deštěm na závěr je opravdu mystická věc, je to, má to nějaký přesah podle mýho soudu a je to geniální písnička s geniálním aranžmá a nádhernou melodií. Já ji miluju a nemůžu ji nezaspívat nikdy.
0: No, milujeme ji úplně všichni. Když jí zpíváte po několikáté, to asi člověku nezevšední. To je tak silný, že to nejde, že jako přeci jenom zažíváte to pořád dokola, ale nezevšední to, ne?
1: Ne. Je to zvláštní písnička, mám k ní zvláštní vztah, protože ji zpívám pokaždé trochu jinak, podle nálady, jakou mám a pod dojmem celého koncertu. Přiznám se, že některé písničky jsou rutinní, že to prostě odspívám, že jo, třeba zřejmě letos nikde nejsou kytky a střapatá noha, ta holka a tak to je takový to veselý, co jde samoplyne, ale najednou přijde Lásko voníš deštěm. A já sama mám velikou úctu před tou písničkou, před něčím takovým přesahujícím, co si říkám, to musím zvládnout co nejlíp a vložím do toho svoje nejniternější city a vlastně emoce, které běžně ve svým běžným životě vůbec nedávám najevo. Hmm. Tak to pódium a tahle písnička je pro mě uhrančivá.
0: Když se člověk podívá na váš kalendář, tak platí stále to, co jste říkala, že těch koncertů nemáte tolik, jako třeba před 20-30 lety, že jsou tak 3-4 do měsíce. Jak si je ozvláštňujete? Držíte ten playlist, ten soupis těch písní furt stejný, anebo to měníte?
1: Občas písničky měním, ale v podstatě je to taková osnova, jsou to písničky, které musím zpívat, které by mi lidi neodpustili, kdyby nezazněly. A i přesto, že odspívám hodinu a tři čtvrtě svůj normální koncert, tak přijdou dělat, vy jste nezaspívala tohle, vy jste, já jsem tak čekala na písničku Déšť, nebo někdo, já nevím, něco, ale všechno se opravdu zaspívat nedá během jednoho koncertu. Takže měním to občas, měním to i podle délky vystoupení, který mám, třeba včera to nebylo tak dlouhý, 45 minut vystoupení, tak tam se opravdu nevyšlo všechno, co mám v repertoáru.
0: Jak vlastně má postupovat ten umělec, který chce představit třeba tu novou tvorbu, ale na svém kontě má ty desítky hitů, kdy skutečně ten, kdo si zaplatil tu stupenku, tak je chce všechny slyšet. To je strašně složitý, tam dát ty nový věci, ne?
1: Je to strašně složitý dávat tam nový věci a proto já nový věci už skoro ani netočím. Naposledy to byla písnička Ráda, kterou mi napsal Jirka Krhout. A to jsem natáčela se skupinou Nedivoč v Ostravském rádiu. Je pěkná, teď mi vyjde u Suprafonu v září takový kompilát, budou to 4 LP a 6 CD. A tam budou některé nevydané písničky, ale i nový. Já mám pár věcí, které jsem natáčela i pro Českou televizi, pro Primu, do seriálů. Tak tam budou i tyhle ty písničky. No a dvě nový nebo tři nový věci, které ani nevydávám nikde, protože opravdu stačí sáhnout do nějakého svého LPčka nebo tak, že tam mám tak načasují věci, krásné písničky od Jirky Urbánka, který byl můj baskytarista ve skupině Flamingo a napsal krásné věci s Jarkem Nohavicou. Opravdu nádherné věci, které můžu zpívat dneska vytáhnout. A bude to naprosto současná muzika s nádhernými přesahujícími texty. Takže mám opravdu spoustu písniček. Stačí sáhnout někam a pro spoustu lidí to bude nová píseň. Hmm.
0: Jo. Jak je to možné, že, jak jste to sama pojmenovala, že to je tak současné, že jste měla ten cit pro to, že opravdu ten výběr, ta melodika, ten žánr, ten styl byl vždycky jako současný a úplně odlišný od toho, co v Česku bylo slyšet. Že fakt ten rukopis, kdybychom převedli ruce na hlas a výraz, tak ten rukopis je nezaměnitelný. Že jste poslouchala tu hudbu zvenčí, že jste měla jiný vnímání?
1: Ano, dá se říct hodně, já jsem měla naposloucháno. Poslouchala jsem anglosaský kapely, ale taky polské. Pozor, Ostrava blízko Polska, takže jsme koukali na polskou televizi a v Polsku je spousta výborných kapel, výborných zpěváků, zpěvaček, skupin a bylo to velmi inspirativní, protože dělali opravdu takovou, dá se říct, až americkou muziku. A já jsem na to hodně koukala, měla jsem i polské interprety na svých LPčkách doma. Jezdili jsme často do Polska hrát a tam si myslím, že jsem hodně načerpala. A musím říct, že písnička se mi líbí na první dobrou a pokud se mi nelíbí, tak je prostě nespívám. Já zpívám jenom to, co se mi líbí. Třeba už později, už tolik až ne. Ale v tu chvíli se mi to hrozně líbí, tak to chci natočit.
0: A platí to pořád, že to Polsko by mělo se dočkat větší pozornosti od nás, než mu dáváme?
1: Já teď nejsem v kontaktu, protože v Praze nějak nechytám polskou televizi.
0: Je to dál trošku.
1: Je to trochu dál. A já, dá se říct, že už neposlouchám moc muziku. Mám radio Beat v autě, ten si poslouchám pořád, sednu do auta a jede pro mě radio Beat, kde slyším všechno, co chci i co nechci. Baví mě to. A radiožurnál přepínám.
0: Tak já jsem přesně tam nechal tu pauzu. Ale věděl jsem vzhledem k té profesionalitě, že to přišlo a myslím si, že podstatné je zmínit to, že to, co padne poslední, tak to platí. A jako poslední padl Radiožurnál.
1: Jo.
0: A jsme rádi za to, že Marie Rotrová poslouchá Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Hostem Radiožurnálu je Marie Rotrová. Tohle byla jedna z těch raritních nových skladeb, která nese název Doma. Ten potlesk je pochopitelný jak té skladby, tak vám, vážíme si toho, že tu jste. Ono to může vypadat jako trochu kompenzační vstup vzhledem k tomu, co se odehrálo před chvílí. Ale mě to fakt zajímá, jakou roli v tom vašem životě hrál právě rozhlas a zejména ten ostravský československý rozhlas.
1: Zásadní. Naprosto zásadní roli, protože, abych to vysvětlila, říkala jsem, že budu stručná, teď trochu odběhnu. Ostravský rozhlasový orchestr musel nahrát 50 minut muziky měsíčně. Ono se to nezdá, ale je to hodně, spousta muziky, že musí přinášet nový a nový věci a na mě se tam vyřádili, já jsem zpívala furt a bylo to taková moje konzervatoř, kterou nemám. A já jsem se tam vyspívala, rozespívala, zpětný poslech jsem měla, říkali jsme tomu trestný poslech. Jo,
0: Co to znamenalo, že jste to nahráli a následně?
1: Já jsem to nahrála a hned jsem si to šla poslechnout a pak jsme dolaďovali chyby, nebo jsme si řekli s hudebním režisérem, byli hudební režiséři, což bylo super. Protože trošku dohlíželi na to, jak se to má natočit. A i trošku cenzurovali, jo. Malinko, někdy. Mm-hmm. Tak jsme to natáčeli a já jsem třeba přijela do Mozarta, do Suprafonu a měla jsem během frekvence natočeny 4 písničky. A ty byly úplně zděšeně, říká Marie, nekaz tady normy, prosím tě, tady je jedna frekvence pro jednu písničku určena.
0: Takže to byl jako ten ostravský zrychlený přístup byl i následně v tom Suprafonu, ano, že jste přišla
1: připravo. Jo.
0: Jak důležitý je ten trénink, protože, jak jste říkala, 50 minut měsíčně je strašně moc. Ten trénink je důležitý i potom následně v té kariéře, že i třeba trénujete teď.
1: Samozřejmě, já před koncertem, nejenom, že i mimo koncert, zpívám si v autě, hlavně v autě. Zajímavý, ale jednou mě to stalo pokutu, protože když zpívám pomalou písničku svoji, pouštím si svoje základy muziku a k tomu si zpívám a když zpívám pomalu, tak jedu pomalu. Když zpívám rychlou, tak dupnu na plyn a stalo mi to 2500 nedávno. Říkala, ale já se to nemůžu, já jsem zpívala rychlou písničku a nekoukala.
0: A je, jako odpovídá to tomu BPM teoreticky, že když je jako 120, tak jedete 120 a 180
1: no, tak
0: je 180?
1: Já nevím, na to nepočítám.
0: No. Tak spočítal to někdo jiný. Každopádně jsme rádi za to, že známe tu tréninkovou metodu, ale k těm dalším a obecně k těm přípravám na vystoupení se ještě dostaneme. Jsem rád, že zaplněná sadová kolonáda sleduje hosta Radiožurnálu dnes, jejím Marie Rotrová, a budeme si povídat i o tom, jakou spojitost má její kariéra s Karlovými Vary, s Jiřím Bartoškou a

0: 22 hodiny 30 minut. Zprávy a Monika Chmielová.
1: Policisté a hasiči by na nástupní plat 50 tisíc korun měli dosáhnout v roce 2029. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO chce vláda navyšovat platy všech příslušníků ozbrojených složek ročně zhruba o 5%. Týkat by se to mělo nováčků i stávajících členů sborů. Odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování. Papež Lev XIV. Navštívil italský ostrov Lampedusa ve Středozemním moři, přes který prchají do Evropy tisíce běženců z Afriky. Uctil památku lidí, kteří na této migrační trase zemřeli. Podle agentury AP vyslal Evropě i Spojeným státům silné symbolické gesto o křesťanské povinnosti hájit důstojnost každého člověka, hlavně migrantů a těch nejzranitelnějších. Právě ochrana migrantů je jedním z klíčových témat úřadu Leva XIV. V Krasnodarském kraji na západě Ruska pomáhají dohlížet na pořádek u čerpacích stanic i kozáci. Podle městského telegramového účtu pomáhají předcházet konfliktním situacím, dohlížet na fronty aut a nebo brání tomu, aby se lidé plnili pohonnými hmotami kanistry. Rusko trpí celostátním nedostatkem pohonných hmot po sérii ukrajinských útoků na ropné rafinérie. A Plzeň zruší koncem příštího roku papírové jízdenky na městskou hromadnou dopravu. Rozhodlo o tom představenstvo plzeňských městských dopravních podniků. Papírové jízdenky používá stále menší počet cestujících. Plzeň je posledním městem, které má ve vozech mechanické označovače, kterými se jízdenky propichují.
2: Sport.
1: Maroko porazilo Kanadu 3-0 a postoupilo do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale. Za necelou půl hodinu začne souboj Francie s Paraguají. Přímý přenos nabídne digitální stanice Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení v tunelu na D8 a neprůjezdná silnice 46 na Opavsku. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem počítejte s omezením v tunelu Panenská, tedy v posledním tunelu před hranicí s Německem. Ve vozovce v pravém pruhu je

0: velký výtluk, silničáři připravují opravu vozovky. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna počítejte s omezením za Rousínovem mezi kilometry 214 a 208 a potkáte silničáře, kteří tam čistí vozovku před stavbou dočasného dopravního omezení. Čekejte je v pravém pruhu. Na Opavsku je obousměrně neprůjezdná silnice 46 do Olomouce. Mezi Slavkovem a Litultovicemi zasahují záchranáři u nehody. Zkuste objížďku z Opavy přes Otice, Uhlířov a Dolní Životice. A v Brně vyšetřují nehodu ve Slatině. V Hvězdoslavově ulici u čerpací stanice havarovala dvě osobní auta. Blokují tam jeden pruh, s opatrností je to průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26, na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
3: Radiožurnál vysílá živě ze Sadové kolonády a hostem je Marie Rotrová. Co pro vás znamená tohle nejmenší, ale možná nejkrásnější krajské město v Česku, Karlovy Vary?
4: Karlovy Vary jsou po Luhačovicích. Moje nejoblíbenější lázně. Ty Luhačovice musím ospravedlnit, protože já jsem tam s rodiči a s bráchou jezdívali jsme tam na dovolenou každý rok. A prostě je to moje srdcovka, takže Luhačovice a Vincentka, jejich Vincentka je pro mě taky skvělá. Ale Karlovy Vary jsou úžasné lázně. Já tu jezdím od jak živa zpívat. A ještě než byl postavený hotel Termál, tak jsme tu hráli v divadle ještě se skupinou Flamingo, ostravskou skupinou. My jsme jezdili na zájezdy, bydleli jsme třeba v Pupu a jezdili jsme všechny lázně, Františkovy lázně, Mariánky a v podstatě všechno, co tu je, Konstantinovy lázně. A takže znám je velmi dobře, minimálně jednou za rok jsme tu vystupovali. A musím říct, že v lázních je vždycky nový publikum, takže se tu dá jezdit téměř každý měsíc a to publikum se obměňuje.
3: Takže ekonomicky je to vlastně výhodná je to, záležitost.
4: No tak, ale my jsme to hráli tak dvakrát do roka. Ale vždycky plno.
3: No já to říkám i v té souvislosti s Mezinárodním filmovým festivalem a s Jiřím Bartoškou, protože Klíč pro štěstí je naprosto ikonická záležitost a ta vznikla taky v Karlových Varech.
4: Vznikla pro Karlovy Vary. Vznikla pro takový super veliký pořad Dva z jednoho města a byl to takový pořad postavený, byla to soutěž postavená na dvou nějakých firmách. My jsme byli kapitánky. Já, kapitánka porcelánky, karlovarský porcelánky a Hanka Zogorová byla kapitánka lázní. A
3: Ona měla Vlastimila Harpese, jestli se mi
4: Vlastimila mýlím, Harpese, já jsem měla Jirku Bartošku, ano.
3: No a jak složité bylo ho získat pro ten part, který původně patřil Alanu Delonovi, to znamená stejně těžké váhy?
4: Získal ho Miloš Zapletal, který můj manažer, který přišel na to, on, který vůbec nemá hudební sluch, aspoň mi to vždycky říkal a trvá na tom dodnes. Tak on říká, Mario má tak melodický, krásný hlas, já bych to viděl na Bartošku, protože jsme přemýšleli, kdo by se toho partu ujal. No a byla to trefa do černého, takže Jirka Bartoška to byl a pro nás dva tam vznikla písnička Klíč pro štěstí. A Hanka Zagorová, myslím si, že zpívala nějakou písničku s Vlastíkem Harapesem. No, celý to skončilo tak, že Hanka si toho Vlastíka Harapese vzala a o mě šla fáma, že něco mám s Jirkou Bartoškou. A ještě k tomu řeknu jednu dobrou vzpomínku, že to byla opravdu fáma. My jsme si vykali do poslední chvíle. Začali jsme si tykat někdy v Doupěti, když jsme spolu před, já nevím, 5 lety vystupovali v pražském klubu Doupě. A tak ta fáma tam šla. A vtipný bylo, že už nevím, v kterém městě jsme byli v nějakém hotelu a já jsem po snídani jela ještě s jedním muzikantem, jsme jeli, na předsnídaní jsme jeli z toho pokoje do snídaňové haly a cestou přistoupil Jirka Bartoška. Někde tam prostě něco, divadlo tam měli nebo něco, přistoupil do toho, dobrý den a tak. A teď jsme přijeli dolů do té haly a tam na mě čekal Miloš Zapletal, můj manažer. A když nás viděl, jak vystupujeme s tím Bartoškou z výtahu, tak říkám, Marie, neříkej mi, že s ním nic nemáš. Taková náhoda, to byla opravdu náhoda.
3: No, když člověk vzpomíná na tu píseň, tak jestli se, a myslím, že to tak bylo, že tehdy v O2 aréně se objevil i na tom jednom z vašich koncertů jako velké překvapení, tak jste vlastně ta, která dovedla Jiřího Bartošku do té největší haly u nás. Jak on si to tehdy užíval?
4: Tak on přišel velmi rád, já jsem ho oslovila osobně a samozřejmě předtím jsme už párkrát spolu někde zpívali, ať to bylo v televizích, různých televizních zábavných pořadech tenkrát, protože ta písnička vznikla nějak v 80. letech, že jo. A takže jsme už na to byli zvyklí a Jirka to perfektně odrecitoval vždycky, většinou v televizi na playback, ale tentokrát to bylo naživo v O2 aréně, no. A on, když přišel na zkoušku, tak se rozhlídnul po té hale a řekl, no, nemůžu to slovo vyslovit, protože to, jako nedá se to vymazat, ale řekl, sakra, to znamená k, to je velký. Ty hale se rozhlídnul, tak ho to strašně zaskočilo. Evidentně byl poprvé v O2 aréně. A měl trému, což jsem velmi udivilo. Ale já jsem je měla taky trochu, jenomže jsem zvyklá. Já jsem zvyklá na veliký haly, protože to byl zrovna taková, byly to moje narozeniny, kulatiny, kdy jsem měla turné po halách a nepřišlo už mi to vůbec jako něco divného, že tam je tolik lidí, naopak bylo to míň osobní, míň lidí jsem viděla naživo, viděla jsem masu lidí před sebou a to člověk jako už ani nevnímá.
3: Tu trému máte pořád?
4: Tu trému
3: pořád?
4: Nemám.
3: Už nemáte vůbec?
4: Mívám ji. Mívá mi někdy, ale je to spíš taková nervozita a říkal bych pocit zodpovědnosti a trošku se bojím. No, nevím, jestli je to tréma, když se člověk bojí. Říká, ježi, zvládnu to. To
3: a
4: je
3: hrozný,
4: tolik lidí, no sebe, jak to zvládnu. taková ta nejistota najednou, že protože člověk samozřejmě přijde na ten svůj koncert a lidi si na něj koupí vstupenky a ten interpret má tu zodpovědnost, aby jim splnil to, co očekávají. A je to těžký. Někdy psychicky je to těžký, no. Ale většinou to zvládám úplně levou zadní, ale jsou dny, takový nějaký zvláštní dny, kdy to prožívám trošku s obavami.
3: No, když člověk jede v té nejvyšší intenzitě, tak a musí vlastně tohle obhajovat skoro každý den, tak to je obrovská míra stresu. Existuje nějaký postup, jak se to dá eliminovat, nějaký trik? Protože ten tlak musí být šílený. Protože každý den téměř, nebo jednou za dva dny.
4: No, já jsem měla období, kdy jsem zpívala 10 koncertů týdně. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, 2 denně. V 5 a v 8. A to byla hrůza. Tak jsem to táhla asi půl roku. A už se to nedalo vydržet, opravdu musela jsem s tím skončit, tak jsem se vdala do Německa a zmizela jsem ze scény.
3: Ne, každý má tu možnost, obzvlášť když je to muž, jako no, tak je to složitější, ale k tomhle odchodu, který proběhl v roce 1988, se možná ještě dostaneme, protože hostem Radiožurnálu je Marie Rotrová.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
6: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Marie Rotrová sklízí jako obvykle nejen za tuhle píseň, ale za svoji přítomnost potlesk z lidí, kteří přišli na Sadovou kolonádu v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, odkud Radiožurnál vysílá živě. A vlastně ten potlesk mi docela nahrál, protože my jsme před chvílí mluvili o tom okamžiku, kdy jste na konci 80. let odešla do Německa a vlastně jste přerušila tu svoji kariéru. A myslím si, že to je i symbolické, protože jestli je něco, co člověk dalšího na vás může obdivovat, je to, že jste si vždycky zachovala chladnou hlavu a nenechala jste se podle mě unést něčím, čemu se říká sláva, která je, řekl bych, minimálně spochybnitelná na území malé země, protože tady člověk, když překoná státní hranici, tak mizí jakákoliv sláva. Tak jak důležitý ten element pro vás byl? Existuje vůbec ta sláva v Česku?
1: Ne. Já se neprožívám, musím říct. Často o sobě pochybuju, o věcech, které dělám, a řekla bych, že to ani nebyla ta chladná hlava, spíš půd sebezáchovy, protože mě to ohrožovalo vysloveně psychicky, tak jsem si dala pauzu, ne pauzu, já jsem byla přesvědčená, že už asi zpívat nebudu, že budu hausfrau. Já to mám ráda, ráda vařím, ráda se starám o domácnost, o rodinu, a jako to mě naplňuje hodně, hodně a dobíjí mě to.
0: A to fakt bylo takhle jednoduché, jak naznačujete.
1: Takhle
0: prostě
1: to bylo jednoduché.
0: Prostě televizní pořady, divadelko, podvěží, vyprodané koncerty, samozřejmě ta kvantita obrovská, a najednou prostě se řekla, ne, hausfrau je ta cesta, prostě budu žena v domácnosti.
1: Jo. My jsme tam měli český kamarády a jsme výlety, jako bavilo mě to, bavil mě Stuttgart, je to krásné město. A jako byla jsem spokojená do té doby, než jsme se vrátili zpátky, protože manžel byl vlastně Čech, emigrant, který měl německou maminku, tak se tam dostal velmi snadno občanství a prodával hudební nástroje, měl tu veliký kontakty, skoro všichni muzikanti v Praze ho znali, na Slovensku, v Polsku. Prodával hlavně do těchto zemí hudební nástroje skvělý, které tady nebyly tenkrát v té době. Takže se s nimi osobně znal, a když otevřel obchod v Praze, tak tam byli furt naložený a zkoušeli si kytary. A
0: zase jste se k tomu vrátil.
1: A já jsem najednou byla v Praze a teď co se sebou, že? Už mi to tak nevyhovovalo úplně být doma, protože on chodil, že jo, taky do práce a tak jako, a teď začaly telefony a různý Maruško, a nechtěla by si tohle, uděláme kapelu a měla by si zpívat a pojď něco dělat. A tak to vzniklo postupně, že jsem znovu začala. A začalo to vlastně pokračováním divadelka Podvěží, a to bylo v Praze, dělala to Eda Hrubeš. Jmenovalo se to Čin Čin. A udělali jsme pár dílů docela hezkých. A pak to teda, já jsem to ukončila, už nebudem nastavovat tu uvařenou kaši, protože divadelko Podvěží, musím říct, že bylo jenom jednou za čtvrt roku. A mně připadalo po těch 5 letech, že už je moc rotrový, jo, je už mě moc. Tak jsem to sama ukončila.
0: Za těch 22 epizod, jo?
1: 20 dílů to bylo, ano, a pak jsme otvírali vlastně takovým galadivadelkem ostravskou halu hokejovou, která byla v té době, která se zahajovala svoji činnost, a začalo to tím divadelkem Podvěží, a potom Miloš Zaplesatál tam ještě dělal, myslím, první mis.
0: Mis, přesně tak.
1: Mis v ostravské hale. No a to galadivadelko bylo takové ukončení divadelek Podvěží, které bylo bombastické, krásné. Potom to dokonce dělala Eurovize, to tenkrát vysílali v Evropě na Silvestra nebo na Nový rok, si pamatuju, ale až po roce.
0: No, byl to nevídaný televizní pořad, jak složité bylo získat tam v té době tu svobodu. Protože mi to přišlo, že fakt jsou svobodný pořady, milé setkání, daleko otevřenější než třeba ostatní televizní pořady.
1: Já nevím. Zvali jsme si hosty, který jsme měli rádi, samozřejmě na všechny se nedostalo a pak mi to někteří vyčetli i kamarádi, ale bylo to spíše v režii televize a ty hlavně televize chtěla určitý lidi a pak jim zakazovali věci jako Ondřej Havelkovi, který tam dělal pastýře ve vánočním dílu a zakázali mu písničku s Ježíškem a Betlémem a všechno, to by jako bylo docela hustý, protože o Vánocích, že jo, co jiného než hvězda, Betlém. Ježíšek.
0: Říká Marie Rotrová, která je hostem Radiožurnálu.

0: Potlesk zní na Radiožurnálu pro Marii Rotrovou, která je dnes naším hostem. Když jsme se bavili o tom, co znamená sláva, bavili jsme se o těch dekádách, kdy předáváte radost a budete předávat dál. Shodou okolností čeká vás Slovensko zanedlouho, vlastně 5. července, tušíme koncert v Pezinku.
1: V neděli
0: na Slovensku. Tak se musím dát, co pro vás vlastně ta pozice zpěvačky znamená? Je to poslání, je to řemeslo, je to práce, je to štěstí? Co to všechno je?
1: Je to všechno to, co jste řekl.
0: Jo?
1: Ano.
0: Je to ta kombinace.
1: Je to ta kombinace a je to těšení se na tu energii, protože já říkám můj kapelník, Maruško, ty koncerty jsou jako když člověka polije živou vodou. Já to cítím taky. To politi živou vodou, cítí to kapela a byla bych hrozně ráda, kdyby to trochu cítili i lidi v publiku. A je to opravdu takový zázračný lék.
0: A ten zázračný lék tedy se předává i geneticky? Je to dáno tak, že opravdu to v té rodině máte, ať už myslím na vašeho tatínka výjimečného toho skladatele, anebo na Martina s Vítkem, což jsou Sidové, kteří jsou také jako neskutečně zapsáni v dějinách české muziky?
1: Já nevím, já to teď říkám osobně. Můj osobní vztah k tomu svému povolání a k tomu být zpěvačkou. Ten osobní vztah, kdy potřebuju tu energii, potřebuju ty emoce rozdávat a cítit je a vyjádřit je, jak jsem říkala, co v soukromém životě v podstatě neumím. Jsem spíše odtažitá, mnozí říkají chladná, ale já je mám a prostřednictvím hudby a písniček je rozdávám.
0: No a my je přijímáme a nesmírně jsme za to vděční. A já děkuju moc krát za to, že jste byla dnes prvním hostem Airstreamu na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech roku 2026, jubilejní 60. ročník, a myslím, že nemohl být lepší host než jste vy. Děkuju moc krát.
1: Já moc děkuji.
0: Naším hostem byla Marie Rotrová a čím jiným uzavřít tu první hodinku než tou následující skladbou. I dál budeme odsud vysílat živě. Poslouchejte Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál 23 hodiny. Jsou tu zprávy a Monika Chmilová.
6: Tomio Okamura navštíví ve druhé polovině července Čínu, doprovodí ho Renáta Vesecká. Tisíce lidí v Iránu se v hlavním městě loučili se zemřelým nejvyšším duchovním vůdcem Alím Chamenejím. Fotbalisté Maroka vyhráli nad Kanadou 3-0 a jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. A zítra bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky, teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: Předseda sněmovny Tomio Okamura navštíví koncem července Čínu. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Na návštěvu šéfa vládní SPD pozval předseda čínského parlamentu. Okamuru by měla doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renáta Vesecká za motoristy. Součástí delegace budou i podnikatelé. Okamura už dříve řekl, že by chtěl podpořit cestování čínských turistů do Česka. Podle něj před pandemií covidu utráceli v tuzemsku nejvíc peněz na osobu. Příliv turistů z Číny by podle něj přinesl do státní kasy miliardu korun z daně z přidané hodnoty. Řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost mezi auty, varují policisté. Bezpečný odstup je takový, kdy řidič stihne zareagovat na náhlou změnu rychlosti nebo zastavení auta před ním. Lidé by přitom měli vedle svých schopností zohlednit i stav silnice, povětrnostní podmínky nebo třeba viditelnost. Podle mluvčího dopravní policie Jana Straky si můžou řidiči pomoci takzvaným pravidlem 2 vteřin.
7: Vezmu si nějakou překážku, slow, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
6: Na některých úsecích pomůžou řidičům i speciální šipky na silnici. Bezpečnou vzdálenost dodržují, pokud mezi jejich autem a autem před nimi vidí 2 šipky. To odpovídá zhruba 70-metrovému rozestupu. V Teheránu se stovky tisíc lidí loučili se zemřelým nejvyšším duchovním vůdcem Alím Chamenejím. Davy se shromáždili v areálu velké teheránské mešity Mosala. Chamenejí stál v čele Iránu skoro 37 let. V únoru ho zabili americko-izraelské útoky na iránskou metropoli. Státní pohřeb bude trvat celkem 6 dní. Iránská vláda kvůli němu vyhlásila na neděli a pondělí státní svátek v celé zemi, aby do metropole přijelo co nejvíce truchlících. Během letních prázdnin se na ústředním hřbitově v Olomouci objeví další kamery. Provozovat je bude městská policie. Olomoučtí radní tak reagují na vandalský útok farálu ze září loňského roku, kde bylo poničeno 5 desítek hrobů, kromě náhrobků také uložené urny. Podle náměstka primátorky Tomáše Sýkory z Nutí Ano už mají schválenou i krajskou dotaci.
1: Sport.
6: Fotbalisté Maroka díky výhře nad Kanadou 3-0 postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V něm si zahrají proti vítězi duelu Francie-Paraguay. Tento zápas komentuje Kristián Šveda.
8: Za malou chvíli utkání začne, hlavní rozhodčí ještě nepískl do píšťalky, takže duel nezačal, ale za malou chvíli odstartuje. Kristián Šveda, Radiožurnál.
6: A 3 čeští tenisté dnes postoupili do 8. finále Wimbledonu. Jiří Lehečka porazil Španěla Monara 3-1 na sety. Linda Nosková vyřadila Rumunku Kirsteovou ve 3 sedách a Marie Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou taky ve 3 sedách.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřená D2 u Brna a omezení v tunelu na D8. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená v místě křížení s dálnicí D1 u Brna. Objížďka směrem od Bratislavy vede po D1 směr Vyškov otočením na čerpací stanici na D1 směr Praha. Na Brno pak sjedete na kilometru 194. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem je omezený provoz v tunelu Panenska na 85. kilometru směr Drážďany. Silničáři uzavřeli pravý pruh kvůli výtluku ve vozovce. Klusovce. Vybočuje se doleva. V Českých Budějovicích překáží nehoda ve Strakonické ulici. Před křižovatkou s Pražskou třídou u Unihoby havarovala dvě osobní auta. Na místo jede policie, je to s opatrností průjezdné. Na silnici 46 z Opavy do Olmouce zasahují záchranáři u nehody. Mezi Slavkovem a Litultovicemi se u Dolních Životic už projíždí jedním jízdním pruhem. Kivadlově. A zpomalte i na silnici 62 z Děčína do Hřenska, překážejí tam následky nehody osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V noci se ochladí na 16 až 11 stupňů a přidá se déšť. Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť anebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer pak začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26, na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michaelou Fanarne.
10: A zanedlouho nabídneme další díl našeho prázdninového projektu Letní autoškola radiožurnálu. Tentokrát se podíváme na to, jak velký rozestup mezi auty je bezpečný. Tyto informace získáte hned, jakmile dozní kapela Train. Hezkou poslední hodinu soboty s datem 4. července a příjemný poslech.
1: Víkendový radiožurnál
11: a Michaela van Erne.

0: Víkendový radiožurnál naváže na předeslané informace. Co udělat jako první, když nabouráte na dálnici? Jak postupovat při střetu se zvěří? Na tyhle a mnoho dalších otázek odpovídáme v naší sérii Letní autoškola radiožurnálu. A teď tu máme další radu pro řidiče. Ptal se vedoucí zelené vlny Václav Drážek.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Letní autoškolu radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Vždycky to tu bylo, tady, přímo před očima.

Ondřej Ruml, součástí vysílání víkendového radiožurnálu. Fotbalisté Maroka slaví postup do čtvrtfinále mistrovství světa. V Houstonu porazili Kanadu 3-0 a teď vyhlížejí dalšího soupeře. Tím bude buď Francie nebo Paraguay. Právě tyto dvě reprezentace hrají o postup mezi 8 nejlepších týmů turnaje. My se na duel vydáme za okamžik.

0: To byla Faith Hill, posloucháte Radiožurnál teď na sportovní notu.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Fotbalisté Maroka si výhrou 3-0 nad Kanadou zajistili postup do čtvrtfinále mistrovství světa. V něm narazí na vítěze duelu Francie-Paraguay. Vývoj tohoto zápasu přiblíží reportér Kristián Šveda.
2: 16. minuta utkání Paraguay-Francie, nerozhodné skóre 0-0, to je to podstatné, co platí, byť mají Francouzi optickou převahu, dostali se k několika zajímavým breakovým situacím, měli i souvislejší tlak, ale zatím to nekončí nějakým kloudným zakončením, nějakou střelou na branku, takže gól jsme v tomto utkání neviděli. Připomínám, že Paraguayci vyřadili Německo v tom prvním kole playoff. Teď to Francouzi zkouší podél pravé strany až k pokutovému území. Olise nabíhá za balónem, ale nestihne ho. Pohotově proti němu vyběhl paraguajský brankář Gil, který bude rozehrávat v 17. minutě balón takovým half volejem. Přihrává na svého útočníka Encisa, který za balónem nedoběhl, byť to golman Gil myslel, řekl bych, poměrně slušně a hledal Encisa už na polovině Francie, tak ten pas byl moc dlouhý a tak ho okamžitě sebral stoper Francie Upamecano. Dává na Salibu, ten si vybírá Koného. Kone centruje na pokutové území, tam je připravený Kylian Mbappé, ale na balón nedosáhl, bylo to na dlouhou nohu. Kylian Mbappé, který má 6 branek na tomto světovém šampionátu, je druhým nejlepším střelcem turnaje. Lionel Messi má totiž 7 gólů, tak teď Kylian Mbappé sahal po tom centrovaném balónu od Koného, ale nedosáhl na něj, míč se odkutálel do zámezí a bude se hrát od branky paraguajského brankáře Gila. To podstatné je, že v 18. minutě Paraguay hraje s Francií nerozhodně 0-0. Vy si tento duel osmifinále fotbalového mistrovství světa můžete v přímém přenosu naladit na digitální stanici Radiožurnál Sport. Kristián Čveda, Radiožurnál.

Palais Royal a zpěvačka LP. Možná důležitá informace pro vás o státních svátcích zítra a v pondělí budou moci být otevřené obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákaz prodeje ve větších provozovnách se na 5. a 6. července nevztahuje. I přesto Česká obchodní inspekce doporučuje, aby si lidé otevírací dobu podniků o svátcích ověřili. Detaily jsou vám k dispozici na serveru iRozhlas.cz. Za malou chvíli nabídneme zprávy, proto i dál poslouchejte víkendový radiožurnál.

0: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
1: Speciální půlhodina zaměřená na atraktivní téma.
2: Umělá inteligence mění filmový průmysl, ohrožuje kreativitu nebo otevírá nové hranice. Už dávno není jen sci-fi námětem, ale běžným nástrojem tvorby. Umělá inteligence zvládá psát scénáře, oživovat neexistující herce i krajinu. Kde leží hranice využití AI ve filmu?
1: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
0: Zítra od 15 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
3: To je čas zpráv a Moniky Chmělové.
4: Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 2954. Přes 16 tisíc lidí je zraněných. Podle agentury EFE to oznámila tamní vláda. Očekává se, že počty mrtvých dál porostou. Několik desítek tisíc lidí se pohřešuje. Ani 10 dnů po zemětřesení ve Venezuele nefunguje pro komerční lety její největší mezinárodní letiště ve státě La Guaira. Není jasné, kdy bude zprovozněné. Spojené státy slaví 250. výročí nezávislosti. Hlavní program se odehrával na washingtonském National Mall. Kvůli extrémnímu vedru organizátoři zrušili tradiční přehlídku i několik dalších akcí v okolí metropole. Večerní program s projevem prezidenta a rekordním ohňostrojem se má konat podle plánu. Akci provázejí intenzivní bezpečnostní opatření a taky kritika, že si Trump oslavy přivlastnil. Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí jsou to dokonce dvě pětiny. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před COVID-19 a zkoumala motivaci lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidé do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup část z nich zvolila kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovaly i zdravotní problémy. A kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nejezdí pražské metro na části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá do 10. července.
0: Sport.
4: Fotbalisté Maroka jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Kanadu porazili 3-0. Maročané mezi nejlepšími osmi týmy turnaje budou hrát proti vítězi duelu Francie-Paraguay. Detaily z tohoto zápasu má Kristián Šveda.
5: Ve 29. minutě stále platí, že jsme gól neviděli, byť to teď Francouz Barcola zkoušel breakovou situací po levé straně, ale neuspěl, míč skončil v zámezí. Takže 0-0 mezi Paraguay a Francií. Pokud chcete poslouchat přímý přenos, můžete si naladit Radiožurnál Sport. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u sjezdu na Kácov a nehoda v tunelu Blanka v Praze. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně u sjezdu na Vlašim a Kácov. U exitu na 49. kilometru právě nakládají nepojízdné osobní auto na odtah. Je to dobře vidět, některá vozidla ale v místě vybočují doleva. V Praze teď máme hlášenou nehodu v tunelu Blanka. Za vjezdem od Břevnova ve směru na Troju její následky blokují levý pruh. Projíždějte velmi opatrně. Na Opavsku pozor na nehodu na silnici 46 do Olomouce před Litultovicemi u Hertic. Zasahují

0: záchranáři u havarovaného vozidla. Bylo to neprůjezdné, teď už se projíždí Kyvadlově jedním pruhem. A v Českých Budějovicích vás zpomalí nehoda ve Strakonické ulici. Před křižovatkou s Pražskou třídou u Unihoby havarovala dvě osobní auta. Je to tam s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový večerní radiožurnál s Michaelou Fanerne.
3: A pokud ještě nemusíte jít spát nebo nemůžete usnout, budeme vám dělat společnost, dokud nám to umožníte. A z hudby nám pomůžou třeba Xindl X a nebo teď Christina Aguilera. Hezký večer.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Církevní umělecké předměty nevyčíslitelné hodnoty vystavuje Olomoucké arcidiecézní muzeum v kryptě katedrály svatého Václava. Poprvé je k vidění například vzácný filigránový soubor liturgických nádob a třeba i kožešinová pelerína s kůními ocásky. Unikátní expozici vám za chvíli představíme.

0: To byla kapela Five. Jedinečné umělecké církevní předměty si o prázdninách můžete prohlédnout v Olomouci v kryptě katedrály svatého Václava. Patřili tamním kanovníkům, kteří pocházeli výhradně ze šlechtických rodů. Ve vitrínách jsou vzácné monstrance, misály, kněžská roucha a vůbec poprvé je k vidění celá sbírka filigránových liturgických předmětů.
1: Tady ta berla je unikátní, protože vznikla v pařížských dílnách.
2: Kurátorka Helena Zápalková ukazuje na berlu, která je tady ve vysoké vitríně. Čteme, že je to berla arcibiskupa Rudolfa Jana, kardinála Habsburského Lotrinského. A my jdeme k další vitríně.
1: My tady stojíme před obrovským souborem liturgických nádob, který je bohatě zdoben filigránem, což je vlastně takový ten tenunký, stáčený, stříbrný drátek, který se jemně sestavuje do rostlinných motivů, které jsou dále zdobeny drahými kameny nebo smalty. Ten filigrán je aplikovaný na pozlaceném stříbře.
2: S Helenou Zápalkovou se zastavujeme i u jednoho z vystavených ornátů. Neobvyklý je totiž kožešinovou pelerínou.
1: Nazývá se almuce, jde o jednu z tradičních insigní kanovnické hodnosti.
2: Tato má takovou barvu došedá. Odhadněte, z kterého zvířátka to je.
1: Těžko říct, z čeho je ten hlavní kus, ale měli jsme tady pána, který se trošičku orientuje. Říkal, že ty ocásky by mohly být z kun.
2: Pozornost turistů v Olomouci přitahuje i s kryptou sousedící arcidiecézní muzeum, potvrzuje mluvčí Tomáš Kasal.
3: Jeho největším exponátem je například zlatý kočár biskupa Trojera. Ve sbírkách má i expozici vzácných monstrancí, včetně nejcennější, zvané Zlaté slunce Moravy, zdobené více než 14 diamanty a 18 velkými smaragdy.
2: Výstava šlechtictví a kněžství je v kryptě olomoucké katedrály otevřená o prázdninách každý den mimo pondělí. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

To byl Xindl X. Na fotbalovém mistrovství světa se rozhoduje o dalším čtvrtfinalistovi. Po Maroku, které postoupilo díky výhře nad Kanadou 3-0, budou slavit buď Francouzi nebo Paragvajci. Na jejich vzájemný osmifinálový souboj vás vezmeme za okamžik. The Rolling Stones.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalové mistrovství světa prošlo do další fáze. Po úvodním kole play-off začaly osmifinálové zápasy. Prvním postupujícím do čtvrtfinále je Maroko, které vyhrálo nad Kanadou 3-0. A právě Maročané čekají na svého čtvrtfinálového soupeře. Ten vzejde z duelu Francie-Paraguay. Toto utkání pro nás sleduje reportér Kristian Šveda.
2: Třetí je nastavená minut z avizovaných tří, v prvním poločase ještě nějaká půl minutka, očekávám, že se bude hrát. Skóre mezi Paraguají a Francií je nerozhodné 0-0, byť mají Francouzi obrovskou převahu herní, mají větší držení míče 81%, 19% na straně Paraguajců. Střely celkem 5-2 ve prospěch Francie, tak jsme ještě neviděli žádný přímý pokus na branku a tak není se co divit, že to skóre je nerozhodné 0-0. Teď to Francouzi zkouší ještě změnit před koncem prvního poločasu. Blíží se k pokutovému území, Koundé už centruje levačkou do vápna, tam to zkoušel z otočky Barcola, ale nepovedlo se mu to zakončení, Paraguajci sebrali ten balón. No a určitě jste slyšeli pod mým hlasem hvist hlavního rozhodčího Ilgize Tantaševa z Uzbekistánu, který oznamuje všem a končí první poločas utkání osmifinále fotbalového mistrovství světa. Paraguay-Francie po prvních úvodních 45 minutách 0-0. Pokud byste chtěli, můžete si naladit přímý přenos z tohoto utkání na Radiožurnálu Sport. Kristián Šveda, Radiožurnál.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Kyjev odmítá, že by ruské síly dobily strategicky významné město Kostiantynivka. V půdě na Moravě je kritický nedostatek vody. Fotbalisté Maroka jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. O postup teď bojují Francie a Paraguay. A dnes bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky ubývat, teploty až 26 stupňů. Je neděle 5. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko oznámilo dobytí města Kostiantynivka v Donbasu. Ukrajinská strana ale ztrátu tohoto strategicky důležitého opěrného bodu obrany v Doněcké oblasti popřela. Sídlo v Doněcké oblasti jižně od Kramatorsku se Rusko snaží dobít už měsíce.
3: Mluvčí ukrajinského generálního štábu Andriy Kovalev agentuře Interfax Ukrajina řekl, že Kostiantynivka je pod kontrolou ukrajinských sil a jednotky skupiny vojsk Vostok pokračují v obranné operaci. Kovalev ale připustil, že se malé skupiny ruských vojáků pokoušejí město infiltrovat a ve městě i kolem něj se odehrávají těžké boje. Zprávy o dobytí Kostiantynivky označil Kovalev za pokus ruského vedení nakreslit úspěchy tam, kde nejsou. Ukrajinské drony zaútočily na Petrohrad a podle záběrů z tamních sociálních sítí zasáhly přístav a ropný terminál. Z Donbasu Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Noví policisté a další příslušníci bezpečnostních složek by mohli dosáhnout na nástupní plat 50 000 korun v roce 2029. Každý rok by měl stoupnout o zhruba 5%. Opoziční zástupci a odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování.
4: Navýšení nástupního platu má zmenšit rozdíl ohodnocení mezi příslušníky bezpečnostních složek a armádou a taky přispět k vyšším náborům. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO chybělo na začátku roku zhruba 5000 policistů.
5: Každý počátek roku, to znamená 2027, 2028, vždy dojde k navýšení.
4: Podle jeho předchůdce Víta Rakušana ze STAN ale současná vláda jen okopírovala plán bývalého kabinetu.
6: Jenom tady není naplněný ten populistický slib 50 000 vlastně po nástupu vlády jako takové.
4: Podle odborářů z Unie bezpečnostních složek nabízí armáda mnohem atraktivnější náborové podmínky, takže s nás rekrutuje nováčky. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: V půdě na Hané a na jižní Moravě je kritický nedostatek vody. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině týdne. Na Moravě ale pršelo méně nebo se jí bouřky úplně vyhnuly. Podle Miroslava Trnky z Intersucha tam množství vody v půdě klesá zhruba od května. V posledním týdnu je ale situace nejhorší.
7: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší, než je takzvaný podvadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky jednoho metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
1: Nejvíce proto suchem trpí luční porosty. Obchody nad 200 metrů čtverečních budou dnes i v pondělí otevřené. Na nadcházející státní svátky se totiž nevztahuje zákon o prodejní době v maloobchodě. Lidé by si ale měli otevírací dobu vždy raději ověřit.
8: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Radiožurnál.
1: Národní pouť a slavnostní mše před bazilikou zakončí dnes Dny lidí dobré vůle na Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. Součástí pouti bude tradiční průvod v krojích.
9: Vrcholem pouti je koncelebrovaná mše svatá sloužená na nádvoří před Velehradskou bazilikou. Hlavním celebrantem je arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl, kazatelem brněnský biskup Pavel Konzbul. Slavnostní mše začne v 10 hodin a 30 minut. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Přes 30 000 lidí vyšlo v sobotu demonstrovat v durinském Erfurtu proti sjezdu nejsilnější německé opoziční strany AfD. Oznámila to policie, podle které byla situace převážně klidná.
10: Uzavřené hranice, volná ruka trhu, zelená spalovacím motorům nebo zredukovaný sociální stát. Tak představila stovkám delegátů v Erfurtu svou vizi Německa Alice Weidlová, kterou sjezd potvrdil v pozici předsedkyně strany víc než 81% hlasů. Weidlová řekla, že AfD je novou německou národní stranou udávající rytmus politickému životu. Na sjezdu zastavila návrh durinského předsedy Berna Heckeho na snažší prorůstání AfD a ultrapravicových skupin. Zároveň ale za místo předsedu strany sjezd vybral blízkého spolupracovníka tohoto politika, který byl v minulosti odsouzený za používání protiústavních sloganů a symbolů. Z Berlína Tomáš Avlín, Radiožurnál.
1: Iránci se naposledy loučí s nejvyšším vůdcem Alím Chameneím. Zemřel na konci února při cíleném izraelsko-americkém útoku hned v první den napadení Iránu americkou a izraelskou armádou. Chameneí byl v 80. letech iránským prezidentem a pak necelých 40 let nejvyšším duchovním vůdcem.
11: Tisíce Iránců v černém se sešli v areálu velké mešity Mosala v Teheránu, kde je tělo Chameneího vystaveno. Mávali šítskými vlajkami, fotkami zesnulého vůdce i transparenty vyzývajícími k pomstě nebo násilí proti Spojeným státům a Izraeli. Podle agentury AFP se skandovalo taky smrt Americe, smrt Izraeli. Lidi vůdce oplakávali a byli se v hruď. Ceremoniálu, které budou trvat do pondělí, se podle úřadu zúčastní na 20 milionů lidí. Pohřeb bude ve čtvrtek ve městě Mašhad. Při útoku na Chameneího zemřela i jeho dcera, zeť, snacha a vnučka. Iránští teologové jako jeho nástupce zvolili Chameneího syna Močtabu. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Na Karlovarském filmovém festivalu měl světovou premiéru nový český film Čika Čeka. Snímek o coming outu a českých stereotypech spojil herce Jana Cinu a Pavlu Tomicovou. V Karlových Varech se uchází o křišťálový globus v hlavní soutěži.
12: Nikdy jsem to tady nezažil, že bychom takhle dlouho tleskali.
13: Já myslím si, že by to měl vidět každý.
14: Protože to téma je silný, ale ta forma samotná to ke mně jako nedopravila.
15: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
16: Ovdovělá poštěčka Zdena se snaží splnit přání své umírající mamince. A tak její syn Lukáš uspořádá vystoupení před publikem seniorů jako drag queen. Série dalších událostí pak matku zblíží se synem.
17: Mami, já jsem gay. Nepracuju v žádné bance. Neživím se jako drag queen.
18: Jako co?
16: Film Čika Čeka festival uvádí v hlavní soutěži. Mimo jiné kvůli jeho morálnímu poselství, říká umělecký ředitel festivalu Karel Och.
19: Ten film nám tak jako nenásilně vzkazuje, abychom pečovali o vztahy se svými blízkými.
16: Do českých kin půjde film v srpnu. Lucie Pávová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Maroka vyhráli nad Kanadou 3-0 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V něm se utkají s vítězem duelu Francie-Paraguay. Tento souboj sleduje reportér Kristian Čveda.
20: Za malou chvíli začne druhý poločas. V tom prvním branka nepadla, takže aktuální skóre, které platí, je Paraguay-Francie 0-0. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport. Kristian Čveda, Radiožurnál.
1: Tenistka Marie Bousková zvítězila nad ruskou Samsonovovou ve třech setech a prošla do osmifinále Wimbledonu. Ve třech sedách uspěla i Linda Nosková proti Rumunce Kirsteové a zvítězil taky Jiří Lehečka, a to ve čtyřech setech nad Španělem Munarem. S Wimbledonem se naopak ve třetím kole překvapivě loučí světová dvojka Kazaška Rybakinová. Belgičance Mertensové totiž podlehla ve dvou sadách. Končí i obhájkyně titulu Polka Švojnteková. S Filipínkou Ilaovou prohrála ve dvou setech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Uzavřený Cholupický tunel na Pražském okruhu i dálnice D2 u Brna. Na Pražském okruhu je obousměrně uzavřený Cholupický tunel. Policie tam řeší požární poplach. Provoz stojí v obou směrech a tvoří se kolony. Počítejte se zdržením. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená u Brna v místě stavby dálniční křižovatky. Objížďky jsou značené. Směrem od Bratislavy se sjíždí na D1 směr Vyškov. Vozidla se pak otáčejí u čerpací stanice, jedou na Brno a sjíždějí na kilometru 194. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Ostrovačice. Na kilometru 172,5 stojí porouchané vozidlo. V odstavném pruhu na něj upozorňuje šipka silničářů. Na D1 se pracuje mezi Brnem a Rousínovem v okolí sjezdu na Slavkov u Brna. Mezi kilometry 208 a 214 se kvůli stavbě dopravního značení projíždí v každém směru jen jedním pruhem. A v Praze jeďte opatrně tunelem Blanka směrem do Troje. Za vjezdem do tunelu směrem od Břevnova policie řeší nehodu v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněly i bouřky, večer začnou srážky postupně ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza sobotní publicistiky s Tomášem Pancířem.
0: Jaká atmosféra provází oslavy 250. výročí nezávislosti Spojených států? Co bylo přesně před rokem příčinou kolapsu části přenosové sítě, který zasáhl Česko? A daří se ukrajinským obráncům nadále držet strategickou konstantininku? Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů na její půdě a komunismus je smrtelnou hrozbou pro americkou svobodu. To řekl v předvečer 250. výročí nezávislosti Spojených států před slavným národním památníkem v Jižní Dakotě, kde jsou do žulového masivu vysekané podoby z čtyř velkých bývalých amerických prezidentů, současný prezident Spojených států Donald Trump. Agentura AP podotýká, že Trumpův projev se výrazně lišil od typicky apolitických a sjednocujících projevů, které v minulosti na nezávislosti pronášeli prezidenti jako Gerald Ford nebo Ronald Reagan. Naplánované velkolepé oslavy ale omezuje vedro, které zasáhlo velkou část Spojených států, včetně jejich hlavního města. Naším hostem je Krištof Kozák, amerikanista z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
0: V jaké atmosféře tedy slaví Spojené státy čtvrt tisíciletí své nezávislosti?
3: Tak myslím si, že Donald Trump se jako trochu postral o to, že vlastně strhává tu pozornost hodně na sebe, to znamená, že co mohlo tím sjednocujícím svátkem, který nabízí prostě k zamyšlení, nabízí nějakou hlubší reflexi. Donald Trump je polarizující, to znamená, že on těmi svými relativně nevybíravými útoky na demokraty, které prostě podle mě poměrně absurdně označuje za komunisty, tak vlastně tu společnost pořád spíše rozděluje. Je vidět, že myslí už na listopadové volby a z nich má velkou obavu, protože v průzkumech on sám a republikáni vlastně nejsou teď příliš populární. No a vlastně je zajímavé, že z hlediska těch amerických tradic tak si kopnul klidně i do imigrantů, přitom přesně Amerika za těch 250 let, jestli něco je jedním z těch definujících znaků, tak je to právě nějakým způsobem ta imigrace, která Ameriku utvářela. Ale Donald Trump vlastně šmahem tuhle tu historickou tradici odmítá, stejně tak se nerad baví o otroctví a o původních obyvatelích, to už je v jeho vlastně slovníku až sprosté slovo.
0: Ve Spojených státech pokračuje mistrovství světa ve fotbale, ale velkou pozornost vyvolává také včerejší svatba nejúspěšnější zpěvačky posledních let Taylor Swift. Do toho zemi zasáhla velká vlna veder, navíc demokraté obvinují amerického prezidenta ze zneužití oslav výročí nezávislosti k obohacení jeho spojenců. Nedostává tohle všechno oslavy toho dnešního výročí jinam, než si Donald Trump původně představoval?
3: Tak Donald Trump je známý tím, že on si prostě nikdy nepřipustí žádnou chybu a on prostě jede dál a když by někdo jako začal ty oslavy kritizovat, tak akorát na něj hodí snůžku urážek, že je nepatriotický. Takže ta reflexivita opravdu Donaldu Trumpovi nepatří, ale z určitého pohledu je to až trochu tragické, že vlastně jako Donald Trump je zrovna ta figura autoritářská, vůči níž otcové zakladatelé varovali a proto vymysleli tu ústavu tak složitě a nebo relativně složitě s těmi brzdami a vyvažováními, aby přesně se toho státu nezmocnil jeden trochu narcistní, trochu egomaniakální člověk, který si myslí, že s tou zemí může dělat, co chce a může je dokonce určovat, jak má uvažovat o své historii. Tam zase jenom to na to dokreslení, ale přesně Donald Trump je ten typ člověka, který reálně uvažuje, že na tu slavnou Mount Rushmore těm čtyřem obřím prezidentským hlavám přibude ta jeho vlastní.
0: Jak vlastně k oslavám nezávislosti přistupují sami běžní Američané? Dají se čekat spontánní oslavy?
3: Tam je zajímavé, že i když je to vlastně politický svátek, tak v Americe je to také hodně svátek rodinný a sousedský, takže spousta Američanů přesně řeší svatbu Taylor Swift, ale všichni dělají barbecue, pozve se širší rodina, sousedé, bude tedy stejně jako na Vánoce, to má určitou estetiku, tak všude jsou americké vlajky, ať jste republikán nebo demokrat, a všude potom jsou obří ohňostroje, takže je to i vlastně takový širší sociální svátek, ale Donald Trump, jako protože je Donald Trump, tak vlastně dokáže i z těch oslav udělat vlastně vyhrocenou politickou záležitost.
0: V úvodu jsem se ptal na to, v jaké atmosféře slaví Spojené státy. K tomu možná ještě dodejme, v jaké ekonomické kondici slaví, protože samozřejmě v těch minulých měsících se řešilo, že v důsledku situace na Blízkém východě i v Americe zdražovaly pohonné hmoty. Jak na tom aktuálně Američané jsou po té ekonomické stránce?
3: Tam se v Americe teďka hodně hovoří o tom, že ekonomika je ve tvaru K, protože těm nejbohatším se daří dobře a akciové ty trhy zatím stoupají, takže spousta přesně přátel a donorů Donalda Trumpa jsou na tom velmi, velmi dobře, ale to K má i tu druhou křivku a vlastně potom těm jako chudším a chudším lidem na té střední třídě, tak těm se dobře rozhodně nedaří, maximálně se jim daří stagnovat a ta inflace způsobená i tím konfliktem s Iránem, no tak ta pořád trvá, takže ale Donald Trump zase je dobré si všimnout, že on je výborný promotér, takže on všude, kde vystoupí, tak říká, ano, máme skvělou ekonomiku, skvělá ekonomická čísla, ale vlastně myslí tím tady tuhle tu jenom jako malou část té křivky K, co vede nahoru a která obohacuje dále ty nejbohatší.
0: Říká amerikanista z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Krištof Kozák. Díky, naslyšenou.
3: Díky moc za pozvání, hezký den.
0: Přesně před rokem 4. července postihl velkou část Česka masivní výpadek elektřiny. Bez proudu byl milion odběrných míst. Před týdnem mezinárodní panel expertů potvrdil závěry vyšetřování příčin tohoto výpadku. Podle expertů šlo o důsledek souběhu několika vzájemně nezávislých technických a provozních událostí. Mezinárodní panel také navrhl některá opatření směřující k dalšímu posílení bezpečnosti a spolehlivosti českých sítí. A víc teď dodáme s naší hlavní ekonomickou analytičkou, která se energetice dlouhodobě detailně věnuje, s Janou Klímovou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
0: Na začátek se možná zeptám na terminologii, protože se mluvilo o blackoutu v oficiálních informacích, ale slovo blackout nenajdeme, tam se píše o výpadku nebo o bezproudí. Tak byl to blackout nebo nebyl?
5: Ano, ČEPS jako provozovatel přenosové soustavy používá slovo bezproudí. Podle mezinárodní stupnice krizových stavů při provozu přenosových soustav, tak ten tehdejší výpadek nebyl přímo blackout, to je až třetí nejvyšší stupeň poruchy, kdy dojde k výpadku dodávek elektřiny u více než poloviny odběratelů a nebo se ztratí napětí v soustavě po dobu nejméně 3 minut, jako v celé soustavě tedy, a my jsme před tím rokem se nacházeli tedy na stupni číslo 2, protože bez proudu bylo víc než 15% odběrných míst v Česku a došlo ke ztrátě asi 28% výkonu pro zajištění té tehdejší aktuální spotřeby.
0: Už jsem říkal, že před týdnem mezinárodní panel potvrdil výsledky vyšetřování, které předtím prováděly české úřady. Potvrdili tedy to, že příčinou byl souběh několika vzájemně nezávislých technických a provozních událostí. Kdybys to měla popsat stručně a srozumitelně pro laiky, tak co se tedy stalo?
5: Pokusím se, ta zpráva je opravdu obsáhla přes 100 stránek, ale zjednodušeně je to tak, že prostě ten den v 11:51, tedy pár minut před polednem, došlo k přetržení a tím i výpadku klíčového vedení V411 na severozápadě Čech. Šlo o to, že tam byla prostě nějaká spojka, která měla skrytou vadu materiálu, kterou neodhalila ani předchozí kontrola opravy. Fakticky potom v tu samou dobu o několik desítek sekund později došlo zároveň k výpadku jednoho bloku elektrárny Ledvice, kde nefungovalo nějaké relé na kotli číslo 6 a v něm se začala přehřívat pára a kotel se odpojil. Dispečeři ale dostávali ze soustavy ještě několik minut hlášení, že je připojený, mezi tím byly odstaveny další dva kotle a v soustavě nastal velký nedostatek výkonu a než tedy dispečeři provozující soustavu zjistili, co se skutečně děje, tak se přetížilo vedení směrem do středních Čech, které má označení B208 a tam se začala nebezpečně tím přetížením prověšovat elektrická lana a jak píše zpráva té mezinárodní organizace provozovatelů přenosových soustav, tak ta lana byla nad hustě osídlenou oblastí Prahy. Dispečeři tedy vyhodnotili, že kvůli ochraně před zničením těch vedení, hlavně riziku ohrožení lidských životů, takže to vedení odpojí s tím, že si mysleli, že to nebude mít, nebo vyhodnotili prostě tu situaci, takže to nebude mít další dopad nějaký katastrofický na fungování té sítě, jenomže to odpojení způsobilo přetížení přípojky potom v rozvodně Krasíkov na východě Čech, kde nastoupila tedy automatická ochrana a ta odpojila rozvodnu Krasíkov včetně transformátoru. A to znamenalo, že se celé to již postižené území vlastně dostalo do takového ostrovního režimu, kde chyběl velká dodávka výkonu, takže se to celé vypnulo a podle té zprávy toho sdružení ENCOE, toho panelu, tak právě ten bod zlomu, kde už se nešlo vrátit zpátky, tak bylo tady to odpojení toho vedení B208, jak jsem říkala.
0: Jaká jsou doporučení, co by se mělo udělat, aby se podobná situace nemohla opakovat?
5: Tak dá se říct, že soubor těch navržených opatření, je jich skoro 5 desítek, tak se týkají zhruba 2 oblastí. Je to jednak posílení takové fyzické kontroly vybraných klíčových vedení, jestli se třeba nepřehřívají v létě, nebo jestli jsou v pořádku, je to společné posílení společného trénování dispečerů, posílení komunikačních systémů mezi dispečery, ale třeba i webů, kde se lze dostat ke krizovým informacím a ta druhá skupina jsou potom různá technická opatření typu zpřísnění standardů spolehlivosti při plánování provozu té soustavy a nebo třeba zavedení ještě dodatečné diagnostiky po havarijních opravách některých vedení.
0: Co z těch doporučení už ČEPS udělal?
5: Podle jejich zprávy je jich už asi 10, tedy z těch necelých 50 jde třeba právě o zpřísnění některých ochran v soustavě. Pokračuje také příprava stavby zdvojeného vedení toho V411 a posílil se třeba ten web pro krizovou komunikaci a podobně.
0: Na ten loňský výpadek reagovali i mnozí politici, kteří ho dávali do souvislosti s obnovitelnými zdroji. Hodně pozornosti tehdy vyvolala slova tehdejšího lídra opozice, tedy hnutí ANO, z tehdejšího pohledu budoucího premiéra Andreje Babiše.
4: Je to logické a jednoduché, já vám to vysvětlím. Tady je Německo, tady je Polsko. Co je nahoře? Moře. Na moři fouká. A samozřejmě svítí. A když svítí a fouká, tak to teče do nás.
0: To říkal tedy před rokem k výpadku proudu předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Zabývalo se vyšetřování i touhle linkou? Měli na tom výpadku podíl obnovitelné zdroje a přebytky elektřiny kvůli slunci a větru, které sem proudily z Německa?
5: Zabývali, neměli. Na začátku prostě byly dvě poruchy technické a klíčem k tomu rozsáhlému výpadku. Pak bylo to ruční odpojení toho přetíženého vedení nad Prahou. Ve zprávě se také výslovně píše, že počasí v České republice nemělo vliv na poruchu toho přetrženého vedení V411, tedy toho prvního. A mimochodem tím přetržením toho vedení se také zabývala policie a to kvůli podezření z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti, ale odložila ho. Podle ní je totiž pravděpodobné, že skutečně šlo o nějakou skrytou vadu a dodavatelská firma ji tedy nemohla odhalit. Jinak je pravda samozřejmě, že kolem poledne ten den, protože bylo slunečno, bylo teplo, ale nebyla žádná vedra, bylo maximálně asi do 27 stupňů, tak byly vysoké dovozy obnovitelné energie, třeba právě z Německa. Nicméně pokud jde o to vedení V411, které jako první prasklo, tak ještě další prostě podporný důkaz, ta zpráva výslovně uvádí, že to vedení V411 přenášelo těsně před tím incidentem, tedy před tím výpadkem 1200 MW, což odpovídá asi 77% jeho přenosové schopnosti, čili nebylo přetížené. A celkové to zatížení v soustavě ten den bylo asi 8200 MW, což odpovídalo naplánovanému dennímu maximu spotřeby, čili byla tady velká zátěž, ale nebyla nějak enormní nebo prostě, že by tady došlo k přetížení.
0: O velkém výpadku elektřiny v Česku, který jsme zažívali přesně před rokem, jsme mluvili s Janou Klímovou, naší hlavní ekonomickou analytičkou. Díky, naslyšenou.
5: Děkuji také, naschledanou.
0: Ukrajinský generální štáb popírá, že by ruské jednotky dobyly Konstantinivku na východě Ukrajiny. Přitom o zisku tohoto strategického místa už v noci informovala Moskva. Bitva o toto město, které mělo před válkou necelých 80 tisíc obyvatel, zuří od konce loňského roku, kdy do něj začali pronikat ruští vojáci. V současné době je město v centru ruského válečného úsilí na frontě táhnoucí se přes 1000 kilometrů. Naším hostem je analytik Lukáš Dička z Vojenské akademie Vyškov. Dobrý den.
6: Také přeju dobrý den.
0: Konstantinivka leží na silnici vedoucí k posledním velkým městům Donbasu. Proč je tohle místo tak důležité? Proč o něj mají Rusové tak enormní zájem?
6: Je to jedna část Donbasu, kterou Rusové ještě potřebují dobít a my víme, že dobití Donbasu je ten redukovaný, upravený válečný cíl, který si Rusko stanovilo. A bylo to město s poměrně velkým průmyslovým potenciálem, to samozřejmě už neplatí. Zároveň tím městem procházela ukrajinská opevnění, takže jakýsi strategický význam samozřejmě pořád ještě má z toho logistického a komunikačního pohledu.
0: Je těžké ověřit aktuální situaci na místě z nezávislých zdrojů? Dají se využít třeba snímky ze satelitu?
6: No je to velmi těžké. Snímky ze satelitu se používají, nicméně důležitější řekněme geolokace a geolokované záběry. A ty bohužel ukazují situaci, která je poměrně nepřehledná. Protože velice často ukazují pozice ruských a ukrajinských sil na stejném místě zhruba ve stejnou dobu. Což se dá zjednodušeně, hodně zjednodušeně vysvětlit tak, že vlastně žádná souvislá fronta v tom městě neexistuje. A obě dvě ty armády se v podstatě pohybují po celém prostoru, řekněme nějakým způsobem chaoticky a flexibilně. Znamená, nejsou tam žádné konkrétní pevné body a ty skupiny se vzájemně vytlačují z jednoho prostoru, ustupují pro to, aby doplnili zásoby, zase se vracejí. Takže jsou přítomny v prostoru toho města, ale rozhodně ani jedna z těch stran to město zatím nebo už nekontroluje.
0: Pokud bylo informování ze strany Kremlu o zisku této oblasti cíleně nepravdivé, mohla by zatím být třeba snaha vyvolat obavy nebo paniku na ukrajinské straně, nebo je to spíš vzkaz pro domácí ruské publikum, že se Rusům ve válce daří, byť to neodpovídá skutečnosti?
6: No, samozřejmě to je jedna polovina té možnosti, to znamená nepravdivé informování. Na druhou stranu řekněme, že je to taková polopravda. To znamená, Rusové v zásadě mají pravdu v tom, že Ukrajinci už město nekontrolují, zároveň ale neplatí, že Rusové by to město kontrolovali. To znamená, jsou ve městě přítomní, ale jak jsem říkal, vlastně to město teď neovládá žádná z těch stran. To znamená, z pohledu

0: Rusové se až doteď v podstatě dlouhodobě úspěšně snažili, aby civilisté tu válku pocitovali pokud možno co nejméně. To znamená, že není inflace a další jiné problémy, ale v zásadě až řekněme do tohoto roku ten dopad na oběžného Rusa nebyl nějak dramatický. No a to, co dělají teď Ukrajinci, je, že nutí ruské vedení se rozhodnout mezi tím, jestli prioritizují armádu nebo prioritizují zásobování civilního obyvatelstva. No a samozřejmě Rusové vzhledem k situaci na frontě musí prioritizovat armádu. To znamená, dodávky paliva v tomto případě musí směřovat k armádě, což ale také znamená, že to nemají civilisté. Jinými slovy je to ukrajinská snaha, řekněme, přinést válku k obyčejným Rusům do jejich normálního obyčejného života.
1: Říká vojenský analytik z Vojenské akademie ve Vyškově Lukáš Dyčka, se kterým jsme mluvili o nejnovějším vývoji ve válce na Ukrajině. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Také děkuji a přeji pěkný den.
1: A to už je z publicistiky sobotních hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus všechno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Slyšeli jste reprízu polední publicistiky Radiožurnálu s hosty moderátora Tomáše Pancíře. Máme 30 minut po půlnoci. Monika Chmilová a krátké zprávy.
4: Slovenské referendum o doživotní rentě pro premiéry a obnovení elitních policejních složek bude neplatné. Důvodem je nízká účast. K urnám přišlo asi jen 16% voličů. Předběžné výsledky zveřejnil slovenský statistický úřad. Aby referendum platilo, musela by hlasovat alespoň polovina lidí na Slovensku. S následky poklíšťové encefality je bojovalo ještě půl roku po jejím prodělání skoro 45% lidí. Vyplývá to ze studie infekční kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pacienti podle ní trpěli bolestmi hlavy, poruchou paměti nebo nízkou schopností se koncentrovat. Každoročně se v Česku nemocí nakazí několik set lidí. Loni jich bylo více než 700. Nejvíc pacientů přibude v létě a na podzim. Na většině území je teď aktivita klíšťat střední a nebo vysoká. Spolek tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil letní tábory pro děti z dětských domovů, prověřuje policie. Na poslední chvíli neodjela stovka dětí. Na případ upozornil Radiožurnál. Dětské domovy za program pro děti zaplatili desítky, někdy i stovky tisíc korun. Radiožurnál zjistil, že spolek zveřejnil inzerát, ve kterém hledá brigádníky pro veřejnou sbírku na tábory pro děti z dětských domovů. Na dotazy vedení spolku nereaguje. A Jičín bude mít další chráněnou památku. Lipovou alej u Valčtinské loďie. Téměř 2 kilometry dlouhé stromořadí založil v první polovině 17. století vojevůdce Albrecht z Valčtejna a je považované za naši nejstarší dochovanou historickou alej. Je už také součástí soustavy chráněných území Natura 2000, a to kvůli vzácnému brouku páchníku hnědému, který žije v dutinách stromů.
2: Sport.
4: Fotbalisté Maroka jsou prvními čtvrtfinalisty mistrovství světa. Nad Kanadou vyhráli 3-0. Ve čtvrtfinále narazí na vítěze duelu Francie-Paraguay. Tento zápas komentuje Kristián Šveda.
5: 68. minuta, Paraguay-Francie 0-0. Nicméně Francouzi budou zahrávat pokutový kop a mají velkou šanci na to dostat se do vedení. Pokud byste chtěli slyšet přímý přenos tohoto zápasu, nalaďte si digitální stanici Radiožurnál Sport. Kristián Šveda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D2 u Brna a překážka na D1 za Ostrovačicemi. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená v místě křížení s D1 u Brna. Objížďka směrem od Bratislavy vede po D1 směr Vyškov, otočením na čerpací stanici na D1 směr Praha. Na Brno pak sjedete na kilometru 194. Na D1 z Brna do Prahy je opatrně za odbočkou na Ostrovačice. Na kilometru 172,5 stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou silničářů. Na Pražském okruhu je opět průjezdný Cholupický tunel. Policisté tam prověřovali požární poplach. Teď už je všechno v pořádku, kolony nebyly dlouhé a rychle se rozjeli. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů čekejte překážku za Petrohradem. Za odbočkou na Stebno stojí porouchané vozidlo v jízdním pruhu a v místě se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněla i bouřky, večer začnou srážky hlavy.

0: Na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: Začíná noční radiožurnál s datem 5. července. Máme 4 minuty po půl jedné a dnes je státní svátek. Připomínáme si příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. A s tím souvisí jedna praktická informace pro vás, a to, že se nejedná o státní svátek, kdy musí mít velké obchody zavřeno. Takže pokud jste měli v plánu vyrazit třeba na nákup, tak by to neměl ve většině případů být problém. A na úvod nočního vysílání se vypravíme v další reportáže do Karlových Varů. Místo tradičního ohňostroje velké hejno dronů nad městem. Tak skončila minulou noc oslava zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Ovšem právě drony a ohňostroje rozdělily festivalové fanoušky. Co jim připadá lepší a jaké mají argumenty, uslyšíte za chvíli v našem festivalovém zápisníku.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Nad Karlovými Vary se minulou noc objevilo 1300 dronů. Svítící stroje vytvářely 10 minut různé obrazy spjaté s Mezinárodním filmovým festivalem. Organizátoři se rozhodli při zahájení 60. ročníku přehlídky využít místo tradičního ohňostroje moderní technologie. A nad městem se tak rozletěla velkolepá dronová show, která prý nemá v Česku obdobu. Všech 1300 dronů řídil jeden pilot, ovšem příprava trvala několik měsíců a cena celé akce šla do desítek milionů korun. Diváci, jak už to tak bývá, se rozdělili na dva tábory.
1: Martina s Petrou se postavili na pravou stranu termálu, kde trošku překáží ve výhledu ta lampa, ta to osvětluje.
2: Třeba to vypnou.
3: Ty už se nemůžeme dočkat.
1: Martina si k tomu vzala víno. 23:59. A kde jsou? Hlavy všech nahoře a drony někde.
3: Já sem chodím nějakých 30 let a v životě to nezačalo přesně. Ani ty ohňostroje, vždycky bylo zpoždění.
1: Stojíme na dobrém místě, co? Úplně přesně před námi.
3: Ideálně.
1: Je jich 1300, Petro?
2: Budeme jim věřit.
1: Paní učitelko, z hlavy. Co to je tohleto tak?
3: Červený koberec.
1: Aha, jo.
2: To bude asi svět, ne? Tam bude Afrika a dole, ne?
1: Je to učitelka, to má ten globus v oku. Petro, přesně.
2: Že jo, je to Afrika.
3: Teď už jo, teď už to vypadá, že?
1: A ta, co bliká, tak bude...
2: To bude asi Česká republika a Karlovy Vary.
1: Křišťálový globus. A to asi spějeme do finále. Jak se drony zjevily, tak zase zmizly.
4: Mně se to líbilo.
1: Tak sice to začalo později, ale ten výsledek nakonec se dostavil dobrý.
5: Já jsem ji viděl poprvé, teda tu dronovou show. Nepřijde mi to úplně něco úžasného teda.
1: Mně se to líbilo.
6: Mně se to taky jako líbilo. Ale jako když porovnám jako Varačka, když tady byly ty ohňostroje, tak to bylo fakt jako husí kůže, úplně wow, efekty a tohle.
5: Jo, nevyvolává to ty emoce jako, takový. No,
6: není to takový jako, já jsem odpůrce ohňostrojů, ale zároveň teď, když porovnám ten můj zážitek, ohňostroj versus tohle, tak to nemám.
1: Pravila Jana.
6: Pravila Jana.
7: V porovnání s těma možnostma, co to nabízí, ty dronový show, co můžeme vidět právě na YouTube a tak, kam se ta technologie až posunula, tak tohle bylo až trapný. Jo, a hlavně, jak to bylo tak strašně komerční, třikrát Olvin ukázat, ještě pak tam dát QR kód prostě, jo, to je pod úroveň.
8: Já jsem viděla nějaké japonské ty edice a jako nejde to srovnat jako vůbec, takže já jsem zklamaná, vysloveně zklamaná z toho, co jsem viděla.
1: Ale nepláčete naštěstí.
8: A ještě nebudu.
2: Škoda, že jsme neslyšeli, co k tomu říkali. Asi by to možná trochu měli ještě význam. Ještě.
5: Bylo to takový úplně hluchý.
1: No, stojíme na místě, kde je dobře vidět, ale špatně slyšet. No,
5: tak stojíme u termálu.
1: Audio bylo před termálem, jsem nedosáhlo.
5: Jo, no.
1: Ideální se úterý večer ve 22:30 postavit přímo před termál. Tam mají organizátoři druhý pokus.
2: Jo.
1: A znova uvidíme celou tu dronovou show.
2: Zajímavý nápad.
1: Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Radiožurnál.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Dnes mělo fotbalové mistrovství světa na programu dvě utkání z osmifinále. Fotbalisté Maroka vyhráli 3-0 nad Kanadou a zajistili si postup do čtvrtfinále mistrovství světa. V něm narazí na vítěze duelu Francie-Paraguay, který právě probíhá. Poslední informace, co zazněla v našem vysílání, tak byla, že Francie bude kopat pokutový kop za stavu 0-0. A teď nám prozradí, jak to dopadlo, Christian Schweda.
2: 88. minutě Francouzi vedou nad Paraguay 1-0 a právě pokutový kop byl tím zatím klíčovým momentem, protože kapitán Francie Kylian Mbappé proměnil penaltu v 70. minutě, trefil se přízemní ránou k pravé tyči ze svého pohledu, golman Gil skákal k levé tyči a tak Kylian Mbappé nejenže dal Francii to jednogolové vedení, ale zároveň se dotáhl na Lionela Messiho ve střelecké tabulce tohoto světového šampionátu. Oba muži mají zatím 7 vstřelených branek. V 88. minutě teď tedy Paraguay dotahuje jednobrankové manko, kombinuje na polovině Francie, u balonu je Kubas, dává balon na pravou stranu na Caserese, ten si vybírá Velasquéze. Nicméně Paraguayci o míč přišli a může to zkoušet Kylian Mbappé. Už je na útočné polovině, dělá rychlou kličku zpoza vápna, střílí Kylian Mbappé. Výborný zákrok golmana Gila, ale teď se Francouzi dostali do rychlé breakové situace. Po zákroku brankáře jihoamerického týmu ještě Olise zastavil míč na hrací ploše, nenechal ho odkutálet za pravou postranní čáru, takže to Francouzi budou zkoušet další akcí. Teď z levé strany Mbappé si vyměňuje balón s Rabiotem. Rabiot dává na Koného, Koné na levé straně na Luku Digneho, ale pozvolná kombinace, která zatím nevede do žádného rychlého přechodu do útoku, tak můžu jen rychle pro posluchače Radiožurnálu shrnout to podstatné. 70. minuta, Kylian Mbappé dával gól, Francie tak vede v osmifinále mistrovství světa v začínající 90. minutě nad Paraguay 1-0. Pokud byste chtěli poslouchat zbytek tohoto utkání, máte tu možnost, nalaďte si digitální stanici Radiožurnál Sport. Christian Schweda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Monika Chmilová doplní zpravodajský přehled.
1: Tomio Okamura navštíví ve druhé polovině července Čínu, doprovodí ho Renáta Vesecká. Ukrajinské síly v Petrohradu zasáhly přístav a ropný terminál, Rusko slíbilo odvetu. Fotbalisté Francie a Paraguaje bojují o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. A dnes bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura navštíví koncem července Čínu. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Na návštěvu šéfa vládní SPD pozval předseda čínského parlamentu. Okamuru by měla doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renáta Vesecká za motoristy. Součástí delegace budou i podnikatelé. Okamura už dříve řekl, že by chtěl podpořit cestování čínských turistů do Česka. Podle něj před pandemií covidu utráceli v tuzemsku nejvíc peněz na osobu. Příliv turistů z Číny by podle něj přinesl do státní kasy miliardu korun z daně z přidané hodnoty. Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita na čtvrtém stupni z pěti. To znamená vysoké riziko a situace se v příštích dnech ještě zhorší. Upozorňuje na to Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo dole na jihu Čech, České Budějovice a okolí Vysočina. Souvisí to trošku jako i s tou teplotou a se srážkama. Čili my jsme teď měli takový suší období.
1: Lidé by proto v příštích dnech měli dodržovat preventivní opatření, měli by používat repelenty a po návratu domů z přírody by se měli vždy důkladně prohlédnout. I letos totiž podle Státního zdravotního ústavu mírně přibývá třeba případů boreliózy. Ukrajina při sobotním útoku na Petrohrad zasáhla přístav a energetickou infrastrukturu, uvedly to ruské úřady. Podle petrohradského gubernátora Alexandra Beglova je poškozený ropný terminál. Moskva uvedla, že útok nenechá bez odpovědi. Ukrajinské drony útočily také na přístav asi 170 kilometrů severozápadně od Petrohradu u Finského zálivu. Nakládá se tam ropa, obilí uhlí a zkapalněný zemní plyn. Do Českého krasu začala jezdit nová turistická autobusová linka číslo 878. Propojuje například Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou nebo Hlásnou Třebáň. V provozu bude o víkendech a státních svátcích až do konce října. Navazovat má na vlaky z Prahy, vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
4: Linku spolufinancují obce v okolí těch zajímavostí. Cílem je omezit individuální dopravu do této oblasti a přiblížit lidem nejzajímavější místa Českého krasu.
1: Kolem víru na Bystřicku vedou dva nové turistické okruhy. Vznikly propojením různých stávajících tras. Delší okruh má 6,5 kilometru, kratší necelé 2 kilometry. Cesta vede po významných vyhlídkách kolem obce. Prochází i přes hraběcí stolek, který se letos stal přírodní rezervací. Sport. Fotbalisté Maroka jsou po vítězství nad Kanadou 3-0 ve čtvrtfinále mistrovství světa. O postup bojují také Francie a Paraguay. Duel sleduje reportér Kristián Šveda.
5: 10. nastavená minuta z avizovaných 10 začala. Francouzi stále vedou nad fotbalisty Paraguaje 1-0 jediným úspěšným střelcem Kylian Mbappé z penalty v 70. minutě. Zbytek duelu poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: A čeští volejbalisté poprvé by vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nekoly získal zlato v Portugalsku po finálovém vítězství 3-1 na sety nad Polskem. Předloni tým vybojoval bronz evropském šampionátu a loni byl čtvrtý na mistrovství světa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D2 u Brna a překážka na D8 za Roudnicí. Na dálnici D2 se i dnes v noci pracuje v prostoru budované dálniční křižovatky s D1. Trvá obousměrná uzavírka jak na Brno, tak na Bratislavu. Od této chvíle se už ale dá sjet z dálnice D1 směrem od Vyškova na D2 na Bratislavu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za odbočkou do Roudnice nad Labem. Na 21. kilometru je ve vozovce velký výtluk. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Ostrovačice. Na kilometru 172,5 stojí porouchané vozidlo. Zabírá tam odstavný pruh, místo je ale označené šipkou silničářů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno a že zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer pak začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26, na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Pokračuje Noční radiožurnál 5,5 minuty po 13:00 a horské areály se přes léto mění v centra aktivní dovolené. Místo lyžařů teď lanovky vozí turisty a také cyklisty. Za okamžik se v reportáži vypravíme na Šumavu.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Místo lyží pohorky, kola nebo koloběžky. Lyžařské areály se přes léto mění a lákají návštěvníky na přírodu a také i adrenalinové zážitky. Například na šumavském Zadově se v létě po sjezdovkách místo lyžařů prohánějí horské káry.
1: A pouštíme.
2: Tak pouští čtvrtku.
1: S provozním lyžařského areálu Zadov Petrem Vondrašem pozorujeme pumu, která zrovna tahá jednu káru nahoru.
3: My jsme vlastně tady na dolní stanici vleků, kde je nástupní místo pro káry. A ty káry se, jak tady vidíte, tahají pomocí těch klasických lyžařských závěsů, které možná lyžaři znají ze zimy.
1: Soňa Kopfová přijela se svojí rodinou, dneska s dětmi.
4: Bylo to úžasný, nejdřív jsme se teda báli, jako my maminky, ale bylo to v pohodě a kluci si to užili moc, jako děti.
5: Já jsem Iva. My ještě lanovkou pojedeme jednu jízdu nahoru a půjdeme do lanového centra a po cestě máme cukrárnu tady vyhlášenou, takže zajdeme ještě do cukrárny.
1: Paní Laťka přijela až ze Zlína.
6: Byli jsme na Modravě a dneska jdeme vyzkoušet ty kárky a podíváme se na Zadov.
1: Kromě horských kár nabízí lyžařský areál v létě lanovou dráhu i další vyžití. Přibližuje ředitel lyžařského areálu Zadov Luděk Sáska.
7: Provozujeme rozhlednu na bývalém Skokanském můstku. V provozu je půjčovna terénních koloběžek, které vozíme zároveň i na lanové dráze. Přepravujeme samozřejmě i horská kola, elektrokola na lanové dráze. V provozu máme i lanové centrum.
1: První větší příval návštěvníků pracovníci areálu očekávají v příštím týdnu.
7: Je státní svátek, prodloužený víkend, ale obecně první polovina července většinou je návštěvnost nejslabší. Samozřejmě vyhrává jako první dovolená moře a pak teprve přijdou na řadu Čechy a České hory.
1: Letní vyžití pro návštěvníky má například i lyžařský areál Lipno. Kromě lanového parku nabízí třeba stezku korunami stromu nebo hřiště Království lesa. Ze Zadova Kristýna Baršíny.

0: S vámi je noční radiožurnál, tohle byl Phil Collins a v létě vyrážejí děti na tábory. Některé z nich ale bez spacáku anebo třeba i zubního kartáčku. Nic z toho totiž nepotřebují, protože každý den se vrací domů a tam přespávají. Přesně takhle fungují letní příměstské tábory, které začaly s prvním prázdninovým týdnem. Třeba ve středisku volného času v Pardubicích připravili pro děti různé hry, sportovní aktivity a také tvoření.
1: Na příměstský tábor v těchto dnech chodí i sedmiletá Johanka.
2: Já jsem se sem přihlášila, aby jsem si tady potkala kamarádky a poznávala jsem výlety.
1: A už se ti to daří tady potkávat nové kamarády? Kýveš hlavou, takže ano. A co teď právě děláte?
2: Vyráběli jsme takovej sutelej voní.
1: Sem na příměstský kemp v Pardubickém středisku volného času na Olšinkách chodí většinou menší děti. Program pro ně vymýšlí lektorka Lenka Bartuňková.
3: Náš tábor je kreativně sportovní, takže máme rozdělený vlastně dopoledne, odpoledne. Dopoledne se většinou věnujeme tomu kreativnímu tvoření. Odpoledne se věnujeme spíše sportovním aktivitám.
1: Jak to máte se stravováním?
3: Děti mají zajištěný dopolední, odpolední svačiny a obědy.
1: V pardubické Betě připravili na letní prázdniny 20 příměstských táborů. Všechny se až na pár míst podařilo naplnit.
3: Najdou si tady místo i děti, které by na klasický tábor nedojeli, protože se jim třeba stýská nebo prostě nemají rádi spát v cizím prostředí. Takže takhle děti ráno přijdou, odpolko odejdou a nesetkáváme se tolik s tím stýskáním.
1: Podobně to vnímá i ředitelka volnočasového střediska Miriam Lukešová.
4: Rodiče si myslím, že považují prostředí toho střediska volného času za bezpečné, prověřené, takže nemají obavu sem děti dát a je to pro ně řešení vlastně v době, kdy nemohou si vzít dovolenou, takové jako nejlepší.
1: Oblíbenost příměstských táborů zvyšují podle Lukešové i příznivé ceny. Třeba tady dají děti za jeden pětidenní kemp většinou 3000 korun. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.

0: Paskově na Frýdecko-Místecku začala obnova zámeckého parku. 17-hektarový areál měl nejistou budoucnost. Dnes je ale pod ochranou památkářů a také na seznamu Natura 2000. Park je totiž domovem silně ohroženého brouka páchníka hnědého a velký citový význam má i pro mnohé místní obyvatele.
1: To bylo celý život aj pre naše děti a i to. Je to tu krásné, děti se tu hrají, my teď jsme spokojní.
2: Kolik času tady strávíte třeba tady takhle přes jaro, léto?
1: Jo, každý den, alebo každý druhý den, jako kdy, aby nám zůstal. No, víte, jak to je.
3: Svetoslava Bocková se trochu bojí o budoucnost parku, ve kterém roste zhruba 1200, někdy až skoro 200letých stromů.
4: Na těch stromech, které jsou silněji napadené jmelím, tak bude odstraněno jmelí, bude provedena úprava těch suchých větví.
3: Říká mi Richard Dvorník, který má na starost mimo jiné městskou zeleň v Paskově. Stojíme u vodního mlýnku, u náhonu z řeky Ostravice, který už vypadá poněkud zanesený.
4: Ano, v rámci té revitalizace parku se budou provádět mimo jiné i úpravy toho vodního toku říčky a bude to zejména odstranění těch nánosů toho bahna, vyčištění toho koryta, zpevnění břehu.
3: Teď jsme přišli na místo zarostlé lopuchy.
5: Už od těch nejstarších dob jsou doložené sádky. Byly to 4 menší obdélníkové nádrže, ve kterých se chovaly sladkovodní ryby pro zámeckou kuchyni.
3: Takže ty se tady vrátí?
5: Ty se tady vrátí, ale ta reminiscence bude taková, že to budou 2 větší vodní plochy.
3: A ryby?
5: Pokud se tam vyskytnou přirozeně, tak tam budou, ale po domluvě s ochranáři nebudeme dělat žádnou jakoby cílenou výsadbu ryb.
3: Obnova parku potrvá do konce příštího léta. Celou dobu bude park přístupný kromě míst, kde se bude zrovna pracovat. Z Paskova František Kuča, Radiožurnál.

0: Česká jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je půl druhé. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Kyjev odmítl, že by ruské síly dobily strategicky významné město Kostiantynivka. Sídlo v Doněcké oblasti jižně od Kramatorsku se Rusko snaží dobýt už dlouho. Ruská armáda v pátek oznámila prezidentu Vladimiru Putinovi, že nad Kostiantynivkou převzala kontrolu. Včera zveřejnila údajný doklad. Video natočené ze vzduchu, na kterém v rozbombardovaném městě pózují mezi poškozenými budovami muži s ruskými vlajkami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil informace za další ruskou lež. V případě dobytí města by odtamtud Rusové mohli dál dobývat území směrem na sever podél fronty. Policisté upozorňují, že řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost. To přitom způsobí každý rok asi 5% nehod. Odborníci se shodují, že bezpečná vzdálenost mezi auty je zhruba 70 metrů. Lidé si taky mohou pomoci pravidlem 2 vteřin. Na dálnici si zvolí pevný bod, jako je třeba sloupek anebo strom, a minout by ho měli o 2 vteřiny později než auto před nimi. Pokuta za nedodržení bezpečné vzdálenosti se v Česku odvíjí od závažnosti nehody. Například v Rakousku za to ale můžou policisté udělit pokutu až 10 000 korun. A profesionální hasiči budou mít v Moravském Krumlově novou moderní stanici. Řemeslníci začali tento týden stavět. Sbor počítá s rozpočtem 64 miliony korun. Stavba by měla být hotová do konce července příštího roku.
1: Sport.
3: Fotbalisté Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Nad Paraguají vyhráli 1-0 díky úspěšné proměně penaltě Kyliana Mbappého. Mezi 8 nejlepšími týmy turnaje čeká Francouze Maroko, které porazilo Kanadu 3-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 před Brnem a komplikace v Praze v Bělohorské ulici. Na dálnici D1 pozor na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Za odbočkou na výstaviště a Svitavy stojí na kilometru 191 porouchané vozidlo v odstavném pruhu, už je označené šipkou. Podobná situace na D1 i směrem z Brna do Prahy. Za odbočkou na Ostrovačice na kilometru 172,5 stojí porouchané vozidlo, blokuje odstavní pruh a stojí za ním světelná šipka. Na D1 se pracuje mezi Brnem a Rousínovem v okolí sjezdu na Slavkov u Brna. Mezi kilometry 208 a 214 se kvůli stavbě dopravního značení projíždí v každém směru pouze jedním pruhem. A v Praze máme hlášené komplikace v Bělohorské ulici ve směru do centra. V lokalitě na Malém Břevnově je podle policie uzavřený jeden pruh kvůli propadlé vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až zataženo, občas déšť anebo přeháníky, ujediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupně, na jihu Moravy až 26, na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Jídelníček budoucího otce může ovlivnit zdraví dítěte, tak to teď ukazují poslední výzkumy. Většinou se pozornost soustředí na zdraví, jídelníček a kondici matek, ale průzkum na myších ukázal, že i otcové jsou pro zdraví dítěte důležití. Jak přesně? Podrobnosti najdete na irozhlas.cz v rubrice Věda. Tak tam nahlédněte a já dál posílám Miley Cyrus.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Young. Společnost vám dělá noční vysílání radiožurnálu. A co když v podzemí, kde člověk ztrácí signál GPS a práce může být nebezpečná, bude místo něj pracovat robot? Ve Štole Josef na Příbramsku studenti a vědci teď testují autonomní stroje, které se musí sami zorientovat v temném a prašném prostředí. Už za chvíli se tam za jedním takovým robotem vypravíme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: V bývalé zlatonosné štole Josef u Chotilska na Příbramsku dnes místo horníků pracují studenti, vědci a také roboti. 8 kilometrů podzemních chodeb využívá Fakulta stavební Českého vysokého učení technického jako experimentální laboratoř. Testuje tam nejmodernější technologie pro práci v náročných podmínkách. Jednou z takových je autonomní robotický nakladač.
1: Ten robot teďko takzvaně uklízí, to znamená pracuje s nějakou fiktivní hmotou, kterou vlastně odklízí z jednoho místa směrem ven.
2: Vypadá to jako takový malý bagr.
1: Je takový bagřík vlastně, jenom bez té kabiny pro toho člověka, ale vlastně on je dělaný pro takový místa, kam by se ten normální bagr, který my všichni známe, nevešel, čili prostě je menší a uspůsoben právě těm lomům, kde třeba ty chodby můžou být menší.
3: Stavební inženýr Radoslav Sovják z Českého vysokého učení technického. Tu teď ve štole Josef netěží zlato, ale testuje nejrůznější roboty. Tenhle autonomní nakladač je schopný se sám pohybovat třeba v těžko přístupných lomech.
1: Ty lomy většinou, pro který je tady ten autonomní nakladač navržen, jsou velmi prašné, velmi náročné pro manuální práci, čili vlastně tady tyhle ty řešení jsou přesně jako uspůsobena pro práce v podzemí, kde je potřeba manipulovat s velkým množstvím materiálu. To prostředí je náročné, je prašné, je možná nějakým způsobem nebezpečné a proto právě takové vozítka, nakladače, sběrače, který vlastně dokážou pracovat bez jakékoliv lidské obsluhy na tom místě, jsou strašně důležitý.
3: Vy tamhle máte počítače, právě jste toho robota naprogramovali. To znamená, že on funguje plně autonomně, ale vy mu musíte samozřejmě zadat úkol.
1: Přesně tak, on musí mít naprosto přesně zmapované to prostředí, ve kterém pracuje. To je úplně jakoby základ a alfa omega celého toho triku, že ten jako robot se tady autonomně pohybuje. Jakmile on zná to prostředí, ve kterém se pohybuje, přesně ví, kam může, kam nemůže a co má dělat, tak potom už je to jenom na něm. Ale ta digitalizace, to je prostě taková vrstva základní, bez který to nejde.
3: Co vlastně ten bagr všechno může nabírat a zvedat?
1: To portfolio těch věcí, s kterými ten bagr, ten autonomní nakladač může pracovat, je široké, může to být horninová suť, může to být suť i ze stavby vlastně na povrchu. A opravdu je to hodně, může to být různý kaly a různé materiály, prostě které jsou pro člověka nějakým způsobem nebezpečné.
3: Právě prostředí, které je pro člověka příliš náročné nebo nebezpečné, je to, kde by takový robot mohl najít uplatnění, vysvětluje Jiří Šťástka, vedoucí centra experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT.
4: Potřeba takového stroje vychází z různých aplikací, kde není prostě signál GPS a v podstatě je tam takový nepříznivý prostředí, nebezpečí pro lidi. Jsou prostě místa, například dopravníky, kde se třeba vykládá obilí, prostě kde je vysoká prašnost a ty lidi se tam musí pohybovat. Nebo se to týká i těžby surovin, například v Chile prostě jsou doly, ve kterých je vysoká prašnost a jezdí tam lidé z nakladači.
3: Autonomní nakladač je jen jedním z robotů, které ve štole Josef vědci testují.
4: My tu štolu využíváme k různým oborům. Hlavním naším takovým tématem je ukládání radioaktivního odpadu. My tady máme výhodu, že tady jsou dvě různý horninové prostředí pro výzkum, to znamená, že můžeme i třeba ověřovat, jak ty systémy se chovají v různých horninách.
3: Z bývalé štoly na průzkum zlata se tak stalo místo, kde dnes vědci z Českého vysokého učení technického testují technologie pro budoucí práci v podzemí. Karolína Burdo. Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách. Hello, dear.

0: festivalový host Jana Pokorného.
1: Možná uslyšíte i legendární hodiny bijou na věži, že na tom a tak dále a tak dále. Ano, na letošní Karlovarský festival se vrací nezaměnitelná poetika divadla Sklep. Tomáš Hanák, Milan Steindler, David Vávra a Tereza Kučerová přijedou představit digitálně restaurovanou tragikomedii Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Ta se natáčela právě v Karlových Varech a po letech se na festival vrací ve slavnostní obnovené premiéře a výše zmíněná čtveřice bude našimi hosty.
0: Festivalový host Jana Pokorného.
2: Poslouchejte dnes po 10. hodině.
0: Ptejte se i vy na webu radiožurnál.cz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I během Karlovarského festivalu.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Mezi Kolínem a Přeloučí začíná oprava železničního koridoru z Prahy na Moravu. Kvůli nízké volební účasti nebude slovenské referendum o rentě pro premiéry platit. Českým tenistům se ve Wimbledonu daří. Do osmifinále prošly také Bousková, Nosková a Lehečka. A dnes bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky ubývat. Teploty až do 26 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Na hlavním železničním koridoru z Prahy na Moravu dnes začíná téměř měsíční omezení. Mezi Kolínem a Přeloučí dělnici zbrousí nebo úplně vymění koleje. Práce potrvají do konce července. Osobní vlaky České dráhy zrušily, říká jejich mluvčí Vanda Rajnochová.
3: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
1: Slovenské referendum o doživotní rentě pro premiéry a obnovení elitních policejních složek bude neplatné. Důvodem je nízká účast. K urnám přišlo asi jen 16% voličů. Předběžné výsledky zveřejnil slovenský statistický úřad. Aby referendum platilo, musela by hlasovat alespoň polovina lidí na Slovensku. Tuto podmínku splnilo v zemi zatím jen jedno, a to hlasování z roku 2003 o vstupu Slovenska do Evropské unie. Oficiální výsledky vyhlásí státní volební komise ráno. Vědci zahájili v Krušných horách 3letý projekt, během kterého zmapují místní ryby. Cílem je získat přehled o stavu ryb v horských tocích a najít cestu, jak pomoct populacím, které žijí ve špatném prostředí. Jaká místa odborníci pro výzkum vybrali, přibližuje vedoucí projektu Petr Blabolil z Biologického centra Akademie věd České republiky.
4: Je to 40 lokalit na české straně, 40 lokalit na saské straně a jsou tak, aby postihly právě celý ten gradient, zejména nadmořské výšky, takže někde je zhruba od Hřenska, který je nízko položený až po opravdu vrchové partie Krušných hor.
1: Výsledky měření poslouží k vytvoření teplotních modelů, které pak vědcům umožní účinněji chránit vodní prostředí Krušných hor. Opavská charita dnes pořádá tradiční cyrilometodějskou slavnost v městské části Vlaštovičky. Současně také představí svůj domov pro klienty se zrakovým a duševním onemocněním, který měl dříve v názvu jména obou věrozvěstů. Kromě vystoupení kapel a dětských atrakcí si můžou zájemci prohlédnout i speciální technické pomůcky pro nevidomé. Sport. Fotbalisté Francie porazili v osmifinále mistrovství světa Paraguay 1-0. Jediným gólem ve Filadelfii rozhodl v 70. minutě z pokutového kopu kapitán Kylian Mbappé. Ve čtvrtfinále čeká Francouze Maroko, které vyhrálo nad Kanadou 3-0. A poprvé v éře samostatného Česka si zahraje osmifinále Wimbledonu 5 českých singlistů. Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál také Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Ten porazil Španěla Munara 6-4, 6-4, 4-6 a 6-4. Lehečka mohl zápas dohrát už ve třetím setu, ale o náskok přišel a v koncovce byl podle něj soupeř aktivnější.
5: Tam si myslím, že zaslouženě ten set vyhrál on, protože v té koncovce byl prostě odvážnější, byl lepší. Musím říct, že pro mě bylo důležité, že jsem se jako zase dostal zpátky do té své herní takové pohody, hlavně ke konci toho čtvrtého setu, a že jsem potom se malinko i trošku sklidnil na tom returnu, zahrál pár slušných míčů a potom už naštěstí dopodával ten zápas do konce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D2 u Brna a odstavená vozidla na D1. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená v místě křížení s D1 u Brna. Objížďka směrem od Bratislavy vede pod